Šel jsem se učit číšníkem, co taky jiného by měl dělat syn hoteliéra a kuchařky. Učil jsem se v Brně ve středním odborném učilišti, na střední školu s maturitou jsem neměl dost dobré známky. Do učiliště jsem vešel s kytarou v ruce, protože hraní ke mně tenkrát prostě patřilo. Bylo to samozřejmě vítané, zejména když jsme vyrazili v prvním ročníku na hory na lyžařský výcvik. Díky kytaře jsem večery trávil ve společnosti profesorů, hrál jsem jim, mohl jsem i kouřit a pít s nimi čaj s rumem. Dneska by za něco takového pedagogy zřejmě zavřeli, ale tehdy to nikoho nepohoršovalo. Ani spolužáci v tom neviděli nic nenormálního, jen jim bylo líto, že oni na kytaru neumí a nemohou tudíž, stejně jako já, celý večer kouřit. Na profesorský sbor jsme měli v učilišti štěstí, byli to fajn lidé. Rád vzpomínám na pana profesora Jaroslava Morávka. To byl nejen dobrý a spravedlivý pedagog, ale i statečný člověk. Pamatuji na situaci, kdy někdo ze spolužáků přinesl do školy emigrantský časopis, což se nějak doneslo k nadřízeným a začalo vyšetřování. Byl to skutečný průšvih, což dnes naštěstí znají už jenom pamětníci. A pan učitel to vzal na sebe. Riskoval sice svoji kariéru, ale přišlo mu to přijatelnější, než aby byl kvůli tomu některý z žáků z učiliště vyloučen. Učil jsem se v učilišti, jemuž se říkalo a určitě říká stále Charbulka, protože se nachází v Charbulově ulici. Jde o známé školské zařízení, kde se učí kuchaři, číšníci, pekaři, cukráři, kadeřníci, řezníci, prodavači a já nevím, kdo ještě. Nastoupil jsem tam jako klasický celoživotní outsider, ale pozor, outsider s kytarou, který už uměl docela obstojně zahrát outsider waltz. Tady najednou jsem v něčem vynikl. V učilišti totiž byla ve druhém ročníku vyhlášena soutěž umělecké tvořivosti mládeže. Moji spolužáci, děti číšníků, vrchních a šéfů brněnských hotelů a hospod už chodili na diskotéky a my venkovani, kteří jsme dojížděli, jsme poslouchali jejich vyprávění, jaké to bylo ve Favoritu nebo Rozmarínu. Nicméně nikdo z těchto protřelých diskotékových králů nebyl schopen se této soutěže zúčastnit. Jelikož si kdo si vzpomněl, že když jsme byli v prváku na horách, měl jsem sebou kytaru a dokázal na ní hrát, byl jsem nominován. Byť jsem namítal, že umím jenom pár písniček. Soutěž se konala v Brně a to v kategoriích jako lidová hudba či angažovaná píseň. Vlastně ani nevím, kam zařadili mě s kytarou a mojí vlastní písničkou. Dost primitivní, složil jsem ji doma asi za 2 hodiny, nazval ji Umělí lidé a obsah byl sice hloupoučký, ale s ekologickým nádechem. Byla o tom, jak jednou bude všechno umělé, prefabrikované a podle norem a nakonec dojde i na lidi. Píseň jsem zahrál a zaspíval, školní kolo vyhrál a postoupil do celobrněnského, které se jmenovalo Brněnský vrabeček. Pracovník, který se staral o volný čas mládeže, mě poslal na zkoušku do studia Československého rozhlasu v tehdejší Leninově ulici. Dostavil jsem se s kytarou a hlavně s velkou trémou. 6 profesionálních muzikantů po mně chtělo noty s tím, že mě budou při finále doprovázet. Stál jsem jako opařený blekotal, že noty nemám, že písničku jen umím zahrát a zaspívat, ale nic víc. Pánové byli ale skuteční profíci, řekli, až to tedy zahrají, že oni si to zaranžují. Tak jsem to udělal, jeden z nich konstatoval, že to zdaleka není tak blbé, jak předpokládali a pokud si dobře vzpomínám, byl to Igor Vavrda, slavný kytarista, saxofonista, pianista i houslista orchestru Gustava Broma a Brněnské filharmonie. Ovšem nakonec spolu s ostatními usoudil, že nejlepší bude, když to zahrají a zaspívám bez jejich doprovodu. Celobrněnské kolo se konalo v kulturním domě, jemuž se odjakživa říkalo Semilasso, což byl pseudonym německého spisovatele a cestovatele Hermana Picklera von Muskau, který v tehdejším zájezdním hostinci nějaký čas pobýval. Kdykoliv jedu kolem, tak si vzpomenu na své někdejší vystoupení. Na pódiu byli profesionální muzikanti, kteří doprovázeli jednotlivé soutěžící, kteří snaživě zpívali, porota poté pokaždé ho ohodnotila. Repertoár soutěžících byl různorodý, studentka zdravotní školy zpívala něco z repertoáru Hany Zagorové, byla tam i big beatová kapela. V porotě seděli lidé, kteří se po letech stali mými kamarády.
například kapelník skupiny Folk Team Pavel Kopřiva a její zpěvák a kytarista Roman Venclovský, slavný televizní dramaturg brněnského televizního studia Jaroslav Kravka, operní pěvec Jiří Přichystal. Vlastně všichni jmenovaní, kromě pana Přichystala, mi později vstoupili dost výrazně do života. Nejvíc Jarda Kravka, který je zkušeným dramaturgem a kdykoliv jsem mu zavolal o radu, měl jsem jistotu, že se po konzultaci s ním rozhodnu správně. Když jsem přišel na řadu, nastavili mi mikrofony, muzikanti vyklidili pole, diváci zatleskali a já ani nevěděl, jestli jsem na jevišti vlastně byl, protože jsem vůbec nic neviděl. Byl jsem nasvícený reflektory, ještě tam byla spousta fotografů a já se v tom ztrácel. Ale druhé nebo třetí místo, to už si přesně nepamatuji, mi bylo potvrzením, že jsem opravdu vystoupil. Každopádně jsem postoupil do celostátního kola, ovšem tam mě nakonec vyřadili, protože jsem se vymykal z formátu, tam doprovod orchestru byl podmínkou. Ale netrápilo mě to. Už jsem pevně držel v rukou kytaru a těšil se, až přijedu z Brna domů a budu několik hodin hrát. Scháněl jsem si po kamarádech písničky s akordy. Jiný zdroj nebyl, protože internet ještě neexistoval. Tehdy jsem vůbec neuvažoval o tom, že bych jednou mohl být muzikantem. Jen mi začala být sympatická možnost mazlit se s kytarou, rozumět si s ní a osedlat si ji. To bylo něco, co jsem do té doby nezažil. Hrál jsem házenou, i když netvrdím, že jsem byl sportovní nadějí. Každopádně jsem hrál poměrně dlouho za Tišnov. Bylo to na úrovni amatérského sportu, ale v dobré, uzavřené partě lidí. Spojovalo nás správné sportovní srdcařství, které dnes u sportovců takřka nevidím. Na zápasy jsme jezdívali vlakem a když jsme se vraceli z prohraného zápasu, celou cestu jsme řešili, kdo udělal chybu, kdo měl komu nahrát. Ano, hodně jsme to prožívali a dnes tvrdím, že každé dítě by se mělo dostat do nějakého správného sportovního prostředí, kde by si vyzkoušelo, jaké to je bojovat a zároveň by se dozvědělo také něco o férovosti, o fair play. Když má člověk na sobě dres s číslem a trénuje kvůli opravdovým zápasům, byť jde o okresní ligu, začíná mu na tom záležet a dostaví se sportovní nadšení, pocit, že o něco jde. Neměli jsme ambice hrát za nároďák. My jsme věděli, že hrajeme jen za malý moravský Tišnov, ale byl to náš tým a my za něj bojovali. Někdy na pokraji sil, jindy do morku kosti uražení, že nás poškodil rozhodčí, nebo naštvaní, že někdo nepřišel na zápas, což jsme mu posléze unisono vyčetli. Když rekreačně jezdíš na kole nebo jen tak nezávazně pinkáš s tenisovým míčkem, nikdy tohle nepoznáš. Bylo to hezké období. Sice jsem nikdy nepatřil k nejlepším, nicméně několik let jsem byl kapitánem. Hrál jsem na pozici pivotmana, což je ten, jehož všichni okopávají a schytá nejvíc ran. Jenomže přišel čas, kdy se naše cesty začaly rozcházet. Někdo šel studovat do Prahy, někdo šel na vojnu, já začal dojíždět do Brna. Sportovní parta se rozpadla, i když vznikla zase jiná z mladších ročníků. Ale já jsem už měl duši přibitou ke štíhlému krku kytary. Moje romantická polovina byla probuzena, začal jsem koketovat s trampingem a tušil jsem, že to zajímavé období života přijde. Ale na daně jsem připraven. It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Moc peněz, 17. díl a naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, divákům.
1: Co to je moc peněz? O tom se bavíme v tomto pořadu ze všech stran. A dneska máme takové velmi citlivé téma.
2: No, takové třaskavé trošku.
1: Třaskavé. A my už tady, a můžeme asi hned začít, protože vy tady jste přinesl graf, který teď zaprvé vysvětlíte a okomentujete. A byť to na první pohled nevypadá, tak celá ta věc se může týkat nás všech.
2: Je to tak, ten graf vypadá tak jako nevinně, ale on nám ukazuje velmi jako dramatické vlastně údaje. My tady vlastně dneska použijeme několik takových grafů z americké agentury na pojištění vkladů, FDIC, kterou tady vlastně vidíme. A budeme se vlastně bavit o tom třaskavém problému, který vlastně v tom americkém bankovním sektoru nám dlouhodobě bublá. My jsme viděli v loňském roce, že ty americké banky měly problémy, už to vypadalo, že tam trošku jako bouchne. Viděli jsme, že zkrachovala Silicon Valley Bank, že zkrachovala Silver Bank a tak dále, navazující banky. Pak nějak jakoby, ten sektor to ustál, no ale vidíme, že se nám tady kumuluje velký problém, který nese název nerealizované ztráty bank. To tady vlastně vidíme. Já bych možná divákům vysvětlil, co to znamená ty nerealizované ztráty bank, které nám tady narostly do jako obřích rozměrů. Ten problém nám dost jako připomíná problém z roku 2008, k tomu se ještě dostanu. Akorát, že po mém soudu je výrazně horší než v tom roce 2008. Nerealizované ztráty bank je něco, co v účetnictví bank už figuruje. Ale v té reálné podobě to ještě nevidíme. Přesně to znamená to, že vlastně banky drží různá aktiva, dluhopisy, akcie, řekněme hypoteční zástavní listy, ty tady hrajou také velmi významnou roli, kterými kryjí vklady svých klientů. Spojené státy, typicky americký bankovní sektor je zvláštní také v tom, že nejsou vklady 100% pojištěny jako třeba v rámci evropského bankovního systému a ti klienti si v podstatě mohou vybrat, jestli si zvolí pojištěné vklady nebo nepojištěné. Ty pojištěné jsou samozřejmě dražší a vlastně ty nerealizované ztráty vznikají tak, že klesá hodnota těch aktiv, které ty banky mají nakoupeny. To znamená, oni je mají nějak naceněny vůči těm vkladům a jak jejich hodnota klesá, tak najednou v tom účetnictví už se to objevuje jako nerealizovaná ztráta, která by se stala reálnou ztrátou ve chvíli, kdyby vlastně klienti začali vybírat peníze a ukázalo by se, že vlastně ta likvidita tam není, protože prostě ta banka ty aktiva neprodá za tu cenu. Mm-hmm.
1: No a počkejte, české banky třeba také mají nějaké nerealizované ztráty?
2: České banky si troufnu říct, že jsou na tom relativně docela dobře. O evropských bankách už bych to neřekl.
1: No, české. Působící v Česku.
2: Já vím, kam míříte, protože vy míříte na to, že české banky jsou dcery vlastně zahraničních bank. V podstatě většina českých bank nejsou české banky, až na prosté výjimky. Jsou vlastně...
1: Kromě FIO banky a Airbank, ne?
2: Airbank si myslím, že už není, že už má zahraniční vlastníka. FIO banka to je...
1: Podle... No, Airbank je PPF, podle mě.
2: No, podle mě ale prodala ten podíl už. Aha. Nebo podstatnou část minimálně. Jo, ale teď nevím, jestli mám úplně přesné informace, ale myslím si, že Airbank už není jako český kapitál. No tak je to FIO banka, to je taková nejvýznamnější značka. Potom Trinity Bank třeba, ještě nějaká jedna, tuším menší banka, jsou v českém vlastnictví. A ty ostatní banky jsou vlastně dceřinky těch zahraničních bank. No a ty banky v té eurozóně už takovéhle nerealizované ztráty jakoby drží. A samozřejmě ty problémy těch matek se velmi snadno mohou přenést na ty dcery. Jenže my se bavíme o tom problému těch amerických bank, ale vy jste správně zamířil do té Evropy, protože ty americké banky jsou velmi propojeny s tím evropským bankovním systémem a my víme, že v loňském roce proběhly zátěžové testy evropských bank a ty zátěžové testy dopadly poměrně velmi jako špatně. Sice všechny ty banky prošly, je potřeba konstatovat, že ty zátěžové testy byly nastaveny velmi mírně. To znamená, že přestože ty banky prošly, tak mnoho z nich téměř neprošlo, přestože ty testy byly nastaveny velmi mírně. A já se vracím do toho roku 2008, kdy jsme viděli něco podobného. Začaly se kumulovat problémy v tom americkém bankovním sektoru. Potom nám to tam trošku bouchlo těmi hypotékami. A viděli jsme, jak velmi rychle se to přelilo do Evropy. Ale ještě k tomuto problému, aby diváci to správně chápali. Protože v tuto chvíli, vlastně pokud to jsou jenom účetní nerealizované ztráty, tak se zatím moc neděje. Dít se začne ve chvíli, kdyby ti klienti skutečně začali vybírat ty peníze z těch bank a nejenom by se ukázalo, že ta likvidita tam není v těch bankách.
1: No a tím hlavním impulzem může být, co my si pamatujeme všichni asi tento problém, je to tak. Tady je Lehman Brothers.
2: Tady Lehman Brothers.
1: Ano. A co může teď spustit to samé tady na druhém konci drátu?
2: To může být ledacos. Může to být třeba nějaký nešťastný výrok nějakého politika, může to být problém nějaké středně velké nebo větší banky, který přijde, může to být nějaký další geopolitický konflikt, jako třeba nějaká větší válka na Blízkém východě. To všechno může být spouštěč, který spustí tu lavinu, která pak má ten dominový vlastně efekt. Ale když jste upozornil na ten rok 2008, a to děkuju za to, tak pro diváky myslím si, že to srovnání je velmi, velmi viditelné. V tom roce 2008 ty nerealizované ztráty těch bank činily 75 miliard dolarů. Tady, když se podíváme, k dnešnímu dni ty nerealizované ztráty činí nějakých 530 miliard dolarů a jenom za poslední kvartál vyrostly o 39 miliard. To znamená, ten problém nám graduje. A vlastně zároveň je potřeba říct, že sama FDEC vlastně deklaruje, že ty nerealizované ztráty rostou 9 kvartálů po sobě. To znamená, ten problém je skutečně velmi významný. A dobrá otázka by mohla být, já si ji položím teďka sám.
1: Položte.
2: Jako proč ti klienti jsou zatím jakoby v klidu? Proč ti zákazníci jsou v klidu a nebojí se toho problému? Ono se o něm už začíná mluvit. On dlouhou dobu byl pod pokličkou, nebyl úplně veřejně komunikován, pak o tom byla vedena nějaká odborná diskuze a trošku nám to uteklo na veřejnost. Takže ve Spojených státech se o tom mluví relativně hodně, v Evropě, v České republice, na Slovensku, v tom mainstreamu příliš jakoby ne, teda prakticky vůbec ne. No a ten problém, nebo respektive to, že zatím ten problém nevznikl v té podobě, že by byl nějaký run na banky, že by ti lidé vybírali a najednou by tam nebyla ta likvidita, je dán tím, že Bidenova administrativa pumpuje do ekonomiky pomocí obrovských schodků nové peníze. To znamená, vytváří jakousi monetární iluzi bohatství. To znamená, pumpuje tam ty peníze, přestože ty americké domácnosti relativně chudnou, díky inflaci, která je vlastně znehodnocuje ty peníze rychleji, protože je relativně vysoká, než se pumpuje do té ekonomiky. To znamená, ty domácnosti americké reálně chudnou, vlastně poprvé chudnou od roku 2008, ale je tam ta iluze té hojnosti díky tomu, že se pumpují ty peníze do té ekonomiky. A to jsme u toho vlastně, u těch iluzí, které v těch ekonomice máme relativně hodně. Mimochodem, tento problém těch nerealizovaných ztrát vytvořil FED. Americká centrální banka vytvořil je tím, že vlastně držel vysoké úrokové sazby, zvedl úrokové sazby a drží je právě jako ochranu proti inflaci. To znamená, nám se tady roztočil takový začarovaný jakoby kruh. Relativně velká inflace, FED zvedá úrokové sazby, velmi tím poškozuje ty banky, těmi nerealizovanými ztrátami a zároveň Bidenova administrativa, aby udržela monetární iluzi, jakože z hojnosti, tak pumpuje peníze do ekonomiky, tím pádem tlačí na tu inflaci a FED nemůže snížit ty úrokové sazby. Což je velmi jako zajímavé a velmi těžko se z toho začarovaného kruhu bude vlastně vystupovat bez nějakých ztrát. To znamená, za mě není otázka, kdy jako nastane ten problém, nebo jestli nastane, ale vlastně kdy.
1: Počkejte, pane Vlášku, čemu všemu říkáte americké banky? Protože tam je ten systém takový, že je tam jedna obří banka, to je ta American Bank, jestli si dobře vzpomínám, a pak jsou tam několik těch bank, ale různých úrovní.
2: Ano. Ve Spojených státech máme přes 4000 bank, řekněme, jo, zhruba 4600, pokud mám správné číslo. Jsou tam malé banky, ty regionální takové, ty, jsou tam střední banky, jsou tam potom ty velké banky, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs a tak dále, to jsou ty velké banky. No a vlastně ten FED těmi úrokovými sazbami vytvořil nějakých 63 problémových bank. A dá se konstatovat, že i ty velké americké banky, jako je právě JP Morgan, vykazují poměrně velké hodnoty těch nerealizovaných ztrát. Vlastně těch 63 problémových bank, kdybychom vzali, tak řekněme, že na jejich účtech leží nějaký objem prostředků, který by vlastně ten fond pojištění vkladů, FDEC, pokrýval. Protože v tom fondu pojištění vkladů je nějakých 125 miliard a řekněme, že ty problémové banky, které ta stejná agentura vykazuje jako problémové, těch 63, tak řekněme, že by tam měli třeba kolem něco 90 miliard vkladů. Takže tady by se dalo říci, že ten fond pojištění

0: A byly to jednotky měsíců. Ale než ještě se dostaneme dál, tak já bych ještě rád zmínil jednu věc. Co ten problém zhoršuje vlastně? Jedna věc jsou ty nerealizované ztráty. Druhá věc je, že když ty banky vlastně ženou případně ty dlužníky do exekuce a zabavují ty nemovitosti, tak dramaticky klesají ceny nemovitostí v tuto chvíli a oni zjišťují, že nejsou schopni vlastně že ten prodej ty nemovitosti nesaturuje ten dluh, takže tam je zásadní problém. A druhý problém je v tom, že díky těm vysokým úrokovým sazbám není zájem o hypotéky, to znamená, nepřicházejí noví žadatelé o hypotéky, nepřichází nový biznes těm bankám. Takže tam těch problémů je hned několik. No.
1: A teď je možná ten okamžik, který v tomto pořadu je pravidelným, že v rámci partnerství teda s vaší Fire Gold teď řekneme, ano. Že vlastně lze přes vás a přes vaši společnost spořit ve zlatě,
0: je to tak?
1: Což je možná jeden z obranných mechanismů proti tomuto, o čem mluvíme. Je to jednoduché, kdo by chtěl, tak napíše e-mail, ano. Na zlato@mincex.cz, napíše tam, že má zájem o spoření ve zlatě nebo nákup zlata a dá tam hlavně svoje telefonní číslo pro rychlejší kontakt. A to důležité je, že stále platí 30% sleva
0: na vstupní poplatky.
1: Kdyby někdo chtěl. A Fire Gold je partnerem tohoto pořadu, proto si to tady dovolujeme říkat tak na placato,
0: ano.
1: Krom toho, že teda samozřejmě tím pomáháte XTV. No a teď, pane Vivášku, mám jít na druhý graf?
0: Ještě než na něj půjdeme, a půjdeme na něj hned, ještě zmíním jednu věc, protože diváku možná tady právě ta podoba, když se podíváme na ty nerealizované ztráty, když jsou teda výrazně vyšší dneska oproti tomu roku 2008, tak vnímavým divákům se určitě bude zdát, že to připomíná hodně ten rok 2008. Já bych řekl, že jednoznačně, že ten problém je ale výrazně vyšší. A že na rozdíl od toho roku 2008, tady máme jeden zásadní rozdíl. V tom roce 2008 měli problém vlastně rezidenční bydlení, hypotéky na rezidenční bydlení. A to dneska také jistý problém tam je, nesplácení těchto hypoték, ale daleko větší problém je u vlastně administrativních budov. A to je proto, že v době covidu bylo postaveno řada jako nemovitostí, jako administrativních, ale lidé v době covidu se odnaučili vlastně pracovat z kanceláře, pracovali z domova, takže část těch nemovitostí byla neobsazená. To znamená vlastně, ti developeři mají problém s příjmy, mají problém se splácením úvěrů a navíc část těch kanceláří byla pronajatá za velmi, řekněme, dumpingových podmínek, aby tam někoho sehnali, tak je pronajali velmi levně a to jim také činí problém. Navíc ty smlouvy se dělají na delší horizonty nájemní, zhruba na 4-5 let. Pětileté jsou takový standard. To znamená, že je velká pravděpodobnost, že část těch firm, které si pronajaly ty prostory a nemají pro ně využití, byť mají pronajaty za dumpingové ceny, tak ty nájmy neprodlouží. To znamená, v tom roce 2005 by nám to mohlo gradovat právě i proto, že tam vypoví ty stávající smlouvy. Mhm. A když půjdeme na ten další graf, který jste zmínil, který tady vidíme, a to nám ukazuje přesně to, jak vlastně ten fond pojištění vkladů, nebo ta modrá linka, to pojištění vkladů se poměrově snižuje vůči právě těm hodnotám na těch účtech bank. Takže na tom prvním grafu jsme viděli, jak nám vlastně rostou ty nerealizované ztráty. Tady vidíme, jak se vyvíjí to pojištění vkladů vůči.
1: Takže 22, 23, 24 roky, tak z toho čtu, že si ty pojištěné vklady dává čím dál méně lidí.
0: No, ano, je to tak vlastně. V podstatě ten poměr toho pojištění vkladů vůči tomu ano klesá. Říkáte to správně.
1: No a když teda cítí ti lidé problém, tak by se tam ta křivka přece měla chovat jinak.
0: No, oni ho ještě necítí. To je přesně to, že oni ho ještě necítí, protože v tuto chvíli...
1: My jsme napřed nějak tady, jo?
0: No, já myslím, že oni už ho začnou pociťovat také, protože ta diskuse se začala vést. Ono dlouhou dobu to bylo pod pokličkou, nikdo o tom moc jako nevěděl. Ty banky vykazovaly nějaké zisky, protože reálně ty zisky tam byly a ty účetní ztráty nikdo moc nevykazoval. Ale tím, že se začala vést kolem toho diskuze, tak najednou už je to na té veřejnosti. Ale jak jsem říkal, stále tam panuje takový ten mylný dojem to bohatství, jak se pumpují ty peníze do té ekonomiky, ale ty domácnosti reálně chudnou. A čím ten problém bude gradovat, čím víc těch bude těch nesplácených úvěrů, čím menší bude příliv vlastně nových úvěrů do toho bankovního sektoru, tím ten problém bude zřejmější a ty lidé si ho budou uvědomovat.

0: vybudovat. A to může být jeden ze spouštěčů. Začnou více vybírat peníze z těch bank.
1: A my máme ještě jeden graf.
0: Máme ještě jeden graf, který nám ukazuje právě ty největší americké banky a poměr, to je ta zelená linka, jakým roste ten poměr vlastně těch nerealizovaných ztrát, jo, na těch jejich účtech. Takže vidíme, že u těch velkých bank, které spravují jako zásadní aktiva, ten poměr těch nerealizovaných ztrát účetní také velmi významně roste.
1: No a bledě modrá tahle ta linka, tak ta je vlastně, to jsou ty banky, které mají jako nejmíň.
0: Ano, přesně tak. Máme tady různé ty kategorie těch bank a my se teď si tady vlastně ukazujeme, že vlastně nejenom, že těch 63 problémových bank, těch jakoby menších typicky, ale že mají problém i ty banky v té první top desítce, které spravují ty zásadní aktiva. Jo? Že vlastně, když se podíváme třeba JP Morgan, mezi ně patří, tak JP Morgan má nějakých 4900 poboček po Spojených státech, má 16 000 bankomatů ku příkladu a spravuje 2,65 bilionů amerických dolarů. Tak i tyhle ty banky z té top jakoby desítky dneska začínají vykazovat poměrně velké objemy těch nerealizovaných ztrát, už jim za 250 miliard amerických dolarů.
1: Co, pane Vlášku, ti lidé, kteří si jdou velmi rychle vybrat svoje úspory do bank, tak co oni předpokládají, že s těmi penězi budou dělat?
0: No, oni většinou předpokládají, když je nějaká nejistota, dobrý dotaz, protože my se můžeme přenést ze Spojených států do Číny, jako příklad. Čínský bankovní sektor čelí také zásadním problémům, také se tady o tom nemluví. Vyfukuje tam realitní bublina a lidé panicky vlastně začali vybírat peníze z různých realitních fondů, z bank a tak dále a hledali nějaké jiné umístění, protože se báli o ty svoje investice, o ty svoje peníze. Takže byl tam masivní odliv a ti lidé typicky kupovali zlato nebo jiná jakoby materiální aktiva. V té Číně to bylo hodně zlato, tam koluje celá řada videí o tom, jak panicky skupovali, to zlato bylo vykoupeno a podobně. Takže ti lidé chtějí vybrat svoje peníze a koupit si nějaké reálné hodnoty. Jo? Mm-hmm.
1: To je třeba co?
0: To je třeba právě to zlato, stříbro ve formě slitků.
1: No ne, tak toto je v pořádku. Když si budou kupovat zlato, stříbro, třeba nemovitost, ale není to tak, že ti lidi ty peníze prostě rozfrcají?
0: No, je otázka, každý se samozřejmě chová individuálně, to je potřeba říci si, ale myslím si, že převážně ti lidé se snaží ty svoje investice nebo úspory ochránit proti znehodnocení.
1: A víte, kam mířím? Něco se děje, lidé začínají hromadně vybírat a já si říkám, pro koho je to dobré? Pro cestovní kanceláře, pro prodejce zlata nebo pro prodejce aut nebo pro třeba nějaký důchodový systém někde? To si říkám, že jestli...
0: No já si myslím, že to není takové to carpe diem, že by jako po nás užívej dne, ale že to je skutečně o tom jsem přesvědčen, že ti lidé se většinou chovají racionálně. To znamená, že se snaží ty peníze, jestliže cítí problém v těch bankách, že ten bankovní sektor je ohrožen nebo nějaké investiční fondy, tak se je snaží vybrat a použít na jiná aktiva, jo, do jiných aktiv, které vlastně jim ochrání tu investici nebo ty peníze. Takže skutečně velmi typicky potom rostou objemy nákupu zlata, stříbra. Nechci dělat reklamu jenom zlatu, stříbru, když samozřejmě dělám rád, ale část třeba lidí si kupuje nějaké třeba pozemky na nějakých dobrých místech, část lidí může investovat do umění, pokud tomu rozumí. A to znamená, ti lidé se spíš uchylují k takovým těm materiálním investicím. Určitě budou ale i lidé, kteří třeba část těch peněz převedou do kryptoměn, to také může být, jo? Část té populace takhle uvažuje.
1: No a když se za vámi chodí lidé ptát, jestli teda nechci mít peníze v bance, protože inflace, protože ničemu nevěřím, chci mít něco v ruce, nechci virtuální zlato, stříbro, tak co jim nejčastěji doporučíte?
0: My vlastně nabízíme několik forem možnosti nákupu toho zlata. Pro řadu klientů to skutečně může být tak, jak říkáte vy. To znamená, že skutečně chce mít fyzicky zlato, chce ho mít jakoby doma pod kontrolou.
1: Ten takzvaný slitek.
0: Takzvaný slitek. Vybere si slitky mince, u nás je objedná, my mu je druhý den odešleme.
1: Já vím, ale co mě doporučíte, tak řekněme, za váma přijdu a řeknu, mám 70 tisíc a nevím co. A nechci je mít na účtu, tak...
0: Já se vás zeptám, jak to vlastně máte, jestli jako potřebujete mít nutně zlato doma, fyzicky, slitek minci pod polštářem nebo šuplíku, pokud to budete chtít, tak vám ho rádi doručíme, ale pokud nelpíte na tom...
1: Takže mi doporučíte zlato.
0: Doporučím vám zlato v nějaké formě.
1: Proč ne stříbro?
0: Stříbro vám nedoporučím, protože tam je DPH. Vy jako fyzická osoba byste kupoval s 21% DPH, prodával byste bez DPH zpátky, to znamená, byl byste minus 21%. A potom je tam vysoký spread, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Tím, že stříbro je levné, tak ten spread je tam vyšší. To znamená, ten spread se pohybuje v průměru kolem 20%. To znamená, vy koupíte a jste minus 1,40.
1: Jo, a jak to vlastně funguje, pane Vlášku? Vy jste bývalý kriminalista, vyšetřovatel v těch ekonomických věcech, tak vy budete znát odpověď, když by si to chtěl koupit někdo do firmy. Mám velkou firmu, která je v zisku, a tak chci...
0: Pokud je plánce DPH, tak potom to stříbro tam jakoby, samozřejmě lze doporučit, protože on z toho DPH odešle.
1: A co na to řekne finančák? On přijde a řekne, proč jste kupoval jako do firmy, na co potřebujete stříbro?
0: Firma si může svoje aktiva umístit do čeho vlastně uzná za vhodný, to stříbro nebo zlato případně, ale v tomto případě stříbro.
1: No se není to tak, zkuste si koupit dneska Ferrari na firmu.
0: To je trošku něco jiného. Tam nám to upravuje zákon.
1: Oni vám to hned vysvětlí, tam pracovnice, že takhle teda ne.
0: Tady je to účetně úplně v pořádku. Skutečně vy kupujete si stříbro jako aktivum té firmy, vstupuje to vlastně jako cenina do účetnictví. To znamená, odešlete si DPHčko a samozřejmě potom budete jednou třeba danit zisk, až to budete prodávat. Až ho budete prodávat. Mm-hmm. Jo, takže jestli je to zlato nebo stříbro, oboje možné.
1: Pojďme na závěr pozvat, to jsem vám slíbil na 19. října.
0: Ano.
1: Vaše společnost Firegold pořádá zlatou digitální revoluci, neboli konferenci takovou, která se jmenuje ano. Zlatá digitální revoluce. Je to v tom hotelu Panorama se jmenuje? Ne.
0: Je to hotel Pyramida.
1: Pyramida.
0: Kino Dlabačov,
1: jasně.
0: Vy jste tam loni byl.
1: Já jsem tam loni
0: ale
1: byl.
0: Ale letos jste taky vřele zván. A vy jste loni se tam dostal jenom na chvilku.
1: No, tak to já se vždycky všude zachceme na chvilku.
0: A my bychom vás chtěli pozvat večer na náš raut, co tam máme, že bychom si tam mohli strávit nějaký čas. Takže jenom to tady deklaruju, že jste vřele zván.
1: Rád. 19. října, no a budete tam hovořit vy, paní Šichtařová a pan Marián Jelínek.
0: Já tam budu prezentovat právě úplnou světovou novinku, to znamená ten alternativní platební systém, nebo já ani nebudu říkat alternativní, budu říkat platební systém 100% krytý zlatem, který tady na podzim už dáme do toho ostrého provozu. Markéta Šichtařová tam bude mít velmi zajímavé téma o globální ekonomice, o tom, co se na nás chystá, na co bychom se měli připravit. A Marián Jelínek jako skvělý mentální kouč, psycholog a trenér, tam bude mít téma, jak propojit ten svět jako pragmatický, finanční, s tím, jak si uchovat nejenom teda to finanční zdraví, ale i duševní a psychické, protože v té dnešní době je to velmi důležité.
1: A takhle to tam vypadá.
0: Jo? Ta konference bude o 16 hodin a lístky jsou k dostání na SMS ticket, pod názvem tedy Zlatá digitální revoluce, s tím, že v tuto chvíli jsou za zvýhodněné ceny, zatím předprodej budou potom dražší, takže určitě doporučuji využít tuto chvíli. A když by se to ještě vrátil, tak tady bych zdůraznil, že tam budeme losovat spoustu zlatá stříbra. To znamená, vzhledem tomu, že kapacita toho prostoru je 377 míst, a když se podíváme, budeme losovat 3x zlatý slitek, 5 gramů pump a 30x stříbrnou minci, Royal Mint, tak si myslím, že je velká pravděpodobnost, že si něco vylosuju a odnesu.
1: Držím palce, taky. Uvidíme se tam, těší se na vás Firegold, partner tohoto pořadu, a kdyby, ještě to řeknu jednou, kdyby někdo chtěl, tak zlato@mince.cz, napsat nejlépe telefonní číslo, kontakt, 30% sleva na spoření ve zlatě a nebo
0: ano.
1: Na nákup slitků.
0: A my se samozřejmě obratem ozveme zájemcům do 48 hodin a všechno vyřídíme.
1: Těším se na další díl.
0: Já taky.
1: Moc peněz, 17. díl, a naším hostem byl pan Robert Vlášek.

0: předsedo, rychle, kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
1: Ne, nic, to je takový jenom.
0: Ale to je zbytečné. Já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně. A...
1: Já taky, no, ale tohle
0: no
1: nejde.
0: No ne, tak kdyby, akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
1: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
0: nechápu,
1: skutečně...
0: Já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
1: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov, tam mě opravdu ve mně vyvolává smích. Celá tahle obava je...
0: Pane Rychle, kolik je vám let?
1: 48, jestli se nepletu, mi bude brzo.
0: No, tak to už nezažil. No.
1: Já si totiž 68 už, nepamatuju.
0: Oni
1: ano.
0: Už totiž jednou ruské pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, kde na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky. Jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
1: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, obojovali a v Polsku.
0: Nezlehčovat.
1: Prostě, já to nezlehčuju. Já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
0: Ale jak to víte, tak...
1: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
0: A kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
1: No, částečně.
0: Abychom si říkali pravdu, vy tak mě trošku houpete, víte?
1: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad jedna, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by jich chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole. To nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít. Takže,
0: a vzduchem, pane doktore?
1: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoliv do prostoru západoevropského ani východoevropského.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Versie svátek a přišli všichni.

Předrevoluční období mám ve své hlavě uložené zcela jasně, na rozdíl od jiných období, která se mi tak trochu ztrácejí v mlze. Měl jsem v ruce výuční list v oboru číšník z učňáku, studoval jsem při zaměstnání hotelovou školu v Brně, která se posléze přestěhovala do Velkého Mizříčí, a pracoval jsem v Tišnově v restauraci. Bylo mi 18 a u nás v Tišnově jsme zrovna začali pod hlavičkou SSM, Socialistického svazu mládeže, pořádat velké hudební festivaly v letním kině. Byly slavné, vystupovala tam spousta folkových a country hvězd, někdy bylo těžké sehnat vstupenky. V létě jsem stále jezdil na pionýrské tábory, samozřejmě už jako vedoucí nebo jako kuchař, a to pro mě mělo stěžejní význam. Tady se hrálo, tady se zpívalo, tady se tvořil světonázor. Našel jsem další zásadní kamarády a zjistil, jak jsou pro mě některá místa důležitá. Když je mi někdy špatně, smutno a teskno,

0: se do těch končin podívat a vždycky se dostaví pocit, že tam je svět ještě v pořádku. Stačí mi hodinka. Vystoupím z auta, projdu se po louce, vybavím si, kde stály stany, kde jsme se dávali s kytarou, zavzpomínám na některé zážitky. Moje vnitřní pucle se zase nějak poskládá do správných tvarů a můžu se zase vrátit. Poznal jsem tam pravé kamarádství, které v příštím životě buď fungovalo dál, nebo fungovat přestalo, ale tak to chodí. Měníme se, ne vždy k lepšímu, putujeme světem a občas se ztratíme i sami sobě. Nicméně tehdy, na konci 80. let, nikdo z nás o konci naší party nepřemýšlel, ale bylo jasné, že se svět začíná měnit. Nikdo nebyl takovým prorokem, aby si myslel, že přijde revoluce, ale čím si doba zvláštní byla. Z nás, co jsme naši partu tvořili, nikdo politicky zatížený nebyl, nehádali jsme se kvůli politice. Žili jsme jinak, měli jsme jiné zájmy a užívali si život. Jak zpíval Žalman. Na časy blízká se a my stále dál, táhnem ten dřevěný prám a komu stýská se dlouho na kraji stál, sedne si ke stolu k nám. Jednou přijela na náš tábor kontrola z krajského výboru SSM, kterou vedl přímo jeho předseda Zdeněk Krutek a doprovázela ho jeho manželka Alena, která byla pro změnu předsedkyní okresního výboru SSM. A musím říct, že naše kamarádka a fajn ženská do party. Spolu s nimi přijeli 3613 další funkcionáři samé vysoké svazácké šajby. Vše proběhlo v přátelském duchu, uvařili jsme jim kafe, provedli je areálem, docela dobře jsme si povídali, byla pohoda. Dokonce tak velká, že se jim nechtělo domů a rozhodli se, že se trvají do večera, protože měl být táborák. Hlavního vedoucího napadlo, že by pionýři z mého oddílu mohli vzít kytaru a předvést soudruhům z delegace, že už sami umí hrát a zpívat. Byli to tenkrát sedmáci. Souhlasil jsem, proč bychom se nepředvedli. Prostě kluci na nic nečekali, zahráli a zaspívali píseň, kterou měli mimořádně rádi, znali ji ode mne a já ji nahrál z Hlasu Ameriky. Zpívali ji tam Jaroslav Hudka, který tehdy ještě skládal celkem dobré písničky, než si začal svým zpíváním vyřizovat účty. Refrén písně zněl. Sedí ve věznici Dienstbier a Šabata, Lederer, Havel a Bednářová Ota, inženýr Petr Úl, manželé Němcovi, Dvořáková, Malý, Benda a dál, kdo ví. Děti zpívali, zastavit to nešlo. Jména lidí, která se v písničce objevovala, jim nic neříkala, ani netušili, kdo to jsou chartisté. Upřímně já, velmi vzdáleně. Prostě si zpívali písničku, kterou měli rádi a líbilo se jim, jak se tam rýmují ta jména. Některým vedoucím zpočátku nic nedocházelo, ti, kterým to naopak došlo, tak zezelenali nebo zbledli. Stejné barvy se objevily i ve tvářích svazáckých funkcionářů, na jejichž počest děti zpívali. Na Aleně Krutkové bylo vidět, že se oni pokoušejí mdloby. Měla nás ráda a asi to byla ona, kdo ke kontrole vybral právě náš tábor. Věřila, že všechno máme pod kontrolou a v pořádku. Tohle ale pochopí už jenom ten, kdo tehdejší dobu zažil. Opravdu to nebyla žádná legrace. Jako první se vzpamatoval Alenin manžel Zdeněk, vedoucí delegace. Sotva děti dospívali, zvedl se. Tak jsme tu všechno viděli, máte to tu pěkný, ale je čas, abychom se rozloučili. Vyrazíme, děcka, děkujeme, bavte se. Řekl do pléna, zamířil k autu a ostatní návštěvníci ho následovali. Tak za tohle nás všechny zavřou. Řekl hlavní vedoucí Honza Vaščák a pak velmi dlouho mlčel. Jenom stál a hleděl, což se mu asi stalo poprvé v životě. Jako vzpomínka to zní celkem milé a nevinně, ale tenkrát nějak končila sranda. Ve vzduchu visel průšvih, jak Brno. Pravda, po letech ty tehdejší děti, které mezi tím dospěly, říkali, že díky této písničce pak najednou v roce 1989 všichni lidi znali, protože o nich už před lety zpívali tu pěknou Hudkovou rýmovačku. Pro ně byla naprosto stejná písnička jako jiné Klidně mohli zpívat také Slunce vyhouplo se nad horu a pozlatilo cestu k táboru. Pro ně to bylo totéž. S námi to mohlo dopadnout opravdu špatně. Ale ku podivu nedopadlo. Funkcionáři to cestou do Brna, což byla asi hodina cesty, nějak rozdýchali. Zdeněk jako šéf výpravy si od nás na cestu vzal lahev meruňkové pálenky a asi s její pomocí dokázal své kolegy uchlácholit. Zkrátka, nebylo z toho nic. Ale prožili jsme těžké dny. Do tábora vedla cesta kolem pole a každé auto, které tam jelo, jsme viděli z dálky. Pár dní po této události se tam objevila dvě najednou a všem bylo jasné. Tak a už pro nás jedou a za to může Luboš. Tedy já. My si na politiku nehráli ani na nějaké tajné odpůrce režimu, prostě jsme si zpívali, co se nám líbilo. Po letech jsme se o tom s Alenou bavili a říkali si, že jsme tehdy stáli všichni jednou nohou v kriminále. Kdyby byl v té delegaci někdo, kdo by si to nenechal pro sebe, neprošlo by nám to. Bylo to stejné provinění, jako bychom zneužívali děti. To byl zločin.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Xaver.
2: 12.6.
3: Co 12.6? Náš první čtvrtek? S Evičkou. Novomilostní spravedlnost.
2: Názor na agitace?
3: Podívejte, ta je co?
2: Měsíc korupce.
3: A se mnou přichází zákon.
2: Jo, takhle. Já jsem si říkal, jak to myslíte, když jste tady běhal celý dopoledne s těma špendlíkama.
3: No.
2: A s těma písmenkama, jak jste to tady dával dohromady. Já jsem si říkal, a teď jsem to pochopil, se mnou přichází zákon a paní de Croix.
3: No.
2: Ale já, pane holče, nemůžu říct nic jiného, než že to je velmi sympatická žena.
3: Jo, jo. Je vám sympatická?
2: Jo, jo.
3: No, je taková sekernice s úsměvem, ne?
2: Má šibalský úsměv.
3: Jo, to já vím, Xavere. Ona je mazaná.
2: A to se vám mužům líbí, ne?
3: No jasně, tak nám, vy nejste muž, nebo co?
2: Jo, vlastně, já jsem ještě taky muž.
3: Nebo dneska ne?
2: No dneska právě poslední den.
3: Se rozhodněte.
2: Proto říkám 12.6. významný datum.
3: Jo, jo, jo. No, víte, co se mě líbilo? Že když jí jmenoval prezident, tak se odvolala, víte na koho? Víte, kdo s ním přichází na ministerstvo?
2: To vůbec nevím, já jsem to moc nesledoval.
3: Čeká vám něco jméno T.G. Masaryk?
2: Ne.
3: Byl takový starší pán za první republiky.
2: Oni se zaštítili zase Masarykem.
3: Chvíli seděl na Pražském hradě.
2: Já vím.
3: Žil na koni a tak. No, jo, jo.
2: Pane Olče.
3: No a ona se zaštítuje Masarykem. No, počkejte, vy to tam nevidíte.
2: No ale, co vy víte? Třeba za 100 let se někdo bude zaštítovat de Croix.
3: No. Podle nástupu to tak vypadá.
2: Proběhne několik mnoho generací. Vy budete po smrti už 100 let, já ne, už 130 let a všechno a budou říkat to tenkrát, když byla paní de Croix ministryní spravedlnosti.
3: Počkejte, to se bude říkat za paní de Croix. To byly časy.
2: To už v té době, pane holče, už nebudou bitcoiny. To už nebude nic takového existovat. Ani eura, nic. To nic takového nebude. Už se nebude ani chleba prodávat, nic.
3: Ne?
2: Ne, to už bude všechno. Budete dostávat ampulku takovou a každý podle jeho zásluh.
3: Aha. Počkejte, a to už tady jednou bylo, ne?
2: A všechny výrobní prostředky budou v rukou lidu.
3: To je správný, to je ideál. Jo.

Herec nejsem, i když ve filmu jsem si už zahrál. Je to stejné, jako když napíšu pár knížek a budu o sobě tvrdit, že jsem spisovatel. Tím také nejsem. Spisovatelství, stejně jako herectví, má své zákonitosti, ale ty já neovládám. Jsem herec z leknutí, o žádnou roli jsem nikdy neusiloval, jen jsem vyhověl někomu, kdo měl pocit, že se mu někam hodím. Jednou u mě byl na frekvenci 1 v křížovém výslechu Pavel Trávníček. Po vysílání i kafy mi navrhl, abych hrál u nich v zájezdovém divadle. Šlo o představení s názvem Zborovna a na mě připadla role ředitele školy. Řekl jsem mu, že bych to rád zkusil, že divadlo miluji a vím, že tahle profese má své zákonitosti, ale nechci jim to kazit. On mi řekl, že ta role má pár vět a že odpoledne je zkouška, tak se mám přijít podívat. Šel jsem, byl tam Pavel se svojí ženou Monikou Fialkovou, s Kateřinou Kornovou, Uršulou Klukovou, Hanou Tunovou a Petrou Jindrovou. Ti všichni v tom hrají. Je to hra českého autora Jaromíra Břehového, komedie z prostředí učňovského školství. Stojí na Pavlovi, Uršule a Kateřině. Oni jsou celou dobu na jevišti a představení táhnou. Párkrát jsem tedy zkoušel a najednou premiéra v Duchcově. Dopoledne jsem ještě vysílal, už jsem pocitoval drobnou trému, ale než jsme odjeli, tak jsem naštěstí potkal Upíra Krejčího, s nímž se dobře znám a je to chlapík, kterému věřím. Pochlubil jsem se, že máme premiéru a že se bojím, abych jim to nepokazil. Když je tam Tráva, Uršula a Kornová, tak se nic nemůže stát, oni každou situaci zachrání. Uklidnil mě Upír a já s tím pocitem do Duchcova odjel. Opravdu se nic nestalo a já se sklidnil. Ale pak přišla asi třetí repríza v Prostějově. Jako ředitel mám v jedné scéně vlítnout do zborovny, něco říct a zase zmizet. Škola mě totiž vůbec nezajímá, starám se hlavně o fotbal a trávník, vše ostatní jde mimo mě. V Prostějově jsem na domluvenou narážku vlítnul do zborovny neboli na jeviště a pozdrav ještě zvládl. Kolegové, dobrý den! Oni odpověděli, já pak šel před stůl, přistoupil ke mně Pavel Trávníček, já mu měl říci, pane kolego, nastoupí k nám nová zástupkyně. Jenomže jsem neřekl nic. Zapomněl jsem i to, jak se jmenuji. Pavel Trávníček to pochopil, podíval se na mě, dal si ruku v bok, prohlédl si mě a řekl, já tuším, pane řediteli, že jste nám přišel říct, že máte novou zástupkyni, tady už se o tom mluví. Tehdy se konečně má paměť vzpamatovala a dál jsem pokračoval normálně. Ovšem pochopil jsem, co je to profesionalita a že takhle pohotově dokáže reagovat jenom člověk s léty praxe. Hra měla všude plno, lidé na ní chodili, jenomže mě vadilo, že se neustále jezdí napříč republikou. Navíc to bylo v době, kdy jsem byl naježděný celkem dost. Oni se tam třeba vyspali, jenomže já musel každý den zpět do Prahy, protože jsem vysílal denně v rádiu. Tak jsem toho časem nechal, ale Pavlovi jsem za tu šanci dodnes vděčný. Kdysi mi zazvonil telefon a představil se mi pan režisér Tomáš Magnusek. Neznal jsem ho, ale pak jsem si dohledal, že natočil film Bastardi, který byl úspěšný a dobře obsazený. Oznámil mi, že pro mě píše roli a jestli ji vezmu, až ji dopíše. Souhlasil jsem a hned to pustil z hlavy. Ale asi za rok volala asistentka od pana režiséra, že jsem obsazen do filmu Jedlíci aneb 100 kilo lásky. Hrál jsem skoro sám sebe, Luboše Veselého, arrogantního rozhlasového moderátora, který, jak se nakonec ukáže, zase tak arrogantní není. Natáčelo se v létě v Orlických horách, vypadalo to tam jako v pionýrském táboře. Budili nás ráno v 7 hodin a následovali nekonečné hodiny čekání na záběr. Pak jsme se naobědvali a opět čekali a čekali. Večer jsme pokaždé oslavili uplynulý den a šli se vyspat na další čekání. Nicméně to bylo demokratické, všichni bez rozdílu jsme museli poslouchat pana režiséra, ať to byli amatéři a neumětelové, jako jsem byl já, nebo skuteční herci, hvězdy. Například Martin Stropnický, který hrál primáře, nebo jeho žena Veronika Žilková, ta měla roli recepční Marie. Hráli tam Roman Skamene, Ladislav Županič, Jan Šťastný, Ivana Andrlová. A když si to tak ve vzpomínkách promítám, byla to ode mne velká drzost.
Měl jsem ještě jednu obavu, která se dostavila hned, když mi přišel natáčecí plán, kde jsem našel nejen svoje jméno, ale také jména o něch hereckých hvězd. Byla mezi nimi také Veronika Žilková a to jsem se trochu zarazil, protože jsem s ní měl před časem dost nepříjemný konflikt, za který jsem ale nemohl. V roce 2008 měla v televizi Prima svoji talk show Pustit žilou, kam si pokaždé pozvala tři hosty, které zpovídala. Volal mi tenkrát jakýsi novinář a co si prý myslím o moderování paní Žilkové. Místo toho, abych se nějak vymluvil a co nejrychleji ukončil hovor, jsem řekl, když vidím Veroniku Žilkovou ve filmu Zapomenuté světlo, běhá mi mráz po zádech a smekám. Ale když moderuje, tak se ošívám trapností. Byla to opravdu jenom tato jediná věta. Nicméně za dva dny bylo to přesně 18. prosince, tedy v předvánočním čase, kdy se máme všichni o trochu víc rádi, vyšel v deníku AHA článek s titulkem Luboš Ksaver Veselý, za Žilkovou je mi trapně. Ještě ten den mi cinkl telefon a od Veroniky Žilkové mi přišla textová zpráva. Ano, jsem úplná kráva. Pochopitelně mi to nezůstala dlužná a vrátila mi to i z úroky v článku, který vyšel pár dní poté. V něm se podivovala, jak někoho tak nechutného, jako jsem já, může někdo posadit do studia. Chytla se toho další média a začalo se mluvit o válce moderátorů Ksavera a Žilkové. Bylo to zbytečné, ve skutečnosti jsme my dva žádnou válku nevedli, ale ta informace si žila svým vlastním životem. Už jsem se k tomu nevyjadřoval ani já, ani Veronika Žilková. Byl jsem přesvědčený, že je na mě naštvaná, ostatně mnoho lidí mi to řeklo a mrzelo mě to. Původně jsem se jí chtěl omluvit, ale pak jsem si řekl, že ani ona o mě nemluvila pěkně, takže stav je vlastně vyrovnán. A teď najednou se mi všechno vrátilo prostřednictvím scénáře, v němž jsem se dočetl, že spolu účinkujeme hned v první scéně prvního natáčecího dne. Spolu tam s námi byl ještě Karel Heřmánek mladší. Nejelo se mi na natáčení dobře, byl jsem z toho v rozpacích a čekal jsem, že mi Veronika Žilková třeba řekne, jak moc se při mém hraní ošívá trapností. Ale ona nic takového neudělala, což jsem ocenil. Je to zkrátka výborná herečka, takže se na mě tvářila vlídně, ale přesto jsem cítil, co si o mě myslí. Ovšem nepříjemný zážitek jsem nakonec měl během natáčení s herečkou, u níž bych to vůbec nepředpokládal. Nikdy předtím jsem neměl nic zlého ani dobrého s Ivanou Andrlovou. Nic proti ní nemám, nikdy jsme nespolupracovali, vůbec se neznáme. Jen jsem v ní možná viděl tu princeznu z pohádek. Ale jednoho večera seděla sama u stolku v zahrádce v hotelu, kde jsme bydlili, a já si k ní chtěl přisednout. Zejména ze zdvořilosti připadalo mi trapné sednout si jinam. Ona mě ale nenechala ani dosednout a hned se na mě obořila, že žádné rozhovory poskytovat nebude, že nestojí o to, aby se ocitla někde v bulváru. Jen jsem něco zakoktal, sedl si jinam a nevěděl, co si o tom myslet. V tu chvíli mi přišla jako paní Zelinářová, Dobijášová a já nebyl daleko od toho, abych si na moment nevypůjčil ten slavný citát doktora Strossmayera. Vy krávo nebeská. Ale polknul jsem to. Posléze jsem se s tímto zážitkem svěřil jejímu ex-manželovi Ivanovi Vyskočilovi, který mě uklidnil, prý si to nemám brát osobně, ona prostě je taková. Další herecká a hezká zkušenost byla, když Ivan Mládek točil v televizi Barrandov Cyranův ostrov o rodině bydlící v rozpadajícím se zámku. Bylo natočeno 640 dílů, kromě Ivana v něm hráli všichni členové jeho banjo bandu, ale také například Luděk Sobota, Václav Upír Krejčí, Zdeněk Srstka a mnoho dalších. Do některých dílů si vzali hosty a když pozvali i mě, měl jsem radost. Hrál jsem agenta KGB, bylo to vtipné, od Ivana skvěle napsané. Režíroval to Petr Burian, pohodář, fajn chlapík, s nímž bych pracoval kdykoliv. Bylo patrné, že jsem neherec mezi herci, ale bavilo mě to. Díl se natočil za víkend a líbila se mi ta sehraná parta kolem Ivana Mládka. Jsou to lidé, kteří se respektují a určitě jsou to i kamarádi, to se prostě pozná podle atmosféry. Pracovat s nimi je čirá radost a kdykoliv bych si ji zopakoval. Pro úplnost musím dodat,
že jsem v průběhu času odmítl zásadní roli ve filmu, ale to bylo čistě ze strachu. Na druhou stranu jsem rád chodil jako host do pořadu Jiřího Krampola Nikdo není dokonalý. Dobře jsem se cítil v ČT pořadu Zázraky přírody. Zaspíval jsem si v Čundr Country Show u Ivana Mládka, byl jsem u Haliny v Banánových rybičkách, v Trampotách u Petra Novotného, v Dobách prásku jsem pravidelně chodil co by host do Snídaně s Novou, ale nakonec jsem přišel na to, že nejvýživnější prostředí je nakonec ono přímé setkání s lidmi, třeba na besedách okolo knížek.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Děvčata, jsem rád, že jsme mohli takhle ke konci roku tady v naší produkční místnosti, že pohovořit. Jak vidíte, tak jsem napekl pro vás.
2: To je hezký.
1: Hodně je to pracný teda.
2: A je to dietní.
1: Je to dietní, v každém je jenom jedna kalorie, ale blíží se nám ten konec roku. Já musím říct, že ty máš tu kamisolku.
2: Já mám slavnostní oděv.
1: No a my už jsme tady s paní Karol před natáčením konstatovali, že si připadáme jak na Stardance.
2: No to nevím, máte si připadat jak na konci roku a oslavách příchodu toho nového.
1: Jo, ty to máš takhle povedat. Mm-hmm. No, a řekněte mi, děvčata, jaký jste měli rok, paní Karol?
3: Že mám začínat.
1: No ne,
3: já jsem si nic nepřipravila.
1: No, to není o připravě. Vy nehodnotíte, nebilancujete, jako 23, jak to jako dopadlo všechno.
3: Ale tak v podstatě to máme vlastně od včerejška zbilancovaný od našeho pana premiéra, že jo, od jeho úžasného projevu, který byl asi jenom tak, aby bylo co vysílat po těch svácích, že jsme tak přešli z jedné pohádky do pohádky. Jako kdyby už všichni nebyli po těch svácích dost přežraný, že jo, tak Česká televize ještě pustí v prime timeu Nutellu.
1: Nutelliéra.
3: Za mě to byl dobrý rok.
1: Jo.
3: Já si vlastně budu přát, nevím, jak to máte vy, ale já si vlastně budu přát, když ten 24-kovej bude stejně dobrý, stejný jako ten 23-kovej. Já budu spokojená, to tady zaklepu na dřevo.
2: Já to mám podobně. Ale ty jsi mluvila o panu premiérovi, tak já jsem velmi intenzivně, stejně jako všichni, zaznamenala výměnu nového prezidenta.
1: No jo, tebe se to týkalo.
2: Mě se to dotklo i jakoby v osobním životě, protože samozřejmě se mě ledasco v něm změnilo. Objevily se na hradě nové tváře, ty staré odešly a tak dál. Takže já jsem to hodnotím velmi kladně. Teď myslím jako, nemyslím tu výměnu toho prezidenta samotného, ale to, že se mi ty rodinné vztahy tak jako ustálily a tak jako změnily a víc času je na děti.
3: Chci
2: a na
3: říct, že máš manžela víc doma.
2: Tak no, díky, že jsi to za mě řekla, tak je taky jednoduchý.
1: A to, že máme novýho prezidenta, bych nechal do všech ostatních pořadů.
2: Určitě, to nemá cenu.
1: Taky bych řekl, že jsme zažili tu hroznou věc před těma Vánocema, ty vraždy, to bych pro dnešek taky nechal, ale ty jsi to řekla a řekla jsi o to, my jsme zvědaví, Karol, že jsme zvědaví. Co se teda jako změnilo v tom tvým životě?
2: Tak já jsem, jak dlouho manžela mám?

0: už skoro 10 let. V únoru to vlastně bude 9 let už od svatby. A po celou tu dobu, já jsem ho poznala ve výkonu, že jeho funkce vedoucího kanceláře prezidenta republiky.
1: Já jsem zalekla.
2: Taky mě zatrnulo ve výkonu.
0: Vlastně poznávám mimo tu funkci a je to fajn, protože
2: no, je to jiné.
0: Sama víš, máš malý dítě, jaké to je, když jako prostě ten chlap je od rán do večera v práci a řídí se kalendářem hlavy státu a všechno ostatní se jakoby uspůsobuje tomu. A teď najednou s ním třeba můžu počítat i v úterý ve 4 hodiny odpoledne. To je prostě nevídané. Tak v tom se to hodně změnilo. No a pak samozřejmě jako zažili jsme si mediální masáže ze všech stran, takže i to trochu upadlo. Jo, trochu tak, hodně.
1: Takže už ti reportéři České televize nenocujou, nekempujou před barákem a tak podobně.
0: Už nemám komu vařit kafe a tak.
2: Je to jednoduchý. To stačí zasponzorovat, jak ti zbrojaři. Si zasponzorovali tam nějakou reportáž u reportéru a všechno šlo. No. Ale to nám, řekni, přeci jenom to mělo výhody nějaký.
0: Ježíš, tak to určitě.
2: Byla jako na tom hradě každou chvilku.
1: Paní hradní kancléřová.
2: Ano, paní hradní.
0: Ano, měla jsem takovou přezdívku paní kancléřová. Já vůbec nechci říkat, jako, že to bylo strašný a že to bylo nesnesitelných 9 let. To vůbec ne. Samozřejmě já jsem hrozně ráda, že jsem to všechno zažila. To je něco, co zažije asi málo lidí a spoustu, no, tak všichni víme, jak to vypadá, aspoň zvenku, tak prostě je to nádherný zažít to na vlastní kůži. Ať už jsou to předávání státních vyznamení, ať jsou to různé recepce, opravdu zajímaví lidé, vidět zblízka třeba některá politická jednání a tak dále, jako je to úžasný.
2: To, co my nevidíme v televizi, protože vidíme vždycky tu reportáž, že tam přijal toho a toho potentáta nebo jmenoval soudce a tak. Je zajímavý i to, co je mimo tu televizní reportáž, když ty lidi potkáš tam na chodbě nebo já
0: nevím. To je možná ještě zajímavější, jo, protože samozřejmě z té televize to leze takový všechno jako uhlazený, přesně to. Ale kolikrát zatím je spousta jakoby, jak to říct, no, spousta takového šumu a problémů a starostí a porodních bolestí a tak, když se něco chystá, tak to tam funguje úplně stejně.
2: No je,
0: teď se něco nestíhá, teď se něco posouvá, teď se něco, vlajka se splete, raz, dva.
2: A ještě nám řekni to samotné setkávání se s prezidentem, protože to je vidět na fotkách, že on tě má rád, jako, a ty ho taky, že ho jako ctíte. Jako familie, jako rodina, řekni, to je, když to skončí, tam ty oficiality, tak si sednete a ty mu řekneš, Milošku, máme to za sebou. Předpokládám, že si tykáte nebo vykáte.
0: My si tykáme od svatby mé, kde byl manželovi za svědka, to znamená, no, od roku 2015. Pan prezident byl vždycky takový, že chtěl znát jakoby názor všech, takže ať už třeba dával nějaký rozhovor, nebo bylo něco, co sneslo nějaké hodnocení, tak všech, co tam byli, tak se ptal na názor. Mm-hmm. Takže jako člověk opravdu musel dávat velký pozor, protože pan prezident se potom ptal.
2: Ale říkám si, že to nemůže být život pro každýho. Víš, jako...
0: To... Já si myslím, že to nemůže být na celý život, tak.
2: No...
1: Ale tak některé jako přítelkyně pobokové, ty by to asi zvládly dobře celý život.
0: Já myslím,
1: by
0: že...
1: to asi nevadilo.
0: No,
2: teď jsem to nepochopil.
1: No, že Alex je možná jenom zbytečně plachá. Že jsou ženy, které by se v této funkci dokázaly najít mnohem lépe a nemuselo by to mít vůbec žádné krátké trvání.
0: Vy narážíš na někoho konkrétního.
1: No, říkám, no, paní přítelovou pobokovou.
2: No, vy snad naznačujete, že kdyby Alex opustila chotě, že by se měla vetřít do přízně tam toho pána, aby si zachovala svůj přístup.
0: No, moment, ale vedoucí kanceláře republiky je současné době žena.
2: Jo, to je pravda.
0: A to nevím, jestli bych se chtěla to teda vetřít do přízně.
2: Jak ona se jmenuje?
0: Ta paní Vohralíková.
2: Vohralíková. A to je teda Vohralíková Minářová.
0: To je Vratislava.
2: Vratislava.
0: A ona se dokonce i nastěhovala do bytu, ve kterém jsme 5 let žili, když jsme jako ještě byli na hradě.
2: Toto je horší. To by mě rozčilovalo, že někdo leží v mojí posteli.
0: No to ne, postel jsme si odstěhovali.
1: Že v mém bytě teď spí Vohralíková.
0: No. Ne, tak to nebyl náš byt, byl to pronajatý byt, ale hodně se řešila cena pronájmu, to se teďka nějak neřeší.
2: No.
0: Že je nízká.
1: No tak teď je to dobře.
0: A spousta věcí
1: to
0: se neřeší.
1: Teď dobře, že je nízká, teď se to najde.
2: Vy dvě máte jednu společnou věc, to se, víte, že už mi to mnohokrát napadlo.
0: No,
2: že
1: vás.
2: Oba dva, no to jo.
1: No.
2: No to vlastně tak dvě společné věci. Máte mě, ale každá z vás má partnera jako úspěšného chlapa. A to je fakt jako těžký přece. Vedle těch, představte si, kdybyste měla doma nějakého tam instalatéra místního, o půl třetí by byl doma.
1: Víte, jak se hodí mi doma instalatéra?
2: No jednou za rok.
1: I o půl třetí se to hodí kolikrát.
2: No když vám praskne vana, tak jo. Když vám praskne voda. Když vám praskne. Ale tak praskne za 5 let. A on přijde každý den o půl třetí z práce, dá si pivo a něco vám vypráví. To přece, vy jste ženy jinýho typu, ne? To vy ne. Pardon, to mám míchací, samomíchací hrnek.
0: Který, a co se v tom míchá? Co no, se tam teď zamíchalo?
2: Já v tom mám čaj.
0: No.
2: A nemíchá se nic, protože já ho nesladím. Aha. Ale když to zmáčknu, to jsem dostal taková...
1: Vypadá to spíš jako, že máte mobilní toaletu splachovací sebou.
2: No, to... No, tak je to taková kravina. Ale jak mám novou račku, tak piju i čaj.
1: Aha, a ono se to míchá takhle z ničeho nic, se to začne...
2: No to poprvé...
0: Takže nás to bude vyskrát rušit, jo?
2: Samovolně se to poprvé rozjelo, ale je to blbost, ale je to moc hezký dárek.
1: No je, a to je umělá inteligence, to pozná, kdy to má zamíchat. Pak ještě bude druhý krok, počkej, že už to za vás ten čaj i samo vypije.
2: Řekněte mi ten život s těma úspěšnýma chlapama, neutíkejte mi od toho.
1: No já bych šla radši k nějakému jinému
0: tématu. Jsme to zkusili. Ale úspěšný chlap, nebo to, že je jako schopný v tom, co dělá, tak to neznamená, že je levý na ruce. Já mám třeba velmi... Ne, opravdu. Já mám jakoby chlapa, který ty věci, co si tady naznačoval, jako i doma udělá. Tak jako instalátor asi není, ale...
2: Ale tak dělá není. To jako systémem Xaver?
0: Jakože někoho zavoláš?
2: No ne, já mám domácí práce, veškerý mám zmáknutý teoreticky a sedím v křesle a metodicky vedu dotyčnou osobu, která to...
1: Jste jako i pan Lorenz.
2: Ano, ano, ano, ano.
0: Nehoupat.
2: No, ale to je totiž nejlepší.
0: Jo.
2: Ale ty teda říkáš, že on je i na ruce dobrý,
0: ano.
2: Jo?
1: Vidíte, ale to, my to máme stejně. No, přines kapra teď na Vánoce a Magdalenka. No už byl zabitej a Magdalenka na něj koukala ve dřevu a říká, moc dobou rybu táto sehnal, moc. Takže i rybu umí sehnat.
2: Ještě mi, já už půjdu od toho, protože se chci ptát, chci hovořit tady ptát se na jiné věci, ale ještě mi zajímá, jako vy dvě jste hospodyňky. Já si myslím, že katastrofálně.
0: No a z čeho tak jako usuzuješ?
2: No nemáte to v sobě.
1: Nemáme tu koskovanou zástěrku a v ruce takový to s tím peřím.
0: Měli jsme si to vzít asi, no.
2: Ne, myslím to tak, ale třeba já si nemůžu představit, že třeba dobře vaříte.
1: Tak to je chyba, no.
0: Tak já mám Emila, to je takový ten zázračný hrnec, ale i tak jako se s ním musí umět.
2: Jo, to jo, ale tak to umím vařit i já, tu kaši.
0: Ne, ale tak to, ten hrnec mám tak poslední rok, že jo, a předtím moje rodina taky potřebovala jíst.
2: Tak jo.
0: Mm-hmm.
2: No ale to je to, o čem já mluvím. Tvoje rodina byla v lepší společnosti. Takže si představuju, že když tvoje děti řekly, maminko, já mám hlad, tak přišli tři pánové.
1: Livrejovaní.
2: Takhle ty bažanti ocasy z toho čuměli a oni to dětem jako nabídli a svačinu ochranka přinesla do školy.
0: Ano.
2: Ale takhle já si představuju.
0: Ne, my jsme děti od tohohle toho drželi docela jako dál, ale jako my fungujeme úplně prostě normálně. Normálně uvařím, normálně naservíruju a hlavně jsem si vzala Moraváka a ten prostě je zvyklý na tu poctivou prostě kuchyni českou a rozmazlený od maminky, takže já jsem se jako musela učit vařit vlastně. Něco jsem uměla, ale spoustu věcí jsem se musela přiučit.
2: Trošku, něco mě tady nehraje, jedna věc, je to, že jsme od tebe nikdy nic neochutnali.
0: No, protože ty jsi nepřijal, když jsem tě zvala.
1: Musíš protože přijel? Má Emila na Moravě a vy se nechcete z Prahy hnout.
0: Teď mám Emila na Moravě, protože byly vánoční svátky, tak jsem víc ho používala tam, tak jsem si ho tam vzala.
2: Jo, jo.
0: Musíš přijet.
2: No, paní Karol, to vím, že vy dobře pečete, že vy jste...
1: No, já zase...
2: Ty pekáček jste tady měla takovýto nabrždění tramvají.
1: myslíte jablečné puky.
2: Ne, ty kulatý, jak jste na to mydlila tu marmeládu kyselou.
1: Jo, no, to byly linecký.
2: To jsme linecký?
1: To jsme ne linecký, ale to zrovna nebylo moje, to pekla maminka a já právě si
2: dobře... To
1: se dědí. Já si ale dobře rozumím s vařením, to mě baví, jsem dobrá kuchařka, ale to pečení, to je ještě takovej jako pokus omyl. Občas pokus a většinou omyl.
2: Já jsem měl za to, že to je obráceně, protože vy chodíte do té soutěže dokonce.
1: No, to jsem peče celý, jedno, pečou celé všenory.
2: Pečou celé všenory, oni tam mají
1: to
2: a
1: nevím.
2: Jo, a paní Karol se přihlásila v kategorii výrobky z jablky.
1: No ne, tam žádná jiná kategorie není.
2: Ono
1: se to jmenuje jablkobraní, takže tam jsou výrobky z jablek, samozřejmě. A jednou jsem vyhrála třetí místo, maminka teda byla první, já jsem byla třetí. Ale jak jsem říkala, no, tentokrát prostě to zvládli sežrat nějak rychlejc, než odhlasovat, takže koláče, ne, měl to zajímavý efekt, že nebyly ani koláče, ani hlasy.
2: Jo, takhle. Ano, a kolik tam bylo lidí, když jste byla čtvrtá?
1: Třetí, to bych nic nevyhrála, takhle jsem dostala kalendář a kytku, ta už teda zvadla, ale kalendář už vlastně taky není.
2: Osobnosti všenor.
1: Těch je.
2: Já jsem taky dostal teď k Vánocům kalendář osobnosti Tišnovska.
1: Jo, a to opravdu našli tolik osobností, aby na každý měsíc byla jedna?
2: No tak nebyl jsem, já jsem tam jako černá ta ovce, ale mohli tam někde aspoň...
1: Místo Ksavera tam byla černá stránka.
2: Ne, tam je řada osobností, pravda, některý z nich jsem vůbec nevěděl, že...
0: Jsou osobnostmi,
2: ale jak jsem se dozvěděl z kalendáře, tak
1: jsou
2: jo.
1: Jsou osobnostmi.
2: No. My bychom měli taky udělat kalendář.
0: A dáme se tam jako osobnosti?
2: No, já jsem o tom přemýšlel hodně, že ono se to často, to vy paní Karol budete vědět, dělá jako velký PR, že někde nějací hasiči nebo političky, vzpomeňte si, se nafotí obn-one, takzvaně. A já jsem nad tím přemýšlel, že bychom se nahatí tam vyfotili, třeba tady na prvním nástupišti nebo někde, a potom bychom ho prodávali za účelem charity.
0: Tak řekni včas, kdy to bude, ať můžu zamakat na sobě.
2: Jako...
1: Já myslím, ať můžeš odjet na Moravu.
0: A nebo ať si domovím dovolenou.
2: Já do toho nepůjdem, ne. Já bych se styděl strašně.
0: Mě by zajímalo, jak je to potom fakt jako prodávaný, jestli opravdu to splní. To proč se to dělá?
2: To by bylo prodávané.
0: No ten náš bez pochyby, ale ten, jak jsi zmiňoval, když se političky
1: no,
0: někde
1: tak
0: nafotějí, tak jestli...
1: ten určitě.
2: No to jsem teď někde viděl, že nějací hasiči, nebo vojáci, nebo co to bylo, se nafotili. Ale my bychom paní Karol mohli udělat sousoší.
0: Sousoší.
1: Já nevím.
2: S nevídanou rozkoší každou noc tu sousoší. No. To jsme... Mohli, jako víte, jak to bylo, muž slinící si prst,
0: jo.
2: To bylo v nějakým tom filmu, ne?
0: Ano.
2: A jeho přátelé. Pojďme ještě, řekněte, kromě ty, nebo můžeme začít vlastně tou volbou prezidenta, jak jste vnímali vy, kdy děláte ty rozhovory, jste novinář, ty jsi novinářka, vy jste komentátorka, ne? Říkám dobře, nebo jste
1: no,
2: taky novinářka?
1: Já mám o vás starost, aby se buď to zapálíte, nebo si tím vyhloubnete.
2: Ne, já, to je taková...
0: Ale ještě tady bylo zapálený, jako kůže tady nevoní.
2: Zajímalo, co, jak jste vnímali to okolo té volby prezidentské. Jestli byly nějaký ty debaty diskutovaný.
1: To byl krásný mumraj.
2: Jo.
1: To byl krásný mumraj. No.
2: Přece pro vás komentátorky, jo, protože pak bych neřekl komentátory, to už bych...
1: Komentátoryky a čata.
2: No, přece muselo být strašně výživný všechno.
0: Jsi musela mít žně?
1: Já jsem měla žně, ale tak všichni měli tou dobou žně, ono to bylo prostě takový jako téma, všichni tím žili.
2: Člověče, mě to tentokrát nebavilo.
1: Mě to bavilo hrozně.
0: A co tě nebavilo?
2: No, já jsem nechtěl vlastně ani, aby byl prezidentem Babiš, a nechtěl jsem, aby byl prezidentem, a jsem nechtěl toho Pavla. No. A pak jsem tam stejně...
1: Vy jste chtěl Nerudovou, přiznejte se.
2: Ne, tak já jsem si nevybral nikoho z těch.
1: Jo.
2: No, ale šel jsem a s těžkým srdcem jsem tam hodil v tom druhém kole toho Babiše.
1: S těžkým srdcem jsem tam hodil neplatný hlas.
2: Ale to jenom proto, že jsem si říkal, že ten voják a rozvědčík a komunista, že to je hrozný. Ale to okolo mě tentokrát nebavilo. Jako nebyly tam takový špilce, jako když byl Zeman se Schwarzenbergem třeba.
1: Jak vás mohla nebavit dojatá paní Holubová, kynoucí z okna Pražského hradu? Pro boha, to vás musí bavit, i kdyby jste nechtěl. No, dojatej pan Svěrák, po 20 letech byl dojatej. Víte, jak dlouho na to čekal? Víte, kolik let v životě neúplně mladého člověka je 20 let, to je hodně let, Xavere.
2: Já vím, ale jako paní Holubová, já nevím, vy vidíte paní Holubovou jako nějakou autoritu? Nebo...
1: No ne, jak je krásný, že je dojatá. Každý štědrej večer nám rozdává radost a smích z televizní obrazovky ve filmu. A teď ji vidíte dojatou na Pražském hradě.
0: Karol je přijící.
1: To i s váma musí přece něco udělat, neříkejte, že ne.
2: Tak já na to vůbec nefunguju.
1: Já hrozně.
2: Pravda.
1: Já když jsem ji teď viděla na Štědrý den, jak tam na tabuli psala to slovo prcat v pelíškách, já jsem ji úplně viděla, jak kine z toho balkónu.
2: No ne, ona tam byla nějaká taková nahastrošená, měla nějaký ty, na primě ty placičky nebo něco, ne? To jsem viděl, ale tak to neberu vážně.
1: No jo, já to vážně beru.
2: Já se dívám na to, co říkají ti kandidáti. A vezměte si, když diskutoval Zeman s tím panem, on se jmenoval...
0: Drahošem?
2: No s Drahošem taky, ale jednou diskutoval s tím, co byl předseda vlády. S Fischerem.
0: Jo, ano.
1: Diskutoval s tím, co byl předseda vlády.
2: No a...
1: By se s tím mohl do AZ kvízu.
0: Ale to pak byla konečná pro něj, že jo? Pro toho, co byl tím předsedou vlády, ne?
2: No ale bavilo mě to, protože to bylo takový nějaký... A nebo se Schwarzenbergem, bavilo mě to. Ale toto bylo takový jako...
0: Ale na to si zvykej, Xavier. To tak už teďka bude pořád.
2: Jo. Uh-huh. No...
0: No tak já nevím, vidíš, že na politické scéně někdo, kdo by jako...
1: Tak teď už to prostě nebude nejvyšší liga, no teď už to budou takové DC. Okresní přebory, že jo, podívejte se na pana prezidenta s jeho Batmanem v projevu, no. Měli jsme prezidenty, kteří citovali klasiky, měli rozsáhlé knihovny plné klasiků, plné zajímavé literatury, většinu z ní četli, dokázali o tom dlouhou dobu hovořit, teď tady máme Batmana a přítele po boku.
0: I z patra, z hlavy, dlouze.
2: Zeman.
0: Aby měli kontakt s publikem, teď mají čtecí, aby měli kontakt s publikem.
2: A měli kontakt časy, se čtecí.
0: Časy se mění prostě, no.
2: Takže teď už nás budou čekat, protože já když jsem viděl ty kandidáty, všechny, co byli, tak když je pan Hilšer Fischer, to je jako jasná, to je vlastně personál.
1: Používáte můj termín, to je hezký.
0: Tak zase za 5 let.
2: No. Teď tam byl ten pan Diviš a to jsem si říkal, to mohla uklízečka od nás baráku tak jít, jakože tam bylo řada
1: no,
2: takových,
1: mohla,
2: za kterýma...
1: Tak to je vždycky. Kdyby uklízečka od vás baráku potřebovala odrazový můstek do politiky, tak lepší místo než prezidentskou volbu nenajde.
0: To je pravda.
1: No
2: já bych jí koupil nějaký nový kýbl.
1: Takovej ten, co se sám točí, že už máte ten hernek splahovací.
2: Já myslím, že k tomu to spěje, že máte pravdu, že tam budou čím dál méně kvalitní lidi. Teď, když to vidím, teď...
1: No, na tohle je právě ten stávající prezident strašně dobrý, že on jako tu latku úplně podsek. Takže teď už bude strašně jednoduchý, jo, teď je to nastavený, předtím za Klause, za Zemana, za Havla, to bylo vysoko, teď je to někde, jak v paneláku, prostě o 6 pater níž, takže teď už prostě mají otevřeno prakticky všichni, uklízečka, kdokoliv další.
2: Tak ještě navíc, když je to dobrá uklízečka.
0: Tak dobrá jako na Pražském hradě je co uklízet, co si budeme povídat.
2: No, tak...
1: Tak dobrá uklízečka je určitě lepší než špatný rozvědčík.
2: A to my ani vlastně nevíme, jaký on byl rozvědčík.
1: No.
2: A já taky ještě jsem se nedávno jsem četl tu teorii, že si ho ti Rusové vychovali a řekli, a neboj se, v roce 23 se tam zdrž prezidentem a budeš nám to tam všechno řídit. Myslíš, že to je možný? To ne, asi ne.
0: Tak, hele, přítel po boku byl tam i tam.
2: No. Přítel po boku je obojitník taky, pozor.
1: To je šikula, on je šikula.
2: No. No a potom ještě mi řekněte, a to se mě týká, protože já jsem byl u toho, pak byla ta volba ředitele České televize. Ty jsi v konfliktu? Ne, nejseš. Jsi tam byla nějakou dobu, ne?
0: Ano, já jsem České televizi vlastně začínala. Ty zkušenosti teďka můžu uplatňovat v XTV, což je fajn, ne?
2: Tak oni se od nás učí hodně, ta Česká televize. To je přece na první pohled. No ale to je, jste spokojení s tím novým ředitelem? Teď mě můžete vynadat, já jsem uvolil toho Součka.
1: Tak já nevím vlastně. Já,
0: těžká otázka, no zatím se jako nic moc neprojevilo a já se přiznám, nějak Českou televizi prostě nesleduju, no. Já už radši si jdu přímo za tím, co chci vidět a už jako nemám doma puštěnou ani 24 nic takového. Jako.
1: Tak přinejmenším se nezastal Vašíka Moravce, on z toho byl potom smutný.
0: No a zase ho ani nepotrestal nějak, že jo.
1: No, nebo jo? No jo, ale tak pořád je to
2: řekl,
1: lepší.
2: Řekl, že příště mu to neprojde a to je, mluvíme o tom, že on Moravec je dezinformátor a dezinformoval veřejnost, že Václav Klaus je gubernátorem Putina, což je prokazatelně blbost, ale jak vidíte, tak ty dezinformace někomu projdou, že?
1: No, nejenom, že projdou dezinformace, ale očividně tady prochází i porušování kodexu České televize. To taky nikoho tolik nepálí.
0: Ale jo, ale, pálí. Já jsem kodex třeba porušila, ta už jsem jela.
1: No jo, ty, ale protože ty jsi byla nedostatečně veřejnoprávně vyváženě objektivní, to je u tebe jasný.
2: A jsi porušila kodex?
0: Někdy jsem udělala chybu. No tím, že jsem si našla jakoby partnera, který... Který není podle kodexu. A tak jsem se dostala do střetu zájmu.
2: A jak oni ti to řekli tenkrát?
0: No nejdříve to tak nebylo. Nejdříve to vlastně přinesl blesk nějaký fotky, já jsem se k tomu přiznala. A jakoby nebylo to jako na vyhazov. Prostě bylo to o tom, že tak chvíli tě dáme sem a pak prostě uvidíme, ale pak...
1: Chvíli počkáme, jestli se nerozejdete.
0: Pak začaly určitý tlaky jako ze spoda a potom ano, přesně jak to říkáš, pak jsem přišla s bříškem a bylo to jako, že vlastně jsem se rozhodla.
2: Počkej,
0: a už jsem se potom nemohla vrátit.
2: Takže podle kodexu nesmí být bříško? Ještě, že tady nemáme kodex.
1: Ono asi ne, záleží na tom, kdo to bříško způsobil.
0: Přesně tak, no.
2: A tak proč neřekla jako Kličku?
0: Že to měl způsobit někdo jiný? No?
2: Že to je nemanželský bříško.
0: No, když já nevím, jak by se potom ten, kterýho se to přímo týkalo, jak by se ho to jako
2: jo, jak
0: dotklo,
2: víš? Jo, to nemrzelo třeba. Dneska, že to je přežitek, ta televize?
0: No já říkám, já ji prostě nesledu.
2: Mně stačí YouTube, mně stačí
0: XTV.
2: Netflix, XTV a některé ne. Jako...
1: Vy jste totiž pořád nepochopil, neříkám množný číslo, jo, protože tebe do toho nepočítám, ale vy jste totiž pořád nepochopil a takových lidí je spousta, co to nepochopili. Jaká je funkce té České televize?
2: To není jako pochopil.
1: O tom, že tam má někdo někoho informovat. To je čistě o tom, aby to poskytovalo takovej mikrosvět prostě pro lidi typu Holubový, pomůcku domácího kutila a takovouhle tu skvadru lidí.
2: Pomůcku?
1: No, pomůcka domácího kutila. No, svěrák.
2: Jo,
1: no a pro lidi tohoto typu, pro lidi,
2: paní Karol,
1: a pro lidi tohoto typu, že ten jejich vysněný pravdoláskařský ideální svět, ve kterém Trump je špatně, Fico je špatně, Orbán je špatně, Klaus je špatně, Zeman je špatně, Havel je správně, Pavel je správně, přítel po boku je správně a tak dále, že ten jejich svět opravdu existuje. Ale... Jim to hází záchranné lano nějaké iluze, že přátelé, ještě tady, než si zapnu tu Českou televizi, tak tady je ten svět ještě v pořádku.
0: A teď je to vlastně dobře, protože pak je tady XTV, která třeba přinesla rozhovor s premiérem, demokraticky zvoleným premiérem Slovenska, Robertem Ficem, kterýho prostě Česká televize ten rozhovor prostě neudělá.
1: Ona radši dělala se Šimečkou, který ty volby prohrál.
0: Přesně tak. No, tak jo.
2: A ten byl dokonce u Moravce, ne? Ten
1: no ano, byl. Ten byl v den voleb. V den vyhlášení výsledku voleb, tak.
0: Tak to je vyváženost.
2: To mi přijde úplně uchylný, ale vy jste řekla, já si myslím, že ještě jeden význam to má, že pro hodně lidí je to bankomat.
1: To taky.
2: A proto mě tak strašně vadí, když se teď mluví o tom, že se těm lidem mají zvýšit ty poplatky. To je, když do toho trošku vidíte, tak vás to strašně rozčiluje.
0: A já myslím, že to je spíš slibem nezhrmoutíš.
2: Že to nebude nakonec.
0: Hmm. A určitě ne ve volebním roce.
2: No jestli to bude, tak to bude ve volebním roce, protože to má od příštího ledna
0: ano.
2: začít fungovat. Takže
0: a právě
2: přesně
0: proto si myslím, že to nebude.
2: Nebude. No tak a tím to pomaličku skončí. Já myslím, že skončí první jeden kanál, druhý kanál a třeba se konečně někdo zamyslí nad tím, že bude stačit, oni mají myslím ze zákona, že musí mít 4 kanály. Tak bude jednička, dvojka, ČT24 a pak si hodilo sem to zbývající.
1: Dčko. Já s Magdalenkou hlasujeme pro Dčko.
0: Já taky hlasuji
2: no,
0: pro Dčko.
2: No ale to nesmíte takhle.
0: Ne?
2: Ne.
1: Musím, protože kde jinde už nám pustí podvečer šmouly.
2: Na YouTube.
1: Ale s pravda, YouTubem. My je chceme na Dčku.
2: Jenže pozor, mnozí lidé mě říkají, jako fakt jich je docela hodně, že to Dčko už ty děcka tak trošku jako indoktrinuje zavčas. Jo? Tak tam je třeba nějaký pořád, aha. No a kdo to byl pan Havel a kdo to byl pan Halík, jako a tak.
1: Zprávičky, to jsou zprávičky.
2: To, jako,
0: oni... Zemanka už tam chybí, ty pomíjíme.
2: No, právě na to byly nějaké stížnosti, to bych teď vážil
1: z hlavy. Mě to dávali na Mikuláše, víš, děti, podívejte, čert. A už to tam bylo.
2: Ale na Halíka nezapomněli. Halík je jich, ne?
1: No to si pište, že je jich.
2: On teď tak strašně plakal, ten Halík, na tom pohřbu pana ministra zahraničí.
1: Ex-ministra zahraničí Schwarzenberga.
0: A bývalého kandidáta na prezidenta.
2: Kandidáta.
1: No, on plakal, pan Herman, ten si tam zase dělal fotečky na sociální sítě. Pak je chudák musel
2: Herman
1: stahovat.
2: Dezinformátor, myslíte?
1: Herman Dezinformátor.
0: Horlivý Herman.
2: To je taky existence. To je jako pardon, jo. Napsat zemřel forejt. Co to je?
0: Já nevím, proč tak spěchá.
2: No ale ještě, Alex, ty nám řekni, jak bylo u Ficu. Protože to, s tím XTV měla velký úspěch a co se týče čísel, viděl jsem u vás, paní Karol, že jste dávala ukázečku na vašem streamu.
1: No protože zrovna vy jste se vrátili ze Slovenska, když já jsem měla stream, tak jsem si řekla, ano. Musíme to divákům zprostředkovat, když je to žhavá aktualita. To fakt bylo během pár minut, jsme tady připravili ukázečku, protože to bylo čerstvé.
2: Jak to tam bylo, nám řekni.
0: Na to, že se to natáčelo v 1 hodinu odpoledne, tak rozhovor trval hodinu, kluci se pak chtěli vrátit a ty si to stihla do streamu, jako úžasná práce. Jaké to tam bylo? Bylo to velmi vstřícné.
2: Dali ti občerstvení.
0: Ano, měla jsem možnost i s panem premiérem hovořit v soukromí nebo mezi 4 očima.
1: Takzvaný small talk.
0: Small talk, no byl to trošku delší talk.
2: To byl
0: a, o čem ten talk byl, to samozřejmě nebudu komentovat, ale bylo to strašně milý, vstřícný od vlastně lidí na recepci až po lidi tam u sekretariátu, no u pana Fica.
2: Dali ti chlebíčky, nebo co ti dali?
0: Ne, chlebíčky mě nedali, ale nabízeli mě takzvanou kapustnicu.
1: Fakt jo? Víš, co to je? No, zelňačka.
0: No ne, nevěděla jsem, a jsem si tak říkala...
2: Kapustnice je zelňačka?
1: To je taková slovenská varianta na zelňačku. Ano.
2: Ale je to z kapustka...
1: No tak kapusta je kysaný zelí, pokud se nemýlím na Slovensku, jako slovensky. Kapusta, kapusta jejich není naše kapusta, tak. Takový to zelený kadeřavý, co děti plivou z polívky.
2: Aha.
1: No.
0: Takže mě nabízeli kapustnicu, protože ten den pan premiér měl něco, že někde nalévali polévku lidem, já nevím, někde venku, takže měli namořenou kapustnicu. Ne, to teprve jako, se k tomu chystali. A no, ale už jako když řekli kapustnicu, tak jsem si říkala, a sakra, co to je? Já jsem trošku měla strach, že nebudu úplně všemu rozumět. Přece jenom v Československu jsem žila 10 let a některé slova takové typické jejich jako neumím úplně přeložit. No. Takže tím mě trošku jako znervoznil, ale pak to bylo
2: předtím,
0: dobrý.
2: Než odjížděla Alex,
0: ano.
2: Tak jsme se bavili tady zrovna na této sedačce a Alex říkal, co je to nehnutelnost.
1: Ano. Nemovitost.
2: A já jsem to přeložil.
0: A když jsme stejně starý? A já to nevím.
1: No vidíš.
0: Ale třeba pukance, jako, protože jsem si naposlouchávala rozhovory premiéra Fica, on tam říkal, vezmu si kolu a pukance a vyhraju v příštím roce ve výsovém výsledkem přes 40%, říkám už česky. Ale tak jsem si hledala, co jsou pukance, že to je něco jako popcorn.
1: No, pukance.
0: Ale bylo spousta takových slov.
2: Víte, že oni, celý svět tomu říká popcorn, celý svět. A oni tomu říkají pukance, jo. Hmm. Toto Slováci tuto vadu mají.
0: Já teda doufám, že jsem to dobře přeložila.
2: Protože hudebníci používají takovou tu krabičku, třeba kytaristi a tak, na kterou když zmáčkneš, tak se ten zvuk jako prodlouží nebo zopakuje. Hmm. Říká se tomu v celém světě echo. Echo. Každý muzikant prostě z Ameriky, z Afriky, já nevím, z Ruska, všude všichni vidí, co to je echo. Jenom na Slovensku se tomu říká oněskorovač. No. A mají dokonce, tam to vyrábí nějaká firma a přijdeš do hudebních nástrojů a tam je v krabice a je na to napsáno oněskorovač zvuku. Hmm. Tak oni to mají, já pukancům věřím. Oni mají na všechno svůj, jako slovenský, a mají dokonce výrazy, nevím, jestli to víte, na věci, které u nás nemají svůj výraz.
1: Mm-hmm.
0: Jako třeba?
2: Jako třeba dohořelý ohniště.
0: No.
2: A oni tomu říkají pahreba.
1: Jak to?
0: Pahreba.
2: Pahreba.
0: Pahreba. A máme my něco takového? No, asi dohořelý
1: ohniště. Máme pohrabač na pahrebu.
2: No. U nás řekneš, toto je ohniště, kde teď vyhořela a už tam nehoří.
1: Teď už tam můžete jenom zahrabat ty brambory.
0: Ale... A nebo přejít potom bosýma nohama.
2: To už je jako na každým.
0: To už je vyšší
2: level. Ale oni jako takový to, že ten oheň dohoří a ještě to třeba vlažný nebo něco, tak oni tomu říkají pahreba.
1: Po pahrebě bos?
2: No.
1: Rozbil si nos. No.
2: Tak to, paní Karol, to bylo laciný tohleto.
1: No, ale tak mohlo by to být.
2: Mimochodem, já mám rád Sirákovy filmy, jo.
0: Já tež,
1: no.
2: Skoro všechny. Ale teď bylo kolem Vánoc nějaký ten nový film, který se jmenoval Betlémské světlo.
0: Aha, tak to jsem neviděla.
1: Ten jsem taky jako jedinej neviděla.
2: A ono je to v několik jako časových, je to napůl takový jako duchařský, tam pořád někdo zjevuje a zase odejde. A je to taková sračka. Já si myslím, že za celý život se mu podařilo napsat pro mě subjektivně pro diváka Xaver blbej film. Jinak mám rád Vratný lahve, Na samotě u lesa, Vesničku.
1: Všechno, Marečku, podejte mi pero.
2: Všechno, co bylo, je legenda. Ale říkám si, jestli tím to skončí, jestli to bude jeho poslední film, takovejhle propadák. To by mě samotně mrzelo. Tak jak už si s ním jako... Já jsem ho jednou v životě na frekvenci, nachoval se ke mně moc hezky, takže já proti němu nic nemám, ale tady ty, tak ho vidím na těch demonstracích, jak čte ty s těma herečkama začínajícíma tam po boku. Ale, takže vy jste to neviděli?
1: Ne. Pro mě vlastně jeho poslední film jsou Vratné lahve. Tím mi to skončilo.
0: Já mám taky to uchovaný po ty Vratné lahve, dál už ne.
2: No ještě tam bylo to Postrniště Bosné.
1: To jsem taky neviděla.
2: No.
1: Když my máme stejný filmový znalosti a neznalosti.
2: Ale, no tak, aby jsme nepomluvali, no. Jenom prostě se na to nedívejte, protože to je vyhozený čas.
0: No to se radši kouknu na ty Vratné lahve, nebo...
2: Ne.
0: Pero, nebo teďka dávali Na samotě u lesa nedávno.
2: Podívej se na film, chceš se dojmout hodně?
0: No.
2: Tak se podívej na film, který se jmenuje Můj snoubenec, tvůj milenec. Je to o mladých lidech z Manhattanu.
0: Můj snoubenec, tvůj milenec, no, tvůj tak to milenec. Mě určitě dojme, no.
2: No to ti dojme. A je to, má to ještě navíc takový jako konec samodojímací. A potom na, samozřejmě jsou nový dvě řady Koruny.
1: Je, zamíchejte,
0: já, vrčí.
2: Já musím zamíchat vždycky.
0: A to je v nějakých časových intervalech třeba 10 minut vrčím. No 15 minut vrčím.
2: Ne, tady zmáčknu.
0: Jo, ty jsi zmáčknu, vrčím. Aha.
2: Jenom byste jako nepřestávali obdivovat tady můj maslostroj.
1: No je krásný. Říkám, až vám to vcucne jazyk.
2: No, pozor, a to má ještě, ale
0: zachránili.
2: To jedno nebezpečí má. Já to schválně dopiju, aby vám to ukázal, co to má.
0: Bude no opatrně na konci, jo?
2: Ten mícháč tam, je to to?
0: Tak je prášek.
1: Ne,
2: no vypadá to jak pilulka.
0: No.
1: No.
2: A to je magnet, který tam prostě hodíš. A on se hned chytne.
0: Jo, takhle.
2: Ale můžeš ho kdykoliv takhle vyloupnout.
0: A můžeš to mít bez vrčení.
1: A samozřejmě no, to můžete taky kdykoliv vypít, že jo?
2: No toho jsem se bál, no, abych to...
0: Tak to je jak prášek, no, akorát si asi nerozloží.
2: Škoda, že tam není ta kamera, mohl jsem to potom dát na...
0: No tak pozor na to, ať to nespoukneš.
2: Děvčata, vy vůbec nejíte moje občerstvení. Tady jsem pro vás připravil.
1: A tu šištičku vy taky sám tvořil?
2: Ano, tu jsem jako trošku mě radili z IPA Café.
0: Trošku víc.
2: Ne to...
0: Ne, já mohu si ráda tohle.
2: Co?
0: Toto.
2: Šišku?
0: To s těma mandlema a tak.
2: No to je šiška.
1: To jsou mandle.
0: No tohle to jsou mandle, ne? To je opravdu pracní, to tam po jednom
2: si... A tak si dejte, já vám budu vyprávět, když si je zobnete.
1: Co my si zobneme asi až po natáčení, ne? Co?
0: Na tady nechci mlaskat.
2: No já jenom, aby se to tady nerozpustilo.
0: A nemáš zlatý lžičky, a co potom?
2: Jaký?
0: Zlatý.
2: Ona tomu
1: opravdu... To je zvyklá na lepší, no.
2: Opravdu
0: to jsem řekla schválně kvůli to tobě, protože jsem věděla, že se toho chytneš.
2: Ale kolikrát si na tebe vzpomenu, Alex, když se dívám na ten seriál Koruna, jak se tam k těm lepším lidem chovají, jak si jim to servíru, jak jsem si říkal, takhle nějak to u těch minářů je.
0: Není.
2: A tak proč nám kazíš ten...
0: Tak jo, tak je.
2: To by byla taková hezká, jako... Existuje tady podnikatel, který ho znáte, já nebudu jmenovat, abych něco neproseknul, který má 14 lidí personálu ve vile, tady v Praze.
1: Já se nechytám.
2: Co?
1: No nevím, o koho jde.
2: To je, no já to taky neřeknu, ale představte si, že vlastně pořád žijete s cizíma lidma.
1: To nejsou cizí lidi, to je Žán.
0: Takže já Žán? Znám třeba zase někoho, kdo má 16 dětí. A ten má
2: on už má 17.
0: Už má 17, ne, fakt?
2: Už má 17.
1: Tak pak s tím personálem.
2: Ne, toto je pán, který
0: tak
2: má...
0: Tak jako rozhozený všude, nebudeme určitě jmenovat, ale má teda 17, já jsem zůstal od toho 16.
2: Jistý jede.
0: Ano, a takže 17.
2: Jede, má 17.
0: A vždycky říká jako ty Vánoce, že jsou fakt strašný, když už po 6. tam tlačí toho kapra s tím salátem, že to je jako náročný, no.
1: Jo, on s každým takhle zvlášť, to tam musíš...
0: No tak ne, tak s nějakou maminkou má 3, s nějakou jako dvě děti, někde
2: je
0: jináček.
2: Tak třeba špatný, to líbí tento systém.
0: No.
2: To je přece fajn.
1: Tak máte rozhodně větší, jak si možnost srovnávat, kde dělají lepší bramborový salát.
2: No to je, představte si ta rodina, která ho má nejhorší. A on řekne, po těch Vánocích...
1: Už se těším, až jdu k Máně.
2: No.
0: A těch dárků, že jo?
2: A je tam to nějaký odbitý a už to nějaký voschlý. Za to tady u Kamily, nebo já nevím, jak se jmenuje, tam mají takový dobrý, tam to dělají maminka. A oběhne těch maminek 8, to je super.
0: No, ale potom z pohledu těch maminek si nemyslím, že to je úplně super. Já jsem docela ráda, že mám pro svoje děti jednoho tatínka, že ten tatínek nemá děti ještě někde jinde. Jakože jako fakt je to přívětivější.
2: Ale ty jsi vyloženě staromódní v
0: těchto věcech. Já jsem konzerva strašná, ano, jsem v tomto.
2: Paní Karol, řekněte něco jako zkušená žena. Je to přece každému, jak mu to vyhovuje.
1: No, Alex nám tady šíří ty stereotypy.
0: Já se omlouvám.
1: Ty nám tady šíříš ty stereotypy. Počkej, až to budou tady analyzovat náš pořad feministky, tak jako analyzují Stardance, analyzují kriminálku Modrava nebo policii Modrava.
0: Opravdu?
1: Všechno se analyzuje z hlediska genderových stereotypů, tak ty dostaneš za uši. Počkej.
2: No to já vůbec nechápu. Tuto část našich životů, paní Karol, my se o tom tak často bavíme tady v tom našem Za stranu a za lidi. A já pořád jsem se nedopátral. Je to vlastně jednoduchostí, to je jasný. Ale k nějaké podstatě tady toho příběhu, že se někdo zabývá tím, jestli do Stardance chodí tlustý nebo...
1: Hubený, s hlavou, bez hlavy. No, to jsou takový lidi, no kteří se tím zabývají.
0: Ne.
2: No, to paní Karol to vyprávila, já teda nevím, jestli...
0: A tomu se věnuje kdo?
1: No tomu se věnují socioložky.
0: A pak mě zajímalo, kde platí.
1: Zajímavý na tom je, že tyhle články ve zvýšené míře teď v poslední době vycházely na jednom nejmenovaném zpravodajském portálu. Takže ono to, že to nebylo jaksi citováno z více zdrojů, ale z jednoho. Takže ono to skoro vypadalo, jak kdyby tam se teda rozhodli, že tomu pojedou nějakou kampaň za to, že budou odhalovat genderové stereotypy. Odhalením genderového stereotypu za jeho likvidaci. Tak. to vypadalo jako tahle ušlechtilá bohulibá činnost. Takže napřed se tam jistá socioložka, která ovšem vypadala jako sociolog, tak se tam vyjadřovala právě ke stereotypům v seriálu Policie Modrava. A o pár dní později tam byla jiná socioložka, shodou okolností taky vypadala spíš tak trochu jako sociolog, a ta se tam zase pustila do pořadu Stardance.
2: To je...
1: A to, když si přečtete, přátelé, to vás úplně jímá hrůza.
2: No, vy jste říkala, že ona tam říkala, napsala, že tam nesmí, nebo jak to mám rozumět tomu?
1: Co tam, vyjádření, dokončíte myšlenku?
2: Že to je plno stereotypů a že tam nejsou teda ti postižení.
1: Že to vůbec není pořad, který by se měl objevovat na... Že to nejenom, že to není veřejnoprávní pořad, což jako... Tak my asi tušíme, že není.
2: To
1: rozporovat
2: taky, to
1: nebudeme.
2: Ano, ano.
1: Ale že to je pořad, který by se neměl objevovat na žádné obrazovce, žádné televize v 21. století.
0: Protože tam jako tančí muž a žena, jo?
1: Třeba. No, ona třeba říkala, což mě strašně pobavilo, že byla teď se podívat nedávno na nějakých kurzech tance a že tam tančily ženy se ženami a muži se ženami, nebo lidi i sami se sebou. No, co tam někdo prováděl po parketu. No.
2: Muži se ženami tančili? Taková staromodní.
1: Ne, ženy se ženami a muži s muži.
2: No, vy jste řekla muži se ženami.
1: Aha, tak pardon. Tak no, ženy se ženami, muži s muži a někdo se tam proháněl po parketu sám. A tohle v tom zpátečnickém Stardanceu prostě neuvidíte. To je špatně.
2: Ty vole, to
0: je jakoby forma kritiky vlastně.
1: No to není forma kritiky.
0: Čemu to má sloužit? Já pořád nechápu, čemu to má
1: no
0: sloužit.
1: No má to sloužit k tomu, aby nám to otevřela oči, že se díváme, teda my ne, ale ti, kteří se na to dívají, to je pokleslá zábava, která v nás prohlubuje právě tohleto jako jo, konzervativní to jsem, vidění světa, víš?
0: Takže já si bych se měla hluboce zamyslet.
1: Klidně mělce, ale prostě nějak to dej dokupy, jo?
2: Kolik je tvýmu staršímu synovi?
0: 8.
2: Takže do tanečních půjde za kolik let?
0: Asi za těch 7, pokud to pořád bude v 15 letech, jako jsme chodili my.
2: Tak to už budou jenom kluci.
0: Yeah. Hmm.
1: Může chodit s bráchou, to je výhoda.
2: To, kdo si tam zatančí se ženou, tak přijde do řeči takovej, že to je úchylák, uvidíš.
0: To je jako.
2: No, ale máte pravdu, paní Karol, oni mají tyhle ty ženy, společný znak, oni jsou všechny ostříhaný na kluka,
1: no.
2: Mají velký nosy.
1: Aha, to jsem si nevšimla.
2: Všimněte si toho. Hmm. A
1: velký nos velkého ducha značí hňupe, jak pravil Bolek Polívka.
2: Víme, ale víte, jestli to není nějaký mindrák?
0: Mhm. Že tím si léčí svoje
2: mindráky. Já o to můžu vyprávět o těch mindrácích.
1: Jestli to je mindrák, já nevím, jo. Ale jako člověk, který v těch tanečních po většinu času právě tančil sám, musím říct, že mu na to žádná velká sranda není. Dát takovýhle samotancáře do Stardance, tak se na to nikdo nedívá.
2: Ne, tak promlouvá tam tady ta paní o Stardance a vám musí jít hlavou nutně jedna myšlenka. Že ty, kdybys byla někde na plese, tak se budou ti chlapi modlit, abys na ně nezbyla.
1: Ty jsi krutý.
2: Ne, protože pozor, oni jsou takový zlí. V tom není kousek, ne žádný krutost, to jsou, oni mají takový zlý oči, všimněte si to jsou halíkovky všechno. To je jako...
0: Halíky, halíkovky.
2: Oni, co si zaslouží ti lidi, kteří chtějí předělávat něco? Nás, tu společnost. Aby jsme byli jiní.
0: No já za holku určitě budu v menšině.
2: Jak to?
0: No se svým jedným manželem a se dvěma dětma.
2: Tak to se dá lehce napravit, ne?
1: To se dá, pořídíš si třetí a je to vyřešené.
2: No tak musíš mít nějakého putovního ještě.
0: Nebo ženu přivedu, budeme mít polyamorie, nebo jak se mu říká teď? Je moderní, no. Je to polyamorie?
2: No to
0: byla nevěra, je to polyamorie.
1: Ale projeď manželovi diář, třeba už to doma máte, ani o tom nevíš.
0: Třeba už jsem úplně jako, nejsem žádná konzerva, třeba jedu už jako... S novou dobou.
2: O vás, o obou, já si myslím, že vy jste věrný ženy. To je lichotka, co?
1: Že jste, úplně se mi tady dere slza do pravého
2: oka. Že jste to, abych to genderově správně řekl, držačky. Nebo držákyně. Nebo
0: držákyně?
2: Když někdo držák a drží ten vztah, jako... Tak to si myslím,
0: tak je držák prostě, no.
2: No ne, a ty jsi držačka. tady chceš, aby socioložka nás tady kritizovala.
0: Tak jsem tvoje hostka teďka.
2: Hostka. Hostka. To je taky pro mě tak nepochopitelný, že zrovna na těch médiích veřejné služby toto jako probublá, že to někdo vypustí z huby. V tom newsroomu, to je pořad, který strašně lže a dělají úplně katastrofální novináři. No. Hostkou newsroomu byla paní doktorka Tata. Jsi říká, ty, jak to může vypustit z huby?
0: Já ten pořad mám ráda, já tam občas vystupuji.
2: Já
0: vždycky, když změním jakoby zaměstnavatele, jsem třeba na Barandov, nebo jsem se vrátila do rozhlasu, nebo jsem nastoupila na XTV, tak jsem tam vždycky byla.
2: No, to, že jsi nastoupila na XTV, z toho byla reportáž, za kterou se nám omluvil newsroom, nevím, co víš. A oni ještě samozřejmě sráči, oni odvedou hroznou práci a pak se omluví dopisem, který tady máme zarámovaný. Ale oni se mají omluvit na ten obraz. Udělali jsme takovou chybu, takovou, oni jsou to hrozní amatéři a ještě navíc jako pod tlakem. Já dokonce mám takový nehezký podezření, že toto je jeden z pořadů, kdy ten Dvořák ukazoval, toho mi potřeba, tady je potřeba zvednout prst a tak. A, no tak to je, ale byla jste, já jsem tam taky byl několik.
1: Ale zase, hele, berte to tak, že prostě tento pořad z vás udělal investigativce. Já do dneška cítím tak pěkný, hřejivý pocit tady zhruba v těchto místech, když si vzpomenu na to, jak jste se tam procházel po té chatové kolonii, tam nikde nikdo, jo. Tam najednou nějaká roura z vokapu a to bylo ono, adresa.
2: To byl
0: pes, ne?
1: No, místo schránky roura z vokapu.
2: Pes, nebo jak se to jmenuje, štěkací, nebo jak to je, hlídací. A poschopná tady paní redaktorka z Českého rozhlasu, z České televize, která prostě neuměla sformulovat větu souvislou.
1: Tak když jste na České televize, tak už to nepotřebuje.
2: No nepotřebuje, no jasně, Bůh ví, koho to byla Milenka, nebo já něco, jo, to je jedno už. Ale přijela mě stavět do latě. A to vás urazí, když vás přijde kaučovat někdo, kdo umí hovno. A to je bohužel tento případ. No a my jsme potom tam se jeli podívat a my jsme si to zadali Ústav nezávislé žurnalistiky přece. A nás to vedlo, my jsme jeli s Bohdanem, myslím, nebo jak to bylo, a nás to vedlo do jakýchsi strašných, prostě do polí, do zahrádkových. Tak jsme se tam podívali.
1: Za pátou chatou doleva, u prvního dubu doprava.
2: A ještě tam nějaký pán nám řekl, jako, no to oni tady mají takovou něco takový. No jo, děti. No a teď mi ještě řekněte, děvčata, vy tak jako Alex, potrženo sešteno někdy dělá, že? A paní Karol je tam respondentkou. Jak vám to jako šlo dohromady? To je první natáčení, který jsem nebyl.
1: No my jsme zatím měli jenom jedno a já myslím, že dobrý. Já si myslím, že se nám to líbilo spolu.
2: Protože já jsem čekal, že byste, paní Karol, aspoň pro formu poslala SMS-ku. No, není to jako s váma, ale dobrý. No. Ale vy jste vůbec nic, vy jste se tím promlčela. No. Vy jste jak ta Lančánová.
1: Já totiž vím, co vy jste za bazilíška, vy byste s tou SMS-kou uháněl za Alex. Hned bys, podívej se, co mi poslala. Už bychom si nikdy spolu nezatočili. No, to právě, to už bychom si spolu nezatočili.
0: Další natáčení.
2: Jo. Ale mělo to výborný ohlasy a měl jsem pocit, že to lidi bavilo. Teda z toho, co psal.
1: Tak samozřejmě, že jste mi tam chyběl. Jo, to jako, a říkám to před tebou.
0: Jasně.
1: Bereš to ode mě, jo. No, ale tak změna je život.
0: A nepřijdeš někdy ty komentovat?
2: Tak nikdo to po mně nechce. A když jsem tak...
0: Teď to bude, chci.
2: No ty, ale ty tady nejseš rukovoditel, jo. Ale když jsem to na poradě soudruhu vedoucímu tak jako ťuknul, tak poprvé dělá, že to neslyší. On má takový styl. Když po druhé dělá taky, že to neslyší a po třetí řekne, myslím, že to není dobrý. A předstírá, že mu zazvonil telefon. Takže to je taková jako... Zatím, ale... Chtěl bych si to samozřejmě zkusit, abych tam seděl na židličce velké paní Karol. No.
1: Tak to je židlička velkého pana Šmuclera. velkého pana Holce, pana
2: ale
1: Plesla.
2: Ale paní Karol, já bych chtěl, aby i moje prdel mě nechala otisk na této legendární...
0: Kde se dívá Tom Klaus, Miloš Zeman. Přesně. Ne, Miloš Zeman sedí na svém, to je pravda.
1: To už ale není židle. No, tu, o který mluvíte, to já jsem si před Vánocema vzala ze stejných důvodů domů, teď je tam jiná.
2: Je tam jiná? Je tam nějaká lepší?
1: Ne, úplně stejná, aby to nikdo nepoznal.
2: Jo, takhle, dobře.
0: Jako ve studiu?
1: No jasně.
0: Opravdu. Máme studio tady za sebou.
1: Já jsem si ji vzala do kabelky, když jsem tady nocovala, víš? Proč si myslíte, že jsem tam chtěla být celou noc zavřena?
2: Já nevím, jestli to víš, ale když byl ten dlouhý stream před pár týdny, tak paní Karol na povojensku, na matraci,
0: já to vím,
2: na fukovacího typu, ložírovala tady vedle studiu.
0: Já to vím, protože jsem také byla povolána na stream a když jsem sem přišla, tak jsem viděla tam před stolem důkladně,
1: úhledně
0: složené lůžko.
2: No ale rozumíš, nemáš ještě ty hvězdný maníry, protože opravdová hvězda řekne, že chce mít zajištěn odpočinek, karavan, všechno, stravu.
1: Já mám své vlastní studio.
2: A to paní Karol si všechno nariktovala, bylo jí to splněno. Děvčata, řekněte mi ještě, co děvčata. To je hezký, že?
1: No.
2: Teď, co ten nový rok, co tak byste si ode mě přáli do toho nového roku?
0: Od tebe.
1: iPhone.
0: Ani ne, no abys byl na nás hodný.
2: No, na vás nemůže být člověk hodný, protože vy byste zvlčeli.
0: Myslíš?
2: Nějaká paní mě psala mail po streamu, že já jsem řekl, nevím, co mi to napadlo za kravinu zas, že ti streameři tady všichni Pikora a Turek a Holec a Stoniková, tak, že jsou to takový moje kuřátka.
0: A ty jsi jejich?
2: Kvočna. To jsem neřekl, samozřejmě to se to mělo vypnout. Paní napsala takhle dlouhý mail, co si to dovoluju, jak můžu o paní Stonikové říct, že je kuřátko.
0: To je hezký, ne?
1: Tak mě to asi tolik neuráží.
2: To kdyby řekl slepice, tomu rozumím. No. Ale kuřátko je roztomilý prostě.
1: Jasně, chocholatý, žlutý, zobáček to má, prasklou skořápku a tak.
2: Tak jenom jsem si říkal, jestli máte nějaký předsevzetí do nového roku?
0: Nedávám si předsevzetí.
2: Ne? Něco jako? Já mám hodně letos předsevzetí.
1: Třeba? Jo, tak jaký?
2: No, přestanu kouřit asi.
0: Aby ti to neublížilo ve výsledku. Musíš postupně.
2: Máš, no to právě mě říkají lékaři, že ostrým stříhem se to musí. A teď si kupuju do zásoby hodně cigaret, protože říkají, no až ti dojdou cigarety, už si další nekupuj. Takže jsem včera u benzínky si koupil ještě pro jistotu karton, ale už si jinej nekoupím. A tak to chci zkusit a musím je zubnout. Já jsem zubnul tak 12 kilo za letošní rok, kdyby se mi zase podařilo 12 kilo. To vidíte, že se ztrácím vyložení.
1: Vidím, právě vám chci jako vyčinit za to, že to, co vy jste schodil, tak já jsem nabrala. Že
0: ne,
1: už máme tak jako tu symbiózu mezi sebou, že u vás to jde přímá úměra.
2: Vy jako zrajete a mám pocit, že jste v obličeji jako mírně pohublá.
1: Ale prosím vás.
2: Od té jablkové soutěže.
0: Já se asi vzdálím.
2: No a v tak osobním životě, kdybyste si přáli něco, svěřte se Strejdovi.
1: Hele, svěř se Strejdovi první.
0: Já bych Strejdo si přála, aby se vlastně v tom osobním životě vůbec nic nezměnilo.
2: Nezměnilo, že?
0: Mm-hmm. A ten diář radši projíždět nebudu, aby se nic nezměnilo.
2: No právě. Paní Karol,
1: no.
2: Řekněte něco nakonec.
1: No, já bych si Strejdo přála, aby to taky... Aby to taky všechno bylo stejný, jako to je. A přála bych si, aby ty úspěchy, kterých jsme jako XTV a Xaver Live v tomhle roce dosáhli, tak v tom příštím, aby jsme to zase posunuli dál. Protože, jak říkal Dušan Jasánek, malý je jen ten, kdo má malý cíl.
2: Kdo má jen malý
1: cíl. My musíme mít velké cíle, Strejdo.
0: A my máme.
2: 6. dubna, kdo ještě nemá vstupenky z diváků, měl by si koupit v tom hotelu, já se na to strašně těším.
1: Jo, a máte už vstupenku?
0: Aby tě tam pustili.
2: No. A řekl bych, že to bude zlomový datum.
1: Tam se to všechno zlomí.
2: Se všechno zlomí. No nic, tak
0: těšíme se na to.
2: Jdeme, protože už je to hrozně dlouhý.
0: Co? Jdeme, já jsem se tady zabrala před natáčením ten...
2: Přemýšlím, jestli to nemůžeme nazvat kuřátka.
0: Ten ořech. Božo, jdou k vám kuřátka.
1: Pamatuji si to. Jo, čeče, to už, ale kdybyste to teď nezmínili, tak už bych se to ani nevybavila.
0: No.
2: Tak jdeme pracovat.
1: Jdeme.
0: Já myslím, že jíst.
2: Odpočinek. Jdeme jíst.
1: Vidíte jíst, vidíte pracovat, já jdu na vlak. My to rozdělíme takhle.
3: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
4: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
2: Moc hezky to voní, musím říct.
4: To je Monte Cristo, Kuba.

0: Minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej. Na hlavu.
1: Se, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fíderovský sestřih. To není hodnotový.
0: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka. A já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádnej hlupák, jo, věděl všechno.
1: Lazebník, ne?
0: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační čáru.
1: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země, paní Danuší.
0: Ano, a udělal mi demarkační...
1: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
0: Tak ona říkala Američani, ne?
1: No, už to přešlo do Německa teď.
0: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
1: Jo.
0: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
1: Víte, jak se mu říká dneska Ksever?
0: Nevím.
1: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
0: Tak já stojím pořád na té samé straně.
1: Jo? Oni se mění kolem vás jenom.
0: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
1: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksaver,
0: no tak kdo osvobozoval Berlín?
1: Cože?
0: Kdo osvobozoval Berlín?
1: Jasně, Rudá armáda, no tak, to všichni víme. Ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksaver. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
0: Tak tady
1: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodila Američani.
0: Pane Holče, tady... V tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
1: to bude to vždycky. Krásně. Tady to opravdu
0: opravdě. Pane Holče, ale nezlešťujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
1: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
0: Jasně, já cítím prostě tu
1: ironii. Ne, ne, ne.
0: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
1: Ani náhodou.

Byl jsem tlusté dítě. Sice to nebylo to, čemu se dnes říká morbidní obezita, k té jsem se postupně propracoval až během dalších let, ale tlusťoch jsem byl a měl kvůli tomu řadu přezdívek. Tak je to v každé době, že když je někdo něčím jiný, má to vždycky těžší. Nemohu říct, že bych kvůli svojí nadváze byl nějak utlačovaný, to určitě ne. Pořád jsem zůstával protekčním dítětem, ale bohužel to tenkrát nebylo tak, že se všemu říkalo image, čili image. Myslím, že každé dítě, které se nějak vymyká normálu, mi potvrdí, že si musí zvykat na okamžiky, které zabolí, a musí se naučit tyto hořké pilulky polikat. Maminka pracovala v jeslích a mateřské školce, tam jsem také chodil. Už tam jsem pocítil, že nejsem chlapeček předurčený pro úspěch. Těmi byly děti učitelek, funkcionářů, různých vedoucích. Ty vyhrávali mistrovství Jižní Moravy v jízdě na kole či v plavání, vítězili v recitaci sovětských básní. Nikdo to nepojmenoval, nikdo mi to přímo neřekl, ale stejně jsem cítil, že mě berou za outsidera. Nakonec, ono být outsiderem není špatné, protože člověk má šanci překvapit. V těchto předškolních zařízeních působily nejen učitelky, ale také kuchařky, vychovatelky, uklízečky. Každá byla jiná, jako by je tam poskládal Jaroslav Dítl. Jedna byla kovaná komunistka se vším všudy. Její děti měly ruská křestní jména. Každý rok přišla 7. listopadu na výročí VŘSR slavnostně oblečená. Ale byla to laskavá žena, která určitě nikoho nikdy neudala ani nikomu neublížila. O tom jsem přesvědčený. Pak tam byla další, té bylo už hodně přes 30, neměla partnera, byla náladová a záviděla těm, které měly rodinu. Ale ani ona nikomu neubližovala. Za to další dáma, takzvaná stělesněná dobrota, ta se uměla dokonale strefit do bolavého místa druhého člověka. Také mě, malému dítěti, dávala sežrat svoje vlastní mindráky, když mi při každé příležitosti připomněla moji nadváhu. Byl jsem pro ní tlustý a rozežraný. Přinesla například všem dětem namazané chleby ke svačině a neodpustila si komentář: Lubošek si dá určitě dva, že? Nedávno jsem jí potkal a zase se mi to vrátilo. Zase jsem jí viděl na zahradě školky s platíčkem namazaných chlebů. Tato paní byla zlý, zakomplexovaný člověk a dnes už vím proč. Samozřejmě nikdo z nás není dokonalý, všichni jsme jenom lidé a občas děláme chyby. I já se určitě mnohokrát zachoval jako hlupák. Ano, spoustu takových věcí si dobře pamatuji a mohl bych je seřadit po časové ose, ale nikdy jsem neubližoval programově. Ona ale ano. Myslím, že tehdy jsem pochopil, že ženy, zejména milé, učesané, upravené a rozesmáté, umějí být daleko drsnější vůči dětem než chlapy. A to jsem si pak během života několikrát prověřil. Intuitivně jsem si vždycky hledal starší kamarády. Mezi nimi se totiž navzhled nehrálo a v jejich partě mi bylo dobře. Tam mi nikdo mou nadváhu nepředhazoval a já o tom vlastně nikdy ani nepřemýšlel. Samozřejmě jsem neměl 170 kilo jako v době své extrémní váhy. Ostatně ani tehdy mě to příliš netrápilo. Mých dnešních 150 kilo také leckomu připadá přes příliš, ale já už vím, že lidé nevyhledávají druhého kvůli počtu jeho kilogramů, že podstatné jsou jiné věci. Jako nejmladší v tehdejší dětské partě jsem byl tím pádem v některých zájmech trochu napřed před svými vrstevníky. Když jsem například chodil do 4. třídy, kamarádi byli zblázněni do písniček Beatles a já je poslouchal s nimi. Když jsem byl v 6., tak už jsem znal písně Rolling Stones. Tito kamarádi byli synové a dcery našich tišnovských sousedů a všechno to byli fajn lidé. Díky jednomu z našich sousedů, jmenoval se Jaroslav Daněk, jsem už tenkrát poznal, co je to romantika, když mě vzal na vodu na dovolenou. Mělo loď pro dva, vypadl mu parťák a tak poprosil tatínka, ať mě s ním pustí. Táta mu důvěřoval a souhlasil, soused mě posadil do lodě, navlékl mi záchranou vestu a vyrazili jsme po Lužnici a Vltavě. Táta tehdy pracoval v Rakousku, díky tomu jsem už poznal kus světa. Byl jsem nejen za ním v Rakousku, ale třeba také v Itálii, ale s tímhle se to nedalo rovnat. Bylo to krásné a nikdy na to nezapomenu. Líbila se mi soudržnost vodáků, imponovalo mi, jak si všichni tykají,
Jen dva vodáci si tehdy netykali, respektive mě pan Daněk tykal, ale já jemu vykal. Vltavu jsme snížděli z vyššího brodu, kde je řeka hodně ostrá. Celý den jsme byli na vodě, v noci postavili stan. To byly dny, kdyby si člověk zpíval jen pro ten dnešní den stojí za to žít. A myslel by to vážně. Bylo to nádherné a chtěl bych tu romantickou atmosféru ještě nikdy zažít, ale bojím se, že už je to nenávratně pryč. Stejně jako moje dětství. Pryč jsou i pionýrské tábory, které pro mě hodně znamenaly a zažil jsem tam krásné, dost možná nejkrásnější chvíle svého života. Jezdíval jsem na několik táborů, ten nejdůležitější byl tábor na zřícenině hradu Víckov, což je kousek od Tišnova v překrásném údolí řeky Loučky. Tábor nad Trenkovou Roklí byl se vším všudy takový, jak má správný tábor vypadat. Mimochodem, Trenkova Rokle byla pojmenována podle Františka Trenka, svobodného pána von der Trenk, který nám jako klukům imponoval, ač žil už v 18. století. Ale vyprávěly se o něm neuvěřitelné historky. Narodil se prý mrtvý a tak ho vykoupali ve víně a on ožil. Pak přežil jako půlroční dítě pád do ohně, jako čtyřletý se málem zastřelil otcovou zbraní, vyvázel z vody, když se pod ním prolomil led, pak zase vyskočil z kočáru, který se řítil do propasti. Jeho pozdější vojenská kariéra byla hodně divoká, nakonec skončil jako doživotní vězeň na Špilberku a pochovali ho v kapucínské kapli v Brně, kde jsme si ho mohli prohlédnout, protože se tam přirozeným způsobem mumifikoval. Ale hlavně o něm napsal jeden ze svých románů Karel Máj, tehdy náš oblíbený autor. Ta knížka se jmenuje Pandur und Grenadier, česky Baron Trenk. Právě na táboře jsem si poprvé sáhnul na kytaru. Jako dítě, které skončilo 7. třídu a chystalo se do 8., jsem na ní slyšel hrát vedoucího. Líbilo se mi to, těch pár akordů, které uměl, mě tak oslovilo a do prostředí tábora to tak neuvěřitelně patřilo, že jsem si řekl, ano, to je můj svět. Během léta se tam vystřídali 3 turnusy dětí a dospělých, vznikala tam přátelství na celý život, také lásky a manželství. Vím i o případech, kdy tam bylo počato dítě. Jedno i znám. Tomu je dnes kolem 30. Dlouho jsem ho neviděl, ale skoro mu jeho početí závidím. Kdo z vás to má? Jak by řekl Jiří Paroubek. Kdo může říct, že byl počat blízko Trenkovy Rokle? Tehdy zvolna končilo mé dětství, v období, o němž Jan Saudek říká, že je ponižujícím stádiem člověka, někdo tě ovládá, snaží se tě neustále přistřihovat křídla. U mě to tak ale nebylo. Prožil jsem krásné dětství, zajímavé, skoro bych řekl roztančené, protože jsme byli pořád v pohybu. A tady mi běží hlavou text Jiřího Tichoty. Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Kdyby to šlo, dám si tu dobu ještě jednou. Ale až od puberty a s dnešním rozumem. Zažil jsem hodně pěkných chvil, ale nejhezčí byly právě ty časy na pionýrských táborech. Byli jsme skvělá parta, rozuměli si a měli se rádi. Když se však po mnoha letech konal sraz těch, co tam tehdy jezdívali, zůstal jsem doma. Jednak jsem měl před státnicemi na vysoké škole, ale to byl jen zástupný důvod. Bál jsem se, že se mi zkreslí ty krásné vzpomínky, které si v sobě nesu. Už jsme se všichni změnili, možná bychom se ani nepoznali. Ani fotky, které kdo si umístil na Facebooku, jsem si ještě neprohlédl.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Má paní poslankyně ještě vůbec nějakou šanci nebo význam hovořit o nějaké potravinové soběstačnosti? Je to už je dávno pryč, desítky let.
2: Je to dávno pryč, je to špatné. Já když se podívám, mám tady, jak jsme soběstační v České republice, tak v zelenině jsme na 25%, v ovoci na 30%, v bramborách na 60%, ale když tam máme i škrobové brambory, ve vepřové na 35%, drůbeží 60%, vejce 55%. Ale základem každé země by mělo být, aby si v těch základních druzích potravin tu soběstačnost udrželo i za cenu, že to bude finančně náročné, že to bude něco stát, protože ten stát se musí postarat o ty občany. A tohle ten náš stát nedělá. My jsme si toto v průběhu těch let nechali utéct. To samozřejmě pokazily předcházející vlády, není to jenom na této vládě, ale je potřeba to napravit, bude to samozřejmě nepříjemné, ale všechny státy a v podstatě v OSN už v roce 2014 upozorňovali na to, že by každá země měla být soběstačná právě kvůli tomu, že můžou přijít nějaké ekonomické, válečné problémy, aby ta země byla schopná v těchto případech jakýmsi způsobem zajistit zásobování toho obyvatelstva. A co udělali ty jednotlivé země? Některé se tím zabývaly, naše Česká republika se tím nezabývala.
1: Jenže není to, co jste tady říkala, ten názor teď, není to, promiňte, trošku staromódní v tom smyslu, že žijeme v Evropské unii. Nejenom v České republice, ale v jakési společné partě, máme společnou kasu, takže není to relativní ta soběstačnost?
2: Byla by, pakliže by, jak jste řekl vy, byla by to společná kasa, byla by to parta. Já se obávám, že tady nám každá země ukazuje, že se stará hlavně o sebe. Prokázal nám to COVID. A teď se vrátím k tomu zemědělství. Zemědělci celou dobu bojují za rovné podmínky. Oni nechtějí žádné výhody, oni chtějí, aby to, co mají, na co mají nárok zemědělci v Německu, v Rakousku, v Dánsku, aby měli taky. Tím, že jsou nerovnoměrné podmínky právě z té společné kasy, no tak se to naše soběstačnost kazí a to přece není žádná parta, to se v partě nedělá.
1: Myslíte?
2: Takže pokud toto by se narovnalo, tak pak o tom můžeme mluvit, ale takhle to opravdu nefunguje.
1: Myslíte, že každá země se stará jenom o sebe? Já mám třeba pocit, že Německo nám celkem laskavě prodává elektrickou energii.
2: No, tu naši myslíte? Tu naši. A toto je krásná ukázka toho, jak to vlastně v té unii funguje. Jo, my, nebo naše vláda tvrdí, že nemůže odejít z lipské burzy. My říkáme, že by to šlo, samozřejmě nebude to příjemné, k tomu kroku by se měli odhodlat. No tak to je ukázka té společné kasy a toho, jak to tady všechno v té unii funguje.

0: jsi František, v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
1: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncily stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
0: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
1: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl ve škole mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
0: Pane holče, je tady čtvrtek, to je krásný den.
3: Už jsme tu zas, Xavere.
0: Už jsme tady zas a dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
3: Jo, čím?
0: Pak venku, sluníčko.
3: Jo?
0: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
3: Jo, a vidím, vy záříte.
0: Já zářím nad agendou.
3: Nad agendou,
0: no, jo? Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mhm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Ksever, já to nebyl.
0: A kdo to byl?
3: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
0: A co to?
3: Já se beru, co můžu lít, to o mě víte.
0: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
0: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
0: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
0: Dneska
3: takový
0: jo.
3: Krédo vznešený.
0: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
0: No tak mám to takhle v zádech.
3: To již nesmějí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
0: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
3: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
0: No tak tam to jasný.
3: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
0: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
3: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
0: I Bolek byl.
3: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
0: Byl na Masaryčce to bylo, jo?
3: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
0: No, vy jste tam byl?
3: Nebyl. Já musím pracovat, Xavere.
0: Co jste to za reportéra?
3: Já nejsem reportér už dávno, takže
0: ne.
3: Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
0: Na Ukrajinu?
3: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň.
0: Já jsem poslal hodně na tu Ukrajinu.
3: No, víc než jsem.
0: No, a víte co, mně to přišlo rozpačité.
3: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mně to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
0: To
3: tak
0: říká.
3: Na mě, jo. Mezi elitou.
0: No tak mezi vám. No.
3: Tak takhle to na mě působilo, ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
0: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus a jdou do toho, jdou do plnejch.
3: Tak já nevím, na jaký brus teda plivli.
0: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
3: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
0: Problém každé kampaně.
3: No jo, ale z takovýhle ještě, ne?

0: pařát hlva, jak housle, co ztrácejí tón, jak skřípění brzd, jak zmačkaný plech, jak zatroubení na klakson.
1: Václav Klaus pro mne zůstane symbolem horkých chvilek, které musí každý moderátor v rádiu, v televizi nebo kdekoliv na pódiu zažít. Ostatně po jedné takové situaci jsem dostal konečně vysvědčení o tom, že už jsem moderátorem, a to ještě navíc písemně, a ještě k tomu od jedné zlaté slavice. Ale o tom až později. Na první setkání došlo při vysílání křížového výslechu na frekvenci 1. Byl zrovna několik týdnů prezidentem. Přišel přesně 2 minuty před začátkem. Dobrý den, pane prezidente. Říkám už lehce v křeči, protože zprávař už četl počasí. Prý jste tady měli minulý týden špidlu, pravil místo pozdravu prezident, zjevně v absolutním klidu. Ano, měli, snažím se o stručnost. A Klaus, a proč jako, Červené světlo a už musím. Krásné dopoledne z frekvence 1 vám od této chvíle přeje Luboš Xaver Veselý. Právě začíná dnešní křížový výslech a s námi sedí ve studiu prezident České republiky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente. Už jsem měl pocit, že jsem z nejhoršího venku a že začínáme rozhovor. Václav Klaus. No, dobrý den, tak vy jste tady měli špidlu. Tomu nerozumím. A já už na autopilota. Tak na úvod velká gratulace ke zvolení prezidentem, pane Špidlo. Přísahám, neudělal jsem to naschvál. Ale jak jsme se tak vzájemně pofackovali, potom už plynul normální rozhovor. Bez špidly a bez klasického klausovského elegantního vyvádění protihráče z konceptu. Na podruhé to bylo horší. To už nebylo moc legrace. Lucie Bílá mě požádala, abych moderoval křest jejího nového CD. Myslím, že se jmenovalo Jampa Dampa. Akce to byla mimořádná. V Hergetově cihelně na Kampě bylo nejvíc novinářů, fotografů a televizních štábů, co jsem kdy viděl pohromadě. Pár minut před začátkem jsem dostával instrukce od pořadatelů. Zvláštní bylo, že Lucka u toho nebyla. Kdy pozvu kterého kmotra, kdo bude jak dlouho mluvit, kdo zaspívá a tak dále. Stál u toho ještě chlapík v saku, kterého jsem neznal a tvářil se velmi významně. Do ničeho nemluvil, nijak nereagoval. Promluvil, až bylo vše jasně vysvětleno. Během křtu možná dorazí prezident republiky. V žádném případě nepůjde na jeviště. Paní Bílá ho z jeviště na dálku pozdraví a to bude celé. Bylo by velmi trapné, kdybyste ho zval na jeviště a ochranka by se s ním musela prodírat tím davem lidí. Pravděpodobně by hned zase odjel. Pravil pan důležitý přísně a zmizel. Do začátku zbývaly 2-3 minuty. Stojíme už s Lucí a s kmotry v zákulisí připraveni. Klaus naštěstí nikde. Tak já jdu na to. Říkám slavici a nečekám už na odpověď. Lubošku, věřím ti, kdyby přišel. Chci ho na jevišti, děkuji. Lucka to řekla tak odzbrojujícím způsobem, že mi bylo jasné, že jediná záchrana je, když nepřijede. V půlce křtu vidím z pódia rojící se holohlavce v oblecích u vchodu a už vidím i rozesmátého prezidenta. A vedle jeviště se z ničeho nic zjevil pan důležitý a významně povytahoval obočí, jako by říkal, víš, co jsem ti poručil. Postřehl jsem ještě významnější pohled Lucky. Zahleděl jsem se někam do nekonečna a už to nešlo zastavit. Dámy a pánové, milí hosté, právě přichází další kmotr nového CD Lucie Bílé, pan Václav Klaus. Pane prezidente, pojďte prosím sem za námi. Přátelé novináři, utvořte prosím volnou uličku pro pana prezidenta. V tu chvíli už nemohl dělat nic jiného. Klaus i ochranáři se prodírali davem tělo na tělo, foťáky mu blikali z pár centimetrů do obličeje a televizní kamery se mu otíraly o ramena. Viděl jsem, že Lucka má radost. Pan důležitý mě propíchnul očima a mizel po anglicku a prezident zrovna vcházel na jeviště. Zdvořilostní rozhovor, polití desky, Lucky písnička, konec křtu a volná zábava. Přicházím do šatny a cítím dusno. Jakýsi chlapec asi z týmu zpěvačky už držel moji tašku a civilní věci. Máte venku taxík, pojďte tady zadem, převlečete se až doma. A až v autě mi docházelo, jak blízko jsme byli průšvihu při nejmenším pořádnému trapasu. Druhý den jsem měl na frekvenci 1 na recepci balíček. V něm byl moc hezký dárek od Lucky a vzkaz. Něco ve smyslu, že to včera byla moderátorská maturita a že mám 1. Roky běžely, Václav Klaus prezidentoval, občas přišel do křížového výslechu, potom do presklubu a byl to vždycky on. Tedy protihráč, u kterého je nutné být v každé vteřině ve střehu a neustále myslet na to, že toto je chlapík, který je zvyklý vyhrávat. Byl to prostě VK. A pak přišel ten slavný březen, kdy na hradě došlo k velkému střídání stráží. Hradním pánem se stal pan Miloš a na českém politickém poli se VK začal profilovat jako břitký komentátor, diskutér a rádce a přišlo i to, co se dalo čekat. Tedy nastoupil VKML, tedy Václav Klaus mladší. A jednoho dne mi telefonovali z týmu Václava Klause s nabídkou, abych moderoval oslavu 70. narozenin pana prezidenta. Byl to velký zážitek. Skoro každý, kdo v této zemi něco znamenal, si vystál pokorně půl hodinku ve frontě, aby mohl oslavenci potřást rukou a předat dar. Na pódiu Lucie Bílá, Ondřej Hejma s celým žlutým psem, Emil Vyklický a já. Komentátor, který pár týdnů před oslavou Klausových 70. psal hloupoučký článek, kde hledal důvody, proč zrovna já moderuji pravidelný pořad Frekvence 1 s Milošem Zemanem s titulkem Zeman si našel svého moderátora, nebo tak nějak to bylo, musel mít zamotanou hlavu. A pak přišla XTV a VK i VKML vždy ochotně přijmou pozvání do diskuze a to slovo vždy je tady velmi důležité. Nějak totiž poslední dobou pozoruji, že se zvyšuje okruh politiků, kteří ochotně přicházejí do televize nebo do rádia pouze za situace, že je zrovna těsně před volbami. Je to úsměvné. Těmto já interně říkám sezónní politici a už vím, že pokud se zrovna někam nekandiduje, o nic nejde, tak nezvedají telefon a neodpovídají na zprávy, zatímco v okamžiku, kdy přichází ostrá předvolební kampaň, přijdou kdykoliv, nabízejí tykání a tak dále. Václav Klaus je opak. Vnímám ho jako běžce na dlouhou trať a v drtivé většině bych podepsal všechno, co řekne. Je to až kruté, jak čas ukazuje, v čem všem zásadním měl Václav Klaus pravdu, při vědomí toho, že se mnohokrát mýlil.

0: kterou si prošla pusa. Kterou si prošla pusa.
1: Česká a americká country na Rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver.

kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 24. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Tak těším se na dnešní natáčení. 24, to už je hezké číslo.
2: Je to obdivuhodné, že no ne, že my jsme to vydrželi, to je jasný, ale že některý divák to vydržel poslouchat, to je obdivuhodné.
1: Byste koukal, jaké máme stabilní publikum, ale pojďme k tomu, co je důležité. Dnes dopoledne jste dlouze, pokud vím, hovořil na čtyři oči s panem Orbánem, maďarským premiérem. Co můžete prozradit z toho osobního setkání?
2: Tak zaprvé, že bylo strašně dlouhé. Já jsem myslel, že bude tak hodinu. Dokonce jsem si už dal sraz s nějakým německým panem profesorem, ten tam schlíple čekal dole. A Orbán tam vydržel skoro dvě hodiny a jeho pobočníci ho pořád tahali za rukáv, že už musí končit a jet dál. Takže to je první signál. Já myslím, že on byl s tím také spokojen. On stejně jako já mám pocit, tak on má pocit, že v Evropě nenachází někoho, kdo by měl názory jemu blízké a kdo by viděl svět v celé té hrůze té současnosti. A takže to bylo nutné si promluvit. My se takhle vidíme na průměru, řekl bych, třikrát za rok. Naposled to bylo v květnu na nějaké konferenci. V Budapešti jsem byl. No takže jsme diskutovali o obecných věcech a také o pár aktualitách současnosti a nevím, co bych všechno prozradil. No tak něco z toho prozrazovat nemohu, protože to bych zase prozradil, kdo mi to řekl, a to já strašně neradělám. Já myslím, že on

0: A já, mě to nepřekvapuje, já to vím, já jsem to čekal a já jsem opravdu první komentář, který jsem udělal po volbách loni v říjnu, tak já jsem tam řekl, no já myslím, že dojde k výraznému oslabení naší vládou, k výraznému oslabení V4 a vůbec spolupráce tady těch středoevropských zemí a dřív tam jenom lavírovalo Slovensko a teď tam evidentně lavíruje Česká republika a to jako musím přiznat, že s tímhle pocitem on k nám přišel.
1: Vy jste v tiskové zprávě k tomu setkání uvedli, respektive Institut Václava Klause, že jste mimo jiné hovořili o vztazích uvnitř Evropské unie. Padlo tam třeba něco i v tom smyslu, protože on má asi možnost porovnávat vládnutí Petra Fialy a vládnutí Andreje Babiše? Narazili jste na ty dva?
0: Tak já myslím, že Viktor Orbán s Babišem nalezl nějaký modus vivendi a ve svém pragmatismu a ve svém neintelektuálství. Orbán není intoš, Orbán není intelektuál. Orbán je mnohem pragmatický a praktický člověk. Tak on jako s tím Babišem asi nalez nějakou tóninu srozumitelnosti vzájemné a on sice myslel, že ji nalezne s Fialou taky, ale zdá se mi, že Fiala se pohybuje trošku v jiné dimenzi, ne toho praktického, pragmatického politika, který od píky začal z nulových začátků a buduje 33 nebo kolik let prostě své postavení v Maďarsku a své vztahy s Maďary a podobně. To v tomto smyslu je pro něj Fiala, ale to je moje hodnocení, to je schraň Bůh, že by byly jeho slova. To pro ně je Fiala profesor politologie a ne praktický, pragmatický člověk jako on. On prostě je člověk, kterému jde o každého voliče a on se vychloubá tím, že má v každé ulici nějaký kontakt v Maďarsku, prostě jemu jde o ty lidi. To já myslím, že je úplně odlišné od dnešní naší politické věrchušky ve všech politických stranách. To jsou takový mlčochové, který žijou ve svém uzavřeném světě a s lidma se neumí setkat, neumí přirozeně promluvit k lidem.
1: Vaše knížka Návrat inflace, kluská cesta bezstarostného zadlužování má teď vyjít právě v maďarštině. Pojedete ji tam představit?
0: No to jsme si právě potvrdili s panem premiérem, že to je šance na příští setkání, protože já jsem tu mou knížku, která vyšla u nás na přelomu roku, čili raná knížka o inflaci, tak já jsem ještě obohatil nějaké navíc kapitoly, takže to je knížka, která se dala dohromady před měsícem a půl, myslím to složení. Nově jsem napsal totálně jiný dlouhý úvod od maďarského čtenáře a tak dále. Takže budu rád, že to jde maďarsky a rád tam přijedu.
1: Pane prezidente, jedna z aktuálních věcí, kterou teď sledujeme v českých i zahraničních médií, je ta svým způsobem nešťastná návštěva katarského emira, který včera přiletěl, my dnes natáčíme odpoledne 6. října, teď je 16 hodin 32 minut, včera přiletěl, a nebo respektive včera odletěl, navzdory tomu, že měl odletět dnes. Je to ostuda, když se něco takového přihodí? Hlava jiné země významné se v uvozovkách urazí, sedne do letadla a zmizí do Londýna.
0: No tak zaprvé já jsem byl včera na pozvání prezidenta našeho na slavnostním obědě s katarským emírem na Pražském hradě, takže jsem takhle seděl proti němu jako jste vy, tak jsem s ním chvíli hovořil. Musím teda potvrdit, že s odletem v žádném případě nepočítal. V každém případě mě říkal, co ještě v Praze udělá a co dneska večer a co zítra a těšil se, že se ještě podívá na tohle a na tohle.

0: Říkal, že tady sice je prvně oficiálně, ale asi šestkrát už tady byl tak nějak privátně, takže tady docela zná. Takže ani náznak toho, že by něco takového chystal, můžu já veřejně rozsvědčit. Takže jsem já byl překvapen nejvíc, když jsem si to ráno přečetl, že večer odjel. Nevím, tak tady je to podle mého názoru opravdu podivná věc, protože byl jsem přizván, to setkání, prezidentská návštěva se neudělala kvůli tomu, že se to teď hodí Zemanovi nebo Emírovi. Ta návštěva se udělala proto, že se jemu hodilo přijet do Prahy, když byl pozván na ten evropský politický summit. To je naprosto evidentní, to bylo opačné sequencing věcí, řazení věcí. No takže on sem nepřijel ani tak na státní návštěvu, jako na tadyhle ten summit. A ta Evropa asi, když nemá plyn a odmítá ho brát od Ruska, no tak by si měla předcházet někoho, kdo ten plyn má a kdo by ho evidentně mohl dodávat. No a tak jsme to všichni interpretovali. Na tom obědě bylo neuvěřitelné množství lidí a blízko něj seděli Beneš na straně jedné, Čezu od 3 metry dál, Stanjura a Síkela a tak dále. Prostě evidentní bylo na Dlouhý a tak dále. Takže evidentní, že tam o tyhle ty věci šlo. No a oni ho nejdřív nějak pozvou a pak jako si odhlasují, že ho na tom sami to nechtějí. No to je věc, to, že se urazil, tak to je pro mě docela pochopitelné. A že by my jsme si tím něco pro sebe dobrého, nějaký dobrý puntík o něj, když nám jde o jeho ropu a o jeho plyn a tak dále. Mě zaujalo ještě něco jiného. Nedocenuju úplně přesně, kdo všechno je v sdružení OPEC, All Producing and Exporting Countries, ty producenty ropy a vývozce ropy. Já tak to nesleduju přesně. No a ne, já jsem očekal, že všiml jsem si, že OPEC dnes neboli včera ráno rozhodl omezit výrobu ropy. To je vysoce destabilizační prvek a když se omezuje výroba a poptávka spíše narůstá, tak to znamená, že budou větší nedodávky a větší růst ceny. Samozřejmě to někdo udělal schválně, aby ta cena šla nahoru. Tak jsem jako říkal, co se tím sledoval a on mě opravil, že před 5 lety oni vystoupili z OPECu. Ač byli jeho founding fathers někdy v roce 74, což jsem já nezaregistroval, protože se jim to už nelíbilo, aby tam spolu s těmi se Saudskou Arábií a tak dále se nekamarádí. No tak to je docela hráč světový, ten katarský emír v těchto věcech. A my dopustíme, aby se na našem území stala tadyhle ta věc. Nevím,
1: je to,
0: co si o tom myslet.
1: Ostuda, pomlčka, skandál?
0: Ostuda, je to ani ne ostuda, ani ne skandál, je to blbost. Je to blbost, je to prostě známka nezájmu o nás, našich politických vrchůšek, nezájmu o skutečné lidi, o řešení věcí. Je to nepřipravenost k jednání, nepřipravenost pro jednání takovýchhle věcí, že by si Fiala myslel, že svým šarmem nějak tohle prosadí a ostatní budou proti, to nevím, k tomu nemám žádné informace, ale je to velmi neobvyklé. Taková urážka, jako že by někdo odjel, to se často v historii státních návštěv nestává.
1: Stalo se to někdy vám, pane prezidente, za dobu vašeho prezidentování, že jste se naštval a sedl do letadla, odletěl dřív?
0: Nesedl, ale stalo se mi dvakrát už takové té dramatické chvíli už roku 90, 97, kdy už se drolila naše koalice ODS z Lidovci a s Kalvadovou Odou. Takže bylo setkání středoevropských, jihoevropských, východoevropských premiérů v Grácu rakouském. Já jsem tam doletěl a zjistil jsem, že Lux vymýšlí, že musíme vyhodit šéfa bez blízky naší a že to vyvolává domácí prostě naprostý chaos. No, takže jsem vydržel asi 3 hodiny na tom zasedání a omluvil jsem se a odletěl jsem zpátky. No. A druhá věc jsem zase zažil, že když jsem odletěl na podobnou akci do Sarajeva, tak slavný sarajevský atentát, tak všichni čekali, až vypadnu, že udělají puč proti Klausovi. No, tak to bylo dramatičtější, by se ukázalo, že Sarajevo v tu chvíli ještě bylo. Tam jsem jezdil pouze v obrněném transportéru. Ač tam byl takovýhle summit prime ministrů nebo prezidentů, tak tam jsem jezdil jenom v obrněném transportéru, že tam pořád někde byli nějaký ostřelovači možní. No a zejména letiště bylo pod z vrcholů hor pod ostřelováním, takže jediná možnost bylo tam být za světla. A neodvážil se nikdo nechat to letadlo v noci na tom letišti, takže naše vládní letka doletěla, vysadila nás a odletěla pryč, že pro nás zase přijede. No a tady vypukl puč antiklausovský, no a já jsem neměl letadlo, takže tam musel teda, nemohl jsem odletět večer, protože to letadlo se nemohlo v noci za tmy na sarajevské letiště vrátit a tak se čekalo do druhého dne, takže nějaké zážitky tohoto typu, jako kdybych je popisoval v nějakých pamětech, tak já bych je našel.
1: Ale nechci odbočovat, ale tedy ten příběh, když pan premiér Fiala letěl na pohřeb královny stylem, že letěl do Londýna letadlo zpátky a druhý den, tak to není vlastně žádná výjimečnost.
0: No, ale nevím, v Londýně na Heathrow to asi nebylo, protože se tam střílelo. To v tom Sarajevu, v té Bosně byla dramatičtější situace. Opravdu, já jsem tam chtěl se potkat s velitelstvím v tom Sarajevu. Já jsem měl na plán, že se potkám s velitelstvím, opravte mě, jestli se mýlím, KFOR se to jmenovalo, myslím. To byly takový ty sjednocený síly, který tam jakoby mezinárodní bojovali. To byl nějaký americký generál. No a tak bylo domluveno, že tam jedu. Bydleli jsme v napůl rozstříleném hotelu, který měl zbouraný jedno patro. To je taky psychická docela zajímavost. No a najednou, když jedem na tu základnu toho KFOR, tak mě posadili do obrněného transportéru. A taky si nejste jistí, jestli to je normální stav nebo ne.
1: Tak, pane prezidente, co vlastně my občané Češi máme očekávat od toho takzvaně neformálního setkání toho evropského politického společenství, to, co probíhá v těchto chvílích, v těchto dnech na Pražském hradě?
0: No tak kdybych já mohl říct svůj názor, tak bych řekl, že nic. Samozřejmě to je říčka, ale já myslím, že to je říčka, která ukazuje prostě něco. Nevím, nakolik naši spoluobčané vědí, že to evropské politické společnosti je novinka na evropské scéně. To nikdy nikoho nenapadlo, protože my máme jednu organizaci v Evropě, která je něčím jako evropským politickým společenstvím, a to se jmenuje Rada Evropy. V té jsme členy už více než 30 let a v té je 50 členů a spousta zemí, které nejsou v Evropské unii, jsou členy té Rady Evropy. To má svý parlamentní shromáždění, to má svá pravidelná zasedání, to je normálně fungující evropský orgán. To jako by všem mělo stačit, aby byl naplněný, vyplněný tenhle ten orgán a dělal nějaké rozumné věci. Samozřejmě to nestačí takovým hrdiným Evropanům, jako jsou Francouzi, a zejména hrdiným šéfům francouzského lidu, jako je pan Macron. No a pan Macron najednou vycítil, jak se ta rovnováha francouzsko-německá díky totální slabosti post-merkelovského Německa, jak se vychýlila v jeho prospěch, no tak on najednou začíná vyhlašovat různé iniciativy a myšlenku evropského politického společenství si vymyšlel z ničeho nic Macron, když před náma byli předsednickou zemí EU, tak to prostě prosadil. Já to považuji za absolutní nesmysl, schválnost, hříčku, nedovedu si představit, co by dělala. Na druhé straně je to také Macronova asi demonstrace jeho síly. A na straně druhé je to od Macrona taky sdělení, že už trošku na tu Evropskou unii kašle. Prostě, že hledá jiné fórum, kde by se o Evropě mohlo rozhodovat.
1: Může to být, pane prezidente, tak, že hlavním výstupem toho sezení společného na Pražském hradě má být jakýsi vzkaz o společné soudržné Evropě směrem na východ, směrem Putinovi?
0: To je určitě proklamovaný cíl a ten bude formálně určitě dovršen, ale já myslím, že to je širší pokus než jenom tohleto. Já si nemyslím, že všichni, kteří se toho zúčastní, mají přesně stejný názor na rusko-ukrajinský konflikt, a já myslím, že Erdogan na straně jedné, ale Arménci, Azerbejdžáni a takhle taky žijou trošku jinak.
1: Může to mít vliv na ceny energetiky nebo energie, promiňte?
0: Já
1: to
0: myslím,
1: setkání, že tam se prostě to někde domluví v zákulisí. Zítra se to zastropuje pro celý svět?
0: Ne, to je prostě demonstrační akce, která nemá žádnou náplň, žádný obsah, žádnou strukturu. Nic, tam pár lidí dostane příležitost něco říct, a ostatních 44 nebo kolik, jako na ně nedojde řada, takže to krátké setkání bude bez ničeho. Asi předem připravený mají papír, kde přečtou, že Putin zlý a Zelenský zlatý. To ano, určitě, ale jako jinak, že by tam o něčem vážném se jednalo.
1: Teď, když předsedáme Evropě, tak může toto znamenat třeba posílení pozice našeho ministerského předsedy, co by aktuálního šéfa Evropy, protože do této chvíle jsem zatím nic podstatného v médiích, co by tam pan Fiala zajímavého spískal, nenašel. Tak třeba teď je ten startovní výstřel.
0: Opravdu mým cílem není pošťuchovat prázdnotu českého předsednictví EU, to by byl lehký úkol, ale já bych hlavně řekl to, že mě nezajímá tolik to dnešní setkání, že bych se tím na to specializoval, to říct nemohu, ale pokud tomu dobře rozumím, tak celé to setkání jde mimo naše předsedování Evropské unie, věta A, a věta B, to samozřejmě, protože to je v Praze, tak úvodní projev pronese náš premiér, ale tomuto shromáždění předsedá Michel, bývalý belgický premiér, a nikoli Fiala, by the way, teda.
2: Měl s sebou pinzetu, jehly a kladívko, vše v ryzím zlatě, prohlídě vědecké.

0: závěr, co by měla dělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
1: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
0: no,
1: léta.
0: No to se nestane.
1: No tak musí to
0: má měla. Mandát na další no, musí několik se, no, let. To je na počátku nevím, druhého mandátu.
1: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Já, protože lidi kolikrát říkají, jo, ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no, tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
0: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
1: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
0: odstoupil od klimatické dohody.
1: No jistě, že jo. Jistě, že jo, na co potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací a samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun, to je prosím vládní materiál, jo? To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemích Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minusila, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. My víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grand. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení, rozumíš? Mě říká. Když seš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: When wanted to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvažit, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod polštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu. To say hello, your native house.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a na kolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal, jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, a jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut. A my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a businessman. A všechno prostě dělá přes má dáti dal. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení, ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuhletu chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě a zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku.
2: Kolonizuje
1: v podstatě. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhle tu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví, jak stáli. Prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal A teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský ji zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše green dealovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
2: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek. Protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to další

0: DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější. I po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
0: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii,

0: Tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
1: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
0: Já vám to řeknu.
1: Evropská unie je pro smích úplně každému.
0: Máme přátelé v Ukrajině. Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
1: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
0: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nashledanou.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pekarová pochválila počítačovou hru. Neparazitujte na ní, vzkázali autor.
2: Paní Pekarová je notorický příklad člověka, který parazituje na úspěchu někoho jiného. Teď to je Daniel Vávra, ale jinak dlouhodobě ten, na čím úspěchu ona parazituje, je ODS. Protože, jak víme, tak ona by se svojí TOP 09 do poslanecké sněmovny s vysokou pravděpodobností nedostala. Takže ona parazituje na tom, že se rozhodla ODS, která přece jenom v těch průzkumech nevychází až tak špatně jako TOP 09, že ji vezme pod svá ochranná křídla. A protože ona nad sebou nemá ten Damoklův meč, že může i se svojí topkou ze sněmovny vypadnout, tak si může dovolit dělat a říkat prakticky cokoliv.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny, tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A devět.
2: No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak desítka.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího
2: zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, a to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám
2: no,
1: si, kolik
2: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksavr to vždycky taky píše.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavr, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem v ohlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Ksavr.
1: No, to je skoro...
2: se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netýkáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Ksavr. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději to, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Ksavr,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Oh, počkejte, dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivý, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Ksavr. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: tak
1: si ho děláte.
2: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já se říkám. Ne, Ksavr, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Ksavr Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťák Kim. No, a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím.
2: Ne? On je taková hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident, ale sní.
2: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, větákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny, doma. Za těma zmá.
1: Ne.
2: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně ne, ale...
2: Tak vidíte, ale, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, ta říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový Vítek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já s ním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je... To
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já mu to řekl.
2: No?
1: Já s ním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče.
2: Zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milý...
2: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: to
1: mají
2: to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem chtěl
1: říct. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: Takže to je... Myslíte, že je levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a
1: no,
2: pak říkal...
1: Taková drobno.
2: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No. Máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolený ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
2: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že... Toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo, jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No, to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako... je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
2: No, jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hm?
2: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší? Ne?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: Ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a... Ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdvižený.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespl.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy. No.
2: Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to mi jo.
2: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, a na takový politický funus to bych jim šel vo Vivax, Savere. Co? Vy byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holček.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: A já ji.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponováno.
2: A tak místopředseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místopředseda?
2: Já jsem místopředseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Je to, jste mi neměl říkat.
2: Místopředseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak, to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavre. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisuju, Xavre.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecky, ne?
2: A co? Co umělecký? Co si...
1: Nevím.
2: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodný.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak jsem, tak, počkejte, je, tak
2: ale jsem dobrá svině. Já jsem dobrá svině, jak se vede.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
1: No, já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, to... levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já
2: no.
1: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
2: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystal ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
2: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
2: Stane největší zlo.
1: Když tak motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat? No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten Pan, on je ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Ty vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lex Aurin, jako mám já? Dva nebo tři? Mm. Lex Aurin svinstvo asi nebyl ty.

0: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A ne, napíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne, ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to ještě existuje?
1: Určitě.
0: Za šmírování, pane Holče.
1: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: Si není možný.
0: Ale všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hm?
0: O, je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet. Podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Ksavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Savere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis mimochodem sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
1: Ta Čiči taky. Ta Čiči sklidila mega úspěch, ne?
0: No.
1: Co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Už zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
0: Ne,
1: tak jsem to
0: ne. Počkejte, nechte no? Si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad z Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střeva ani vnitřek. Čičina nemá střeva ani vnitřek.
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit
1: otázku. Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha. Co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam být generální.
0: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 000 jeden díl.

0: co to je, to pár lidí
1: tak to
0: pošle
1: jo,
0: poplatek.
1: tak to.
0: A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letý natočil odpoledne v garáži
1: no, ale
0: doma,
1: líp asi, ne?
0: ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava hlavně.
0: To je hlava a on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude, ještě se dvakrát změní režim, přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus, všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planí.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl, a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený
0: telefon
1: na stole.
0: A říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, zase slovo říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Sabere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha,
1: jo, jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na přístav pravdy, nebo na jahodu a Adonise, tak, že bychom uspořádali nějakou sbírku...
1: Na Mildu Friedricha?
0: Na, Milana, na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle na doživotní...
1: Doživotní židle?
0: Doživotní židle, ale udělali bychom for.
1: Jo.
0: Já několik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k sebe.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: až mu řekneme, a... ať sem přijde. Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jo, my? Něco?
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Já už a dítě... Já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako, a bude tam titulek, řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt.
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
0: No, no. A myslím si, že...
1: Děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádo vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Volče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje, není to dobrý, takový kořen je
1: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký, a myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom jí zavolali, aby nám něco taky šupla. A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Chceš-li za mnou, lásko, přijít až zítra, třeba bude už pozdě. Jsem jen hromádka kostí a zhluk bílkovin a naježené rakety míří rovnou do slabin a taky na mou hlavu. A tak přijdeš radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se se mnou rozděl. Než přiletí nějaký mimozemšťan od novin a začne spočítávat oběti a kapky krve jako plody jeřabin a podá o tom zprávu. A pak na titulní stránce vesmírného kurýra výjdou reportáže o tom, jak zem umírá, generálské prýmky velvyslanců v žaket

Byl jsem vhozen do života bez toho, že by se mě ptali. A bez toho, že by se mě někdo zeptal, budu zas vyhozen. A tak prosím jenom o jedinou malou úsluhu. Netvrďte mi do očí, že jednáte z mé vůle, že tohle to všechno je i moje přání. Svět je brouk hovnivál, který svou kuličku válí jako v hypnóze. A pěkně do kolečka, do kola a pěkně po kruhu. Až se mu hlava zatočí, pak vydlabe si v zemi důlek, že tam přežije to.

zničený plánek. Hodláš-li za mnou, lásko, přijít až zítra, může být už pozdě. Nikdo nás neposlouchá, a tak poslouchejme sebe. Jak se naše srdce hlásí ještě chvíli, ještě moment, ještě vteřinu, ach, tady na zemi. A tak přijdeš radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se se mnou rozděl. Cítím, že nebudu mít strach, když budu ležet vedle tebe. A tak nás najdou za milion roku asi návštěvníci z vesmíru a přikryjí nás kamení.

go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: To je fenomén posledních let. Já to vždycky slyším, že je taková a taková teplota venku, ale pocitově taková a taková. Jo. Že je taková taková vlhkost, ale pocitově.
2: Jo.
1: A my, když dostáváme výplatu,
2: tak, tak pocitově je to slabší, ne?
1: Pocitově je to slabší, ale je nám řečeno, že by bylo dobrý.
2: Já myslím, že tohle to, máte pravdu, že je z toho velký fenomén, z pocitový teploty. No. Ale že by se to mělo zavést a aplikovat na veškeré vyjádření premiéra Fialy, ne? Pan premiér Fiala dneska oznámil toto, ale pocitově je to naopak.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Příliš si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuji a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou pýchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem za sebou někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako, ať tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako, aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako, aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci. A fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci. Takže to byl docela dlouhý návrat zpátky. Ale co bylo dobrý z toho letu, je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin, jako nám nabídli další let. A to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzívaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale... Ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii. A protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá. A samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomuhle se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kódovaným telefonem nebo přes nějaký kódovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by nejinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už to jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne, jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No, Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Já si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatnem. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A bylo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni Ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
2: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko se šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch 5 zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jen kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mi ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, furt mluvím ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy tam seděla nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před krajskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalej to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že jeho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. A ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že mohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
2: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV,

0: protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově, to znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Reagan jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných, to znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty. No.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budu možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuji a nashledanou.
0: Moc děkuji, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Pane prezidente, díl 24. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Pane prezidente, předpokládám, že jste zaregistroval v dnešní Mladé frontě článek pana Petra Druláka. Nebudu předstírat, že už jsme to před vysíláním trošku nakousli a myslím, že do toho pan Drulák jde velmi odvážně, protože on se tady vyrovnává mimo jiné třeba s tím do vzduchu vyhozeným, bohužel, plynovodem. Říkám to dobře? Nord Stream. Ano. A tak, abych to... Co si o tom myslíte? Myslíte
1: tak
0: si,
1: že... Zaprvé, teda samozřejmě mě jako pošťuchujete, protože na té stránce jsou dva texty, jeden je Drulákův a druhý je můj a vy chválíte ten Drulákův, no tak to je jasný, že to očekáváte, že já budu replikovat.
0: Ale... To jsem vám chtěl na závěr pochválit hodinky, neudělám to dneska, pane prezidente.
1: Ne. Já jsem si ten Drulákův článek přečetl a přichystám se, dneska jsem to kolem toho Orbána všechno nestihl, že mu pošlu hned zítra ráno mail, kde mu budu velmi, velmi za tenhle ten článek chválit. Takže já myslím, že to je první a jediné, co jsem já viděl, vážné zamyšlení nad tím, kdo asi chce rozbíjet Nord Stream, kdo chce rozbíjet plynovod, kdo má důvod udělat Drulák to označuje za válečný čin.
0: Prostě. Ano, on tady dokonce píše, že útokem na rusko-německý plynovod rovněž dochází k rozšíření vojenských akcí mimo ukrajinské bojiště.
1: Ano, takže to, je, on to vlastně... jsou velmi hezká slova. Já to mám potrhané u sebe. Takže Drulák prostě je bystrý analytik a klade otázky, které by si normální seriózní novinář zabývající se tímto oborem měl okamžitě klást. Prostě pro koho? Kdo může mít na tom zájem, aby se tohleto stalo? Kdo chce definitivně torpédovat jakékoliv plynovody a ropovody a tak dále? Kdo chce dál vyšponovat absenci dodávek energie z Ruska sem, kdo chce vyšponovat, kdo údajně bojuje s vysokou inflací a s růstem cen energie, ale současně poškozuje plynovod, takže přímo způsobuje, že ty ceny budou růst více než dosud. Nevím, no, on si klade několik otázek, kdo to může být, on si seriózně klade nejdřív otázku, jestli to může být, jestli si vzpomínám na ten článek, jestli to může být Rusko, jestli by to mohlo být v jeho zájmu si rozbít, bombardovat svůj plynovod. A dospívá k závěru, že sice jim nevidí do duše, ale že se mu to zdá dost nepravděpodobné, že by to mohlo být Německo, klade si otázku a tak dále. No, samozřejmě dokonce si odvažuje říkat, jestli na to nemůže mít zájem USA. Já doporučuji každému tenhle Drulákův článek si přečíst.
0: Je to další level té války?
1: Je to něco, co je pro mě dalším krokem, dalším tahem. Ne jenom zpráva z bojiště, jestli Ukrajinci dobili zpátky kus Chersonu nebo něčeho, ale je to tah jako jinou figurkou najednou na té složitý šachovnici.
0: Máme se, pane prezidente, obávat jaderné války? Co myslíte?
1: Nevím, nechci dělat hloupého, protože a prognozovat něco, co se za pár dní může ukázat jako hloupost. Já bych si také 21. února nemyslel, že Putin udělá větší krok, než že ta obsazená území Doněcka, Luhanska neobsadí. Taky bych při rozhovoru tady řekl, že myslím, že ne. No, stejným způsobem mám sklon říct, že myslím, že se nemáme obávat jaderné války, ale nechci dělat špatného proroka. Myslím, že ne, ale nevím, co bych k tomu lépe řekl.
0: Před pár dny definitivně skončily senátní volby. v naší zemi, týden předtím volby komunální. Jak slyšíme od lídrů politických stran, všichni vyhráli.
1: Všichni vyhráli, to je bezvadný. No, to je zajímavé, že to je taková divná hra, že se nedá definovat vítěz. Takový hry by měl být i fotbal, a basketbal a tenis. Jo. Že ty jsou zbytečně přesný, ten počet gólů je jasný, nebo košů střelených. A tady to nějak v té politice neplatí, bohužel.
0: Kdo, pane prezidente, vyhrál a kdo prohrál?
1: No tak prohrál volič mého typu. Já jsem tam žádný svý koně neměl a taky oni nevyhráli, ty, co jsem neměl. Takže já lidé mého typu asi nemůžou být nadšený. No. Takže samozřejmě, že ty volby mohly být tím s tím signálem o tom, co si průměrný nebo standardní volič myslí o jednání vlády, i když o tom ty volby nebyly, nevím. Lidé dali evidentně najevo v komunálních volbách, že buď jim o vládu vůbec nejde v těch volbách, anebo že pořád ještě jejich souhlas nebo nesouhlas s vládou nepřekročil známé meze, hranice a postoje, k žádné revoluci nedošlo.
0: Překvapila vás ta kampaň? Byla mírná, nebo byla ostrá, nebo byla nemastná, neslaná? To, co se odehrávalo předtím?
1: Nevím, nemůžu to říct. Ani jsem si jí moc nevěnoval, té kampani, teda, jo. A nedovedu to říct.
0: Vaše bývalá kolegyně z ODS, paní Mirka Němcová, například nazvala dámu, která kandidovala na Vysočině proti panu Vystrčilovi, tak ji nazvala štanglí salámu.
1: To jsem neslyšel, to je určitě
0: to
1: pomluva nějaká.
0: To není pomluva, to je holý fakt, pane prezidente.
1: Ne, tak já jsem v jistou chvíli Němcové viděl nějakou politickou šanci, ale to už tak asi 15 let tento pocit nemám, takže já vůbec nerad bych komentoval její výroky, ale tohle je výrok hloupý a zbytečný a nevím, co tím prostě sleduje, nemám
0: no, k tomu. No není to ta proklamovaná politická slušnost?
1: To bude asi ta politická slušnost, že existují určitě hrubější výroky než tangle salámu, tak v tomto smyslu asi je to výraz slušnosti.
0: Překvapilo vás, pane prezidente, že celé to Spolu a Občanská demokratická strana nakonec nestaví žádného prezidentského kandidáta? Vy jako otec zakladatel ODSky přece musíte, promiňte, já to jenom dořeknu, musíte si klást otázku, kam ta strana za ty roky došla, že nakonec nemá svého kandidáta na prezidenta. O čem to svědčí?
1: Tak já vím, že nemá svého kandidáta, nebo chápu to, že nemá svého kandidáta, ale myslím, že nějaký zřetelný kandidát tady prostě bohužel není. Je kandidát, který by měl nějakou evidentní minulost, který je nositelem nějakých ideí, postojů, v podstatě všem známých postojů, který by měl nějaký respekt v zemi, sice hromadu odpůrců a příznivců, ale jako aspoň, že by byl těžkou váhou té politiky, tak mám strach, že nikdo takový u nás prostě není a tím pádem pro všechny ty politické lídry je to dost blbá úloha, že oni budou navrhovat nějakou lehkou váhu, ta velmi prohraje a jejich voliči řeknou, vy jste hlupáci, vy jste nebyli schopni sformulovat kandidáta, tak pro ně je lepší říct, že nechme lživě, falešně říci, my nebudeme s žádným kandidátem, lidi si vyberou. No, to je prostě takový, a říkala se tomu obezlička za komunismu, jestli ještě někdo pamatuje na tohleto slovo, tak to je takový únik od zodpovědnosti a v tím se vyznačují dnešní politický lídři, ano.
0: Takže je to nedostatek lidí, nebo je to vlastně nějaká taktika?
1: No tak, protože nejsou pro ně zřetelní jedinci, které by volili, tak nejrozumější taktikou je, že oni řeknou, ať si to lidi zvolí a nás do toho netahejte. Ale o tom politika není, respektive by být neměla.
0: Ostatně senátor Pavel Fischer oznámil před pár dny, že se nakonec bude ucházet o hlasy nás voličů. Máte pocit, že to je nějak, že to má nějakou souvislost s tím, co prohlásilo Spolu?
1: Nevím, já myslím, že Fischer vším svým žitím a bytím směřoval k tomu, že kandidovat bude, a takže to jeho ohlášení je pouze timingová věc, že na podstatně to nic neměnilo. Já myslím, že jsem nepochyboval, že on se to klání opět přihlásí. No, já ho volit nebudu, nic jiného k tomu říct nemohu.
0: Tak, pane prezidente, schodek národního rozpočtu, státního rozpočtu, promiňte, vzrostl v září na 271 miliard. Ale pozor, dobrá zpráva je, že stále výrazně nižší než v loňském roce. Máme se tímto nechat ukolíbat, je to v pohodě?
1: Tak je to hrozný deficit, neřešitelný deficit. Mluvili jsme o tom dneska s premiérem Orbánem a já říkám opakovaně svůj názor, že jestli budeme mít takovéhle rozpočtové deficity a touto cestou budeme lít, sypat do ekonomiky peníze nepodložené, které nemají proti sobě žádnou hodnotu na straně zboží a služeb, no tak tu inflaci pouze dále roztáčíme. Takže ten náš rozpočtový deficit roztáčí inflaci. Jestli to pořád někdo nechce pochopit, slyšet, jakože nechce, tak já už k tomu nemám co říct, píšu to, mluvím o tom dnes a denně. Prostě to je děsivý, obří deficit.
0: Věříte alespoň částečně na to, že by se to mohlo, tento problém, začít řešit takzvaným mimořádným zdaněním, které tedy ještě nemá daná pravidla, ale vzhledem k tomu, jak se o tom mluví, tak už asi bude?
1: Každá vláda, která si půjčí, tak musí to někdy dostat zpátky a musí to někdy vrátit zpátky ty peníze a tak dále. Takže vláda samozřejmě hledá, aby zvýšila své příjmy, no a zoufale hledá, a protože jim nerado sahne na zdanění jednotlivců, lidí, protože tam je ta jejich vina evidentní, zřetelná, vidět, přímá. Každý si spočte, vláda mě zvýšila daně a platím najednou o tolik a tolik víc. No tak pro ně je lepší zvyšovat ty daně oklikou, tím, že ona jakoby zdaní nějaké banky, no tak ty banky si to vybrali už a vyberou z našich úroků a z našich poplatků za nejrůznější bankovní služby. No a to už potom není bez to, že zvýší banky poplatky za služby, no tak to už neudělal Fiala se Stanjurou, to už udělala banka XY, takže to je pro vládu lepší řešení.
0: Dobře, a tak vyplatí se to mimořádné zdanění, protože z toho, co říkáte, vlastně cítím, že to nakonec stejně zaplatíme my, spotřebitelé.
1: Zaplatíme v každém případě my. V každém případě. Teď jde o to, jestli přímo nebo oklikou. To je naprosto evidentní. Nevím, já jsem prostě zásadně proti takovýmhle zásahům do ekonomiky z principu, od začátku, od zásady. Teď jde o to, jestli já rozumím, že státy v minulosti taky vždycky vymysleli něco jako válečnou daň, když začali bojovat. No, a lidi se samozřejmě taky vztekali a nakonec jako to těm vládám prošlo. Nevím, tak jestli oni to nazývají, už občas hlasy byly, že to je válečná daň, že? Tak jestli to voliči prominou tomu státu. Podle mého názoru my se z toho ne my se toho nezbavíme touto cestou. Prostě ten stát musí přestat bobtnat, ten stát se musí zmenšit, ten stát musí začít vydávat více peněz. To byla celá naše filozofie po pádu komunismu. Tak jsme zahájili škrtání rozpočtu po listopadu 89. To je pro mě alfa omega veškerého uvažování. Myšlenka, že by se tady mohl Stanjura s Fialou udělat jinak, nepředstavitelné. Není to prostě možné škrtat, ubrat státní orgány, ubrat státní zaměstnance, ubrat vyplácení všeho možného, ubrat indexace mest, platů a všeho. To je jediná cesta, jak se dostaneme do jisté ekonomické rovnováhy. My jsme v hluboké ekonomické nerovnováze.
0: Poslední dny a týdny často slyším ve svém okolí, anebo i v médiích, že některé střední a velké firmy připravují svůj konec například, nebo zejména kvůli cenám energií, jiné stěhují výrobu do jiných zemí. Je to, pane prezidente, taková pěna dní, takový, takže běží čas, anebo je to začátek průšvihu?
1: No je to samozřejmě něco, čemu ekonomové říkáme desinflace, neboli odstranění inflace. Ještě nikdy v historii lidstva, opakuji, že inflace je moje životní téma, nenastalo bez ekonomické recese. Nikdy v životě se to ještě žádné zemi nepodařilo. Čili životní úroveň musí jít dolů. To se hloupě říká, a kdybych byl premiér, tak bych to samozřejmě nerad říkal, ale ano, důsledek boje s inflací bude zastavení ekonomického růstu, ekonomický pokles a evidentní snížení životní úrovně. Bohužel, tragicky, protože jsme si jistou dobu žili nad poměry, no a když si nějakou dobu žijeme nad poměry, no tak jako musí nastat ta druhá fáze, kdy se k těm poměrům budeme zase přizpůsobovat, což je teď před námi. Že to může mít čím to žití nad poměry bylo větší, tak tím to bude hrozivější řešení dneska. A že to bude mít nejenom utažení opasků a teda nekupování si desátého toho či onoho předmětu, ale že to odskáčou nejrůznější firmy, to jako je bohužel tragická věc. A při každé recesi skončila vždycky v historii, vždycky v každém místě světa skončily stovky či tisíce firem a zavřeli. To bylo v každé recesi v historii lidstva, v každé zemi. Myšlenka, že by to v České republice v roce 2023 bylo jinak, je z říše pohádek.
0: Kdo přežije?
1: No přežijou ti, kteří se začnou rychle přizpůsobovat, kteří pochopí, že asi takhle pokračovat nemohou, že musí udělat strukturální změny, že musí něco změnit ve své firmě, ve svém vůbec chování, jednání, že musí rychle přeorientovat svou strukturu výroby nebo strukturu odbytu nebo já nevím čeho všeho. Ano, lidi jsou takoví, kteří začnou prostě rychle tohle to dělat a ty se určitě vždycky v historii taky přežili, no a taky přežijou samozřejmě. Bude to i u nás, tak určitě.
0: Tak, pane prezidente, já chci v tuto chvíli říct, že knížka, pane prezidente, neboli to nejlepší za prvních několik dílů z tohoto pořadu se stále prodává na e-shopu XTB, představte si. A opět tam máme několik požadavků, několik desítek, možná i stovek na podpis váš, takže vás tímto poprosím a ostatním chci říct.
1: Teď myslíte, že to mám podepisovat? Už vypnete kameru teda.
0: No vypneme kameru, nebojte se, a budeme podepisovat, přátelé. Kniha je stále k dispozici na e-shopu XTV. Těším se na 25. díl, pane prezident.
1: To bude čtvrt stovky, tak to bude nějaký občerstvení tady jiný nebo něco takového.
0: No my šetříme teď. My se přizpůsobujeme, jak jste říkal.
1: Šetřit je opravdu správný.
0: Ale na manérku to bude, nebojte se.
1: Já jsem to.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Robert Fico už potvrdil, že chce jet na oslavy do Ruska, nicméně Evropská unie mu dává jasně najevo, že by tam jezdit neměl. Echo 24 napsalo na čten povyk, hádka Bruselu s Ficem graduje, jet slavit do Moskvy odporuje dohodám Evropské unie.
5: Na první dobrou si řekneš, no a proč by ne, teď osvobodili jako Sovětský svaz a jeho Rudá armáda, osvobodili tu Evropu, osvobodili Slovensko, to je na první. Na druhou si říkáš, dobrý, ale my jsme součástí nějakého tady celku a zase bychom neměli zapomínat na 50. leta, na gulagy, na všechny ty zvěrstva, které jako zase ty Sověti dělali. Bacha na to, jako pořád je to součástí naší historie a našeho traumatu.
6: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
7: Posloucháte Radio Xaver.

se na stromech začaly pít. A v potocích sucho, jen kámen a písek a prach místo vody, co měla tam týct. Už dobytek v noci nás ze spaní budil a řvaní to stěží.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a Babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišovo, Babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: My, to jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd, Xavere.
1: Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A my, no, měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako... Člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný. Babišovi.
2: No, jako, že to je ohavný. Jako
1: že byste pozůstali a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, ty napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů po tom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmíň 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás kusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: To je, já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure? Mhm.
2: To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
2: co?
1: Jo. No? No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam si nějakou dotaci.
1: Říkají to v tom programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý,
2: Ksavr.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: No nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházej, tak.
1: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety a měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říká, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říká, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor. Představte, to je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej je nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksavr líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů, podle všeho, stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to, no tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaeli, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jo, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To no, bych,
1: právě.
2: Já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych, víte, já bych se bál, Xavere. Já bych se bál.
1: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty sami.
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No, hlavně na Krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No, budou v opozici. No, takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten hustej. To je lhář, Xavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam
1: no, tak pozor,
2: to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny.
2: Jo, jo.
1: To už je něco jiného. To už je opravdu
2: dobře,
1: něco jiného.
2: Dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: V Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on je strany?
2: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky.
2: Ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to sedí. Je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář, Xavere. Já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím,
2: já,
1: protože...
2: Jo.
1: No, nesuďte, pane Holče.
2: No ne, já vím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě, jak se... ano, ale víte, kdo k sebe otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Jo, tak ale já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já to lže, tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo,
2: člověk.
1: Kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já bych se dal berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
2: Mm-hmm.
1: Kvašáky nebo, mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane Holče.
2: Ne, já jsem si vzpomněl, jak se na dětství, jsme měli učitele Dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi říkali. My jsme měli ve škole učitele Dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten, to znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
2: přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl průser na světě, dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: No, tak já... Víte, kam jeřím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
2: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse...
2: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a... Říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Gross se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. Co udělá tým KRIT? No, kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
1: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová asi, Kobra, no to musel pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: pod vnitrem. Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako KRIT nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený
1: rozhovor. To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
2: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
2: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
2: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte dobře, tak to tak
1: nemůžu říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době, víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Když já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
1: Kovadlina, jasně. Ne? Nebyl.
2: No něco, to je jedno, takový já vím, jméno. Úplně vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost.
1: Názorová.
2: Tak, Savere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svoji.
2: Jo, jo, a jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
2: jo, já myslím, já že tak, to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
2: to není pravda,
1: naději, co? Dává vám budoucnost.
2: Nemáte
1: a vy chcete
2: tam
1: pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
2: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji, i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký? Oni jsou šmejdi. A že?
1: Pane holče!
2: Jo, jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra?
2: Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože to doufám, že to udělají. A
1: toto ne, oni, pane holče, toto jsme si nedomluvili.
2: A oni,
1: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
2: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
2: chyba
1: Gloria
2: příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit této zemi.
2: Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
2: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
2: budovatelský kverš.
1: On recitoval.
2: No, jasně, on se za to, on z toho má Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Říkám to dobře?
2: No, bylo to
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
2: Je to krásný.
1: A já když si to dneska vybavím,
2: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, jestli tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek. No.

0: říkají Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale to je nějaký zákon o státní službě, ne?
0: On je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
1: Jak protože to ještě mimo zákon?
0: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády.
1: No, Pepi Dvořáka?
0: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
0: No, takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
0: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
0: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Savere, protože on se teď specializuje... Okay. Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prý ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
0: Zavolejte mu.
1: No já na ně nemám telefon.
0: Tak mu napište mail.
1: Mail? Hmm? To je plukovník zavináč.
0: Tak.
1: Vyžirka.cz.
0: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede.
0: Jo.
1: A přijede na motorce nebo?
0: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce.
0: Já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harleye, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
0: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
0: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
0: Symbol... Jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
0: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
0: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
0: Jo, jo. Já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale... Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralý na pomoc.
0: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
0: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
0: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
0: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
0: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
0: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
0: kádr.
1: Tak Fico jedině.
0: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
0: Jo.
1: No zelenina.
0: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
0: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
0: Jo.
1: Ježíš.
0: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... Že
0: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
0: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to je v dnešní době do pane Holče úplně...
0: Já právě jenom se ptám, abych to...

0: abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
0: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal a už třeba se nevracel do politiky nějak. No, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle
0: Já jsem složku.
1: složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
0: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
0: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil, jak jim pojmenoval, co to je zač, ta TOP 09. Stan, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem vlastně na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
0: Jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťafka na přesné místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí
0: Správně.
1: všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
0: Jo,
1: Není to
0: jo.
1: tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
0: Jejich sabere spousta.
1: No je 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože
0: Jo.
1: podporují nás, tento pořad, na
0: Pravdu, přístav pravdy.
1: PPčko.
0: Dobrou věc.
1: Přístav pravdu. No.
0: Tak se vede, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
0: Káčka, co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichů.
0: No jasně, tak jo. Tak poslouchejte, Xavere.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
0: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920 na premiérku Věrku.
1: Je,
0: Byla vaše
1: premiérku,
0: premiérka,
1: Věrka.
0: Xavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
0: Věrka
1: No,
0: je taková, Věrka se nám propadá taky, Xavere,
1: ještě to
0: mimochodem.
1: promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny
1: Já
0: nakopal do
1: jsem jí
0: prdele v té vládě.
1: říkala, já jsem jí hrozně dlouho neslyšel nic
0: No.
1: říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích, ale tam nic neříká na těch
0: Jo.
1: fotografiích.
0: Ať pro ní do horních čuchtomrlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Jak se vede ten Milda?
1: No.
0: Dagmar Kadlecová. Pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí. To je jako audience.
0: No to jo, ale
1: No,
0: jestli...
1: asi byla tady, nebo byl.
0: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, Xavere.
1: Vítkovo.
0: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co Xavere? Daniel Klement, na Vlzouku přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
0: No.
1: do knihy Hříchu bez konzultace musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku od Ozíku.
0: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, že
0: Co?
1: na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval
0: Já
1: bych to
0: bych...
1: ještě do voleb, pane Holče.
0: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo. Není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Xavere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám
0: Xavere,
1: tak děkuju.
0: vidíte, jak já jdu do sebe?
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
0: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám úchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
0: Okres na severu,
1: On tam
0: je to
1: generální nebo okresní
0: možný.
1: tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
0: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako
0: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
0: Tak to víme.
1: Co to znamená?
0: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
0: Vy jak jste okamžitě, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
0: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
0: Tohle.
1: Tohle?
0: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový, jako nedomrlý, jakýsi celý. Toto je hezký.
0: Toto je krásný.
1: No to je, já zas...
0: Tam je ten Tišnov, Ksavere.
1: Ale pane, o čo zavíjí vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
0: To vlastně rád, ne, Bartoníček?
1: Rád?
0: Hm?
1: Je ze Slovácka?
0: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
0: Ne, on je aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo?
0: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
0: Jako vy.
1: No, tak nebo, Holče, tak... Ne, o některých věcech bych pomlčel.
0: Má
1: ne, u ničeho neříkej ty jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
0: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
0: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačilo, ne?
0: Komunista. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
0: Ale oni vykroužkují ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Hoče.
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Hoče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
0: Já tak.
1: Děkuju a naschledanou.
0: Naschled, Ksaver.
2: Radio Ksaver najdete na play.cz.
3: Play.cz

ptej se, jak se mám. A kdo z nás bolest zná? A jestli jsem tě správně vzal? Jen se na ně podívej, jak si přejou, abych šel, abych zmizel do pekel.

než mi chce. Já se jistě nezměním, jsem od svých dveří tisíc mil, najednou je necítím.

co chtěj, naděj nebo beznaděj, vpád moře do pouští.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad na Férovku a jako vždycky se mnou ve studiu sedí politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já jsem se dneska nechal nalákat na dvě věci. Na prachy, takže bude to o platech a nejen o nich a jestli ti, co si je zvyšují, si to zaslouží a jestli se nám tak trochu nekorumpují a pak, protože rád fotím, tak to bude dneska speciálně pro fotografy, protože přátelé, vypadá to, budeme muset fotit rychle, za chvilku po nás půjdou.
1: No pokud je o prachy, já vím, že nalákat tě sem, jedině přes prachy, musím tě zklamat, žádných 7% navíc nedostaneš. To takový štěstí mají jenom naši politici.
2: Ale nesnížil jsi mě to, to je dobrý.
1: To jsem neudělal. Každopádně v téhleté férovce chceme řešit, k čemu vlastně si platíme Senát, když teď dostal šanci ukázat nám, že by skutečně mohl být tou pojistkou demokracie, jak si senátoři rádi říkají, když to přeženou s lacinou slivovicí v kantýně, protože Senátem procházel zákon, kterému se říká oficiálně zákon o sběru informací pro cizí moc, lidově hezky česky se mu říká kladivo na kolaboranty. Senátoři ho prostě pustili dál v rámci Lex Ukrajina, protože tenhle příšerný hanebný zákon k němu jako přílepek přilepil poslanec Stanu Exner. A teď došlo k tomu, že spoluautor téhle hanebnosti, ministr spravedlnosti Pavel Blažek, se leknul vlastního díla a potom, co teda vláda nechala svoje senátory to odhlasovat a pustit dál, tak řekl, že je to tak příšerný, že se to bude muset přepsat. Tak uvidíme, co se s tím stane.
2: A jak pan prezident teďka rozhodne? Má teďka výročí, dvouletí volebního úspěchu. Takže
1: on by si mohl oprášit svoji minulost, protože je to zákon jak opsaný z Pendrekového zákona za komunistické totality. Současně senátoři hlasují o zvýšení platů politiků.
2: Z okolností svých.
1: Svých, samozřejmě, o tom se hlasuje nejlíp. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com, Apple Podcastech a Spotify.
2: A my vám za to děkujeme, možná i tímhle způsobem to Německo doženeme.
0: Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: Stačí se podívat, teď my si motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo
2: volně v Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teďka tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme,
2: to je moje
1: tady
2: iniciativa.
1: Staví
2: to sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní Stop 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnici jich pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
1: Jak se objektivně určí, kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale MHD, asi o to MHD, usilujete.
2: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelné miliardy do MHD každý rok.
1: Čemu jsou cyklopruhy potom a že jich
2: cyklopruhy
1: je
2: teda? Jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali před námi? Jednou,
2: vyžadují to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám teď,
1: no
2: tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, to je problém vytvořit koalici jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned, jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam neměli
1: dorazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je i podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a
2: já
1: jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To
1: je, no,
2: jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem
2: ne,
1: budete
2: to,
1: schopni
2: ne,
1: vládnout.
2: Ne, jak se říká, něco, jak říká klasik politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jak si vám to asi moc nedáří?
2: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A troufnu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo? To je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že
1: bude
2: vyjednat.
1: Ale já vás z toho nevidím, mě zajímá, jestli
2: tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli, a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no,
2: bylo jako
1: pár měsíc, to, že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan rady, Stanjura tady, není tady, zatím tady, trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
2: teďka
1: na národní třídu, myslím, neděle
2: zvát dneska, no, ale aha, to asi tam nás, jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, stresné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí,
2: jo,
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí?
2: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani stanu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cedu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze stanu, který říká, že když vidí tuhletu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
2: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba stan konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou staví teda město, ale je to
1: pod radním zestanem. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
2: Tak jako občan, tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
2: no, si počkejte, ale asi to oddělme, jo, tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice, a on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
2: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte, divné. Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
2: No,
1: vládě demonstroval.
2: No, asi tak, to si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
2: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
2: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
2: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
2: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
2: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
2: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom
2: nějaké...
1: Ale to
2: je nějaké... známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
2: tak
1: teď
2: já
1: ještě...
2: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovala byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
2: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No.

0: politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňovala Ameriku. Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: Když no, já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. To je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že jo, protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé
1: strany... A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme,
0: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán. Na pana Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan zítra, Bartoš. Víte kam
0: mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme
1: představovat. Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské

0: unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se už 100 000 žádostí.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že ho z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou pokutou...
1: Tak a ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten UOX. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenili, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. Ještě to je celé.
0: Jednou, já jsem říkal, napsal zákon o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ale
0: my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila Pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: Necháme to ale napříště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe. Pane předsedo, moc děkuju, že jste... Ne,
0: ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte. Rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Dobře, to jsou moc dostupné. Myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda, běžný mělo by se stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib. Hraje vám Rádio Xaver.

rádiu zpívají zlatý slavíci. Sokna vidím starce kráčí ulicí, jak proti proudu řeky hučící. A neslyší ty hity, v dostihu světa není favorit. Je černým koněm, ale co má být, i černý koně mohou zvítězit. A to je důležitý, když ani

konečně zasvojím. Mám tu ty krásky, snad se vrátím k ním, anebo půjdu vedle, zazvoním.

0: audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Praze žádný blackout nehrozí. Titulek nějakého článku, který vyšel po tom, co byl blackout ve Španělsku. Což jako dobře, to se může stát, že to řekne a asi to politik jako může říct. No ale oni prostě ten jeho tweet s tímhletím článkem prostě si dohledali v minulosti a vymazali ho. Jo. Tak to je prostě, to si myslí, že v dnešní době to jako někdo nemá vyfocený, že se to nikde neobjeví, tak oni to jdou prostě smazat, aby to nebylo vidět, že to řekl, když se to děje. Ale teď jsem četl poslední vyjádření pana primátora Svobody, který se asi jako někde probral, kouknul na to a už zase vlastně vysvětlil, že v Praze žádný blackout nebyl.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

vítr a prach, v duši spáleniště, jak pláň po bitvě a v očích slzy.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoiny neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat?
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit, no.
1: Ona ten mráz tam... a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy, na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešený.
1: Tak ještě nějaký tam
2: pan Jakob. Pan Jakob, jo. To je,
1: pan Laci.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může nemít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Postižený, nebo
2: no ne, tam... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale
1: musím
2: pak se teda... No...
1: Vy mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Já jsem ještě donedávna to když to někdo zdůraznil, tak mi to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No, no,
1: to nebyl jeden bitcoin, no, nebo několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: No, to, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, no. Hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václav P. to byl. Kdo to může být? Znám ho někdy na Vysočině.
2: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A to se opravdu stalo?
2: To se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: No, tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupej, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák. No.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plný ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, no, no, a zejména ta paní Dekrova. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat.
1: Ty bitcoiny v krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, no, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybilo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city, prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové,
2: ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že, paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho. Na
1: roky, prostě to už je seniorní člen týmu, 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace, a vy velmi politicky nekorektně jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že je jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
2: jo,
1: tak to rádi přepošlou
2: takhle
1: se slovy. Podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Vzdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké Stoněkové.
2: No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho. Například našich slovenských bratrů a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když se mnou někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě, jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně, a řekne, to je čo.
2: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák, měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono to neúplně každý baví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. Říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No,

0: Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
0: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
0: No, není. No, tam byla jedna blonděta a druhá tmavovlasa, tak je to ta tmavovlasa.
1: Já jsem měl za to, že, jako myslíte, tam jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
0: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě?
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
0: No, oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
0: Když se bojím, co vypadne?
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
0: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunů a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
0: Jo, ale...
1: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
0: Tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
0: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
0: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu, vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje, ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
0: No.
1: To mě baví.
0: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasli. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Pan Zdeněk Šarapatka, doktor.
0: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten...
0: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
0: Psal to na sítích sociálních.
1: No jo, na sítích píše, kde
0: no to
1: co.
0: Sice píše, má ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodný kluk.
0: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
0: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
0: No. A oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
0: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
1: To je dobrý jako na tu stranu.
0: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
0: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. A můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: No ne, jestli máte recept.
0: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
0: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
0: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to

0: Cookido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
1: Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Cookido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Cookido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
1: Tyjo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok. No. A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No. Akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na Cookido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není Cookido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože Cookido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj. Tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak Cookido.
0: No, ale já nevím, já se nedívám se tam náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to Cookido?
0: Já se dívám na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak... Teď jsem napnutá.
0: Cookido.
1: Je to Cookido, no.
0: Co-o-ki-do-o.
1: Cookido.
0: Cookido.
1: Cookido, to zní skoro tak moravsky, Cookido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: a víte,
1: protože...
0: A já taky?
1: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na pověst? No, musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě
0: čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no,
1: dokud
0: ne,
1: to
0: budu
1: jde.
0: Budu říkat, stará Stoněková má zlomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte?
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Uhum. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Markéto, zdá se, že jsme vyřešili velmi palčivý problém Česka, a sice s drahým a stále nedostupnějším bydlením.
2: Vy jste viděl nějakou statistiku, že nám bydlení zlevňuje snad?
1: Ne, viděl jsem ale jinou statistiku, a sice, že rekordní počet lidí, a sice už přes 300 tisíc, bere dávku na bydlení. Takže vidíte, tak jakýsi socialistický perpetuum mobile, když lidi nemají na bydlení, tak jim to doplatí stát, neboli lidi, kteří platí daně jiný a vydělávají na to, nemůže to trvat velmi dlouho, protože letos to nejspíš bude stát tenhle ten rekord další 20 miliard korun. Ale ono to v ekonomice souvisí všechno se vším, takže tady máme spoustu dalších neúplně šťastných zpráv, ale taky náš klasický vzdor a taky naději.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Thank you everybody, thank you very much.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, čtvrtek náš den a dnes je 18. září. Pozor.
3: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo dva týdny dovole.
2: Že to za dveřma, už to ťuká.
3: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
2: A představte si, že mě už se o tom zdá.
3: A ne.
2: Já jsem
3: ne.
2: Měl dneska se.
3: Ne.
2: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
3: To snad ne, to by si nedovolil.
2: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
3: To snad ne.
2: Já jsem byl podržtěžka.
3: A držel jste?
2: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
3: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
2: No,
3: pozor na jazyk, Ksavere.
2: Jak to?
3: Já jsem tam nebyl jako politik český, já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci, takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
2: Pane holče, řekněte, k čemu je toto dobrý?
3: No tak on je zoufalej, že jo, teď si vemte, nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Ksavere.
2: Dozík, vy tomu říkáte dozík.
3: No dozík, helejte, mě to baví, mě to dozík. Baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
2: Trojku?
3: Trojku, no tak trojčičku.
2: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
3: Jo, dobrá, trojčička.
2: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
3: No, podle mě to je na Kmotra 4, ne? Co?
2: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
3: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
2: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuton, jak se jmenoval, Corleone.
3: Corleone, vidíte srdíčko na dlaní?
2: Vidím srdíčko na dlaní a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
3: To se může stát, ale založí Rakušané.
2: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
3: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
2: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
3: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
2: A to víme, to že je blbost.
3: No to víme všichni, samozřejmě. No. Víte, je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
2: Tak
3: ne?
2: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
3: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
2: Jasně.
3: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prácičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
2: O motoristech? Mm-hmm. To jsou naši.
3: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
2: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
3: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
2: Vymlčeli. Jo? No, to se tady dělá.
3: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
2: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
3: No nebuďte slušný.
2: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
3: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
2: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
3: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
2: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
3: Vy jste tady jako Xaver.
2: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
3: No tak jsem s tím.
2: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
3: Tý Český televize, myslím.
2: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
3: Jo, vysílání jako.
2: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolbníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream mm-hmm. je porážit takhle, jo?
3: Já...
2: Asi desetinásobně.
3: Já to
2: a
3: vím.
2: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
3: Ve středu.
2: Nebo ve čtvrtek.
3: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
2: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní klobou dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holči, něco je špatně. Ale já nevím, co.
3: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie. Že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream. Že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
2: No to jo.
3: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
2: No.
3: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
2: Daňová asignace se tomu říká.
3: Přesně tak.
2: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
3: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
2: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Honče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu vám teď. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
3: Cože? A čeho? Jako?
2: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
3: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
2: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
3: No. Máte moji podporu. Špatný,
2: ne?
3: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
2: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
3: To se netroufnou, ne?
2: No, oni jsou ostří. A teď je tam máme novýho místopředsedu od včerejška.
3: Kdo to je?
2: Pan Ježek.
3: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
2: Hlava pomazaná.
3: No to asi bude.
2: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
3: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
2: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
3: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
2: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom vám mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
3: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
2: To a... můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
3: Ale mě viděli naživo.
2: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
3: A na to už bych vybíral asi kasičku.
2: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
3: Severe, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
2: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
3: No dobře, říkám, máte moji podporu.
2: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
3: Jak ve sněmovně, ne?
2: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
3: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
2: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
3: Ale já zase...
2: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
3: Konstruktivně.
2: To vy umíte, já
3: konstruktivně,
2: vím.
3: Konstruktivně,
2: Aleksandr. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
3: Aleksandr, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
2: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
3: Totálně, ale tohleto, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovuzvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
2: No, počkejte, bude to ta demonstrace?
3: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
2: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
3: Já tam jdu.
2: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
3: No.
2: No a kde se můžu přihlásit?
3: Určitě bude něco, nějaký výtek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
2: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
3: To radši ne, oni rád poslouchají.
2: No ne zavolat, že pan Xaver tam chce promluvit.
3: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
2: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
3: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
2: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
3: Ten mi ještě nic neposlal.
2: No ještě,
3: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je s batohem, s trojčičkou?
2: Vám neposlal?
3: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic, nula.
2: To je divný.
3: Vůbec nic.
2: No ne, na konto on to neposílá.
3: No on jezdí s tím batohem.
2: Jezdí s batohem.
3: No tak já čekám, pane, kdy přijdeš.
2: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
3: No je?
2: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
3: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
2: To byl Kolibřík, ne?
3: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
2: Mazánek.
3: Nevím, a to je jedno.
2: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno, to je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
3: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltín, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
2: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
3: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
2: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
3: Jo.
2: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
3: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
2: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
3: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
2: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
3: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
2: No. Já nemyslím, že se to smí.
3: No volba je tajná, ne?
2: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
3: No, já se jenom ptám.
2: No,
3: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsek.
2: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
3: jo, volbách? Jo, ani ne.
2: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To no, je
3: tak, asi Vítek, ne?
2: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne. Vítek ne.
3: To je největší zlo, Xavre. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je choromnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
2: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a
3: no to snad ne.
2: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
3: Ksaveri, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
2: Fialy?
3: Jo.
2: Že jo?
3: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
2: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
3: To už není, to už si rozebrali.
2: Jak to?
3: To už si rozvezli v batozích.
2: Jo, to už
3: to už neexistuje.
2: Oh.
3: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
2: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
3: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
2: Opravdu?
3: No tak.
2: Really?
3: Jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
2: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
3: Hmm? A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
2: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
3: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
2: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
3: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
2: Neskončila.
3: Skončila.
2: Pro mě neskončila,
3: Xavere,
2: pane Holče.
3: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
2: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
3: Já jsem redl.
2: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
3: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
2: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
3: Já to věděl od začátku.
2: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec ale u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma skoro okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mě vypadly noviny málem na zem.
3: No vidíte.
2: Tak vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
3: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
2: Noviny?
3: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
2: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
3: Nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
2: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
3: Ne, to nechci.
2: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
3: no,
2: že?
3: No, máme pejska.
2: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertově.
3: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
2: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
3: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
2: To není možné.
3: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
2: A rozumím, my jsme satirický pořad.
3: Tak.
2: Kde se můžou říct i satirické věci?
3: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
2: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
3: Já
2: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
3: No já ho znám taky. No.
2: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
3: Cukrárně, ne?
2: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
3: jasně,
2: za každý vlády.
3: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas? Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
2: Tak to už mám pochybnost.
3: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
2: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
3: Ne, ne, ne, Xavere, to se stalo náhle.
2: Náhle,
3: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď nebudu, teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších pater Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
2: Já vám to odůvodním, má to jednu hlavu
3: Já chápu tohle.
2: Naslinil vítr a chytil, jo, říkal ale, si, ajajaj, ty brusku mě
3: ale
2: rychle.
3: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout a je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
2: Jeho podřízení nejbližší

0: to.
1: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názory.
0: Pane holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mě vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
1: Jo, ta, Gany, která, to je Megan, ne?
0: Ne, ne. Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
1: Jo,
0: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
1: Aha.
0: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu,
1: jo?
0: Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
1: A nebuďte zlej, Xavere.
0: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
1: Jo, jo.
0: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
1: Proč?
0: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
1: jo?
0: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
1: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
0: No kolik, oni za stolik nemají.
1: Ale víte, co mi se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli.
0: Všechno.
1: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev, jediný slovo nebylo v Ukrajině.
0: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v té chvíli ta Leyen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
1: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xavere, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
0: On teď ukázal úctu k Británii.
1: A tak má rád Británii.
0: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
1: Já myslím, elita, že jste.
0: Elita ne.
1: A vy jste elita.
0: Ne, ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
1: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
0: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
1: No já doufám.
0: Bych jako řekl, pane holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
1: To jistě.
0: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat a
1: pan Xaver bude psát.
0: Uklidní

0: rodinu, dají si na hlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
1: To já nevím, Ksavere.
0: Že bychom to... Tam napíšeme Rakušana dneska.
1: No tak, to je, ta otázka je zbytečná.
0: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
1: A škůdce Česka.
0: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
1: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Ksavere.
0: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
1: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
0: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
1: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
0: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
1: Jo,
0: tak?
1: Jo.
0: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
1: Fakt?
0: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
1: Jo.
0: A za profesionála.
1: Ale tak
0: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
1: No, tak to musí nesnát.
0: Musí, no. Tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
1: A co on?
0: Takhle se dělal.
1: On se nezasmál dobrýmu?
0: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
1: Ksavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
0: Marcelu, já mám rád,
1: jo,
0: tak nějak, lidsky.
1: Taky.
0: Máte ji rád lidsky?
1: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
0: Cože?
1: Je v Římě.
0: Co dělá v Římě?
1: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
0: Já Řím nevidím.
1: Proč, pro boha, větší město, super město.
0: Nejhorší město na světě.
1: Proč?
0: To už je lepší Novgorod.
1: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
0: To je Ukrajina, ne Novgorod?
1: Pro ruskej.
0: No to je na Ukrajině, ne?
1: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
0: Jižný Novgorod.
1: Ksavere.
0: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
1: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
0: A Bůh, jestli existuje, to mě napadlo.
1: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
0: To tam píše.
1: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
0: To je dobrý.
1: Alena Ravítková, jako vždycky na Vilzonku od Tazalky.
0: A Zalka, to je kamuška.
1: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro holotu do Chanová. To je hezký, to je vtipný.
0: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
1: Ale měla by
0: jeden by vyřízal
1: a ten... Měla by jí mít.
0: No, měla,
1: pro, jak potom. Se říká, nezapomnění, ne? Co?
0: No jasně.
1: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
0: Nemáme na to prachy.
1: Co? Vy?
0: No já určitě.
1: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
0: Ale klub sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub sviní dělal sochu paní.
1: No, to by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
0: No já nemám ani batůžek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
1: Jo. A já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
0: Tam jich budou mít.
1: To víte, že jo. A pěkně plný.
0: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
1: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
0: Knize Říchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
1: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
0: Jo.
1: A on teda jede, Ksavere, ten se utrh ze řetězů zle.
0: Vám přestala, vidíte?
1: To jste udělal schválně.
0: Nepozor, to bude nějaký, nedávaj.
1: Vyšší moc, nedávaj, tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
0: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
1: No.
0: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
1: A já jsem vás tak bral, že jste.
0: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
1: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
0: Já vám udělám kafičko.
1: Jo, to byste bylo hodně.
0: Máme nový kafičko.
1: Fakt? Lepší?
0: Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
1: Aha. Není to podvod nějak?
0: Ne, jenom kapku jaru dáte.
1: Tak to jo.
0: A
1: zapěrný... Vy jste byl vždycky fajnšmekr.
0: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
1: Dneska je kolik? 18? Tak 25.
0: Příští týden už bude tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
1: Jo?
0: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lozonky.
1: Hredla?
0: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Redl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
1: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
0: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
1: Vítek?
0: Že by tady s náma seděl?
1: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomíte si na jeho turné bez cenzury.
0: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
1: No, já to chápu.
0: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho rozněšel.
1: Kde?
0: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
1: Co lžete?
0: No, vy jste byl na něho rozněšel, vy jste si z něho udělal prdel.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Já jo.
1: A jestli tak hodnotovou, vy?
0: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
1: No, jasně.
0: On na to bude mít čas.
1: Ale skončí kampaň. Ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
0: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
1: No. Budeme tady mít premiéra v
0: podstatě. A když ne, Babiš, tak aspoň kaskat konečná.
1: Jasně.
0: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

po horách a dlouze námět na písničku hledal. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví z rádia.

Město měst, housle zpívají a cymbál zlatě zvoní. Strejcové i tetky, Ondrové i Bětky, no a písničky.

0: hlavně, že vyhrávám barvami. Zase jsem šťastný jak lež.
1: Co po mně chceš? Pravdu či lež? Zkus ty dvě rozeznat a pak se směj.
0: První svět

0: Co bude, až tady nebude? Co bude, až tady nebude?
1: To je mě pytlá show.
2: Bláhová show.
1: Šaškové jdou.
2: Barevnou naději vytřískat z ní.
1: Hledáme brod
2: uprostřed vod.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu sedí samozřejmě jako po každé politolog Jan Kubáček. Honzo, máme velký výročí. Slavíme 2 roky od zvolení Petra Pavla prezidentem a zdá se, že se mu daří, protože on ty 2 roky větrá po Miloši Zemanovi, jak vyhlásil to velký větrání po nástupu na Pražský hrad, tak úspěšně, že se z Pražského hradu znovu začívá ozývat hlas Miloše Zemana. A sice tentokrát šéf poradce politický Petra Pavla, Tomáš Lebeda, nám sdělil, že prezident není žádný automat na schvalování ministrů, takže i Petr Pavel by si mohl po letošních sněmovních volbách pěkně zahrát s jmenováním nebo spíš nejmenováním některých ministrů, které by třeba si dovolil navrhnout premiér. Tak nám ten letošní volební rok pěkně začíná, řekl bych, ze všech mocenských front v Česku.
2: No Petře, já to taky tak čekám. Já mám teorii dokonce, že protože já jsem trochu dneska přišel za občany se zeptat, kde právě máme hlavu státu.
1: Jsi za mě?
2: I za tebe jsem tady. A dosti postrádám. Je fascinující, že já jsem si trochu říkal, že když se řeší taková témata jako debatovaná cizí moc a napomáhání ji, nebo otázka navíc symbolická, navíc ještě ve volebním roce, a to je zvyšování platů politiků. Takže když se to všechno blíží k panu prezidentovi, že se třeba vyjádří. Pan prezident není, já mám teorii, že začal jezdit do Lán, ale do Podhradí nebo do Předzámčí k Miloši Zemanovi, že už tam slyšíme takové ty momenty typu budu se taky zlobit, stejně jako Václav Klaus, stejně jako Miloš Zeman. A upřímně, na podzim já čekám, že budou tematické schůzky, přecvičování, přezkušování určitých ministrů, možná i nějaké zvedlé obočí a možná i tlak, aby třeba někdo ještě pouvážil, že tím ministrem třeba nebude. No, ale víš, jak to je. Hele, pan prezident už oznámil spoustu zásadních věcí, pak se nastalo naprosto nic. Teď už vlastně mám pocit, že celou politiku zahraniční dělá faktický prezident Petr Kolář, tu domácí Tomáš Lebeda, politolog, který se tomu ostatně dlouhodobě věnoval. No a náš pan prezident odpočívá. Vrátil se z Dakaru tak unaven, že si dal okamžitě dovolenou a v momentě, kdy se tady děje secly, no, se Slovenskem, s vnitřním napnelismem v koalici Spolu a ve vládě, kdy se Spolu a Starostové okopávají, pan prezident není.
1: No tak já se ho musím zastat, on tady po návratu z Dakaru byl asi 2 týdny celý, takže chápu, že po 2 týdnech to na něj dolehlo, cítil se unavený a musel znovu odjet na dovolenou.
2: Hezky přemlčel, teda musí se nechat.
1: Ale zase na ještě jeho jednu obranu musím říct, že nám tady přinejmenším nechal svého ducha, protože na Pražském hradě udělal výstavu svých darů, takže kdyby ti chyběl pan prezident jako figura fyzicky, tak se můžeš jít aspoň podívat na ty dary, co dostal během těch 2 let ve funkci prezidenta.
2: No. To mě připomíná, Petře, jak byla taková, asi to taky dostal, jako slovutný komentátor a novinář, ročenku jeho, jak tehdy měl, když si napočítal poctivě všechny ty cesty, pomalu kolik okrát otevřel dveře a okna a dozvěděli jsme se i kolik hradních slepic naneslo kolik vajec. Tak tohle je dost podobného. Já zírám, co všechno dokáže objevit a dělat to netradičně a jinak. A zase to zavání 70-kama, 80-kama, kdy se také chodilo dívat na slovutné dary slovutných soudruhů, ale nějak ta práce.
1: Ale letos nemáme ani slepice, ne, zatím hradní a prezidentský.
2: Ročenka nepřišla, takže
1: ročenka zatím nepřišla, no každopádně. Jsme ve volebním roce a já jsem to začal tím, co v rozhovoru zmínil jeho politický šéf poradce Lebeda, což skutečně Petr Pavel, nebo on, jeho, řekněme, jeho prostřednictvím, mluví skutečně jako Miloš Zeman. Ta argumentace, jak přes kopírák, jako kdyby si to nechali psát od Miloše Zemana, který ty si zmínil Lány, tak nevím, jestli to víš, ale Miloš Zeman má zakázaný vstup do Lán, jako těch prezidentských, ale bydlí v podstatě jenom přes plot, tak možná, že jako je tam, ale není a našeptává přes plot. Takže Petr Pavel v podstatě najednou argumentace jako Miloš Zeman. Když to říkal Miloš Zeman, tak jsme měli ohromný mediální požár non-stop, že to je neústavní a tak dál, že si Miloš Zeman vykládá ústavu po svém a neústavně a napružuje ji a že to jde proti jejímu duchu a tak dál. Teď to najednou zavane od zradu Petra Pavla a nic, prostě se to přejde. A ona jako by to navazovala na to, co Petr Pavel už vlastně řekl nějaké dva roky zpátky, a sice tehdy si začal pohrávat s tím, že by nemusel jmenovat třeba ministrem Tomio Okamuru šéfa SPD a podobně, protože prostě je nějak podle jeho vysvětlení závadný a nebylo by to dobré. Teď Petr Fiala nám říká, že kdo řekne víc nebo víckrát kritizuje Brusel než Moskvu, tak jde proti českým zájmům, tak možná, že by to bylo proti českým zájmům.
2: Každopádně, máme statistiky, takže kdo to spočítá, no ty čárky?
1: Já jsem si to spočítal a jdu proti našim zájmům, protože poslední dvou týdnech jsem víc kritizoval Brusel než Moskvu. To přiznávám veřejně.
2: Vidíš, člověče, já myslel, že jdeš celou dobu po Varšavě.
1: Nejdu, ale teď jsem si řekl, musím to teda vykompenzovat, musím kritizovat Moskvu. No,
2: dneska tam je prej ošklivý počasí, jsem slyšel. A teď se podívám, jestli mě to odkývá. Že?
1: Odkývu to...
2: Tak je to dobrý. Pane plukovníku, je to všechno pořád. No,
1: já jsem tohleto... Ty hrátky s tím sestavováním vlády zmínil teď, protože jsme ve volebním roce, už se to blíží, bude to, já bych řekl, že v letošním roce nám, jak se říká, Petr Pavel ukáže svou skutečnou tvář. Uvidíme, jak se vlastně postaví k výsledku těch voleb, protože tyhle ty dvě věci, které teda zazněly z jeho Pražského hradu, tak naznačují na to, že se bude chtít toho účastnit podle výsledků voleb. Víme samozřejmě, že Petr Pavel byl podporovaný ve volební kampani vládou Petra Fialy, že jeho konání po dvou letech jasně ukazuje na to, že je vládním prezidentem, protože vládě až na jeden v podstatě nevýznamný zákon podepsal všechny zákony, dokonce se u toho nehodlá strapnit, což jsme naposled viděli při tom, když teda podepsal na poslední chvíli státní rozpočet s tím, že řekl, že v podstatě takhle to s prezidentem je a předtím se taky chtěl jít udat k ústavnímu soudu a tak dál. No a do toho vlastně vidíme, že Petr Pavel už taky za ty dva roky, do taky volebního roku, stihnul výrazně najmenovat ke svému obrazu ústavní soud. Má už i svého šéfa ústavního soudu, a sice Josefa Baxu. Ten taky nějak se rozmluvil najednou politicky, já nevím, on když nastupoval, tak mě bylo sympatický, že kritizoval tu politizaci Pavlem Rychetským, který teda opravdu, zvlášť v tom závěru svým, když šéfoval ústavnímu soudu, tak ústavní soud fakt hanebně spolitizoval. A začal rozdávat rozhovory politický, dokonce už i adresný, jmenovitý. A Josef Baxa řekl, že by vlastně chtěl to odpolitizovat a najednou v rozhovoru pro Info.cz, vlastně můj někdejší domovský server, tak najednou, když dostal otázku, jestli jeho ústavní soud je připravený...

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech, my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděná a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. 1 milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak
2: Česko... Já jsem derzolát jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... v opozici vůči vám, ale
1: Tak...
2: je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy nedal... byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
2: Ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku,
2: určitě.
1: Ale my přesto... My občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj, a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. No to... A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
2: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník, to děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekrova Šaškyně?
2: Paní Dekrova, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekrova přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo. Protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho to nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strachem.

0: emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte, to je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení, to by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: je, to by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Hraje vám Radio Xaver.

0: Jan Wolf je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jan Wolf je zastupitelem hlavního města Prahy. Četl jsem nedávno, že jste vlivný člen vaší strany KDU-ČSL, někde na internetu.
1: To je hezká podsta, nevím, jestli tomu tak je, ale
0: tak,
1: dejme
0: tak,
1: tomu.
0: Dejme tomu. Pojďme začít tím, jaká je situace v KDU-ČSL nebo u lidovců. Řekněte, máte pocit, že by měl váš předseda Marian Jurečka odejít?
1: Já to řeknu úplně na rovinu a otevřeně, ano, měl by odejít. Myslím si, že éra Mariana Jurečky, byť ho jako člověk mám rád, ale jako politik prostě, co se týká předsedy strany, by prostě z pozice předsedy strany měl odejít.
0: Jak si vysvětlujete, že on se tomu vyhýbá?
1: Já věřím, že se tomu nevyhýbá, že je to nějaká taktika, tomu rozumím, tak děláme politiku a rozumím tomu. Možná, že bych se na jeho místě choval stejně, nejsem na tom na jeho místě, takže nemůžu uvažovat jako on. Myslím si, že už mělo odejít v lednu, kdy byl celostátní konference, která v podstatě se bavila o tom, jestli by Marian Jurečka měl skončit nebo ne. Já jsem tenkrát teda byl proti tomu, aby skončil, protože jsem si myslel, že řekne, že bude do sjezdu, dovede stranu do sjezdu a kandidovat nebude. Což si myslím, je, by bylo i z pozice chlapa takové jako férové. A proč ne? Rozumím tomu, ale pokud by kandidoval znovu v tom našem sjezdu, který bude v říjnu, tak si myslím, že by to nebylo dobře.
0: Jaké je aktuálně rozložení sil? Jak to aktuálně vidíte, kdo všechno by to mohl zvednout? Mluví se o panu Bartoškovi, mluví se o panu Grolichovi.
1: Těch lidí ve straně je určitě více, přesně jak říkáte, pan Grolich, Jan Bartošek, možná bývalý předseda strany Marek Výborný, možná bývalý předseda strany další Jiří Čunek, možná jsou tam i další. Máme zde i Františka Taldíře, mladého lidovce z jižních Čech, který si myslím má velmi velký tah na bránu. A neříkám, že by to bylo jak v Rakousku, ale myslím si, že nějaká taková tu změna by po těch 12 letech byla možná příhodná. Byť já jsem spíš z toho konzervativního křídla a spíš preferuju ty starší politiky. Ale na druhou stranu, proč ne, proč to neskusit?
0: No a situace nebo varianta, že byste nabídnul vy, že vezmete tu odpovědnost na svá bedra, o tom přemýšlíte?
1: Nepřemýšlím o tom, bavil jsem se s některými kolegy, že pokud bych chtěl, já stále se předsedy, že bych třeba dělal místo předsedu strany, to jsem s nimi diskutoval. Neříkám, že tomu tak bude. Dosti zbývají 3 měsíce, budou krajské volby, budou senátní volby. Uvidíme, jak si strana povede. Já věřím, teď jsem viděl průzkumy, kde máme 2% nebo 3, tak já myslím, že už snad hůř to být nemůže, protože pokud by to bylo hůř, tak už nás nebolí ani vlastní rodiny. To přece jenom ty 2% dělají vlastně rodiny, takže věřím, že ten trend, my vždycky říkáme, že trend už se zastavil, nebo věříme, že se zastavil, a bohužel podle průzkumu tomu tak není. Já jsem teda přesvědčen, že ty průzkumy i podle těch výsledků, co vidíme dneska, co stalo ve Francii, co stalo v Anglii, úplně neodpovídají realitě, a lidovci, aspoň ty respondenti, kteří bývají dotazováni, tak ne úplně rádi se hlásí k lidové straně, tak za sebe jsem přesvědčen, že se pohybujeme někde výš. Ale média nám přisuzují, co nám přisuzují, a agentury, tak podle toho bychom se měli řídit a tak bychom se měli i chovat.
0: Nepochybně přemýšlíte jako vlivný člen lidovců o tom, jestli vy jako strana, jestli dobře zacházíte nebo nakládáte s některými těmi členy, kteří se zdáli být v jisté chvíli, že udělali, co mohli, ta strana je postavila jaksi na okraj, myslím tím třeba Jiřího Čunka, myslím tím třeba Cyrila Svobodu, ale ukazuje se, že toto jsou lidé, kteří mají velkou podporu veřejnosti a spousta lidí naslouchá, chtějí slyšet jejich názory, na rozdíl od některých, promiňte, v uvozovkách šedých myší. Jaký je váš pohled na to?
1: Já, když jsem zde byl u vás v televizi nedávno, to myslím 2 měsíce zpátky, tak jsem říkal, že pokud by Jiří Čunek kandidoval na předsedu strany, tak bych ho podpořil. To je, myslím, jasná odpověď. Jiří Čunek je, myslím, velká osobnost. Já vždycky říkám, životní senátor, minimálně v jejich kraji, na Vsetínsku. A zasloužil si to prací. Teď bude, nebo je lídrem naší kandidátky do krajských voleb. a jsem skoro přesvědčen, že naše lidovecká kandidátka v Zlínském kraji uspěje, že vyhraje Jiří Čunek. Jestli bude hejtmanem, to už záleží na politických věcech, jestli se dohodne s ostatními stranami nebo ne. Ale myslím si, že Jiří Čunek má rozhodně naší straně co dát, zvláště v této době, která je prostě taková, jaká je turbulentní světově i v České republice. A co se týká Círa Svobody, to jsem taky tady říkal minule, když byste se mě zeptal na pana doktora Svobodu před vlastně 14 lety, v roce 2010, když jsme vypadli ze sněmovny poprvé, tak tenkrát jsem nebyl tedy zrovna obhájce jeho taktiky a politický názoru, ale samozřejmě každý člověk se vyvíjí, byť se dá říct, že Cyrilovi Svobodovi myslím přes 60 let, ale to na tom nic nemění a dneska s Cyrilem Svobodou máme dost podobné názory a myslím si, že je dobré, aby se i Cyrilovi Svobodovi naslouchalo jako takovému doyenovi lidové strany. Teď podívejme se na Indiány, ty taky měli své náčelníky a pak měli radu starších. Ta rada starších není od věci.
0: Rozumím tady dobře, když bych to podtrhnul a sečetl to, co říkáte, že vy se nedomníváte, že by ta strana nakládala s těmito lidmi nějak dobře, že by je nechala
1: do věcí mluvit? To jsem neříkal. Já si myslím, že vidíte, že jsou strany, většina stran v republice, a nechci je jmenovat, kdy jejich členové odejdou s nějak vezlým ze strany. Od nás v podstatě odešel akorát Miroslav Kalousek, který si založil svoji stranu, ale to byl ten ideový politický boj uvnitř KDU, prostě byly dva názory, tak to má svou logiku, to naprosto chápu, ale většina členů, aby jako vystoupila nebo odešla, to se u nás neděje. Byť třeba názorově spolu nesouzníme, ale strana respektuje bývalé předsedy, žádný bývalý předseda, výjima tedy Miroslava Kalouska, neodešel ze strany. A byť můžou být tedy možná nějaké osobní antipatie, možná nesouhlas s názory, čemuž taky třeba rozumím, ale myslím si, že k lidovcům i těm, kteří už opustili tu vrchnou politiku, se strana chová slušně.
0: Katastrofální preference. Teď vy nesouhlasíte s tím vedením Mariana Jurečky, což ostatně velmi chlapsky říkáte otevřeně. Existuje třeba varianta, že vy sám opustíte KDU ČSL?
1: No, já jsem to tady říkal taky na tom našem posledním rozhovoru. Já o tom, nechci říkat, uvažuji, protože já jsem srdcem a celým tělem lidovec a vlastně pro veřejnost s lidovcem jsem a asi vždycky zůstanu. A nic na tom nechci měnit, protože generačně a i ideově prostě vždycky to v mě bude. Ale pokud sjezd, a já si myslím, že by se to na sjezdu mělo to smělo stát, jasně určí směr a to je, buď půjdeme tím ekologicko-liberálním směrem, tam, kde dnes působí třeba TOP 09, STAN, možná Piráti částečně, možná nová sociální demokracie, nevím. A nebo naopak se vydá tím směrem konzervativnějším, který je mi bližší, tak za sebe si myslím, že členové, kteří mají nějaké přesvědčení, tak by neměli vlastně kolaborovat s tím, že si řeknou, jo, tak já to zkousnu a hlavně, když budu mít teplý místo ve sněmovně nebo podobně, to si fakt nemyslím. Takže pokud vyhraje směr strany, který mě bude dalek, tak prostě se rozhodnu, jestli odejdu nebo ne a můžu klidně odejít. Tím neříkám, že odejdu, ale stát se to může. Takže a na druhou stranu si myslím, že i podobně by měli uvažovat lidé, kteří třeba jsou z toho liberálnějšího spektra a vyhráli by konzervativnější, tak taky ne, protože ještě si můžu, omlouvám se, já si myslím, že ty 2% jsou vlastně logické. Pokud někdo volí lidovou stranu, protože je konzervativní a teď tam vidí liberály, proč by nás volil, když si může zvolit stranu, která je jasně konzervativní? A to samé na druhou stranu. Pokud někdo volí liberální stranu, proč by se volil lidovce, když tam má konzervativce, s kterými nesouzní? Takže prostě ten střed, to, co pro nás byla dřív výhoda, ten střed, že jsme mohli být doleva i doprava, nebo tenkrát, dneska je to možná konzervatismus, liberalismus nebo mladí, staří, nevím, jak to pojmenovat, tak dnes je to na obtíž.
0: Dobře, pane Wolfe, ale vy jste přece tyto myšlenky, jak říkáte, směřování, prodali za to, vy lidovci, za to, že sedíte ve vládě. Tak si může teď mnohý divák říkat, na co si ten Wolf vlastně stěžuje.
1: To, co vám nesouhlasím, protože jsme kandidovali jako spolu. To znamená jako tři strany, byla tam ta liberální, TOP 09, já pořád ODS beru jako konzervativní stranu, my jsme také, takže nám to vlastně bylo bližší, nebo je nám to bližší ten konzervatismus, když si vezmu to pomenování těch značek, tím neříkám, že ty strany se neposouvají vnitřně. Evidentně se posouvají ideově smýšlením. Takže za mě, sám jsme ve vládě, jsme v pořádku. Otázka je, co nám řeknou voliči za rok. Já myslím, že výsledky, které vláda má v průzkumech, které jsou nám představovány, tak není žádný velké vítězství, tak uvidíme. No.
0: To si s vámi dovolím nesouhlasit, protože vy jste přece věděli, co je TOP 09. Už dávno vám přece muselo být jasné, že to skončí koalicí se Starosty, s Piráty a tak. Tak
1: to nám jasno nebylo, protože my jsme nevěděli, že vyhráme volby. Na rovinu, když vznikalo Spolu v roce 2019, teď volby budou příští 2021, pardon, tak to bylo vlastně taková uskupení tří stran, které chtělo porazit Andreje Babiše. Věřilo se v to, musím říct, že Marek Benda od začátku říkal, že porazím Babiše, myslím, že byl jeden z mála. A to se stalo. Takže tenkrát to byla vlastně nutnost.
0: Dobře, ale z dnešního pohledu si říkám, jestli teda nakonec vy jste dostali hlavu Andreje Babiše, anebo jestli jste náhodou nepoložili na špalek svoji vlastní hlavu a Andrej Babiš nedostal vás. Protože 2% preferencí, já si teda dovolím připomenout, že Andrej Babiš má kolem 33.
1: Možná i víc. Ano, tak dnes ano, ale tenkrát jsme ho porazili. To vítězství to bylo, okay. bez pochybu, v 8 letech v podstatě se dá říct, že aktuálně neumíme podle mě prodat dobré výsledky vlády, protože já si pořád myslím, že vláda tak, jak v celku, když bych to byl v globálu, funguje velmi dobře. I to, co přijímá, jsou dobré věci, že nefunguje marketing a že dochází prostě k individuálním prodáváním úspěchů vlády, to je pak jiná věc. A my jako lidovci, a to beru jako naši velkou chybu, jsme se stali takovým otloukánkem trojkoalice, kdy prostě naši představitelé a ministři chodí a v podstatě obhajují těžké kroky vlády, která ona musí přijmout, které jsou nezbytné, ale měl by ty kroky obhajovat ten, kdo je říká, a ne my. To si myslím, že je jakoby velká chyba. Ale na druhou, dali jsme se na to, možná, že nás třeba lidi za to jednou ocení.
0: Váš stranický kolega toho času, hejtman Jihomoravského kraje, pan Grolich, vyzývá na sociálních sítích veřejnost, aby mu posílala peníze. S tím, že se to děje v celém světě, tak to nějak odůvodňuje, má to zabalené do hezkých slov, ale vzkaz je jediný, posílejte mi peníze, já chci být znovu hejtmanem, běží to po všech možných sociálních sítích. Je vám toto příjemné?
1: Já myslím, že ano, protože on postupuje takovou tou americkou cestou, kdy prostě američtí prezidenti nebo kandidáti na prezidenta prostě vyzývají veřejnost, aby přispěl na jejich kampaň. On si tak vlastně otestuje svoji sílu. Když mu ty finanční prostředky budou chodit, tak bych řekl, že to zaprvé může to dobře potom prodat v kampani, i jeho osobně to podrží a myslím, že zrovna tohle je cesta správná a myslím si, že více do politiku by mělo říct, voliči, chceš mě zvolit? Pošli mi finanční prostředky na podporu. Myslím si, že je to dobrý test, který může dopadnout samozřejmě špatně pro to člověka, ale taky pozitivně. Tohle si zrovna myslím, že by se mělo dít častěji a politika a financování by se touto cestou mělo ubírat.
0: Tak to uvidíme, jak funguje, jak vy říkáte, americký styl na Jižní Moravě. Ale teď ještě k tomu americkému stylu v uvozovkách. Před pár dny jsme pozorovali atentát na Donalda Trumpa, což otřáslo celým světem. A o čem to svědčí, pane Wolfe?
1: My to můžeme pozorovat na Slovensku, že jo, ten atentát na pana premiéra Fica, samozřejmě strašná záležitost. Teď tedy ve Spojených státech atentát na Donalda Trumpa, kandidáta na prezidenta, nebo respektive bývalého prezidenta. Svět je v nějaké osobní křeči, ale je to všude. Je vidět, že to není jenom Evropa, že prostě možná kromě Asie, tam přece jenom asi ty režimy, tak jak jsou nastaveny, trošku fungují. Já tím nemyslím jenom jakoby Řečínu, ale i Korea, prostě Korejci, Japonci fungují nějakým způsobem té místní komunity, ale svět prostě je v nějaké křeči. Nebyli jsme na to zvyklí, mě je 50 let, za 50 let jsem, možná 45 let, posledních 5 let, tedy je to horší, jsem toto nezažil, nikdy jsme na to nebyli připraveni. Já mám takovou teorii, sice nerad to říkám nahlas, možná do médií, ale že svět se po 100 letech opakuje. A když se podíváme, COVID byl v roce 2018, respektive 20, španělská chřipka 1918, revoluce 1848, světové krize ekonomické 30. leta minulého století, teď se to zřejmě blíží. Byla už tady hypoteční krize na začátku milénia tohoto. Tady prostě je vidět, že svět se z vlastních chyb nepoučí. A je to prostě vlastně věřící člověk a myslím si, že má to nějaký efekt. Člověk prostě se není schopen poučit vlastní chyb, tak je musí prožít znova. Já vím, že je to kliše, ale evidentně to funguje.
0: Samotný ten atentát tak vyřešila tam americká tajná služba, ten člověk, ten pachatel je napravdě boží tedy. A řekněte, domníváte se, že tento čin může ovlivnit výsledek amerických voleb?
1: Určitě. Já myslím, že prezident už byl zvolen. Včera byl potvrzen svou stranou.
0: Takže on to byl vlastně atentát na Bidena ve skutečnosti.
1: Zní to možná divně, ale
0: cynicky, ano.
1: Cynicky, když to řekneme, tak asi ano, protože předpokládám, že tohleto podpoří opravdu voliče Donalda Trumpa, aby přišli volit a čekám, že uhraje ty volby prostě, protože tohleto je opravdu už mimo jakýkoliv diskuze, prostě střílet po člověku, byť v Americe je to trošku móda, je prostě mimo a obecně nepřeju Donald Trumpovi, asi pán mu chránil, že to na druhou stranu. Uvidíme, já myslím, že Donald Trump ty volby vyhraje a bude toho příčinou i ten na ten střelec.
0: Cítím z toho, co říkáte, že byste si to přál, aby ty volby vyhrál, jestli se nemýlím. Nebo je vám to jedno?
1: Jedno mi to není. Já jsem, když byly minulé volby, Donald Trump obhajoval své funkční období, jak jsem na sociální sítě dal, že věřím, že Donald Trump vyhraje volby. Nevyhrál, vyhrál Biden. Teď říkám to samé a věřím, že vyhraje Donald Trump a že Amerika se dostane zase nějakým směrem dál. Určitě bych se dovedl představit asi jiného kandidáta na prezidenta nebo i jiného prezidenta ze strany republikánské, ale prostě republikáni si vybrali Donalda Trumpa, Donald Trump kandiduje na prezidenta, včera byl potvrzen, takže za mě Donald Trump by měl být prezidentem Spojených států.
0: Věříte, pane Wolfe, v to, že Donald Trump má v moci zastavit ukrajinsko-ruský konflikt?
1: To si úplně nemyslím, přece jenom ta filozofie Spojených států a lidí narozených ve státech je jiná než naše evropská. Věřím, že bude mít snahu zastavit, myslím si, že to už několikrát deklaroval Donald Trump, že chce ukončit válku, možná, že bude mít i dobré návrhy, třeba se mu to podaří, ale za sebe si myslím, že přece jenom Evropa a její fungování je přemýšlení Američanů daleko.
0: Zajímá mě váš názor na výsledek evropských voleb. Ještě je to pár týdnů, ještě je to, řekl bych, celé mokré. Tak řekněte, zklamání asi pro vás, pro lidovce, ale obecně, jak ty volby dopadly, tak to přijímáte s potěšením?
1: Jak říkal premiér, mám 6 mandátů, to byla ta hranice úspěchu neúspěchu. Asi bych to neoznačil úspěchem, ale prostě je to realita. Realita i podle těch výzkumů dokonce, myslím si, že ta realita je možná ještě nejnižší, než byl ten výsledek. Takže pro nás se dá říct, že to dopadlo nešpatně, tedy neprohrou, po klauzovsku řečeno. A co se týká lidovců, tak máme pouze jednoho europoslance, Tomáše Zdechovského. Jedné Michale Šojdrové skázalo 600 hlasů k druhému mandátu a mnou dnes již změněnému Františkovi Talířovi scházelo 2000 hlasů.
0: Dobře, ale to je takové, bylo, to málem jsme dali gól.
1: Ano, já bych jsme dali gól, ale prostě to bych neřekl těm, ano, pro nás to byl neúspěch, ale já spíš vidím ty čísla do budoucna, že lidová strana tady pořád má nějaké zázemí, které je schopno se vzedmout a vygenerovat velký počet lidí, kteří jsou připraveni ideu naší filozofii politickou podpořit. Takže ano, my jsme, proto říkám, je to prohra, máme jednoho europoslance, ale hledejme na tom i to pozitivum pro budoucnost, ne pro teď, to je zklamání, že jsme někde udělali chybu. Asi kdybychom vygenerovali jednoho silného druhého kandidáta, tak ty hlasy, které se rozdělily mezi kolegyně nebo sestru Šojdrovou a bratra Talíře, tak kdyby se sloučili, tak skoro s jistotou tam jeden byl. Takže to je zase chyba naše taktická. Musíme příště uvažovat jinak, zvláště ve chvíli, kdy jdeme jako koalice.
0: Dobře, ale to je zbytečné, protože sestra Šojdrová ani bratra Talíř tam nejsou. Myslím, takže to je stav věci. Ale kdo tam je, je paní Konečná, vlastně komunisti. A já od řady lidí slyším, pane Wolfe, což mě samotného děsí. To, co říkají lidovci, ODSka, celé Spolu, je pro mě děsběs, říká to řada lidí. A bohužel, tolik let po sametové revoluci, nakonec jsem volil nebo volila komunisty v podobě paní Konečné. Toto vás nechává chladným?
1: Ne, to je strašný. Pokud někdo 30, skoro 5 let, letos bude výročí, volí komunistku, byť zaobalenou názvu, který někdo asi... Nebo málo kdo si spojoval s KSČM nebo s komunisty bývalými. Já myslím si, že ten název byl zvolen velmi dobře marketingově. Všechna čest, musím říct, že kdo to vymyslel, tak vymyslel dobrý název. I ta taktika byla dobře zvolena. Co se týká odborně, všechna čest tomu projektu. A co se týká po té idové stránce a politické, samozřejmě pro mě to je zděšení, že v České republice se najde, myslím, že 9% lidí, kteří volili vlastně komunisty.
0: Ale na rovinu, když slyším projevy vašeho pana Jurečky a když slyším bohužel, s velkým bohužel, projevy paní Konečné, tak daleko víc souzním s tím, co říká bohužel.
1: Myslíte obsahově nebo obsahově, formou?
0: Na formu kašlu, protože ti lidi skočili na to, co ona říká. A neuvěřili tomu, co říká ODS, lidová strana a tak. Proto se vás na to ptám, jestli vás to nevyděsí, protože já nemám rád komunisty, ale byla mě blížší Konečná těmi názory, kdybych se z pistolí u hlavy musel rozhodnout, jestli Konečné nebo Spolu, tak bych ten hlas hodil, bohužel, paní Konečné.
1: No tak to vás musíme příště přesvědčit, abyste ho hodil nám. Chápu, že...
0: Tak to bude těžké, svůj,
1: to bude těžké.
0: Na mém případě.
1: A tak věřím, že když tak nepůjdete k volbám, což je taky špatně, to měli by říct, že musíte
0: chodit k volbám. Chodím vždycky k volbám. Jedině, že bych k vám vstoupil a byl bych bratr Xaver.
1: No tak vidíte, proč ne? Takže bych vám tady dal přihlášku, podal.
0: No ale já jsem nevěřící a zaplať pánu ateista. A to nevadí,
1: ale pozor, to sice jsme konfesní strana, ale nejsme křídlo, jako byl Sinn Féin v Irsku, tak my nejsme křídlo katolické církve, byť většina lidovců je věřících, ale snažíme se už roky, ono se úplně od toho se nedá odpoutat, že nás lidé spojují s katolickou církví, no což třeba já jsem osobně hrdý, že jsem součást katolické církve, ale obecně lidová strana je otevřena každému, liberální názor, konzervativní názory. Jak vidíte, strana je ve dvou úhlech.
0: Budu o tom přemýšlet, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
1: Já také, děkuji vám za pozvání.
0: Naším hostem byl Jan Wolf.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
3: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách. A víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
2: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
3: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se doufám daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
2: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
3: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
2: Není.
3: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
2: Určitě.
3: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
2: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
3: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
2: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
3: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
2: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
3: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
3: No, prosím.
2: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
3: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
2: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
3: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
2: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
3: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
2: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
3: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTV, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
2: Určitě.
3: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost možností této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní bez matení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
2: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
3: Jednoznačně.
2: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
3: Ano.
2: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
3: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
2: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve Stačilo?
3: My se na to díváme ve Stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
2: A vy?
3: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi, jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
2: Vy Stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
3: V této chvíli ano.
2: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
3: Já nevím, co bude den poté. Vy mi kladete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je

0: případu rozhovoru pro deník, myslím, to byl pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
1: Děkuji.
0: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
1: Mírem.
0: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta a když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
1: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
0: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
1: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
0: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
1: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
0: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
1: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
0: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
1: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
0: do Londýna. Což se neděje zatím.
1: No a tam v této souvislosti

0: bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace. Ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobýt Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, jestli se
0: Ano,
1: nemýlím,
0: část jednoho videa.
1: část
0: Ano.
1: jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
0: Naschledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane holče, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já jsem mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rypl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: dítě... No, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: podvod. Ksavr, chápete, jak je fakta vláda ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No, prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
1: Za tři
2: pan
1: eura.
2: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi ale má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví. To jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Mm. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhvího správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně, paní
2: Ksavere, je to šmečkařka, no? Máme ministerní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situaci premiér klidně udělá ministerní spravedlnosti.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéto, půjčujete si auto?
2: Půjčuju si auto, půjčuju si hodně a půjčuju si ráda, hlavně na dovolených a půjčuju si nejraději diesel.
1: Tak to pro vás mám skvělou zprávu, protože šéfka Eurokomise Ursula von der Leyenová nejen pro vás má další skvělý nápad, a sice, že pro velký úspěch elektromobility by od roku 2030 mělo platit nařízení, že všechna auta v půjčovnách a stejně tak firemní autoparky budou jenom elektroauta.
2: No sláva, tak to asi pěkné dovolené končí a budeme všichni svorně hledat nabíječky v horách.
1: Je to neuvěřitelný. Pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane direktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes startovskou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je dobře.
1: Od toho výroku gauner.
2: Jo, takhle.
1: Tak to je takový zbytečný, ne? Hezku no, vádíte, fakta.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: budete slavit? Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: rektore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je něčím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener-Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda. Jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí.
1: Myslíte paní
2: Blbuše,
1: Nerudová?
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. Já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší?
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech. A já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktů, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzdát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to, vulgárně, jedno to není.
2: To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuji, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejichž peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají. A jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete říct,
1: že to je horší, tady je, to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům. Sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa, to je ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to je, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jiří Čunek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Senátor Jiří Čunek, bývalý hejtman Zlínského kraje a bývalý předseda KDU-ČSL. Je teoreticky možné, pane senátore, že se opět stanete předsedou KDU-ČSL?
1: Teoreticky je možné kde co.
0: A prakticky?
1: Uvidíme.
0: Přemýšlíte o tom?
1: Ne.
0: Proč?
1: Protože já se rád soustředím na věci, které mají smysl. A v tuto chvíli má smysl, pro mě mají smysl krajské a senátní volby.
0: K tomu se nedostaneme.
1: No a ono jedno podmiňuje druhé a zrovna i člověk, který by neuspěl ve volbách, tak asi těžko by se mohl ucházet do jakoukoliv jinou funkci. Takže tím pádem to nechávám tak, protože na to je čas.
0: A pak, když uspějete, tak
1: bude... Tak pak to budu řešit, ale teď to neřeším.
0: Takže někde vzadu to máte?
1: Asi ano, jako, ale neřeším to.
0: Je vůbec nejvyšší čas, aby předseda současný pan Jurečka skončil?
1: No, myslím si, že ten čas už dokonce uběhl, jakože už není nejvyšší čas, už ten jsme prošvihli, ten nejvyšší čas. Já si myslím, že měl velkou možnost elegantně vycouvat po nějakých těch událostech Rudolfina a tak dále, ale prostě se tak nestalo, ale je to škoda, je to vidět na těch preferencích.
0: Někteří občané si myslí, pane Čunku, že KDU-ČSL je dneska aktivistická liberální strana. Jak se s tím srovnáváte?
1: Tak určitě většinově není, ale ten problém, který je v celé společnosti, že je málo lidí, kteří chtějí bojovat i za svůj názor, prostě vůbec bojovat. Je takových je málo a jsou hlavně odstavováni a pak je tady velká množina těch, ať jsou v kterýchkoliv stranách, kteří se chtějí hlavně domluvit. Takže to teď prožíváme i na těch krajských úrovních, řekněme, lidé, kteří nemají moc velkou šanci osobně mít nějaké preference, být voleni a tak dále, tak oni zase naopak se umí domluvit, protože ty krajské posty jsou pro lidi, kteří mají průměrný plat, tak jsou nesmírně zajímavé, protože jsou velmi nadhodnocené finančně. No a oni tam směřují a počet, když je větší počet byť průměrných či podprůměrných zastupitelů a dají ruce nahoru, tak si nikdy nezvolí nějakého velkého lídra, který by potom začal dělat pořádek. Takže vlastně teď je to tak, že všichni mají stále, chápou tu demokracii tak, že nejlepší je ten, kdo se domluví. O čem? A že třeba ta společnost se nikam nevyvíjí. To zdá se mnohé lidi netrápí. Takže nakonec to vidíte i na té evropské úrovni. Prostě důležitý je ten, kdo dokáže se dohodnout a být vlastně mediátorem. A pak ten mediátor, ale když je, to si myslím například o panu premiérovi, že zcela jistě je to, nebo já si myslím, že to je poměrně slušný a hodný a jistě i vzdělaný člověk, ale není to žádný manažer, není to člověk, který by uměl řídit vládu s nějakým cílem, kromě proklamací. No ale je výborný mediátor, který všechno dá dohromady, ale pak to vypadá, jak v tom Čapkově to vaření dortu nebo pečení dortu pejskem a kočičkou prostě. Každý tam něco dá a podle toho to vypadá. Když se podíváte na evropskou politiku, co paní von der Leyen, předsedkyně dneska Staronová, co vlastně říkala kdysi, jak to dopadlo, co říká teď, jak věci, které jsou nespojitelné, všem všechno slíbí a oni všichni musí vědět, že se to nemůže ani naplnit, že to jde proti sobě, ale prostě ta dohoda pro každého je výhodná. A to I jenom, že to není výhodné tam v tom případě pro Evropu a tady to není výhodné ani pro kraje, ani protože se nehádají, to je skoro špatně, protože by se měli hádat o ty věcné záležitosti, ne o hlouposti. Takže já to vidím v tomto smyslu, já vidím to, že když se vrátím k té straně, že budu to a chci zcela jistě, ale všechno to budeme řešit až po 21. září.
0: Pane senátore, kdybych byl občanem Zlínského kraje, proč bych si měl přát, aby Jiří Čunek byl mým hejtmanem?
1: Já si myslím, že když já jsem občanem Zlínského kraje a nekandidoval bych, tak bych se podíval, kdo co udělal, ne co kdo říká. No a když to srovná ten občan, tak uvidí, co udělal Jiří Čunek za dobu, co je v politice a co udělali ti ostatní. A někdy se mi zdá až zajímavé, že občané volí někoho, byť třeba mají určitou možnost volby různých lidí, kteří už něco udělali, tak zvolí někoho, kdo něco slibuje, ale zatím vůbec nic neudělal a říká, je mi 40, 50, 60, 30. Ještě jsem nic nikdy neudělal, ale až mě zvolíte, tak to uvidíte, to něco udělám. A většinou uvidí, že pokud to není škoda, tak minimálně neudělá nic.
0: Dobře, a co je vaše vlajková loď? My jsme tady už v minulosti v tomto studiu hovořili o projektu nemocnice Zlínské, což neumím vůbec posoudit, ale zdálo se mi, že ta jedna velká nemocnice je lepší než ta roztrkaná, ale ten váš projekt neuspěl. Tak co je ještě? Teda to?
1: A ten projekt neuspěl právě proto, co jsem říkal před chvílí. Ti lidé, kteří prokazatelně, jak jsme zjistili, mnozí ani nebyli v té nemocnici, tak se velmi kompetentně v uvozovkách, na obrazovkách jaksi vymezovali, jak to bude. A je to čistě jenom proto, že část zlínských občanů, větší část, zdá se, je to asi, řekněme, 58% podle průzkumu, tak by rádo chodilo do té staré nemocnice. Těžko se jim vysvětluje, že v té poloze, tak jak to je, tak se to dá udělat, ale pouze tak, a to se teď ukázalo, že ta nemocnice nikdy nebude jako nová, vždycky bude vlastně mít daleko větší náklady, takže má velkou ambici být ztrátová, aby ji někdo doplácel. Když ji rekonstruujete, tak oni teď naplánovali zase, že to bude za 10 let. Samozřejmě ti, co to říkají, tak všechno, co naplánovali, tak nikdy nedodrželi. Já si pamatuju, že to současné vedení kraje dalo billboard před nemocnici před volbami před 4 lety, v tomto čase tedy. Rekonstrukce nemocnice, termín hned. No, z té rekonstrukce není hotové vůbec nic, ani cihla, a máme 4 roky pryč. A teď proč by občané měli věřit tomu, že zase potom někdy něco udělají? Ale dobře, tak
0: počkejte, pane senátore, a je ten projekt mrtvý?
1: Ten projekt není mrtvý, protože tím, že se nic neudělalo a jenom se opravovalo to, co se opravit skutečně i mělo, tak a ty pozemky pro tu novou nemocnici stále jsou pochopitelně k mání, tak ten projekt nemusí být mrtvý a může se zrealizovat. Zvlášť, když tu novou nemocnici, podle toho, co jsme teď zjistili, tak ta projekční kancelář, když to zkrátím, která to dělala pro nás před 4 lety, tak byla najata slovenskou vládou, a tedy asi ještě tou minulou, ale tato vláda to podporuje, a vytvořili podle toho našeho projektu, ho přenesli do Banské Bystrice, kde se vysoutěžil ten projekt nemocnice, ten náš projekt nemocnice za 7 miliard 425 milionů korun. A když to celé zkrátím, tak a tam to teď začínají stavět. Ta soutěž už je uzavřena. A když to celé zkrátím, tak tady zhruba 60 až 70% velikosti objemu nemocnice je naplánováno za 9 miliard, samozřejmě bez DPH, což je 11, plus všechny ty ostatní věci, pak tam není doprava, kus dopravy, nejsou tam mosty a tak dále, takže odborníci říkají, že to bude až tak 15 miliard korun. A to je tak, že občané si musí říct, chceme raději něco horšího a v nějakém dlouhém horizontu za 15 miliard korun, nebo něco nového, daleko lepšího, protože to je objektivní pravda, za 7 miliard. No ale pozor, musí si to říct všichni občané, protože to jsou peníze všech občanů.
0: Nebo neboli většina.
1: Ano, a tak. Co se týká většiny, tak většina ve Zlínském kraji chce novou nemocnici. Ale to říká průzkum, ne já. Takže poměrně asi i dobrý.
0: Počkejte, a řekněte, ta nemocnice nová krajská ve Zlíně, to bude vaše nejdůležitější věc v těch krajských volbách?
1: Ne, my jsme se dohodli, že zkusíme předložit občanům ta fakta. To znamená zaprvé to, co říká ten současný establishment, a dokonce i to, co říká, tak jim to prostě nevyšlo, jim se nepodařilo utajit, kolik bude stát rekonstrukce nemocnice, protože dříve to byly 2 miliardy, pak 4, pak 6 a dneska je to zas 9 a tak to stále roste, takže se to dostalo ven, načež ten současný hejtman Holiš řekl před 2 měsíci v nějakém magazínu, který vychází v tom kraji, že nová by stála 20. Ale to chudák zapomněl, že už proběhla soutěž na Slovensku, kde se zjistilo, kolik to bude stát. Takže
0: počkejte, a řekněte mi, máte teda něco jiného? Protože vidím, že jste plný té nemocnice.
1: Ne, já jsem plný té nemocnice, protože to je naprosto neekonomické, a ze zdravotního hlediska, tedy ať už se týká pacientů, lékařů a tak dále, naprosto nesprávné rozhodnutí, ale pravdou je, že politik mnohdy musí respektovat voliče, i když chtějí prostě něco jiného.
0: Dobře,
1: takže
0: ale
1: uvidíme, my to předložíme voličům, když se rozhodnou, tak či onak, tak my tu vůli budeme respektovat.
0: Abychom se posunuli dál. Když tedy budu občanem Zlínského kraje, tak Jiří Čunek mi nabízí, že bude kopat za novou nemocnici. To je jedna věc.
1: Jiří Čunek ale hlavně nabízí, že když se podíváte, co jsem doposud udělal, tak je za mnou teď nově otevřené nádraží na Vsetíně za 3 miliardy, o kterém tedy, které teď soutěží o nějakou cenu evropskou, nejenom tedy českou. A vidí mnoho jiných projektů.
0: Ale to jsou pomníky, pane Čunku. Odvedená práce.
1: To je a ať se podívá, co odvedli ti ostatní, kteří jim teď něco nabízí. A za nimi bohužel žádný pomník, který by byl udržitelný, není. Že?
0: Já bych se také díval, co nabízí ti ostatní, určitě. Ale mě by především zajímalo, protože tady sedíte vy, tak co byste mi nabídnul vy, kromě té nemocnice?
1: Já bych vám nabídnul to, že ten kraj, tam nejde totiž vůbec jenom o tu nemocnici. To by bylo jedno. Když se lidé rozhodnou, že se chtějí být hůř léčení a tak dále, že jim nevadí, že lékaři, kterým je 50, tak si řeknou, co já bych tady dělal do důchodu, tady budu na staveništi. A pokud tam nemá nějakou strašně velkou vazbu, tak tam prostě nezůstane. To znamená, že se tam rozpadají ty týmy, které by tam chtěli zůstat. Mladí lidé, moje dcera absolvovala na medicíně, takže doktorka, ti noví doktoři, jsem s nimi mluvil, jsem se ptal, vy jste ze Zlínského kraje, když brali ty diplomy, a oni říkají, nám všichni říkají, tam přeci nepůjdete na to staveniště, to tam bude 25 let. To znamená, ono se to všeobecně ví, když bydlíte ve Zlínském kraji, tak stejně jako všude chcete intenzivně slyšet dobré zprávy a ty to nechcete slyšet. To znamená, já jsem ale ten, kdo říká, poslouchejme i ty špatné zprávy a zaříme se podle toho a budujme kraj pro 21. století, neboli když uděláme něco nového, tak co za prvé lidi zaujme a co bude i, teď myslím tu odbornou veřejnost, a co bude mít ten dopředný charakter, aby byl důvod bydlet ve Zlínském kraji a taky tam pracovat, tak pak ten kraj budeme rozvíjet. A to jim tak nabízím. Takže jim nenabízím jenom konkrétní projekty, který je hodně.
0: A teď vás poprosím o stručnou, za to údernou odpověď. My když to pozorujeme, my občané, co se děje například v naší zemi, Evropské unii celé, víme, že celý svět je na dluh. A vlastně 97% činí zadluženost vůči HDP Evropské unie. U nás to není tak hrozné, ale jak to myslíte vy s financemi toho kraje?
1: Ten kraj je na tom tak, že on dneska na tu novou nemocnici za 7 miliard má na účte tě peníze. A ti lidé, kteří tam sedí dnes, tak po mně zdědili zhruba 4 miliardy a sami ale nerealizovali žádné projekty, protože se jim rozbily ty investiční týmy, myslím odborníků, ne politiků. A tím pádem, že neutratili žádné peníze, tak tam ty peníze taky zbyly. Takže dneska ten kraj ekonomicky na tom je velmi dobře a oni naopak rozdávají peníze, kdo si řekne, tomu dávají, protože si myslí, že se prorozdávají a řeknou, tak jsme tady dali na to, na ono, ale to, vemte si, když tady budete mít ten ohromný balík a někdo vás požádá a vy buď dáte nebo nedáte, to nic, žádnou práci nestojí. Aha. To znamená, on dělají všechno to, co nestojí práci, ale mohli by z toho potom udělat a říct občanům, podívejte, my jsme dali tolik na cesty, ale to je nestálo žádnou práci.
0: Ale vy, pane senátore, možná budoucí hejtmane, dobře víte, kam mířím. Mm-hmm. Vy máte velké plány, chtěl byste budovat spoustu věcí a já se teda odpověste ano, ne, jste ochoten ten kraj zadlužit?
1: Já jsem ochoten kraj zadlužit projekty, které tomu kraji přinesou tolik peněz, že vlastně ten dluh krásně splatí. To by se stalo i u té nemocnice. A řeknu vám příklad, když jsem nastoupil a s těmi odborníky kolem jsem řekl, že nemocnice nebudou vytvářet dluh a v té analýze, jak stavět novou nemocnici a kolik bude vytvářet prostředku, tak jsme řekli, my dosáhneme zisku 200 milionů korun. A tam do té doby byla ztráta každý rok 40 milionů korun. Ta nemocnice stará dneska vytváří zisk 100 až 200 milionů korun. Když jsem změnil ten způsob práce samozřejmě se svými kolegy. A to je tak, že se můžete zadlužovat, ale nesmíte to projíst. To znamená, já nebudu dělat žádné projekty, které budou jenom líbivé a projedli bychom to. A tyto projekty ovšem jsou dopředné a navíc ten kraj, on vůbec zadlužený není, takže ani není důvod ho zadlužovat.
0: Ještě mi prosím vysvětlete, pane senátore, vaše zvolení do Senátu opětovné, protože teď budete znovu kandidovat, všichni považují za vyřešenou věc. No tak myslím, že zbytečné se tomu teď takto usmívat. Ale,
1: ne, ale víte co, já se tomu usmívám, ano, já si věřím.
0: Ale nechte mě říct tu otázku.
1: Ale já jenom chci říct, že já to namítám, on se rozhodne občan. Faktem je, že nedělám žádnou volební kampaň měsíc, ale já pracuji 6 let, nebo celou tu dobu. Ale pravdou je, že to tak nemusí dopadnout. Já to tak úplně zajisté
0: neberu. A kdybyste mě nechal domluvit tu otázku tak, jako nechávám domluvit já vás, tak viděl jste, jak by to bylo pěkné. Ne, to je v pořádku. Vy máte jenom jediného vyzývatele.
1: Ne, dva jsou tam.
0: Dva dokonce, tak dobře. Když mluvím s kýmkoliv z toho vašeho kraje, tak mi každý do jednoho, i třeba na příznivci různých jiných stran, které by, o které byste si neopřel ani kolo. Říkají, no tak tady je to jasný, tady zvolíme Čunka. A já se ptám, proč jdete tou jednodušší cestou? Protože vy jste přece bojovník, ne?
1: Jak proč jdu jednodušší cestou?
0: Proč nejdete do sněmovny? Tam jste mnohem platnější než senát.
1: Mně teď skončí mandát. Teď.
0: A začne vám nový?
1: A pokud budu zvolen, začne mi nový.
0: Vy to dobře víte, že budete zvolen, ale proč ne sněmovna?
1: To je zajímavé, jak vám budu chodit pro ty povzbuzující prášky, které tady dáváte, jakože je všechno jasné. Já to tak nevidím, není všechno jasné. A musíme bojovat o to. A co se týká sněmovny, sněmovna ta bude na pořadu dne až za rok a půl.
0: Takže to není to vylouč, takzvaně, ne?
1: Ne, tak to vyloučení uvidíme, co bude, to je daleko.
0: Vy do těch senátních voleb opravdu nebudete dělat žádnou kampaň? Nebudou viset seduličky s nápisem Volte Čunka?
1: Tak viset jich nebude moc, ale určitě nějakou kampaň udělat musíme, abychom vůbec... Víte, nakonec vyjezdíte mezi ty lidi, oni mnozí prostě třeba ani neví, protože že nějaké volby jsou. A takže jim musíme říct, že volby jsou a požádat je o jejich hlas. A samozřejmě s tím, že jim třeba řeknu, co jsem pro ně udělal a co pro ně chci udělat.
0: Říkáte to dobře, my jezdíme mezi lidi, ostatně diváci to najdou na webu xaverjede.cz, a když jsme u toho, my teď v blízké době plánujeme mimo jiné výjezd i do Vsetína a na Vsetínsko.
1: Oh.
0: Takže tímto vás do našeho obytňáku zvu a můžeme v té debatě pokračovat.
1: Děkuji.
0: A jsem zvědav, co nám tam řekne nějaký náhodný občan. Třeba bude první, kdo vás nepochválí.
1: Třeba. Třeba to. Určitě je hodně lidí, to opravdu já to tak nevidím, je hodně lidí, kteří prostě mají jiný názor, anebo mě prostě jenom nemají rádi z nějakého důvodu a tím mě samozřejmě taky volit nebudou. Takže ta věc není hotová. A ono se to mnohokrát stalo, že když si lidé mysleli, že to je jasné, můžu zůstat na zahradě, tak se to pak obrátilo jinak a třeba pak spokojení nebyli. Takže.
0: Těším se na příště, pane Čunku. Naschledanou.
1: Já taky. Mějte se hezky. Naschled.
0: Naším hostem byl Jiří Čunek.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: oči. Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás teď nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tedy na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás? Měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá. Mně to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. to není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud je o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud je o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Moje názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců, tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak zaprvé...
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by...
2: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už odrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
2: u sebe
1: jaké
2: doma.
1: Sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců, on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
2: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, a když jsme u Německa, třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
2: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
2: No jasně, a taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: Hmm. No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
2: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou.

0: výzkumy. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla, myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Posloucháte Radio Xaver.

nic, do hotelu Ritz. Kandelort na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžný chrt i špic, do hotelu Ritz.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic není.

Tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Dobrý den, rád vás vidím.
1: Krásný den.
0: Vy jste slavnej teď strašně, pane Tlustý.
1: Jdeme nahoru?
0: Zaprvé u nás máte skvělý čísla, ale viděl jsem vás na Primě, jak jste tam promlouval. Bylo to taky depresivní trošku, ale poslalo mi to, ten odkaz, 70 lidí.
1: Manželka mi říkala, že mám s těma pravdama přestat. A že to lidem nedělá dobře.
0: Musím se přiznat, co jsem těm 70 lidem odpověděl. Děkuju, to všechno jsme u nás naučili. No, a tím pro dnešek máme vyčerpanou humornou vložku, protože teď...
1: Nemáme. Já se budu řídit tím... Jo?
0: Zděs, jak se říká v Rusku. Ano, vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Lidé jí nevěří, říká paní Schillerová. Je to tady?
1: Tak jí taky ne.
0: Dobře.
1: Ale teda, se všechno zlepšuje. Ceny energií jdou dolů nebo půjdou dolů. Potraviny budou čím dál levnější.
0: Jo, takhle.
1: Máme vládu, která nemá v hlavě nic jiného než naše dobro. V Bruselu taky myslí jenom na nás, na Českou republiku. Němci prý, dokonce říkal to jeden ministr, ti si prý od úst urvou plyn a budou ho dodávat nám levnějc, než ho v Rusku kupujou.
0: Něco mě uniklo.
1: No, Putina to převálcujem. Jo, to buď ho porazíme, nebo ho někdo zabije. Všechno je báječný. Teda čtvrtina lidí si to myslí.
0: Čtvrtina
1: lidí, no.
0: To je málo.
1: A tak ono nevadí, že jsou to všechno lži, bláboli. To je pleno. Hlavně, když tomu část lidí věří. A vlastně opravdu jediná dobrá zpráva, že jich ubývá.
0: Toto samozřejmě neprojde. Je to symbolická věc, co myslíte?
1: No tak, kdyby to inicioval kdokoliv jiný, tak bych říkal, dobrý, mají k tomu mandát. No a teď tu tragédii tyhle začaly. No jo. Ty strašný dluhy. Na začátku všeho byly ty stovky miliard dluhů. Tam ta paní, co se tak mračí, tak to
0: no
1: byla
0: ona
1: ta...
0: ona je taky mračková.
1: To byla ta... ta vedle se mračí ještě víc. Tak ta to začala. Ta začala s těma stovkama miliard dluhů. Na to konto přišla inflace.
0: Jako vidělák, no.
1: Ne. To už je zpětně zjištěno, že z těch stovek miliard dluhů tady tý paní, tak maximálně třetina souvisela s covidem. Ten zbytek, kdo ví, kde to skončilo. Ale ty dluhy máme, natiskly se peníze, máme inflaci, myslím, že jsme jedni z nejlepších na světě. A taky vlastně dobrá zpráva.
0: Inflace je strašná.
1: Těch našich 20% to je nejlepší v Evropě.
0: Kolikrát takhle v noci probudím? A teď, jak je to ticho a ležím a čumím, já vám slyším...
1: Ty kliky, jak to toče, já tisknu ty prachy, ne?
0: Já slyším, jak narůstá inflace.
1: Jo, vy slyšíte ten takový šelest.
0: Takový zvláštní chrastění. Ale, pane Tlustý, tak ono to nakonec vypadá, že se to opravdu obrací v dobrý, protože paní Pekarová Adamová říkala, že toho Putina usvetrujeme.
1: Převálcujeme. Jak jsem říkal, no, ten je vyřízený.
0: Uzbrojíme to, tak někdo říká,
1: že... Jak má proti sobě tuhletu strategi... To ani vyslovit neumím. Tuhletu strategicky myslící ženu.
0: Strategiku.
1: No. Tak je vyřízený.
0: Ty gendry nám dělají jako
1: no,
0: ještě.
1: Jo. Až dobydeme Moskvu, tak se tam budou parcelovat nějaký, no, tam...
0: Proč se, pane Tlustý, řekněte mi jako praktik politik, proč se toto dělá, když oni předem ví, že to neprojde díky 108?
1: Co kdyby?
0: Jak co kdyby?
1: No co kdyby tam se někdo lek v té situace? Tak teď já nevím, kde to proběhne.
0: Jako
1: jo?
0: Že by někdo zradil, jo, myslíte?
1: No, vylekal se. Vylekal se.
0: Dobře, jo? Ale to nikdo neudělá.
1: Zatím.
0: No, říká se, já nevím, jaký máte...
1: Já jsem chtěl říct, že strašně záleží, jestli to hlasování bude před těma volbama, které budou už brzyčko, nebo po nich.
0: To bude před.
1: Bude před. No. Tak před ním bych odhadoval, že to nemá šanci. Ale po nich, víte, kdyby si to nechali, tak týden po těch volbách, až se ty strany nám vládnoucí dnes doví, jak dopadli ti jejich starostové a ti jejich senátoři, jak dopadli, jak ty tři čtvrtiny lidí, kteří to nevidí tak růžově, jako jsem tady začal říkat, jak to projevili ve volbách. To by se mohl někdo vylekat. Už. Z toho.
0: Jo, takže to se dělá jako takový pokus. Kdyby náhodou...
1: No to je vlastně to jako test. Vážení poslanci vládní koalice, víte vy už, že je s váma konec? Víte to? Jestli to víte, možná budete přemýšlet o tom, jak to zabránit.
0: Tomu. Vy jste dobrý v počtech, na to by tam by muselo zradit 9 lidí, jestli počítám dobře, nebo 8?
1: Mě stačilo, aby se vylekalo, no. No, je potřeba aktivních 101 pro vyslovení nedůvěry. 101 musí být.
0: 101 hlas.
1: 101, no. Takže by musela opozice, která má dneska kolik, 92, získat 101. To je 9 hlasů.
0: 9 lidí, říkám to dobře. No, by, 4 piráti teoreticky.
1: By museli říct, je s náma konec. Radši ručník do rinku. No, já nepředpokládám, že to stane, jo, ale ono, jak se ta situace bude zhoršovat, v rozporu s tím, co jsem tady vylíčil, tak oni budou slábnout nervy.
0: Teď se připravuje na 3.9. velká demonstrace v Praze na Václavském náměstí, tuším ve 14 hodin, a já slyším od spousty lidí, že půjdou demonstrovat, na těch sítích to vidím, jo. Když by tam přišli 10 000 lidí třeba...
1: No ty, kdyby mohli hlasovat, tak je po vládě.
0: No, ale oni nemůžou hlasovat. Ale je to něco...
1: Zatím.
0: Pro tu vládu?
1: Ale už v těch volbách budou moct hlasovat.
0: Jo.
1: No.
0: Je to průšvih pro ty naše moci pány, když mají plný náměstí, nebo ne?
1: To vás nepotěší. Protože to je zřetelný důkaz toho, že váš pocit, že jste nejlepší pečovatel o blaho vlastního lidu, začne slábnout. Přeci problém té dnešní vlády je v tom, jak ona si je jistá, že to dělá dobře. Zatím. Já teda už pozoruju...
0: To si fakt myslíte? No, zatím.
1: Já už vidím na některých výrocích, že začínají pochybovat. Jo? Dosud si byli úplně jistý, že jsou skvělí. Například si myslím, že oni se dlouho spoléhali, a teď jim začíná docházet, že to asi nebylo úplně dobrý nápad, že to zachrání ten Brusel. Víte, jak tam sedí ty úředníci a nemají v hlavě nic jiného, než jak vymyslet, aby Češi se měli dobře. Takže něco ten Brusel vymyslí, něco udělá s těma energiema. Myslím, že zrovna včera pan premiér něco takového říkal, že když se na tom v Bruselu shodnou, takže něco udělají. No. On zjevně netuší, že tam odsud se pomoci nedočká. Ale začíná pochybovat, jo? Ještě před týdnem by mluvil, jak bych to řekl, odhodlaně, jistě, říkal by, je to pohoda. Všechno to zmáknem, lidi si připlatí o 200 000 ročně víc a my jim z toho 15 dáme.
0: Jak byste to říkal na ty primě, že to je vláda národní katastrofy?
1: Ano, zatím. Já bych byl strašně rád.
0: Ještě nějaký další stupeň?
1: No až ta katastrofa přijde. Teda ono už přichází.
0: Jo.
1: Ale teď zatím dneska platí, že je to vláda národní katastrofy. Já bych se odvážil je vyzvat lidi, vzpamatujte se hlavně, nebo jenom kvůli sobě se vzpamatujte. Teď to přeci není možné, aby se takhle špatně dopadli. Něco udělejte. A nespoléhejte, že Brusel to vyřeší. Přeci jestli je něco z covidové krize a z válečné krize jasné, tak je to to, že v Bruselu to nevymyslej, nezachrání.
0: Jedeme dál. Lipavský si předvolal ruského velvyslance kvůli slovům o Černochově.
1: Když jsem to říkal, to Putina porazíme, rozparceluje Moskvu a ten to bude řídit.
0: No. Já musím říct, že mně teda to taky nebylo sympatický, co napsala ta Černochová.
1: A tak to je skoro jistě trestný čin. Já jsem se díval, pár lidí už dostalo na tvrdo, myslím, že 5 let za výroky, které byly soudy, českými soudy, oceněny jako výroky vyjadřující sympatie k teroristickému činu. Ona sice paní ministrně teďko se to snaží interpretovat tak, že to nebyly sympatie, že jenom odmítla litovat. Odmítla litovat teroristického činu. No jo, ale když někdo odmítne litovat, tak vyjadřuje, ne? Souhlas s tím teroristickým činem. To budou posuzovat soudy. Já bych se to nepouštěl. Jo, to...
0: Já bych se ale pustil do toho, představte si, že ona také, paní Černochová, je ve vysoké funkci a dělá různá nepopulární rozhodnutí, která se někomu nemusí líbit. A kdyby její dítě za to někdo vyhodil do vzduchu...
1: No, ona, myslím, dítě nemá, ne? Má?
0: To nevím.
1: To nevíme, no.
0: Předpokládám, že má.
1: A tak já s váma bez výhrad souhlasím, ten její výrok je nepřijatelný, samozřejmě naprosto nepřijatelný.
0: Ale přijatelný, je to prostě odporný.
1: Je to odporný, no.
0: Vzpomeňte si, když ona říkala taková...
1: No a tady ten kašpárek, tak ten si kvůli tomu zve ruského velvyslance, aby mu to vysvětlil, jak ona to myslela, nebo... Co, to je strašný, ne?
0: Já bych u toho chtěl být, když...
1: Já bych tím tak mlčím.
0: No.
1: Tak.
0: Čím to je, že na jedné straně voláme po tom ženském elementu v politice, ale když si vzpomenu ještě na výrok paní Richtrové v den, kdy zemřel Petr Kellner, co napsala na sítě, že ty ženy dovedou být tak krutý. Co v tom?
1: No, jako? Tak jestli v tom není to, že ty ženy, které se prosadí v politice, jo, to si žádá určité předpoklady, se pak takhle projevujou, jo? Ty, který se neprosadí v politice, třeba jsou ten element.
0: No, dobře.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver. Thank you.

mluvil jsem do tebe tak dlouho, až se z tebe stala vrba. Ale smutek v duši stále trvá. Už víš všechno, co jsi měla vědět, a tlačí mě to jako bota. Prozrazeno, co se v hlavě motá. Až přestanu žít, z ruky do huby vezmi.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikátce to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karlo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No, až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud to... zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně první, promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence. No. Tak tam nebudu 8 třeba, ale budu 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako jak, tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlat? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na
1: sam?
2: Na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídal velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to,
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No, v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ládina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Hmm,
2: tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Hmm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm.
1: Tak.
2: Ale to není od vás příliš kamarádské, že?
1: Pravé kůže, neekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje no. byla tak levná, no. že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
2: A to
1: jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána.
2: No.
1: Co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Hmm,
1: tak to, 1000 korun.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení.
2: Hmm.
1: A aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, mm. tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního a jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý
1: na
2: den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila no. a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky. A to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT Senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval. Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: 5. přes 9. No. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, no, tak ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
2: Ne, já vím, ale tak
1: než, musíte to někde
2: než by se, než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No, no, no.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmí mi ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No to nevypadá úplně.
1: A to se v 90. nosilo?
2: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty 3 sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vyměnit za černý.
2: Ne? To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
2: takhle,
1: mám
2: takhle
1: ještě
2: se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč bych to...
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano, tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělal.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to se nedělá takhle. Takhle.
2: Takhle, no tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
2: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
2: Ale jo. Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A no soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
2: No.
1: Kauza.
2: No.
1: Takže on to zapřel původně.
2: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan
2: tak
1: Horák.
2: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no, tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
2: Jo, po koruně.
1: No ne tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
2: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
2: No.
1: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
2: Magdalenky.
1: To Magdalenky, Karolínky.
2: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
2: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
2: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy. Ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
2: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
2: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
2: Ne, fakt.
1: Honzo, on co nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
2: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
2: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
2: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
2: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská. To je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
2: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
2: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
2: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat,
2: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě

0: paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: Tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte
1: třeba,
0: někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka
0: paní Dulské.
1: Hele, to je film z roku 1958.
0: No tak to je nic.
1: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No.
1: No.
0: Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík. No jo, Krejčík, tak to je jasný. Zdeňka Baldová.
0: Zdeňka Baldová?
1: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm. No.
1: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětlí, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišno by u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A je se 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
1: No.
0: Tak to tě najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo,
0: takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není nikomu pro srandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
1: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No, nenašli právě. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
1: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
0: No, tak...
1: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo?
1: Mm.
0: A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička a...
0: No nebyla, ona odešla ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to.
1: No,
0: ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to dal prachy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne. Jako, to je stejně jak ta Ina, že v té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale ta ho měla s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
0: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem.

0: otěžky.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byli dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo? Vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, ha. Promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mně hrozně.
0: Fakt,
1: jo. No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, to je klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
0: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě. Neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenují, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ti, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lajinová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště.
0: Na
1: mějte
0: příště.
1: Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout.

sit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn,

flastrokus na rhythm and blues. Je mi fajn,

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Markéto, musím se přiznat, já si začínám připadat jako šéf poslanců ODS Marek Benda.
2: Co pak se vám přihodilo?
1: Marek Benda v souvislosti s bitcoinovou kauzou prohlásil, že je starý muž a ničemu nerozumí. Já jsem to ocenil, tak jsem si naše země v dobrých rukách, je to pod kontrolou, ale já si připadám, no ne snad jako starý muž, ale ničemu nerozumím už, protože jak se blížíme k volbám, tak najednou se stalo to, že kdo chce snižovat daně, tak je v podstatě dezolát. Za chvíli se dozvíme, že napomáhá Putinovi, protože tady se úplně převrátilo všechno myšlení i to, jak je to prezentovaný v médiích.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: dýmky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
3: Ano.
2: A také muž, který taxikaří 35 let.
3: Ano.
2: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně praští taxikáři, dobrou pověst?
3: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
2: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
3: já
2: čím
3: chápu,
2: to bylo?
3: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistráci je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytahli. No a
2: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
3: No, dá se říct.
2: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
3: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
2: Toho jsem si volal.
3: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
2: to bylo to profi taxi?
3: Profi taxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
2: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
3: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
2: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávat letáky.
3: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš takhle sportovně.
2: Dobře, ale tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď, vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
3: Jasně.
2: Co vám na tom tak vadí?
3: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
2: Nabídka, poptávka?
3: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
2: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
3: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
2: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
3: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
2: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
3: Klasickou taxislužbu, ano.
2: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
3: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
2: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
3: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
2: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
3: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
2: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
3: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
2: Chci, nechci. Jo?
3: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
2: Jakdy, jo? No.
3: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Mm-hmm. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftága odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
2: Jo, a jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
3: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále,
2: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
3: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
2: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
3: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
2: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
3: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
2: Ano.
3: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
2: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část zde působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
3: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
2: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
3: Kam by ty pánové z té války utekli?
2: Do války. Teď mu jich uteklo
3: přes 80 tisíc.
2: Dobře,
3: dezertovalo.
2: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
3: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
2: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
3: Klidně můžou být.
2: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
3: To je 10 let zpátky, no.
2: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
3: Ne,
2: jestli...
3: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
2: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
3: Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
2: Zmizel.
3: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
2: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
3: Jsou.
2: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
3: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
2: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
3: Nechceme, my
2: ale
3: chceme...
2: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
3: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
2: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
3: ano,
2: věci.
3: Ano.
2: Jazykové schopnosti.
3: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
2: A to i pro ty služby?
3: Ne, kompletně pro všechny.
2: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového? Ne?
3: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
2: Co to je svoji novelu?
3: No, novelu toho zákona.
2: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
3: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
2: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
3: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
2: To znamená i pro ty alternativy.
3: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
2: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci, například Uber, a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu, že to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky, určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
3: Tak používám klasického taxíka.
2: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
3: v Istanbulu, nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
2: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
3: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
2: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
3: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
2: Ostatně.
3: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
2: Já nevím, který je pan Kvasnička? To
3: je majitel radiotaxi AAA, jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
2: jako
3: jiném to
2: úplatek
3: není.
2: Za...
3: No to není úplatek, to je platba.
2: No,
3: to je,
2: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
3: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
2: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a samá nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
3: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
2: Proč bych to nechtěl jezdit?
3: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
2: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
3: Jasně, to chápu,
2: jako...
3: to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x 720 korun, což je 5 720 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
2: Zase
3: na to vydělá jenom firma.
2: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
3: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto těch lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
2: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
3: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
2: Takže nás občany potrestáte.
3: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu, že jo. Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
2: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
3: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
2: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd. Posloucháte Rádio Xaver.

počítej dokdy mi mé rány zhojí. Počítaj tik-tak, tik-tak, tik-tak, potichu tik-tak, tik-tak, tik-tak, nahlas tik-tak, tik-tak, tik-tak. A rány, co během dne s úsměvem rozdal čas, když bylo poledne, z rádia šeptal hlas. Potichu tik-tak, tik-tak, tik-tak, nahlas tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tik-tak, tik-tak. Počítám vteřiny, každá stejně dlouhá je, vinný i nevinný, jednou každého dostane. Mých hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak, tvých hodin tik-tak, tik-tak.

točí se postavy. Pražského orloje smějou se tik-tak, tik-tak, tik-tak, mračí se tik-tak, tik-tak, tik-tak, šklebí se tik

0: Pane prezidente, díl 10. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: A já se totiž chci ptát na to, jestli vlastně tím výsledkem voleb, ať ho pojmenujeme jakkoliv, jestli je všechno zapomenuto, ODSka šlape jako hodinky, anebo jestli tam podle vás doutná nějaký problém, který dřív či později vyplave třeba v podobě Tea Party nebo některých nespokojených nebo neuspokojených členů. Co myslíte?
1: Já zaprvé musím říct, že nevím.

0: Opravdu nevím. Myšlenka, že bych já komunikoval s nějakými dnešními členy ODS po tajmu a vyzvídal na ně. Nevím, nevím, nevím. Já si myslím, že se dnešnímu vedení ODS, včetně v čele s jeho předsedou, podařilo ODS natolik zdecimovat a natolik ovládnout, že se ta ODS ulembekovsky podvolila a prostě salutuje, co jeho věrchuška dneska dělá. Takže já myslím, že tam nic nedoutná. Můj soud je, že tam nic nedoutná.
1: Tak přečtu vám konec ODS, přečtu vám jednu větu, která ve mně vyvolává hrůzu a zajímá mě váš komentář. Je to uvedeno takto. Vladimír Putin vykládá karty na stůl. Pokud nechceme válku, neberte Ukrajiny Ukrajinu do NATO. To z někoho výhruška. Z toho mám hrůzu, pane prezidente.
0: Z koho?
1: No, z toho Putina.
0: Tak Putin reprezentuje velký významný stát a samozřejmě se ten stát brání. A co nejvíce se brání oslabování svého vlivu a co nejvíce se brání nejistotě na svých hranicích. Já nemůžu říci, že přesně vím, co se dohadovalo při všech jednáních po konci komunismu mezi Spojenými státy a tehdy ještě asi Sovětským svazem, ale myslím, že nějaký slib daný z té strany americké, že prostě, nebo západní, nejenom americké, že NATO se nebude dotýkat svými, NATO se nebude dotýkat hranic Ruska. Já myslím, že něco takového tam určitě bylo. No a takže to Rusko říká, no tak my bereme, že jsou totálně protiruské země bývalé východní Evropy, které nepatřily do Sovětského svazu, typu Polska a tak dále, nebo České republiky, ale prostě blíž už nám to nepřibližujte, to my cítíme jako ohrožení sebe sama. Já myslím, že asi tohle to je v duchu toho Putinova uvažování.
1: Je to výhruška?
0: No ne, tak je to, výhruška je už value judgment, to už je slovo výhruška použití je už hodnocení. Jako, já bych řekl, že je to ze strany Putina negociační prvek a negociační manévr. A je negociační manévr výhruška, nevím, to už musím chtít to nazvat negativisticky výhruškou. To je negociační manévr. To on bude říkat, my vám nebudeme dělat, když vy nám nebudete dělat. Nevím, jestli to je výhruška, to je prostě normální prvek negociací.
1: Pojďme ještě na jednu zahraniční věc o budoucnosti paní Merkelové. Píší média, se toho ví velmi málo. A ona totiž řekla před pár týdny, až opustím funkci, zkusím si něco přečíst, pak se trošku prospím a pak uvidíme, kde se vynoří. Kde typujete, že se vynoří? Tamte.
0: Tak já nechci paní Merkelovou dodatečně pošťuchovat. Já bych řekl, že když si něco přečtu, já myslím, že si hlavně měla přečíst, než vstoupila do té politiky. To by bylo daleko důležitější. A kdyby náhodou měla něco načteného ze své komunistické minulosti, něco takového, co jsme měli načteného my, tak by se asi chovala dost jinak té své politice. Tak to je jenom k tomu přečtěno. Podívejte, Xavere, já když někdy minulý týden bylo definitivně oznámeno ten den konce paní Merkelové v té její funkci, tak mě kolegové v práci říkali, no měl byste k tomu něco taky říct. Tak Já jsem napsal opravdu milých pár řádek s nadpisem. Nemá vůbec cenu rozebírat dvě věci zmíním. S nadpisem za Angelou Merkelovou, dvojtečka. A teď jsem parafrázoval výrok o mrtvých jen dobré. A napsal jsem o odcházejících jen dobré. Takže to byl nadpis toho mého velmi kratoučkého, nemyslím nějak dlouho promýšleného, krátkého textu, který je všude k dispozici na našich stránkách. Tak se napsal o odcházejících jen dobře. A závěrečná věta, myslím, říkal jsem, že Merkelová byla něčem stabilní, jasná a tak dále, jak jsem s ní mnohem nesouhlasil. Takže aspoň byla čitelná a věděli jsme, co můžeme očekávat. A napsal jsem ještě poslední větu, jako takový PS jsem napsal, bez Merkelové bude hůř. A to na těchto těch dvou větách já jako stojím si za nimi. Požádali nás, jestli bychom si nepřeložili těch mých pár řádek do němčiny. A my jsme zoufale hledali. A zjistili jsme, že v Německu německy neexistuje o mrtvých jen dobře. Že tenhle ten výrok prostě tam neexistuje, takže se nedá použít nějaká fráze, která je součástí kmenového jazyka německého. No a opisovat to kolem se nám zdálo úplně beznadějný, tak jsme řekli, ne, ten článek nebudeme nijak překládat, nebudeme publikovat. To je věc jedna, takže nevyjde to někde. A to o tom, že bude jen dobře, já myslím, že když sledujeme už ty první věci, které se tam teď dějí, tak já myslím, že opakuji, hádal jsem se s Merkelovou opakovaně, čelně a tak dále, ale myslím, že na té větě taky prostě bude hůř. Ona měla ten prožitek toho komunismu. Ona díky tomu víc chápala ten východní svět. Já myslím, že bez ní bude Německo více Německem, starým Německem.
1: Bez ní bude Německo více starým Německem.
0: Myslím zejména vůči vizaví českým zájmům a českém postavení České republiky v Evropě.
1: Pane prezidente, my všichni pozorujeme v médiích, že sílí debata o takzvaném povinném očkování proti covidu. Objevuje se to čím dál častěji a mnozí už to berou jako samozřejmost v některých třeba skupinách pracovních nebo věkových a tak. Co vy soudíte o povinném očkování?
0: Tak já myslím, že to je omyl, tragická chyba a já myslím, že to má zůstat v rovině očkování doporučovaného. Teď, kdybych byl antikovidista, tak důsledný, tak řeknu ani ne doporučování, jenom volbu, že má. Dobře, připouštím, že si mudrci mezi našimi epidemiology zakládají na své pravdě, že očkování je pozitivní a proto nemám pocit jim zakázat, aby to nedoporučovali. Že dostávají takový prostor na našich veřejnoprávních médiích je něco úplně jiného. Ale podívejte, nás tedy pobouřilo nesmírně v závěru minulého týdne, nebo kdy to bylo, když končící ministr zdravotnictví oznámil, že vydá v pondělí nebo kdy vyhlášku, kde prostě povinné očkování vyhlásí pro ty a ty. Já jsem přežil tu první éru po tom pádu komunismu, a jako neprávník, tak jsem na to neměl tak vyhrocený názor. Tehdy právníci se do nás bušili, že nic, co přikazujeme jednotlivým občanům, nemůže být v podzákonných normách. Nemůže být pod čarou, nemůže být výnosem vlády, ministerstva a tak dále. To byla mantra, kterou já jsem jako ekonom trošku myslel, že to je přehnaný takový purismus právnický. Nicméně žil jsem v tomhletom světě. A proto jsme jako předseda vlády zažíval přepisování. Každou chvíli vláda schvalovala nový zákon, který nebyl ničím jiným než přepisem vyhlášky vlády nebo jiného typu podzákonné normy. Převáděla se do zákonů a rychle se tyhle ty věci schvalovaly. Probůh, abychom něco nepřikazovali bez tohoto vyššího posvěcení, které není jenom vládou, ale i parlamentem. To jsem se jako naučil, i když říkám, že jsem takhle zrykačil rameny. Nicméně je to tady. Teď vznikne nejkonfliktnější příkaz posledních let. Povinné očkování třeba na 60. A to se vesele přikáže formou vyhlášky ministra zdravotnictví, který má 5 dní do konce své funkce. To je zpupnost těch politiků, naprosto neznámá. A já teď se strašně divím, jak jsou ty váhy nestejné. Jak to, že ti lidé, kteří na nás ječeli, že přeci tohle nemůžeme chtít vynutit pod zákonnou normou, vyhláškou, jak to, že neječí dneska, jak to, že není demonstrace těchto lidí dneska před ministerstvem zdravotnictví nebo před úřadem vlády, jak to, že nejsou, jak to, že tohleto z těchto formálních důvodů, něco jiného jsou věcné důvody, jestli to prostě je nebo není správné.
1: Když se to celé ujme, protože Bůh ještě jak to dopadne, tak budete to respektovat?
0: No to já budu muset emigrovat někam, to já prostě už jsem tak nainvestoval do nesouhlasu s povinností očkování, že i kdybych chtěl být očkován, a kdybych dospěl k závěru, jako že jsem k němu nedospěl, i když ty vakcíny nedémonizují, já to říkám rezolutně, tak i kdybych chtěl být očkován, tak já už tuto svobodu bohužel nemám. Já už jsem tolik nainvestoval do protestu proti povinnosti očkování, že teď už musím umřít prostě na ten covid a očkovat se prostě nemůžu dát. To je strašný problém. Tak nevím, kam emigrovat.
1: Vy jste už zmínil tu okolnost, komu dávají a nedávají média prostor. A vy jste tady, předpokládám, že jste pro, aby dostali prostor všichni.
0: No, tak samozřejmě budu vzdychat, než když řeknu tuto větu, tak budu vzdychat, že tím pádem říkají, že mají i Piráti dostávat prostor. No, to mě bude dělat velkou újmu teda.
1: Počkejte,
0: na zdraví.
1: Počkejte, mluvím teď o tom třeba povinném očkování, tak protože včera byl tady hostem XTV pan Kubek, nebo předevčírem.
0: To je můj oblíbenec. To jako je
1: ještě předtím pár dnů Daniel Landa. A poté, co Daniel Landa, co jsme uveřejnili ten rozhovor, tak nám zrušil spolupráci jeden inzerent. Tak já jenom si říkám teď, co je dobře? Jak se ta média mají chovat?
0: No ne, tak pan Kubek je pro mě jedna z nejhrůzostrašnějších osobností dnešní éry, tento dědic Ráta ve funkci prezidenta lékařské komory. Nevím, nemám k tomu co říct. Já myslím, že to je tragická osobnost a to, že si ho pořád zvete, To já naprosto nechápu.
2: Pořád. Nevím,
0: to je pseudotolerance k jiným názorům, že si pozvete Kubika, to je pseudotolerance, to je falešná tolerance, to nechápu.
1: No, snažíme se hovořit se všemi, pane prezidente.
0: To nelze, někdo si to nezaslouží, aby s ním bylo hovořeno.
1: Jak budete trávit Vánoce?
0: Nevím, tak já jsem k vám dneska prvně přišel trošku už míru milovnějíc, když tu berli, tady jsem schválně dal stranu, aby tady nestrašil. Tak je, ten můj kotník je podstatně lepší, než to vypadalo před 14 dny, ale myšlenka, že bych si měl troufat, no vůbec, že bych sportoval, nehrál v úvahu a že bych si měl troufat vůbec jet nahory a ve sněhu a zase znovu uklouznout, to něco jako, nevím, takže pro mě Vánoce jsou v mlze, nemám o tom žádnou velkou představu, ale říkám, je to do jisté míry podmíněno tou mou krátkodobou situací.
1: Přesto vám popřeji krásné svátky. Projevím takové přání, abychom 11. díl, pane prezidente, začátkem roku
0: ještě
1: natočili.
0: S tím počítáte.
1: No to víte, že s tím počítám a těším se na příště.
0: Děkuji pěkně. A já myslím, že bychom měli taky, já tady ještě budete přát svým posluchačům mnohokrát, ale já těm vašim posluchačům chci popřát pěkné Vánoce. Říkám klidné Vánoce. Píšu slovo klidné spíš a do toho nového roku jim všem přeju přežití dalšího covidového roku. Bohužel ten covid s námi bude i nadále, takže budeme pořád peskováni a bude nám zakazováno to či ono, takže s tím se musíme smířit, ale já věřím, že si ta tvořivost lidského ducha i v tom našem národě vybere nějakou cestu. Na mou novoročenku jsme vyfotili takovou trošku pošlapanou cestu se sněhem a tak nejasnou cestu, kam to vede, a napsali jsme k tomu heslo Hledejme cestu. Takže hledejme všichni společně cestu.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Naším hostem byl Václav Klaus.
3: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Xavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo, čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát. Já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu dít, to mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Takový krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničí Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane Holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Bylo na Masaryčce to bylo?
2: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň. Já
1: jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou, mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo, ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu postavíte?
1: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala, Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, jo. Za Praha 5. Jako, jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlep poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlep, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat. Oni tady nebudou volit.
2: A tam cítím trošku ironii, Xaver.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem hodnotově a poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xaver, nejde vám věřit ani slovo. Jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec... Vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: tohle dokázat... Co?
1: To mu dělal schválně někdo, ne?
2: No, Rakušan. Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás koušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
2: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane Holče.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrej hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale taky, vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, ale
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo.
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo.
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten plán, co? Vidíte to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltín.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka
1: neštěstí.
2: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
2: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš.
2: Víte,
1: ale je to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: A ten zvoní prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to...
1: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
2: Já vím, já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všiml jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Ksavere, jste básník.
1: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No.
2: Ty bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na ně musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: A jak to? Angažmá.
2: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační to, karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
2: Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má nějaký divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvonit, jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
2: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády?
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohli zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
2: Jinak. Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: po celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: Tak se na ní podívejte. On tak i se vyjadřuje. Dobře, tak, jak... Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Ne, vy jste vážená, vážená figura.
1: Tak, říkali mistr třeba.
2: Tak.
1: Tak, tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
2: No nebuďte slušnej.
1: Ne, nebuďte slušnej. Jestli to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na ložino od Filipa Turka?
1: No na ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
2: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
2: No.
1: Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám. Prostě... A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
2: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
1: No tak, jasně, pane Bouče.
2: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby...
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
2: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, že to...
2: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční jak chovají.
1: No formálně.
2: No, diplomacie není úplně neformální. Jako, že jo?
1: No, ne, tak,
2: že to, si to potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Ale říkajte mu knedlík.
2: Teď je to knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane holče. Já na
2: tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak jste...
1: Knedla je hnusný. Když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
2: Hm?
1: Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrové.
2: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek...
2: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zasloužíte, jasně.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi si ho zvolili, fajn.
1: Za Lipavskýho se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že vlbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Tak... Dneska je 15. května.
2: Já jsem mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to je
2: Knedlík, vlbuše.
1: Tak
2: se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský?
2: Vlastík? Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše. Tady se musí psat
2: jako... Jasně, Jan Lipavský.
1: Honza?
2: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Nebo tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
2: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
2: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
2: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak víte, víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
2: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, jak se vede?
1: Ukaž to tady možný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ježkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
2: to ředitel.
1: Železný...
2: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost
1: jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
2: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
2: A pan Xaver má super
1: účest.
2: Hostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoubky.
2: Stejničky, to vám, jo, nosí Marcela, ne?
1: Co?
2: Jednoubky.
1: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct,
2: se máte, několikrát,
1: takzvané utopence.
2: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
2: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
2: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
2: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
2: Tak se vede, tak už se zradikalizujete taky a vypněte
1: já,
2: to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
2: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
2: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
2: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Nadežda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
2: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
2: Volební kampaň?
1: Protože teď.
2: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
2: Jo. Třeba teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě?
2: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
2: Ten je

0: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit,
1: Drzej není vůbec.
0: Že musí pokračovat dál v tom boji za
1: pravdu.
0: Demokracii za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
0: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
0: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
0: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy jdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
0: Jo.
1: OK. Tak si, a máte karty?
0: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
0: Jo.
1: Tak se těším na příště.
0: Já
1: shledanou.
0: Na shledanou.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Jiřina Anna Jandová je naším hostem. Ahoj Jiřinko.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak se máš? Všechno?
1: Dobře se mám.
0: No, já bych na úvod chtěl říct, že ty máš, aby ses neměla dobře, máš nový klip, novou píseň.
1: Ano.
0: Která se jmenuje Vitráže. A já bych netradičně začal tím, že si pustíme tu písničku.
1: Rozhodně.
0: Můžeme si pustit ten klip, že?
1: Ano.
0: A potom budeme diskutovat o tom.
1: Jo.
0: Tak Jiřina Anna Jandová a Vitráže.

0: Tak právě jsme slyšeli píseň Vitráže a viděli klip Jiřiny Anny Jandové. Proč jako Vitráže?
1: Proč jako Vitráže? Já musím říct, že ta písnička vznikala poměrně dlouho, asi 3 roky. Já jsem se tomu dost dlouho odhodlávala, protože já to tak mám. Já jsem taková zpomalená. Vždycky, než něco vznikne, tak to trvá. A proč písnička Vitráže? My jsme se nějakým způsobem potkali s Xindlem X na nějakém koncertě, pak vznikla taková spolupráce mezi ním a tátou. Přišel k nám, my jsme si popovídali. A já jsem ho poprosila, jestli by mi neotextoval písničku, že jsem prostě jeho fanoušek a vážím si ho jako člověka. Myslím si, že jako tady není moc nadaných interpretů, kteří jsou autoři a kteří prostě i umějí skládat pro jiný. Ksin do toho má hodně, takže byl takovej jakože uvidí. Každopádně písničku si poslechl a vznikly z toho Vitráže.
0: Takže to znamená, že ty jsi měla už muziku hotovou?
1: Ano, jako... ano, přesně tak. My jsme měli vlastně, je to tátová písnička a já jsem potom dodělávala na ní ještě nějaké věci, takže my jsme spoluautoři hudby. A takhle vlastně to bylo, ten postup. Každopádně mě ten název strašně zaujal. Já musím říct upřímně, že jsem se bála toho, že Xindl pošle text a teď já jsem si říkala, ty bláho, teď se mi to třeba nebude líbit, teď mu to budu říkat. A bála jsem se toho procesu, že jo. No ale ono se to kupodivu povedlo na první dobrou a změnili jsme pár slovíček a bylo hotovo, takže k mému úplně úžasu se trefil do takového mýho naturelu. Mně se objevilo asi 14 dní předtím, když to textoval v tom období, že asi v 3:30 ráno mi bliklo na mobilu, že Xindl mě sleduje na Instagramu a na Facebooku. Takže jsem pochopila, že si tak asi jako trošku jako načetl nebo podíval se, jako, jak se prezentuju a tak, protože samozřejmě se z toho snažil asi něco načerpat. No a vzniklo z toho první věta z té písničky, kde v pondělí chcem se brát, v úterý chci ti s Bohem dát. No a tak to já občas mám, takže mám pocit, že se mi docela trefil do...
0: Životu nebezpečná věc, ale Jiří, většinou to je tak, že když vyjde klip k nějaké nové písni a třeba single, tak to je předzvěst velké desky, tak platí toto pravidlo tady?
1: No, já nevím zatím. Zatím to nevím, jestli to tak bude. Ale každopádně před 2 lety jsem dělala jednu písničku, že jo, která byla taky po singlu, takže už teďka to mám jako, že to můžu poskládat, takže možná, že na to dojde. Já jsem vlastně tady ten single chtěla udělat trošku jinak, protože když bych dělala celou desku, tak by to bylo hodně, hodně práce. A to jsem moc jako nechtěla. Já jsem chtěla vytipovat 2 dobrý písničky, za kterými asi fakt budu stát se vším všudy. A vlastně novinka tady je ta, že jsem každou z těch 2 písniček točila úplně někde jinde, v jiném studiu, s jinýma lidma, s jinýma aranžérama.
0: Na tom to opravdu záleží. Já vždycky slyším v tom studiu, dokonce pan Žbírka jezdil ještě natáčet někam do Anglie. Jo, a přece mikrofon je všude stejný a ty čudlíky jsou
1: mikrofon,
0: taky všude...
1: Mikrofon je všude stejný, ale ty lidi dneska pracují různě. Ty producenti, ty aranžéři, to bylo pro mě úplně jako úžas. Já jsem tady tuhle ty Vitráže vznikly u Tomáše Baldera, takový velmi zajímavý člověk, který má takový studio, kde takovým podzemí a tam si tak jako reje a mám pocit, že vůbec tak jako letmo vnímá, jestli je den nebo noc. Jsou to takový zvláštní lidi. Pro mě to byla novinka. A vlastně jsem se dívala, jak pracuje a to pro mě bylo úplně jako úžas. Fakt jako je to zvláštní, že oni nasávají takový ty nový techniky a ty studia už vlastně nevypadají skoro jako studia, Xavere, to je zajímavý. Oni vypadají tak, že tam mají takový obří počítač jenom.
0: Jo.
1: A ta druhá právě u Jirky Buriana, tak to je taky takový odborník.
0: Ale záleží na tom teda, jo?
1: Nevím, jestli na tom záleží, ale mě to bavilo pozorovat a třeba u Jirky říkám, tam to je prostě taková laboratoř těch zvuků a věcí a je
0: ale to
1: nesmírně
0: zajímavé.
1: Ale to
0: už se bavíme o té druhé písni.
1: Ano.
0: Čekáš na svůj den.
1: Tak.
0: A to je pan Burián,
1: ano.
0: Kapitán Demo,
1: no.
0: A syn Jana Buriana, písničkáře.
1: Je to tak.
0: Je to tak. No a tam vás ty cesty svedly jako jak dohromady?
1: Tam nás ty cesty svedly tak, že jako kdo ví, tak ví, že vznikla písnička společná s Daliborem, jeho, s kapitánem, teda Demem. A takže jsem byla u natáčení a stejně takovým podobným způsobem jsem Jirku poprosila, zda by si neposlech jeden můj demosnímek, což byla čistě moje písnička Čekáš na svůj den, taková moje melodie, kterou jsem dlouho měla složenou. A on jako říkal taky, že uvidí a tak, a že má hodně té práce a oni dělají, že točí
0: se
1: spoustu vždycky, interprety moderními. Takže to trošku trvalo, bylo to trošku na dlouhý lokty, ale nakonec to dopadlo. Tak všechno dopadlo, jak jsem chtěla. Jako jo, to je taky důležitý u toho singlu říct vlastně.
0: No já vždycky, když slyším, že něco má být moderní,
1: no.
0: Tak já tomu moc nerozumím.
1: To jsme dva, no.
0: Moderní znamená, že je něco dobrý nebo lepší. A já nikdy nevím, co je moderní. Mně je úplně jedno, co je moderní.
1: No, já myslím, že už to dneska neví vůbec nikdo. Akorát jdou někteří těma proudama, že spolupracují s těma lidma, co jsou v takové jako špičce současný, tady naší český. A myslím, že od toho se to dost odvíjí. Ale já jsem právě v těch studiích jako pochopila, že oni mají ohromný světový jako rozhled. Že opravdu vnímají každou novinku, která prostě přijde z Ameriky, z Anglie. Jsou tím hodně pohlcený. A teď už je to na posluchači, jestli řeknou, že to zní všechno moc podobně, moc světově, anebo jestli je to tak správně. Ale já jsem chtěla, aby to udělali podle sebe.
0: Zpěváci, muzikanti teď často hovoří o tom, jak přežili nebo nepřežili covid. Tak už je cítit, že je pro muzikanty?
1: No, já myslím, že z těch koncertů zatím, co jsme absolvovali, tak je cítit, že to ještě úplně ono není. A vůbec nevím, jestli to bude ještě ono. To jako upřímně říkám, že mám pocit, že lidi chodí, určitě ne v takovém počtu, si myslím.
0: Chodí míň?
1: Myslím, že chodí míň.
0: Bych řekl, že jsou vyhladovělí.
1: No, já myslím, že jsou hodně opatrní, že jsou opatrný. Takový, že si zvykli na to, že si plno věcí pustí doma. A nevím, jako zatím z toho mám tenhle pocit, že ano, že přijdou, že plno lidí vám ještě říká, že je to poprvé, co se šli někam třeba podívat, to dost jako slyším. Mm-hmm. Ale...
0: No ale teda proti tomu zase stojí moje zkušenost, byl jsem v Lucerně na vystoupení, kde vystupoval Dalibor, tatínek, ty a řada dalších, Lucerna byla plná.
1: To je pravda. No tak
0: na co jsi stěžoval?
1: Táta má takový velký dar, že ty lidi chodí v každém období. Takže to je úžasný. A jako najdou si ho vždycky a všude a je to prostě bomba, no. To každopádně.
0: Je pravda, Jiřínko, že každý z českých interpretů a autorů, což ty seš, autorka, interpretka, že někde vzadu v hlavě má skovanou myšlenku, že by to natočil všechno v angličtině a že by se to ujalo třeba v tom velkém světě. Jak je to u tebe?
1: No, já už moc tou myšlenkou nekoketuju, protože tomu moc nevěřím, že by se to mohlo povést, protože ty cesty jsou dost složitý a moje angličtina je ještě složitější. Takže
0: no počkej, myslím, ale to právě radši. Může být ta marka dobrá. Víš, jak tady byl takový ten člověk, který zpíval Hastermane, ta trmánka, esky, a nám to bylo milé.
1: Ano, pokud tak mám dobré informace, tak je to tak z Honzy Krůty, to vím.
0: Fakt,
1: no. Ale nevím, trmane, doufám, že teď neříknu nějaká blbost.
0: Melou.
1: No, já to moc neznám, ale...
0: Nebo Hellou.
1: Znám
0: nebo
1: to z vyprávění, že vím, že Honza snad...
0: A on se, myslím, jmenoval Ronny Martin. Mám pocit, ten...
1: Jo,
0: a možná si to platu teď s nějakým jiným Ronnym, ale to je jedno.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Markéto, slyšíte to ticho?
4: Slyším ticho, což asi bude znamenat, že je ticho po pěšině ohledně nějakých zpráviček.
3: Je ticho po pěšině, která vede možná na zemi živitelku pro premiéra Fialu, protože vrátilo zdražování jídla, ceny rostou, Od ledna do května letošního zdražili o víc než 5%, meziročně v květnu zdražili taky o 5%. Současně s tím vidíme plošné zdražování obědů v Česku a úbytek lidí, kteří si ten oběd buď můžou dovolit, nebo chtějí za ty vyšší ceny dát. Takže se nám jinými slovy vrací inflace jídla, proto já jsem zmiňoval tu zemiživitelku.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte rádio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity. Tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnický stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera navštívili, byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference. Jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se musely konat volby? také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil? Vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bashar Assad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde
2: Evropané, nic? Evropané splnili svůj cíl. Assad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Assad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat se, úplně nejsem jistá, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Shara mluví nádherně a když má projevy, tak jako se říká, to je dobrý a tak jak si ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Assad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechcem Assada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně,
2: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády, protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
2: to chodí.
1: Za Joe Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako dneska to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zas kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiný jiná level, to je jiná úroveň, že zatím do posud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám ale pocit, ale nerada bych ho
1: vkládal do úst,
2: no. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? Takže...
1: Ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
2: asi
1: by
2: tak,
1: mohla jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není Nejtiv, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. Hmm. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
2: Putinem volat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
2: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
2: A já si myslím,
1: jak to zvládne?
2: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jaksi, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
2: Upřímně nechápu. To prohlášení tak skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
2: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč.

0: podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
1: Ksavere, dobrý den.
0: To léto.
1: To léto.
0: Co to je?
1: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odrožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
0: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
1: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008.

0: před 17 lety taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální. Ksavere, no, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
0: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
0: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
0: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
0: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
0: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
0: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejte ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
0: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
0: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
0: Ono je to de, není to de Croix, je to de Croix. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní de Croix ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takovej musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane, bude mluvit o nějakých mrtvých, bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
0: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu nevadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
0: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled.
1: Oh.
0: Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
0: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tohletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz. To bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Je to, takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: Šátkování, možná taky pionýrský, ale jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, takže jindy volá
0: tak
1: teda.
0: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvienko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstat a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke leviča.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když se naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, vou, klevičáství, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takový nějaký myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet teda jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku, a nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne, ta potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což se o pražské slávě říct nedá.
0: Ale dobře, dobře. Ale, ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky, anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecké sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těchto dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
0: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, má, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi Asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře. Hmm.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhejbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhejbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem. Já to moc jako nevěřím, když se kouknete na ten globus, na tu zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodávat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí
0: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny, ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne. Mm-hmm.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý, vy aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co? To jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou... fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos. Tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že dá lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, to chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dělají, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale on to není ani mužský, tam je, jo, jsou tam ty silné hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, na to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil, toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prvíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme. Jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. Mm-hmm. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuji to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve dvě ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No, jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najít. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnov je pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety zesnul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom celé filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To ne, psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no, no, no
1: tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já je myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala, děvčata, takovou věc.
2: No, chování. Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo. No.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají.
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku. No. A tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky, a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu, nebo čtvrt hodinu, nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámskej, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto ne úplně s radostí, jako toto není moje velký téma, protože mě se přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam jen plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal. Ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí.
2: Náš pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám. Babička má výročí zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a
2: škoda,
1: víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: Žitné tady.
2: Žitné, no, v Praze, no, tam to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní
2: a je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světlý žlutý.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prosím nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No, tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela ledaco.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta úžovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Narechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... To je povíce přesně, že přišel Zelí do třídy a řekl, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No, a tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácejí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: Jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že hledá? Chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což na té swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle. Jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
2: Ty jo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat? Ano. Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté.
1: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete. Byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. Z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze.
2: Inkluze.
1: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Jako, čím přispět?
1: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát.
2: Taky. No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Queen Mary.

0: a jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
1: ano.
0: Krásný, a že má boty na podpatku.
1: Jo.
0: Aby už od malička věděla,
1: jak vypadá správný muž.
0: Jak vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera v džinách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
1: No, a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom Swingers festivalu úplně vyjímal.
0: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
1: Ne, nehty.
0: Nehty.
1: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
0: maminka
1: a dát jí to jako dárek.
0: Trošku blbá, ne?
1: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
0: Jo, hezký?
1: Je to hezký dárek, já jí to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
0: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
1: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
0: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
1: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
0: Chlapecké, dětské, nalepovací nehty.
1: No.
0: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
1: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně... misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
0: Tak to je chyba.
1: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
0: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
1: No jasně.
0: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
1: No.
0: No. Tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
1: Vy si pletete swing a swingers.
0: To je
1: no ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
0: Prosím, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu. Upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
1: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
0: a co
1: pořádně.
0: Řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel nazvat pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
1: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
0: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
1: To budete mít celý víkend.
0: Celý víkend,
1: no,
0: to je?
1: No.
0: No tam je i občerstvení jako a tak?
1: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
0: Takže
1: tam byly i stany
0: intimní.
1: Takže
0: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
1: Jo,
0: si dám zobnu.
1: V Anglii je tak spíš smažená ryba.
0: Smažená ryba.
1: No.
0: Fish and chips.
1: No.
0: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karo. Fakt asi.
1: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
0: Je to tady?
1: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
0: Jakože kámen cihlu?
1: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
0: A víte, že jo?
1: No.
0: Že to má ty znaky?
1: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
0: A

0: to, je tam i ta inkluze obsažena.
1: Ano.
0: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
1: Jo.
0: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
1: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
0: No to je super.
1: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
0: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
1: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
0: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
1: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
0: No, ono se
1: že
0: říká,
1: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
0: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
1: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
0: To vám nějakou dobu píchají ty?
1: Hormony.
0: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no, já to beru...
1: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
0: Jsou nešťastní.
1: Jedou na soutěž do Thajska?
0: Nešťastní.
1: Tak i to vás může potěšit.
0: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
1: No.
0: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
1: A pak do Thajska.
0: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: Ono se to probojovalo.
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo, až se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, a ale...
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, jo, Pezinok.
0: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no tam už to taky...
1: Ale tam už to jede.
0: Představili jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
0: Proč to není v Petrohradě?
1: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
0: V Ermitáži.
1: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
0: Jsou holky z naší
1: jak
0: školy?
1: Tam byl... Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
0: Jak to?
1: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší školy.
0: Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
1: No, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Jste nebyla na světě? Kde
1: ne.
0: jste byla?
1: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
0: Fakt?
1: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: To nevím.
1: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chlap jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato. Pojď na to, ať to stojí za to.
0: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec nebudu.
1: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
0: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je. No. A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
1: No jasně, no, tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
0: No, není
1: u vás... Tak Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A víte, další že... takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
0: Ano, to byla taková písnička.
1: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
0: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
1: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
0: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila a všechno jako...
1: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
0: Ještě dožijete?
1: No.
0: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
1: O, děkuji.
0: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šéf ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
1: jo,
0: chlapec.
1: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
0: To říkal tomu Polarejkovi,
1: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
0: No, tak dobře. No
1: a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
0: a
1: jenom.
0: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
1: Tak když si změní image.
0: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu mu připomínat jenom denně.
1: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
0: Jo?
1: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
0: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
1: Je to možný.
0: Že jo?
1: Je to možný. Já bych na jeho místě, já bych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
0: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
1: I drank too much last night. I missed the bus.
0: No ne, to...
1: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
0: Jo, jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
1: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends.
0: Jo, ten...
1: No more social dumping.
0: Ale... Víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte,
1: ne,
0: že to je zlý?
1: Ne, to je úplně v pořádku.
0: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
1: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
0: Není,
1: tomu se máme smát.
0: My jsme zlí lidé.
1: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
0: Dobře,
1: a proto se tomu smějeme.
0: My bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomuto nesmá.
1: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
0: Nemám to vůbec.
1: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
0: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
1: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
0: Mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. www.tečka.cz.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
1: All the time.
0: Rádio Xaver.
3: Takhle jak se perou, jen pohleďte na ně, jak úplatky berou a svrbí je dlaně. Tak pohleďte na ně, jak zatančí tance, když na místo daně jim dají

tak pohleď, jak s vervou tu do sebe mátí, než hrdlo si servou a život si zkrátí, tak s křikem se boulují, s tupostí mesku a páni se radují, utáčí.

hospodě pijí, tak pozor dej na ně, jak na klubko zmí, když zabíla ně, tak pozor dej na ně v té podivné době, vždyť při této hraně jde o krk i to.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Uh-huh.
1: a že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko.
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, k dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, když jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí, u nich má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta ztrátu od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si odvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti zdi?
2: Proti tomu, proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá A já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
2: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno hospodářství.

0: se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusku nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Hraje vám Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: Radio Xaver.
1: Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
3: Slepuje očko do očka, řetězy z papíru. Není to jen tak z plezíru a v domě voní Vánočka. Co kdyby třeba zrovna teď pohyby prstů stále stejný. Už ví, že je to beznadějný, už to ví, že se nedočkáš.

všechno jasné. Tak zavře dveře, světlo zhasne, ke stolu nese bílý list. Růžkama broužek po broužku odstřihuje z něj mechanicky a na řetězech jak

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: I rozhlas, máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to, tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.

Společnost Seven Red uvádí. Alena Vitásková, Solární baroni, Příprava mé vraždy. Čte Valerie Zavadská, zvuk Krištof Knop, režie Václav Knop. Natočeno ve studiu Incendium 2018.

Kapitola první. Dost blbé léto. Srpen začal překrásným počasím. Hřejivé sluníčko svými paprsky vytvářelo v raní rose droboučké duhové proužky, které nad lučními květy dotvářely obraz krajiny nám známé z naivistických obrazů, které mnozí milujeme pro jejich upřímnou krásu, mnohdy až kýčovitou. Léto bylo, jak má být. Vančura by ho nazval rozmarným, Kamila ho nazvala báječným, solární baroni dost blbým. Kamila se lenivě protahovala po dovolené v posteli, když zařenčel budík, na který už několik let nebyla opravdu zvyklá, aby ji budil. Pohromadě zážitků z posledních dvou týdnů, kdy byla jmenována do funkce, po které na jedné straně sice toužila, ale na straně druhé jí to bylo jedno, kdyby jmenována nebyla. Byla dostatečně lenivá a uměla se zabavit i v období, kdy nepracovala. Na práci nebyla závislá ani mentálně, ani finančně. Pakliže pracovala, tak to bylo s plným úsilím. Toužila být úspěšná asi jako každý. Po několika letech činnosti na volné noze se těšila do práce, kterou doposud neznala. Vůbec neměla ponětí, co ji čeká. Kdyby toho osudného rána jen tušila, asi by se sekla marot jako tenkrát Fík, když měl přinést Hlavounovi výpočty o výkonu instalovaných fotovoltaických elektráren. Asi by nikdy do toho bordelu nenastoupila. Asi by nikdy nechtěla vědět, jaká svoloč nám vládne. Asi by nikdy nechtěla poznat beznaději, ve které se nacházíme. Asi by nikdy nechtěla poznat, že se tu skutečně zavírá na objednávku. Převedla si nevyčerpanou dovolenou z minulého působení a těšila se na úplně novou práci. Každý občan asi přišel do styku se státními úředníky, mnohdy důležitými blbci a namyšlenci, kteří dokáží jen znepříjemňovat život, vytvářet překážky, aby svoji důležitost předváděli v přímém přenosu, dokáží dělat průtahy a klást odpor, místo aby pomáhali a pracovali pro blaho lidu. Většinou se jedná o zamitrákované chuděry nebo chuděrky, kteří doma dostávají mokrým hadrem přes hubu místo polibku, když se vrací domů z práce. Pak je tu druhá část úředníků, kteří skutečně svoji práci berou jako poslání. Je jich stále málo, ale najdou se. Ani nevíte, jakou má pak občan radost, když se s takovým úředníkem setká, jak je den hezčí. Každý z nás má určitě zkušenosti s oběma druhy úředníků. Kamila nastupovala s přesvědčením, že to vše musí změnit, alespoň na úřadě. Úřad musí být výjimka mezi všemi úřady. Musí vytvořit ochranu spotřebitelů, kteří jsou bití po hlavě a hlavně po peněženkách. Přicházela plna ideálů a upřímné snahy nepřipustit bezpráví, které se na občanech páchá. Přicházela do naprosto neznámého prostředí, plného intrik, podrazů, zloby, nenávistí, krutých útoků, lenosti a blbosti ze všech stran. Zodpovědnost byla v těchto sférách neznámý pojem. Existuje jen jeden společný zájem – alibi. Dostatečné alibi, raději nic nedělat, nebýt nikde podepsán a umět hbitě opičku hodit na záda někomu jinému, ať se stará ten, komu opička zůstala viset na zádech. Bonus k tomu, když z toho bude mít velký průser. Opička, to je v úřednické hantýrce velký, malý nebo obrovský problém, který by se měl řešit, aby nepřinesl negativní dopad nejen na jedince, ale v takovýchto institucích na celou společnost. Opička, to je například nedostatek v legislativě, který má dopad na výši povinných poplatků pro obyčejného občana. Nedostatek v legislativě má negativní dopad například na investory, podnikatele nebo ty poctivé vtipně likviduje. Prostě je celá řada, nepředstavitelná řada problémů, které když se neřeší, mají fatální dopad na ekonomiku a hospodářství země, na blaho nebo životní úroveň obyvatelstva. Přicházela do džungle státní správy, politiky a především politikaření.
Přicházela do zcela neznámého světa, kdy vůbec netušila, že ve třetím tisíciletí, téměř 30 let po revoluci, něco tak hrozného existuje. Přicházela do džungle plné opiček, namydlených schodů bez zábradlí, posetých slupkami od banánů. Přicházela do džungle plné pastí a propadlišť. Přicházela do světa, kde jde o život. Úředník, a kdo je víc, tak si někteří představují práci na úřadě. V dřívější době zažila hloupost a nevraživost některých úředníků a zařekla se, že na úřadě to tak nebude. Chtěla, aby úředníci skutečně sloužili, nikoliv otravovali žadatele jako odporný nebezpečný hmyz. Všichni známe, co vše úředník může způsobit. Strejda Kamily byl známý buřič a také na to doplatil. Rozhodl se postavit malou dílnu s garážemi, práce asi pro 20 lidí, nic moc, ale na druhé straně troufl by si na to politik, který se politikem narodil, ten, který má zadek samý mozol od sezení na stranických, nic neřešících schůzích, seminářích či v klubech, ten, který má mozoly na zadku místo na rukou, ten, co si nikdy nevydělal ani na slanou vodu, jak říkával Strejda, tak ten vyrábí co nejvíc překážek pro všechny, kteří normálně pracují, a to v jakékoliv profesi. Výjimku tvoří tunelování veřejných financí či jiné zlodějiny prováděné formou dotací. V tom opět vynikají ti, co mají ty mozoly na zadku. No, tak ten Strejda měl svůj pozemek, na kterém už nějaká budova stála, a chtěl to vše rozšířit, přestavět a dostavět. Pozemek byl v nelukrativní části městečka, kousek od míst, kde končila možná zástavba kvůli podmáčení z místního potoka. Líný úředník neměl chuť se žádostí zabývat a po třech měsících chytil Strejda při pravidelné týdenní návštěvě úřadu amok. Začal zvyšovat hlas a požadoval, aby úředník povolení vydal, jinak že si bude stěžovat. Slovo stížnost je na úředníka jako červený hadr na býka v aréně, a to ještě bodnutého nejméně pětkrát kopím do slabiny. Úředník zrudl jako ten hadr, začal lapat po dechu, to se mu ještě nestalo, aby ho někdo takto urazil. Ta drzost, ta neskutečná odvaha napadnout úředníka a vyhrožovat mu, že si bude na něj stěžovat. Rychle přemýšlel, co bude dělat. Přece tomu sedlákovi, tak ohodnotil strýce, nebudu něco vysvětlovat. Jeho rychlé myšlení znamenalo pohyb slimáka, za kterým zůstává jen sliz. Takže nic rychle nemohl vymyslet. Strejda si naivně myslel, že úředník ztratil dech i slova, protože má pravdu, odejde proto s papírem, že může rekonstrukci svého objektu zahájit. Úředník však nabíral dech, vzpamatovával se ze šoku z toho drzouna, v duchu si sumarizoval všechna školení, jak se bránit proti nezdvořilému občanovi. V této oblasti si doplňoval vzdělání jako samouk a bránit se proti své lenosti uměl bravurně. A teď to přišlo. Ta strašná věta, která zdecimovala strýce tak, že místo čepice sežmoulal v ruce klobouk, který v zoufalství sundal z hlavy, a chtělo se mu poprvé v 55 před tímto 20letým frackem brečet. Ta jednoduchá věta zněla: vážený pane, v této chvíli chodím pozorovat okolí toho vašeho pozemku a nemám ještě najisto postaveno, zda tam nežijí mloci, skokan zelený a ropucha. Ti všichni se chodí pářit k vašemu pozemku a zásah, který byste tam stavebně chtěl provádět, by narušil jejich sexuální život, a to rozhodně nemůžu dopustit. Strýcovi se chtělo zařvat, že se tam chodí pářit do křoví on, že ho tam párkrát viděl a že přes krátkozrakost, kterou trpí, si je naprosto jist, že nesouložil s mlokem ani s kokanem zeleným, ačkoliv ropucha to mohla být. Měl už na jazyku, že mu nechce narušovat jeho sexuální život, že v jeho věku by mohl šoustat doma a ne ve křoví u jeho pozemku.
Strýcovi rychle došlo, že takový střet by byl daleko horší a dokázal si představit, co by mohlo následovat. Zastavil se právě včas, uvědomil si, že s tímto imbecilem nic nevyhádá. Tušil, že přítomnost mloka, čolka, skokana zeleného či ropuchy by znamenala konec jeho podnikatelského nápadu. Stejně tak věděl, že v těchto místech nežije ani komár, natož živočichové, o kterých úředník hovořil. Ale mlčel, 10krát se omluvil a v předklonu vycouval z kanceláře. Kamila byla přesvědčena, že úředníci na jejím úřadě budou elita. Budou ti nejlepší, budou sloužit lidem, budou sloužit společnosti. Všechny myšlenky, které jí probíhaly hlavou poslední noc před nástupem do práce, všechna přesvědčení o nové práci si přinesla sebou a byla rozhodnuta vše uplatnit. Nepřestávejte usilovat. První oliva, kterou vyndáte z láhve, uvolní všechny ostatní. George Bernard Shaw.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jiřina Anna Jandová je naším hostem. Ahoj Jiřinko.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Jak se máš? Všechno?
2: Dobře se mám.
1: No, jenom Jiřinko, teda svět ti zůstává uzavřený a ty neklepeš na vrátka.
2: Ne, no tak jako abych popravdě byla takový, jako žila ve snách a myslela si, že teda jako tady tu písničku vemu a přespívám v angličtině a teď to někam jako pošlu a všichni z toho řeknou,
1: tak první
2: to je
1: den.
2: Bomba, jo. No, tak já pár písniček v angličtině mám a nic takového se zatím nikdy nedělo, takže ten... je fakt, že nemám videoklip nebo něco takového, ale já ráda zpívám česky, ráda jako tu češtinu prezentuju, protože já fakt myslím, že lidi, když tam jsou jako kovaný, je to jejich jazyk, tak v něm nejvíc vyjadřují to, co cítějí, takže já to anglicky se tam ptám, jak to mám, je to, že to zní dobře tohle, co se to tam tak nějak nadrtí, ale já z toho nemám ten pocit, že bych šla a řekla, Luboši, poslechni si prosím tě tu anglickou nahrávku, to je pecka. To tak nemám, no, to radši tu českou.
1: No vidíš, tak co člověk, to pohled. Ale třeba ten zpěvák David Dale, tak to teď pozoruju na sítích, že on zpívá ve španělštině.
2: Aha.
1: Některé ty písně.
2: No to je.
1: A já jsem si říkal, to taky nemusí být špatný nápad, protože strašně moc milionů lidí na světě mluví španělsky.
2: To jo, no, určitě, no, ale tak musí si člověk zatím stát, že v tom není s prominutím trapnej. Takže jako já, kdybych zpívala španělsky, bych v tom trapná určitě byla.
1: Jo.
2: Mně se třeba líbí italština strašně, já strašně poslouchám italský hudby, jako nový italský hudby, ne? Tady ty, co tady slyšíme, že jo, pořád v těch rádích našich, to je taková trošku takový kolovrátek tady u nás, takový ten postarší, ale jako italská hudba je pro mě úplně famózní, bombastická.
1: Oni mají nějakou novou hudbu?
2: No to teda mají, no.
1: Jo, jako no, moderní.
2: No
1: moderní.
2: Jo, úžasnou, fakt úžasnou. Jako a, ale zase, no tak proč by někdo upřednostňoval Češku, která chce zpívat italsky, před kovaným Italem? No to nedává logiku.
1: Protože má charisma.
2: Jo?
1: No. Hm.
2: Já jsem ještě na žádného italského producenta ale nenarazila v Praze.
1: No tak v Praze na něj nenarazila. co by tady dělal? Ale ještě, Jiřinko, řekni, když vzniká nová píseň, myslíš, že to ovlivňuje to, co posloucháš? Protože ty říkáš, poslouchám italskou moderní hudbu. A to se v tom přece musí nějak odrazit, ne?
2: No jo, určitě se to odráží. No. Já jako poslouchám hodně hudby, hodně různorodé muziky. A pak, ale nedokážu moc posoudit, jestli se to odrazí v tom, co složím. No. Ale asi určitě svým způsobem, jo. Třeba tady tato druhá písnička pro mě byla specifická, že jsem jí po letech, vlastně je to moje první písnička, kterou jsem složila na piano. Což je zvláštní. Měla jsem představu, že prostě to chci, aby to tak jako znělo tak melancholicky pianově, protože vždycky to dělám na tu kytaru, tak třeba to jako...
1: A ty hraješ na piano?
2: No já hraju na piano od
1: 7
2: let. No tak průměrně.
1: Já umím na piano jenom prasečí pochod.
2: Tak to třeba neznám.
1: Ty nez... Taradam, ta, taradam, ta, taradam, ta, ta, ta, ta. Nevíš, co je prasečí pochod?
2: Ne. Neznám prasečí pochod, ale zní to zajímavě. A možná dneska, když člověk slyší některé ty melodie, tak kdyby se to trošku jako rozhejbalo aranžersky, tak...
1: Někdo by ještě s tím udělal kariéru, ale podívej, ještě není lepší, když se člověk trápí s nějakou melodii, chce jí nějakou mít, prostě dát objednávku profesionálnímu skladateli.
2: No to je zajímavá...
1: Jsi kolikrát říkal, jako proč se trápí s melodií? Vždyť no, někdo ale... má, přijdeš k někomu, kdo skládá, já nevím kdo, no, může to být Dalibor, to je... může to být taky Michal David nebo někdo,
2: no.
1: Petr Malásek. A on má určitě v počítači 100 naskládaných písniček. A ty řekneš tuto, děkuji, naskládanou.
2: To je zajímavý model, no. Já jsem vlastně do té muziky vstoupila proto, že jsem chtěla tak trošku dokázat, že mám svoji autorskou hlavu. To byla takový jako prvotní myšlenka v těch mých 18 nebo 20.
1: Ty totiž chceš zažívat to, čemu se říká tvůrčí muka.
2: Já mám z toho ohromnou radost, když vím, že ten nápad je můj. Nebo z části můj.
1: Jo, tak to chápu.
2: Spoluautorsky můj. Takže mě vždycky jako se zdá, že u nás je hodně interpretů, který to mají tak jako, že jsou teda ty zpěváci, tak jak říkáš, takže někdo složí muziku, pak to někdo textuje, pak se někdo nějakých muzikantů ujme a udělá aranž a pak přijde zpěvačka do studia a naspívá to. Ale já osobně mám pocit, že k tomu té písničce člověk nikdy nezíská takovej vztah, jako když to tvoří jako od první melodie, pak poprosí toho textaře, pak se hrabe v tom textu, pak teda jde do studia, pak to celý u toho sedí, se to natočí, pak se to vyprodukuje. Já to mám tak vždycky. I když to teďka aranžovali tyhle ty dva pánové, ty dvě písničky, tak jsem u toho seděla, tak jsem si říkala, tak jsem ještě do toho vnikala, trošku jsem je s tím štvala, ale dost nápadů tam ještě vzniklo, jako, že jsem si říkala. Že prostě nikdy si nedu představit, že by to bylo tak jako na talíři naservírovaný, abych to prostě jenom naspívala. To jako jsem ještě nezažila vlastně, takže nevím.
1: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli to je to, co ty děláš, pouštěl jsem si na YouTube některé ty věci, jestli je to vůbec klasický pop?
2: No, co to je, to vlastně? Je spíš otázka, co je dneska už klasický pop, no. Ten
1: tak promiň, jestli je to pop.
2: No je to, je pop, to pop music, určitě, jo? Určitě. No, tak co by to bylo jiného?
1: No ne, tak jednoho dne zestárneš, jako každý z nás, a stárnoucí zpěvačce nejlépe sluší šansony. Není tam, víš, to tempo umorný, jako no. Má to tu hloubku toho prožitého života. Tak i to mě napadlo, jestli to, protože já v tom vidím spoustu dvojsmyslů, spoustu věcí, které si skrze třeba vitráže umím promítnout.
2: No.
1: Jako nejsou to holky z naší školky. Jako
2: ne, že, ne, ne, to takový hit, ale napsat je kunšt.
1: Já nespochybnuju, že to je hit, ale pro mě je to jasně, takové prázdné.
2: Já myslím, že co se týká toho šanzonu, tak mám pocit, že se tady o to pokouší hodně zpěvaček. Až moc, z mýho pohledu. Ale já osobně mám pocit, že to tady uměla dobře jenom jedna zpěvačka.
1: Aha.
2: Přesně tak. A ta neměla konkurenci. Myslím, že paní Zagorová ještě v tom taky velmi dobrá.
1: Poslední roky, ano.
2: Ale dál už bych si asi těžko na někoho moc vzpomněla a přitom jich to dělá strašná spousta. A myslím si, že si každý myslí, že právě, že to je taková ta pohoda, takový trošku vyprávění, trošku tohle, ale dát do toho emoci umí opravdu málo kdo. Takže vůbec nevím, jestli bych to třeba byla schopná. Takže tohle je takovej kytarový popík, takovej s trošku lehkýma prvkama roku. Já vždycky chci, aby tam byly klasický nástroje, aby to nebylo nějaká elektronická hudba, tomu se trošku vyhýbám. Takže spíš takhle, no. Ale o tom šanzonu třeba budu uvažovat.
1: No, to byl jako nápad jenom. Muzikál, to je věc, která tě absolutně láká?
2: Je to věc, která mi jako z hlediska mýho hudebního vkusu moc nic neříká, no. A vlastně ty představy o tom, že člověk dneska jakoby chodí a spoustu lidí mi říká, no, bylo by dobrý, aby si byla víc vidět. Takže vlastně dostávám ty rady, tu do seriálu nějakého nekonečného se blízknout, tu do muzikálu a nevím, prostě tu něco odmoderovat, tu něco zatančit. A to je pro mě složitý, protože já jsem taková, že já vlastně mám hrozně ráda tu muziku, jako, ale takovou, která mě se líbí. Mám o ní představu, mám spoust interpretů, který já poslouchám, ale ani jeden z nich není muzikálový, no. Ale já to uznávám, já to všechno beru, já to všechno chápu, že to je dřina, že já to vůbec nechci schazovat nějak, protože vím, že jako je to dřina, ale nevím. Ale třeba se pletu, třeba bych to vyzkoušela, začalo by mě to strašně bavit, to mi taky někteří říkají, ale nevím, no.
1: Je na tom sympatické, že si jdeš svojí cestou a za svým, a to si myslím nakonec cení. Takže já ještě řeknu, že vitráže už jsou na YouTube, kdyby někdo chtěl,
2: ano,
1: se podívat.
2: Ano, vitráže jsou na YouTube.
1: Ostatně v rámci pořadu jsme je viděli a slyšeli a já se těším na příští Jiřinku.
2: Já děkuju moc krát.
1: Pozdravuj doma.
2: Díky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byla Jiřina Anna Jandová. There's just a hint.

0: Jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
1: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat. Že budu mít mladí lidé, děti a nebudu odkládat založení rodiny.

0: program, už jste to krásně načal. Ten je, má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
0: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: tím... Takže zdroje jsou.
0: Začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: Sněhová vločka fascinuje lidstvo od nepaměti. V roce 1935 vytvořil na ostrově Hokkaido japonský vědec Ukichiro Nakaya vločku umělou. Ale těm skutečným, přírodním, vždy říkal dopisy z nebe.
4: Obyčejný krystal

0: S Bohem dál.
1: Hraje vám.
2: All my music.
1: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: To jo, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zcvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

0: 1987, rukavice holandské královny. Dostali jsme pozvání na mezinárodní festival her do holandského Rotterdamu. To pozvání nám různě překladatelé překládali a jeden dokonce přímo vysvětloval. No jak já si to tady čtu, tak mě z toho vyplývá, že jedete na festival, kde bude spoustu divadel, které hrají pro děti. Ale taky tady píší, že na kongresu musíte přednášet na téma, co ve své zemi máte za nejlepší dětské hry, nejtypičtější a nejzajímavější pro Československo. Tak mi mu věřili a začali ve velkém zjišťovat, kdo všechno kvalitní v Československé republice hraje pro děti. Věděli jsme, že Hradecký drak je vynikající, divadlo Minor, Spejbla Hurvínek a další. Ty materiály jsme si sami zpracovali a nechali přeložit do anglického jazyka a pomalu se je učili přednášet. Já jsem si je musel nechat napsat foneticky. Upíre, naučil jsi se to aspoň anglicky číst? Ptal se Michal. Jo, perfektně, ujišťoval jsem ho. To určitě, Světlana mi nevěřila. Upíre, cestou budeme mít dost času, tak nám to musíš ještě několikrát přečíst, abychom tě když tak poopravili, aby ti rozuměli. To víš, až tam budeš stát a 200 lidí se na tebe bude koukat a ještě z 30 zemí světa, to nebude jednoduché mluvit o anglicky. Pokyvoval jsem hlavou, ale věřil jsem, že k tomu nedojde. Chvíli bylo ticho. A Světlana si rýpla. Michale, jedné věci nerozumím. Proč tam máme povídat o tom, jak ostatní divadla hrajou pro děti u nás a my tam pro děti nezahrajeme? A Michal povídá, nevím, nikdo to neví, to uvidíme, až tam přijedeme. Jediné, co vím, že nás doporučili holandské královně, ale kdo? Nevíme. Jak holandský královně? No ta to pořádá. Holandský královně, jo. Třeba nás viděla v televizi, v tom pořadu. Možná přijde kouzelník. No, to určitě. Přijeli jsme na místo a Michal šel zjišťovat, co a jak. A pak přišel se zásadní zprávou. Tak už to vím. Přednášet nemusíme. Protože to ty překladatelé špatně přeložili. Totiž to není festival dětských her, ale jak si děti hrají. To je jedno, hlavně, že jsme tady a nemusíme se strapňovat u nějakého řečnického pultíku, tedy já. I'm sorry, I don't understand. Michal se taky pousmál a dodal, ale jsme zvaní všude a všechno máme gratis. Jeden festivalový den probíhal v muzeu Bakelitu, kde byly nainstalované všelijaké prolejzačky, skákací hrady, interaktivní hry, dílničky a podobně. A ta výstava s podtitulem Od Bakelitu k Bakelitu byla velmi zajímavá. Tu jsme si prohlídli a dokonce jsme tam našli bakelitové prkénko na WC, co možná všichni pamatujeme. I držák na splachovadlo. Hnědý telefon. A pak ruský foťák, vše hnědě bakelitové. A proč od bakelitu k bakelitu? Tenkrát, když vynalezli bakelit, zjistili, že je docela vynikající, že se dá odlít do jakékoliv formy, ale když se rozbije, tak se musí vyhodit. Totiž neuměli ho slepit ani obarvit. Tak proto všechny výrobky z bakelitu byly hnědé. Ale vývoj šel dopředu a někdo měl nápad, ten starý nepotřebný výrobek rozdrtili, dali do něj pojítka, která byla pružná a zkusili ho znovu obarvit. A ono to šlo. A dnes je to moderní výrobek. Proto ten revoluční návrat. Od bakelitu k bakelitu. Druhý den si děti hráli v hale květin. V největším květinovém parku Keukenhof. Po boku s nádhernými vonavými tulipány. Třetí den byl v zábavním parku. Další den na lodi. Nadešel den našeho večerního představení. 200 lidí čekalo, že je pobavíme, že budeme vtipní. Do nádherného kulturního obřího sálu nás vpustili, ovšem po důkladné prohlídce, zda nemáme zbraně, munici, miny či granáty. Prošli jsme a zkouška mohla začít, takzvaná projížděčka. hráli jsme tenkrát představení Podfuk. Tento divadelní kus začínal tím, že já jsem vběhl na jeviště v Trestaneckém, vzal tam samopal, namířil do sálu a z reproduktorů zazněla strašná dávka. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
1: nás.
0: A já koukám, ze všech těch vchodů, východů, ze všech spoza rohů na mě míří pistole. Škorpiony, snad i pancerfausty. Byla to chvilka sevřeného zadku. Doslova jsem skameněl. Trachy se ani nehnul a čekal, že na mě někdo vystřelí. Že někdo zmáčkne spout. Když to té ochrance došlo, že to patří do představení, jejich namířené, pravděpodobně ostře nabité zbraně lehce povolili, klesli a zasunuli je zpět do pouzder. Po sobě se podívali a pokyvovali hlavou souhlasně, že OK, že ví, že to byl planý poplach. Na mě se usmáli a odešli a já mohl pokračovat. A po zkoušce jsme si říkali ještě nějaké připomínky a těšili se na večer. A to už do sálu přicházeli usměvaví krásní lidé, dámy v róbách, páni elegantně oblečení. Když se pohodlně usadili, někdo na jevišti promlouval. Asi je pozdravil, poděkoval, jak jinak než za skvělou atmosféru festivalu. A na závěr všechny vyzval, aby se postavili, protože právě do lóže, blízko jeviště, přicházela holandská královna. Beatrix Wilhelmína Armgarda Oranjsko-Navaská s ministrem kultury a sál se opět pohodlně posadil, setmělo se a začala předehra. A my s velkým nasazením začali hrát. Hrálo se velmi dobře. Diváci z tolika zemí světa reagovali nečekaně skvěle. A já při tom svém hraní jsem se hlavně zaměřil na lóži s královnou. Své fórečky jsem tam házel jeden za druhým a ne nadarmo. Královna je brala. Reagovala a dýchala se mnou. Tuto bavilo snad ještě víc než mě. Cítil jsem, že jsem si ji získal. Po představení někdo za námi přiběhl do šatny, ať se nepřevlékáme, že královna se rozhodla, že nám přijde osobně poděkovat. Kdybych byl ješitnej, tak řeknu, že to bylo kvůli mně. Ale já myslím, že ne. Přiběhli královští protokolové. Vysvětlili nám, jak to bude probíhat. A znovu zdůraznili, že převlékat ani odličovat se nesmíme. A začalo to lítat. Šatnu vystlali květinami, koberec červený natáhli od nás až někam do ven. A my si říkali, Potěmkinovy vesnice jsou i na západě. A protokolové začali organizovat. Tady si stoupněte do řady. Kdo je principál? Michal zvedl ruku. Tak vy první. A já. Nikdo si mého forečku nevšímal. Vyzvali dalšího z nás. Šla ale Světlana. Postavila se vedle Michala. To jsem chápal. Ta musela, byla první dámou souboru. A paní principálová. Vedle ní Mirek Maruška, bývalý čtvrtý člen Mimtria. A já poslední. Nejdříve vpustili novináře, jim ukázali, v jakém prostoru se smí pohybovat, pak vešel ministr kultury, pozdravil nás a pak přišlo ještě asi pár vlivných. Chvilka napětí a vešla královna. Všichni jsme se na ní s úsměvem a pokorou dívali. Byla to vážená chvíle. Ona nás všechny pohledem přehlédla a když uviděla mě, doslova vyprskla smíchy, který jen trochu potlačovala. V tom úsměvu jsem našel vše. Všechny ty moje komplimenty, všechny ty vtípky jí směrované. I ten můj citový kontakt na dálku. Byla opravdu hezká. Mně se líbila. A té její reakce si všichni všimli. Dokonce i vedle stojící Mirek Maruška se ke mně naklonil a pošeptal, vy se znáte? Nebo čím jsi tak získal? Získám jí ještě víc. To budeš koukat. A nejen ty. První podala ruku Michalovi. Protokolář královně něco říkal, asi že Michal je ten, který to všechno vymyslel. Na Michalovi bylo vidět, že si toho velice váží a tu vzácnou chvíli si patřičně užívá. Královna, když mu to všechno řekla, Michal poděkoval a postoupila ke Světlance. Ještě než se stačila podívat na Světlanu, podívala se na mě a zase se usmála. Protokolář zas povídal něco o Světlaně. Královna jí také vřele podala ruku. Světlanka se culila, děkovala a něco říkala, ale to jsem neslyšel. Královna udělala další půlkrok k Mirkovi a zase se na mě nezapomněla podívat. Jakoby řekla, nebojte, už brzy budu u vás. A protokolář pořád něco říkal. A já do toho velmi odvážně nahlas povídám, jestli tu rukavičku nesundá, tak jí tu ruku nepodám. Michal se vyděsil.
1: Upíre, tak já tě za to vyhodím. Upíre, způsobíš tím mezinárodní konflikt, rozumíš?
0: A Světlana se přidala. Ty blbečku!
1: Ona nesmí sundavat rukavici, to je bontón, jestli to nevíš.
0: Nadešla ta chvíle a já věděl, že to udělám i za všechny maléry světa. Královna se otočila, přistoupila ke mně a rozářila se. Dělal jsem pukrlíky, grimasy, kroutil se jak klaun, který se stydí i zároveň vyznává lásku. Cítil jsem, že si můžu dovolit vše, že je odhodlaná k jakékoliv srandě. Její ruka mě byla nabídnuta velmi energicky. A já hlavou a gestem i vším udělal odmítavé a pantomimicky si začal sundavat rukavici. Jako prstíky po prstíku. A pak tu imaginární rukavičku odhodil, elegantně jak Cyrano, když odhazuje klobouk v dáli. Královna se smála a zahrála to tak, že pochopila, že se nehodí, aby takovému umělci, komikovi, podala ruku v rukavici. Ani na chvíli nezaváhala a rukavička byla v mžiku dole, jen s tím rozdílem, že ji neodhodila. A ruku mi nahou podala a já byl šťastný. Ovšem, co dělali fotografové, ty se mohli ublejskat. Všem spadl kámen ze srdce, ale nejvíc mně. No a netrvalo dlouho a v Rotterdamu na stáncích všude ležely časopisy. A na titulní straně byla holandská královna a já upír. A před námi byly pootevřené železné vrata, na nich řetězy, a na mnoha místech už zpřetrhané. A tam ta fotka, jak si holandská královna sundává rukavici a podává mi ruku nahou. A pod tím titulek Mim Trio otevírá železnou oponu na západ. Časopis jsem si koupil, ale nakonec do Prahy nepřivezl. Bál jsem se, že mi ho najdou a budu z toho mít voplétačky a budu mít z toho polízanici. A budu z toho mít politický škraloup. Díky kapitalistickému bohu jsme dostali zas nabídku vycestovat, utéci od toho neboha ideologického. Tak upíre, zase se nám podařilo získat pozvání do Edinburghu na Fringe Festival, těšíš se? Ale podmínka je, abychom byli v Edinburghu na tiskovce v určeném dni a čase. A tak jsme dělali vše proto, aby se tak povedlo. Ale Michal přišel s blbou zprávou. Ten Bolšán to schválil, ale někdo rozhodl, že nám to zkomplikuje. A tu důležitou výjezdní doložku, bez které nikdo nesmí vycestovat, dostaneme ten den, kdy jede trajekt. A ty víš, že se výjezdní doložky dávají od 6 od rána. A tedy jediná možnost je dojet večer na Rozvadov, tam před hranicema někde přespat a ráno přesně přejít hranice a to by se tak dalo stihnout. Tak co, jdeme do toho? Zeptal se Michal. V kolik jede trajekt a za jak dlouho tam můžeme být? Zeptal jsem se. Trajekt jede v 11 hodin a cesta trvá minimálně 5 hodin. To je ale dost naknap. Jenže v Edinburghu nás čekají na tiskové konferenci, která je pro nás životně a existenčně důležitá. Tak co? Opět provokoval Michal. Jo. Odpovídali jsme postupně já, Světlana a nakonec i Michal. Dojeli jsme po půlnoci před hranicí s Německem a tam někde v lese zaparkovali a pokoušeli se o spánek. To už samo o sobě bylo vražedné.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tu čtvrtek, 9 hodin večer a po měsíci zase na Férovku speciál.
2: A že to utíká náš... a že zase ty čeští politici nám připravili spoustu gólových příležitostí.
1: No to určitě, já jenom trošku se bojím, víš, že už čtvrtek je taky dezolátský proruský den teď.
2: A kvůli nám nebo kvůli zemědělcům?
1: No hlavně kvůli zemědělcům. Nebo i ty dobrý...
2: Já myslím, že Zbyněk Stanjura tam vidí ten konec úpadek toho pracovního týdne, ty daně klesají, tak jsem myslel, že už to krájí.
1: Ne, kvůli zemědělcům, protože i ty správný prozápadní první, tak se trošku zkazily a jsou teď už taky propadišti.
2: Ale mám dobrou zprávu, protože pokud se nepletu, příští týden se bude bouřit středa. Já si myslím, hele, mně se líbí, Británii zkoušej ten čtyřdenní nebo třídenní a čtyřdenní víkend. Jo. My je rozbouráme do dubna, už nemaká nikdo. A...
1: No ale každopádně, příští týden v úterý, to bude taky dost ošklivý den, protože proběhne mimořádná sněmovna a já teď vlastně nevím říct k čemu. Ono se to oficiálně jmenuje Bezpečnostní hrozby České republiky. Není to úplně personifikovaný, ale všichni víme, že to svolala vláda kvůli Andreji Babišovi a sice kvůli jeho žádosti o složku na ministra zahraničí od Pirátů Jana Lipavského. Já myslím, že správně úplně by se to mělo jmenovat kurz správného posílání e-mailů. Aby to bylo úplně přesný, protože Andrej Babiš udělal to, že žádost o složku na Jana Lipavského poslal nesprávný e-mail, sice na správné jméno, ale nesprávný e-mail. A já vlastně...
2: Tohle já prožívám velice často s řemeslníky, takže asi tuto mimořádnou schůzi budu o to pečlivěji sledovat, jak mám postupovat. No já jsem si to překřtil, Petře, že to má být takzvaně oficiálně den bez složek. Ale myslím si, že teď se ty složky vytahujou, dává se to všechno dohromady, že to bude samozřejmě obrovský souboj knih hříchů, kdo na koho co ještě ví. Připomene to, aby se demonstrovaly vzájemně ty tábory, kdo je větší zloduch, kdo nás víc ohrožuje. Já se úplně těším, jak v úterý se prostě bude počítat, kolik je jeden odejtej špion za několik vypovězených špionů 5 let zpátky, případně kolik jeden hacker v prospěch Spojených států amerických znamená potenciálně vypovězených špionů. No prostě bude to, svým způsobem to bude komediální, samozřejmě to odkašleme to zase my všichni, protože sněmovna makat nebude. Mám dojem, že to trochu má překrejit korespondenční volbu, která se taky mimochodem má projednávat. A říkám si, že asi celé to, jako to, celé to takové to strategické tažení, téměř jak rozhovor se šéfem generálního štábu Řehkou, protože tohle bude taky podle mě vojenská operace
1: to bude.
2: Všech štábů, bude opravdu jediným. Překrejí všechny témata okolo, uondat vlastní, pokud sice ještě načechrat to pevný jádro, ale oni zjistí stejně poslanci po pár hodinách, že národ zajímá peněženka a že má úplně jiný starost.
1: Já myslím, že to bude festival složek. A... Je teda velká ironie, že si tuhletu mimořádku svolává vláda, která pořád kárá opozici za to, že svolává mimořádný schůze sněmovny, ale tady je docela principiální rozdíl za prvý v tom, že opozici víceméně nic moc nezbývá, protože prostě vládne ve sněmovně menšinou, tak aspoň zkouší tenhle ten instrument. No ale pak je tady zajímavá ironie v tom, že Petr Fiala a jeho vláda, já myslím, že jak už je pro ně příznačný, si vybrali dopředu prohranou bitvu, protože celá ta kauza složka, prostě ji nemůžou vyhrát v tom, že jsou tam děti, tak Andrej Babiš samozřejmě, jestli tady došlo k nějakému arcizneužití dětí v politice, tak okamžitě všichni si pamatují Babiše juniora a jak byl hozen do té předvolební kampaně před posledními sněmovními volbami. Do toho už tady na sockách lítá nejen pirátská žádost o složku na kandidáty ANO a politiky ANO. Přijdou další podobné žádosti o složky, čili bude to festival
2: ale
1: složek.
2: Dělá to každý. Dělá to každý. Jsou to knihy hříchů. Jen správný dekorum je netahat do toho děti, náboženství, sexuální orientaci. Ne, že by byli mravní ti politici, ale protože vědí, že Češi, Moravani a Slezané jim to vrátí bumerangovým účinkem. To prostě nesnesou a v tu chvíli klesá preference a popularita toho, kdo to spustí. Jo. To je celá zpátečka jejich, že prostě vidí, že tohle se nevyplácí. Ale jinak to bude festival marnosti.
1: Já jsem, vlastně musím říct, Matador složek, Já jsem dostal od ODS, jsem dostal...
2: Máš nějakou speciální zálibu, nebo?
1: Ne, ale
2: myslím,
1: teď...
2: Myslím, že
1: no teď mě mrzí, že nejsem, protože teď by se to hodilo. Já bych přišel do sněmovny a vzal bych tam složky, které jsem od ODS dostal na Bohuslava Sobotku, Jiřího Paroubka. A pak jsem dokonce dostal od jednoho člověka, kterého nebudu jmenovat, protože jsem s ním měl dobrý vztahy, ale on dělal svýho času na úřadu vlády za jednoho premiéra a dostal jsem složku na Andreje Babiše. A já bych tam, a to nebyl jediný, a já bych tam mohl přijít a normálně bych tam všechny tyhle složky rozbalil.
2: Ty bys měl celý pás.
1: Vovlád bych to, šel bych ke kecpultu a normálně bych to vovlád.
2: Čili sněmovní bakaláři.
1: Sněmovní bakaláři.
2: Lidé píšou a Petr Holec přináší.
1: Sněmovní bakaláři, ale co chci říct, mě na tom fascinuje. A já bych řekl, že to je příznačný pro vládu Petra Fiala a i pro to, v jaký je tristní situaci, že oni si vyberou zrovna tuhletu věc pro mimořádnou schůzi sněmovny a vědí, že Andrej Babiš, jestli něco umí, jestli něco ovládá, tak jsou to tyhle ty mimořádky ve sněmovně. Já bych řekl, že to je jeho úplně gusto, že si je vychutná. On už dopředu avizoval, kromě toho samozřejmě si tam odehraje všechny složky, které byly na něj, zatažení jeho syna do volební kampaně od současné vládní koalice. Tak už avizoval, že tam se bude doptávat na naše aktivity ohledně války na Ukrajině. Víme, že i tady mu nahrává už veřejné mínění podle posledního STEMu. Bez procenta 70% Čechů si přeje, aby vláda spíš než schánění munice po světě pro Ukrajinu se angažovala v nějakém, aby přispěla k mírovým jednáním a aby působila i na ostatní země. Takže
2: jen se tohle nesmí zamotat.
1: Jasně, jo? Ale...
2: Protože tam je taková tenká linie přece, myslím si, že někdy ta jeho zbrklost je dvousečná. Já vždycky připomínám, hele, jsme národ, který si prožil 38. prožil si 68. a jsme jako velmi citliví na takový to, jako někdo přišel, mával vlajkama a zabral něco. Jo? A to si myslím, že je velký problém i třeba takových těch argumentářů a těch, co hájí ty argumenty typu lidi vedle opory a podpory napadaného, pracujte na příměří, protože většinou se to dělá mimochodem dvousečně a pak to funguje a má to smysl, aby jakoby vysvětlil ten důvod, že to nemá, neznamená automaticky prostě zabalte to kluci, pozvěte Rusa, kam dojde a pak si řekneme. To je jako velký nebezpečí, tam se myslím bude muset Andrej Babiš udržet, protože tam občas mu emočně jako začnou ujíždět nervy, začne být takový ten mírotvorce, který už má připravený úplně všechno pro summit, už de facto ti popíše, kdo tam kde bude jako sedět u toho stolu a co bude říkat a začne to být volná tvorba, začne to utíkat. Že čím víc je to ten Andrej Babiš typu, tak vy říkáte děti, tak tady moje dítě, vy říkáte politizace a složky, tak tady je tohle, co jelo na mě a říkali to ti a ti, vy říkáte, že jsem mírotvůrce, já vám říkám, že mám problém tenhle a tenhle. Tam se dobře ukazuje, že samozřejmě hnutí ANO úplně nechce asi vzpomínat, až by to bylo nejférovější, jo, a přijde mě to jako úžasný pokratický, když jim teďka vláda vyčítá, že jsou téměř pátá kolona a před pár měsíci se hodili pro hlasování spojenecké smlouvy s Spojenými státy americkými a i debatě o 35-kách a tam najednou prostě Jana Černochová vyjednávala s ANO úplně jinak a Andrej Babiš, potažmo celý ANO se hodilo. Takže uvidíme, ono to bude samozřejmě takový taktizování, protože podle mě zase vláda nebude chtít být taky úplně jako takovej ten proamerický největší hráč, to si nechává až na summit, ten slavný summit Petr Fiala, Joe Biden, kdy se i Čína otřásne, až potká tyhle dva státníky. Takže prostě bude to takový dávkování a bude to vlastně jakoby nekonečná špína, která samozřejmě oddálí spoustu zásadních témat. Pokusí se všichni vytvořit dojem, že tady jako ty zemědělci téměř nebyli a korespondenční volba, že je takový jenom evergreen, takový zážitek.
1: No říkám, pro mě je příznačný to, že Petr Fiala zvlášť, já bych řekl, že v nějaký mentalitě, kdy prostě zvolí si přesně tohle, to, co nevyhraje. I kdyby to byla plichta, tak je to pro něj špatně, ale nevyhraje to. To je jasný. A viděli jsme vlastně, jak se všichni i vládní média nebo provládní média vysmívali ANO za TikTok, za ty videa. A teď najednou přijde Kantar a řekne, třetina mladých už by zvažovala volbu ANO. A řekli, aha, tak asi to funguje nějak. Já jenom...
2: Je to teda perverzní, to já říkám na rovinu, já ale to trpím, když to musím profesně sledovat.
1: My už jsme generace jinde.
2: Je pravda, jasně. Že já blbě tančím, takže nemám úplný pochopení pro ty turecký tance paní Aleny a paní, kdo to tam tančil, myslím?
1: Dostálová.
2: Paní Dostálová. No, to nezapomenutelný, krátce obou. já jsem tam trošku klesal na duchu, podobně jako když jsem viděl nový spotřebitelský D-test Petr Fiala předvádí Nutelu, aby to potom dorazil Béďa Trámíček Andrej Babiš představujícího Kohouta. To se přiznám, že to byly tři momenty, kdy jsem se fakt styděl, říkal jsem si, tohle už je jako hodně Honzo za hranou, děláš to jenom kvůli profesi, že se na to dobrovolně koukáš. Pak hodně vybíhám ven a rád pracuji s rýčem a sekerou, to je takový očišťující.
1: Bacha na sekeru, abys to ne...
2: To je zatím ještě povolený...
1: Nesek do něčeho špatného.
2: To je taková moje tvůrčí povolená činnost, rodina to vítá. Ale jo, no, funguje to, ale víš co, ona druhá věc je, jo, on teďka všichni říkají, může za to TikTok, můžou za to ty moderní platformy, je to všechno online. Ale řekněme si na rovinu, co ta vláda má připravený pro mladý? Dostupnost bydlení se nezlepšila. Co jim slavná vláda udělala, co se týče jakoby pracovních příležitostí? Sedla na dohodáře. Co dělá dlouhodobě? Živnostníkům, co bychom si vydali?
1: To víme, vyprávě, moc dobře.
2: Ale... To žijeme. A vlastně, jako, že veřejná doprava stojí, kolik stojí. Vem si, co všichni prožívají, aby se dostali na školu. To je prostě padne, nepadne, dojdu tam, dostanu se tam, nedostanu se tam. V řemeslech a v takových těch technologických oborech jsem si taky nevšiml zlepšení. Takže ono
1: ale
2: je jako těžký.
1: Jednu věc musíme přiznat. V podstatě mladým řekla, jestli se dožijete důchodu, tak ten, který dostanete, tak zapomeňte, že to bude důchod v podstatě. Takže něčeho se můžeme chytnout. No, každopádně,
2: tam se naučíme ty tanečky, aby jsme měli ten klobouk a něco vytančili.
1: Prostě příští úterý bude neuvěřitelná fraška.
2: To jsme prosím, vytáhněte doma složek. Taky své složky, jako když se to najde. Kdo nemá složku, na někoho jako by nebyl. Pokud nemáte, rychle udělejte.
1: Jenom ještě řeknu, já si pamatuju ty složky. Víš, co na tom bylo geniální, že to většinou byly výstřižky z novin. To ještě, když já jsem to dostával...
2: Ještě blbě vystříhaný.
1: Ještě blbě vystříhaný, ale člověk si tam vlastně našel i svoje titulky vlastní. Takže se říkal, tohle mi nemuseli dávat.
2: Já jsem to měl snažší, ale... Tak teď jsou výstřiži, že kopírou celý ty e-maily, jako včetně oko to poslali, včetně těla, včetně ještě zbytkový komunikace a takových mistrů je, jo. Já se právě mimochodem hodně zvědavý, kdo tam bude ten svatý bojovník za tu čistotu nesložkování a čistotu ty práce s informacemi a nehanění, protože mám pocit, že jako Piráti jsou si v tom taky hověj.
1: No tak ty jsou teď...
2: Stanaři teda taky.
1: Ty budou první na ráně. Ale mě napadlo, ty Piráti vlastně, oni jsou ajťáci, že by mohli Andreje Babiše naučit posílat ten e-mail.
2: Jo, že by si udělali takovou technologickou...
1: Víš, že by... Školení, takový kurzíček.
2: Jo, no ale to by možná i národ vypřivítal, hele. To jako... Takže chodící router.
1: Tak.
2: Andrej Babiš.
1: No, ale máme tady dotazy. Pozdraví Lubomír Vrba. Fiala se nezměnil, teď je sám sebou, dříve lhal. Já bych tomu dodal, dřív tolik nelhal. On byl víc v pohodě, to musím říct, ale my teď jsme se bavili o Petru Fialovi, že skutečně to je rozpad osobnosti a nemoc. A já jsem ho viděl v České televizi, tady, když bylo výročí našeho přijetí do NATO před 25 lety, tak do České televize přišli Miloš Zeman a Václav Klaus, expremiéři a exprezidenti, kteří vlastně Československo tehdy a Česko později ve spolupráci s tehdejším prezidentem Havlem nasměrovali jak do EU, tak do NATO. Byť dneska jsou z nich dezoláti a vlastně už se i lže o tom, že Václav Klaus byl proti našemu vstupu do NATO. Ale po nich přišel Petr Fiala a člověk by řekl, tak aspoň slaví se oficiálně, tady byl Clinton, který byl jako americký prezident u toho našeho vstupu, tak si to užije a dá tomu nějakou gráci, aspoň se trošku usměje. Ale on tam přijde s tím čelem lesknoucím se zamračenej a Daniel Takáč, moderátor, z něj musel vlastně vypáčit aspoň poděkování těmhletěm politikům, svým předchůdcům v čele země a pak řekl, a nic víc tomu neřeknu. A já nevím, jestli je to zášť, protože on furt říká, já vedu Česko na západ někam, ale prostě fakt je, že tihleti politici, jeho předchůdci v těch nejvyšších funkcích skutečně Česko tehdy dovedli do dvou západních institucí Evropské unie a NATO. A není to Petr Fiala. Nevím, jestli je to zášť, nebo co to je.
2: A řekněme si na rovinu, že to nebylo ložený, jo? Že my to dneska vidíme už prostě dějiny typu stalo se a byl logický vývoj, ale zvlášť u NATO, co se dělo, jak se to odsouvalo, řekněme si na rovinu, že Američani a některé členské státy další jako to příliš nestály.
1: To byl Clinton a především začátku vůbec.
2: Přesně, jako partnerství pro mír se vymyslelo jenom z toho titulu, taky něco dáme, aby neřekli a aby si s námi povídali a my s nimi a ocenili jsme, že třeba například byli teda velmi činní a úspěšní v válce v Perském zálivu, ale zároveň, aby se vlastně odsunula ta příležitost vstoupit do NATO. Plus tam je další jakoby husarský krok, že se nakonec podařilo po dalších vyjednáváních posléze s odstupem, ale dostat tam i Slovensko, protože vlastně to v tu době bylo jako, což mimochodem teďka obrovský vyprávění pro současnost, bylo v izolaci a kdo na to doplácel? Nejen Slovensko samo, ale speciálně Česká republika, protože je to nejlogičtější náš nejbližší partner a spoustu témat máme a zaplať pánbůh, že máme společných stále. Jo.
1: No teď ho posíláme znovu do izolace.
2: No ano, ano. No posouváme pěkně Budapešti a já mám pocit, víš sám, že to říkám dlouhodobě, že jako v té izolaci nakonec skončíme my sami, protože Polsko nás řešit nebude, bude to brát jako farizejství, protože když na to přijde, tak tu Bratislavu a Budapešť vždycky objeví. S Bratislavou ve výsledku bude mnohem víc komunikovat Vídeň, už teďka komunikuje mnohem víc a Budapešť a my budeme jediný spravedlivý, který budeme pěkně sedět u Vltavy a říkat si, kde se stala chyba soudruhu. Jo?
1: No takže já jenom Petru Fialovi řeknu, já jsem nad ním tímhletím zlomil hůl, protože kdyby on to byl člověk s formátem nějakým a velkorysostí, tak se zachová úplně jinak. Vlastně si to užije ten moment a lidi by to i ocenili, ale on i tohleto odehraje takovýmhle obludným způsobem. Dokonce tady Lukáš nám to nabízí, ten krátkej moment, se na to podívat, jak to vypadá.
3: Vystřídal jste pány Miloše Zemana a Václava Klause. To znamená ty hlavní aktéry, kteří dovedli Česko do NATO. Co byste jim právě dnes řekl?
4: No tak je dobře, že dovedli Českou republiku do NATO a víc bych k tomu nic nedodával.
3: Takže jen poděkování, není to málo?
4: Já myslím, že to není málo. Páni prezidenti se teď více baví s premiéry jiných sousedních států, tak já nemám, co bych jim vzkazoval.
3: No, vystřídal jste pány Miloše.
1: Nemáme co dodávat.
2: No ne, sám se staví do izolace a hlavně chybí mu, víš sám, že my jsme tady taky to několikrát rozebírali, že jsem říkal, on je takový jakubínský typ, jo, on v podstatě moc nemá pro jiného pochopení, nechválí, je soustředěn sám na svůj úspěch a na svou pravdu a na svou cestu, to se jenom utvrzuje, jak to tak bývá u člověka. Ale chybí mu to krásné, co se vždycky říká v kantořině, typu, když trošku alibisticky chceš pak růst na úspěchu svých žáků, že říkáš, tak se snažte, ať se vám daří, ať jste spokojení, nejen, že důchod nebude, takže to bude celoživotní vaše anabáze, ale zároveň i jako s úspěchem toho studenta roste úspěch toho pedagoga. A tohle vůbec nechápe, tu velkorysost, že prostě s úspěchem České republiky, těch předchozích předáků a schopnosti jim poděkovat. A případně na základě toho poděkování vypíchnout typu, ale bylo by dobré teď se zaměřit na to a na to, tak prostě roste jo, no. Je to, vždycky krásně, babičky to říkají, mají obrovskou pravdu, poděkování, pozdrav, tě nic nestojí a je to vždycky začátek úspěchu a tady to přesně platí. Ale on to neumí, no, on prostě, jeho to bolí, jeho to fakt bolí.
1: Albi Auzik je zde jeho kniha jen zástěrka pro vyčištění peněz skrze honoráře za jako prodané knihy. Já to nevím, víte, že jsme s Xaverem velký milovníci poezie europoslance lidovců Zdechovského, že tady z toho rádi recitujeme, zvlášť Xaver to má rád. Je to, víš, jak se to jmenuje, tenhle styl?
2: Tam to bylo něco s nějakýma dotekismus.
1: Dotekismus.
2: Dotekismus.

0: Koncesionářský poplatek tady už máme. Dobrý večer, pánové. Fiala a spol. Dělá fakt pro Babišovy preference vše možné. Myslíte si, že se po vysložkování zlepší politická kultura, zbavíme se nálepkování a budou makat pro nás? Já, ani náhodou. Nic se nezmění. Já si myslím, že Petr Fiala už není do voleb schopný to zlomit, to změnit. Jediný, kdo byl schopný se toho zděsit a zlomit to, řekl bych, ve správný čas, a jako první, což se vždycky počítá, je Vít Rakušan a vidíme, jak vlastně, jak média to, jak na něm visí, jak on je živý tím. Je to samozřejmě absolutní cynismus, samozřejmě, ale on jediný to dokázal zlomit, protože správně se zděsil toho, že tohleto je cesta do pekel u voleb.
1: No, vyhodnotil si, že jinak ho čeká pád, tak prostě ten pokus jako tomu uskočit, že je jistá šance. A nutno dodat, oficiální to tiskový mluvčí Petra Fialy Zbyněk Stanjura, který radši nemluví o cifrách, ale o všem jiném, už řekl, že vlastně už je odpracováno, hotovo, takže už nic nečekejme, což upřímně řečeno, my živnostníci jsme si trošku vydechli, protože jsme řekli, že už jako stačilo. Ne, je teda fascinující, že teď se licituje u zemědělců, u škol, u kuchařek, u zdravotníků a u mnoha dalších témat, ale nějak furt není čas, že by se podíval na ty dividendy.
0: Jo. No to ne.
1: Čili já touhle cestou chci využít. Vím, že Zbyněk Stanjura vyhledává čtvrtky kvůli právě férovce. Pane Zbyňku, nebo respektive mě, milí Opavané, až potkáte pana Zbyňka Stanjuru někde po Opavě, řekněte mu dividendy, dividendy, dividendy. Dneska už mimochodem utíkají do Polska, takže mi mohl někde něco potkat.
0: Já tady na to mám takovou odpověď. Ona tam je taky v nervu jistá paní Helena z Raiffeisen Bank a ta chodí a říká: pane Zbyňku, pane Zbyňku, pane Zbyňku, na ty dividendy nešahejte.
1: A ještě bych mohla přidávat teďka, co nám to ty Rusové, respektive proč nám ty Rusy, ty hodní Rusy, co si určitě tam nechávají ty penízky v Rusku, nechávají. No plus ještě bych teda doporučil, když už jsme teda máme takovou tu hodnotovou kategorickou politiku, tak aby jsme mohli zase na tuhle hodnotovou kategorickou politiku být právě hrdí, tak bych se podíval na Kypr. Jo, taky pěkný typ, nemyslím na pláž, ale to je nádherná pračka ruských špinavých peněz.
0: A to super destinace, a jde, tam by mohli...
1: Já si myslel, že bych tam zajel, víš? Teď, když se jde po tom ruským obilí, tak jsem si přemýšlel, že bych tam teda zajel, držel bych stráž, podíval bych se, kde perou a jak perou, ale je to fascinující, jak my posíláme každému mnohému vzkaz. A dobře, už jsem si zvyk, že jako nekoukáme teda napravo, nalevo, daňový ráj Irsko, Lucembursko, Nizozemí, i to Švýcarsko, úzce spolupracující Evropskou unii, to už jsem si zvyk. A upřímně to, co dělá ten Kypr, to je fakt za hranou a když máme spoustu rád Slovákům, Maďarům, byly doby, kdy i Polákům, teď je zajímavý, že když se vyhazují tam určití úředníci a novináři, tak se vyhazují ti správní, respektive ti špatní, dlouhodobé žáby na prameni, to je zajímavé, že se to úplně přehodilo, tak si říkám, že bychom se možná na ten Kypr mohli podívat.
0: Ale úplně vidím, jak tam jede Miloš Vystrčil s Markétou Pekarovou Adamovou.
1: Hodnotově.
0: Pěkně. Hodnotově, hodnotově a někde si stoupnou před tu pračku velkou nad spanou penězma.
1: Tady už neprojdou.
0: Viktor Hervik. V sobotu bude ve Frýdku Místku rekonstrukce boje o Čazánkova kasárna. Tam se opravdu bojovalo za naši zem. Přijďte na místo národní historie, ať si připomenete, že ti, které prezident oceňuje, ničili náš národ československý. Máš tomu?
1: No, je to pravda, no. Je to velký poučení, taky úplně mám absolutní jistotu, že se o tom skoro nebude mluvit. Ač na pomezí Moravy a Slezska a bylo to mezní. Ono obecně, že jo, to Slezsko si řekněme, že nejen, že to je nádherná část naší země a strašně zajímavá a osobitá, ale ono, když se vlastně bavíme o těch jako vojenských zkušenostech, tak de facto tam by to mohlo být výukový, protože když vemeš, tak naše de facto jediná válka sedmidenní, taky, že o Těšínsko za Karvinou, respektive celý ten pás od Bohumína až ke Třinci se bojovalo. Pak když vemeš, tak taky zase pro nás obrovská zkušenost, že ty řopíky, které se stavěly ještě vlastně de facto do září 38 a měly chránit naši hranici, tak bohužel pak posloužili, že vlastně nacisti, Němci obsadili a díky tomu drželi strašně dlouho tu ostravskou operaci vojenskou, takže tam taky neskutečných našinců, ale i zahraničních vojáků padlo. A dá se říct, že to je tak trošku Dukla číslo 2. Taky by to bylo dobrý připomínat, myslím, že Hrabová, abych nepřeháněl, tam je obrovský památník a taky obrovská zkušenost, no a pak

0: máš vlastně přesně o 60., kdy ta připravenost a ochota jít bojovat tam byla taky v té oblasti. Jo, jo, ono to je celý takový. Je pravda, že možná dneska ty debatéři o ty vůli bojovat by tam mohli začít a možná by se Slezsku mohli pověnovat. Že by to byla docela taková zajímavá introspekce i speciálně těm, kteří se říkají, my jsme prostě másla, jsme Švejci, nechceme do toho jít, tak tohle ten mýtus jako boří. A proto mám obavu, že se o tom ani vůbec nepromluví.
1: Hele, něco pro mě, Tomáš Tvrdý, vypadá to, že se blízká na lepší časy pro milovníky doutníků. Castro už se nám tu formuje a díky oteplování i toho tabáku bude dost. To by byla skvělá zpráva. Ty nejseš milovník doutníku,
0: víš? No, já si na vás taky přišlápnu. Řekni mě, odkud půjdete a speciální zdanění.
1: Deficit kubánských doutníků všude po světě, jo? Takže to by bylo jedině dobrá zpráva. Martin Slabý. Proč někdo řeší nějaké složky? Politika byla, je a bude kydání špíny jeden na druhého. Já jsem říkal, není to nic nového, co se stalo, žádná nová zpráva v tom není. Není to ani žádná skandální složka. Některé složky by mohly být skandální, pokud by měly sloužit k nějaký denunciaci lživý a tak dál, ale tohle to je naprosto...
0: No je to krásná ukázka toho, jak překrej, tak jsem vzpomínal, zemědělce a jejich naprosto pochopitelný mnoha ohledech odpor, plus, že jo, teď ještě to pro ně bude pro vládu a establishment složitější, protože ty zemědělci budou součástí širšího zemědělského hnutí, takže už se nedá asi úplně říct, že to bude podpora české vlády a už se úplně nedá říct, že to je pátá Putinova kolona. No a furt nezapomínejme, já vím, že jsem s tím umanutý a to já ještě nejsem z těch jako nejsilnějších bojovníků té korespondenční volby. Ale mě spíš tam vadí jakoby ty detaily důležitý. Ale ono taky se blíží to druhý čtení korespondenční volby a myslím si, že o to se hraje, aby se to překrylo, protože si logicky lidi řeknou, a proč se neřeší spousta věcí, které se dotýkají zdravotnictví, ekonomiky, předškolní výchovy, nedotažených slibů ale, v oblasti osekávání státního
1: poslouchám, pouštíka. Tak zase ten kurz správného posílání e-mailů se mi zdá důležitější pro Česko.
0: Ale jsem já rád, rozumím dobře cíleným e-mailem.
1: Ale jsem rád, že si připomněl ty zemědělce, protože teď jsem si tak představil, on teda není poslanec, bohužel, Alexandr Vondra, on je europoslanec, ale kdyby si ho pozvali vládní pětikoalice do sněmovny na tu mimořádku, že by tam mohl udělat přísně nějaký svoji složku, takovou kremelskou v azbuce napsanou pěknou, že by ukázal, jak se to dělá, pořádná složka, pořádný kompro, ne nějaká nevinná Babišova složka, ale pořádná složka, která je tak hnusná, že se od ní v přímém přenosu hned radši sám distancuješ.
0: No já si určitě myslím, že pan Azbuka, když by slyšel, že se svolává mimořádná schůze sněmovny, tak by asi nepřišel, protože by si vzpomněl, že bylo promopro a že mu tam Kalousek, jeho koaliční partner pěkně zatápěl a jak to prožil, jo. Ale, a vidíš, no a ledy se posunuly a jaký metody sám používá. Zase... Je to škoda, je to soumrak. Já jsem považoval víš sám, že vždycky, když jsme se o něm bavili, jak jsem říkal, hele, můžeme spoustu věcí vyčítat, ale je to prostě člověk protřelej, má zkušenost, má kontakty, ví, kudy vítr fouká, umí ty trendy podchytit, má svý místo v politice, ale přiznám se, že teda co jako předvedl tehdy na té Primě, to mě teda šokovalo. To fakt bylo jako hluboce, hluboce
1: po jeho úrovni. Řekněme, že to je i pro mě konec Alexandra Vondry, jak jsme ho znali teda.
0: Teď už je to fakt pan Azbuka.
1: Robert Drtina, pane Kubáčku, nemyslíte, že Fiala už není na psychologii politiky, ale na psychiatrii politiky?
0: No, ono je to těžké vždycky rozložit a dobře určit, kdo kde je. A já se to bojím příliš jako popisovat, protože ono potom taky někdy bývají takový ty velmi pravdivý řeči, že někdy nevíte, kdo je doktor a pacient. A já bych se nedal dostat do úrovně, že bych taky, jako by si říkali, chlapče, jako hezky mluvíš, ale... jestli tam taky nesedíš, jo? Takže ne, je to jako když srovnáte Petra Fialu s jeho vstupy, názory, zkušenostmi, dizentem, pak co psal, dneska to je úplně jiný Petr Fiala, kdy zůstalo to jediný, že prostě je sebestřednej, nesnese konkurenci, zatvrzelej, přesvědčený o své pravdě, ale bohužel, jak se nedaří, tak stahuje víc a víc okolních spolu s ním ke škodě země a vede slepý války, to je to nejhorší. Slepý, ideologický, prázdný války, z kterých stejně nic dobrýho nevypadne a kde můžeme, tak ztrácíme pozici. A problém je, že místo toho, aby hledal nějaký kompromis, objevoval něco jako pokoru a nějaký smír, tak v podstatě jde do dalších konfliktů. A fakt mě to je až hloupý, jo, protože dneska, a když ten Středula teďka není a ty odbory jsou uprázdněný, tak to někdo musí za ně na dálku vzít. Ale fakt, když začnu vyjmenovávat, a to teďka beru jenom opravdu profese a záměrně neberu živnostníky podnikatele, jo, který prostě dlouhodobě prožívají, co prožívají, ale to už jsme si tak nějak všichni zvykli. Ale když fakt vemu, jako, jak to bublá ve zdravotnictví a ten problém se nevyřešil, když to vemu, jak jsou rozhádaný školy, jak jsou naštvaní učitelé, nemluvě o tom, že furt řešíme, jestli fakt bude na uklizečky, na kuchařky, na školníky. Teď je to úplně absurdní debata. Fakt úplně ulítlá. Teď, když do toho přidám fakt už zemědělce vší úrovně a úplně se rozbila nějaká ochrana spotřebitele, protože pan ministr teďka v podstatě už vede vysloveně svatý boj. Jednak nebude bojovat za ceny a svatý boj se zemědělci a jeho vlastně spojencem úzkým už jsou opravdu jenom obchodní řetězce. Tak to dokumentuje všechno, jo.
1: Ale pokud je o zdravotnictví, já jsem teda teď slyšel úplně náhodou a nezávisle na sobě, že vlastně se to řeší samo zevnitř asi, protože za porod prý tady v Podolí 30 tisíc, celá automaticky teda. A za vážnější operaci 100 tisíc.
0: Takže dvojí standard, ale bez jakýkoliv jako v úvozovkách jistoty, komfortu, práva.
1: Jo. Hubero Kororo, klamstvo prý teď nově chce na úřad vlády, ne policii, ale vládní stráž. Víte o tom něco? Já jsem to zachytil, ale...
0: Se přiznám teda, to jsem zatím ještě neobjevil. Ono tam je takových jako zásadních neustále novinek a informací, že... No.
1: Já nevím, jestli to nebude nějaká názorová stráž, nebo když Petr Fiala vyhlásil ten boj s nesprávnými názory.
0: No rozhodně bude důstojná, bez zesporu, protože
1: hodnotová.
0: To je tam vždycky. No. A prostě musíme to brát, že to je automaticky dobře a myslí to s námi dobře. Jenom jestli mají vidle teda. Na ty hnoje.
1: Jo.
0: Ale musím říct, že teda ti řeknu to teda jenom poslední, to abyste viděli, že ve mně duše malorolníka. Já když jsem ten hnoj viděl, já vůbec nepochopím, že na konci ty akce prostě nedali šanci všem, co mají doma, kárky, dvoukoláky, nějaký malý zetůrky, ať si přijedou, protože to byl tak krásný hnoj. Že... Já jsem se úplně zasnil, protože teda trošku mě to vyděsilo teďka dostat, jo, protože já už mám pěkně zryto, otočeno, aby babička už mohla spustit sezónu.
1: Čet, a kolem někdo... Strakovky taky?
0: Ne, já radši dál, já mám takový rozptýlený kruhy, víš, já jedno držím jako na střední Moravě a druhý držím na severu republiky, na krásném severu, aby když prostě bude nejistota, já budu někde prostě uprostřed, tak kam bude blíž, tak tam půjdu s rejčem. Jo, ale když jsem viděl ten hnůj, tak jsem se ti zasnil, že jsem říkal, je vidět, že to posuzovali lidi, kteří tomu nerozumějí, protože to byla rvačka. Takovýhle hnůj neseženeš.
1: Marian Jurečka, že ho to nenapadlo, on takový businessman, takový pragmatik, no a nebo zavolal by bráchovi, ale přijď si rovnou proto, máš to gratis.
0: Myslíš, že měl dost pytlíčků?
1: No, to je otázka, to je otázka. Janča, zdravím, Šumava, Lipno, no, ráda vás oba vidím, tak pozdrav na Lipno samozřejmě.
0: Paní Jančo, tam je krásný, vy víte, určitě. Jak nás zlomit. Tam bude určitě nádherně a prostě to Jihočeské moře je moře. No.
1: Bernika Peštová, podívej, dobrý večer, pánové, než bude otevřena rozprava, tak si dáme tolik hodnotových projevů, až nám z toho půjde hlava kolem. Na nás přijde řada kránů, no to asi tak bude, ale hlavně mějte připravený ty složky.
0: No to ať je doma co listovat. Jo, mě se vždycky líbilo, já se vždycky vzpomenu, to jsem měl strašně rád, jako malej, když začínali bakaláři, jak oni tam vždycky říkali, tak teďka začněme, udějte si ty chlebíčky doma. A mám prostě, že to teda byli bakaláři, já málo koukám na televizi, tak se když tak omlouvám stoupencům tohleho jakoby televizního žánru. A to se mi vždycky strašně líbilo, připravte si ty chlebíčky, udějte si pohodu. Takže já bych udělal takový úvodní, já bych to třeba za Marka Ebena vzal tím hlasem, řekl bych dobrý den, už se chystá schůze Poslanecké sněmovny, všichni se připravme, připravte si své nejoblíbenější složky, doporučujeme na začátku, ať si ruce neohmatáte, nějakou lehčí, protože to máš takový ten light, jako salátek, chlebíček, tak abys měl pohodu, tak vždycky si to něčím odlehčit, ideálně barva, hodně fotek, pak si dát pauzu, něco trošku hodnotnějšího, nějakou Vojnu a mír, to znamená takový ty rutinéry, co tam máme dlouho, projít si to, tak prostě tak hezky si to ozvláštnit, jo?
1: Když si vzpomněl Marka Ebena, já ho sleduju, čověče, a...
0: Já jsem se řekl, že na ně máš taky složku.
1: Na něj ne.
0: To si říkal, sakryš, teda na koho nemáš.
1: Ale musím říct, on se chudák propadá mezi dozláty už taky, on má furt ten svůj zdravý, stejný humor, Ale vlastně s každou akcí...
0: Jen doba se mění.
1: Už jen doba se mění kolem něj k horšímu a schytává horší a horší kritiky. Hele, propadne se, propadne se.
0: Ale já, když jsem se dozvěděl, že tam je prej už Dick, tak už jsem si říkal, sakra, tam za chvilku bude tak
1: ten
0: narváno.
1: Tam je, ten tam je.
0: Já ti říkám, že ale... za chvilku se budou ještě vstupenky prodávat a lidi budou bojovat, za, aby měli třeba Desolat 007, 1035, co tak, přišel, jo?
1: Když už je tam i Petr Pidhart, tak hele, no. to je exkluzivní klub, jenom myslím, že připomínám, že Berenika Peštová bude hostem Xaver Live v neděli, ale Berniko, to úterý, já se obávám, že i úterý se zařadí mezi proruský dny, hele.
0: No ale já to vítám, protože já už pak opravdu vylezu maximálně na balkon a v práci mě nikdo neuvidí, protože v podstatě pak fakt jako aktivní pasivitou nepodporuješ Putina.
1: Petr Standbiker, zdravím pánové, myslíte, že by byla větší sranda, kdyby přišla složka na pávka z USA nebo z Ruska? No, to by mohla být velká sranda, kdyby se sešly dvě složky z obou těchto zemí no, na prezidenta řekne, Petra Pavla.
0: Hlavně nejhorší, když by byly velice podobný.
1: A já se obávám, že by tam mohlo dojít na další přepisování oficiálního životopisu, který se přepsal v den inaugurace.
0: Sluší mu to, má rád červené koberce, mluví důstojně, je filatelista, miluje známky, dejte mu známku, bude to fajn. Pozor, občas tenduje, když neotáčí se za ženami, ale za motorkami a pozor, když ho nehlídáte, ve střežených okamžicích vyskakuje z letadla s padákem naštěstí. PS, dobrá volba, vydrží 10 let.
1: Jsou to paradoxy, co? S Petrem Pavlem. Desolat Fiala, podívej se, už tady
0: ale
1: máme...
0: Ale ještě to furt může otočit, no. Je to fakt na něm.
1: Otočit,
0: počkej, nemyslím teda Fialu, myslím Pavla.
1: Já vím, a na kterou stranu teď myslíš? Na...
0: Já říkám tak ani tak, ale na
1: tam nevíš, rovnou. Ale tam nevíš, bacha. Desolat Fiala, tak máme už i Desolat a Fialu. U Petra Fialy mám poslední dobou pocit, že se chová a myslí si, že je král slunce. Jak hodnotíte Billa Clintona jako prezidenta? No, já jsem vlastně... Byla Clintona, on byl průkopníkem takzvané třetí cesty, vlastně ještě před Tony Blairem a byl to vlastně určitě pravicovější demokrat, takže já jsem ho hodnotil se svým smýšlením politickým vlastně docela pozitivně, protože vlastně to byl dost velký kontrast k dnešnímu demokratickému prezidentovi Joe Bidenovi, který je mnohem levicovější, progresivnější. Je to vlastně spousta té legislativy, kterou on prosadil, je socialistická. Takže Bill Clinton vlastně byl něco mezi, takovej republikánský demokrat, bych řekl.
0: No, já vždycky říkám, že to bylo dítě šestěny, protože fakt chytil ekonomický vzestup, de facto už v průběhu jeho kampaně, ale z těchto spojit se svým prezidentstvím a prostě Amerika v tu dobu zažívala dobrá léta, pak následně v jeho prezidentství. Propisovalo se tam hodně to, že se to učil, že prostě v tom Arkansasu jako nebyl vedený úplně k tomu, aby byl ve střehu a byl schopen vybojovat s hydrou státní administrativy stovek Washingtonu úřadu, to se prostě krásně teďka ukazuje, že jsou prostě dva státy, ale my to prožíváme úplně stejně, že prostě přijdete a ta administrativa si vás začne tak jako vychovávat po svém a přesvědčovat, že občan a je úplně jedno, jestli americký nebo český, je tady od toho, aby platil daně a vymýšlel, jak zaplatí ty daně a ne, aby se vymýšlel, co stát pro něj udělá, jo, a nějak se mu dobře žilo a měl důvod platit daně následně. To se to hodně do toho propisovalo, že to byl prostě člověk titulků, že v začátku hodně bojoval s tou zahraniční politikou, kde byl tak jako vláčen silnými gesty a pak se dostal do několika konfliktů, kdy sám koukal. Ale nutno dodat, furt to ještě bylo takový hezký prezidentství. No. Byl to prostě komunikativní prezident z masa a kostí, s mnohými slabinami, prostě razil permanentní kampaň a za voličkama se nebálí za jakoukoliv cenu. Což pak samozřejmě už prostě okleštilo zbytek jeho prezidentství, kdy polovina světa se tvářila, že už si v svým životě nepodá ruce, protože měl nějakou kamarádku, kamarádky, kdo ví kolik. A druhá polovina mu zase vyčítala, že jak je šílený, že kvůli takovýhle jakoby v fúzovkách v jejich očích banálně morální aférce není plnohodnotným prezidentem a nemá tu pevnou ruku na řídící páce jménem svět a americký četník. Takže potom prožívá takový strašně zvláštní, už jako smutný období, kdy vlastně ho de facto nikdo nebral a už nic moc neměl rozhodnuto, neměl šanci rozhodnout, protože neměl tu autoritu společenskou a veřejnost vlastně nad ním částečně taky zlomila hůl. Netuši, že pak jednou přijdou takový šviháci, jako máme teďka tam ty dva starce. No. který posunuli to vnímání té americké politiky a to, co je možný, úplně někam dál, úplně jinam.
1: Když jsi zmínil starce, Tomáš Klvaňa dneska řekl v televizi geniální věc, že on je samozřejmě velký Bidenovec. A tak řekl, jo, on je Joe starý, lehce senilní, občas neví, kde je, s kým mluví zrovna, ale to vadí jenom v kampani, ale pro to samotné prezidentování to nevadí potom.
0: No, tak jako, je to kouzelný.
1: Jo.
0: Není jako kouzelný opravdu jednomu vše prominout a na druhým nenechat nic suchou, kdy já teda rovnou říkám a nemá mě za to rád de facto nikdo, protože já ty Američany teďka lituju, protože ten souboj těch dvou starců, to si fakt nezasloužili a nezasloužili jsme si to potažmo ani jako my svět. Protože řekněme si, že jeden prostě neví, kde je a ta administrativa je šťastná, protože samozřejmě prostě stroj na podpisy stále je a oni vládnou za něj. A druhý je egomania, který bohužel zase obávám se, že jako bude velkou část svého prezidentství, protože si myslím, že nakonec vyhraje, se bude mstít a bude dokazovat všem, že fakt nemá mantinely a že všechny dostal, jo. A takový ten jako pichlavý stařec bez limitu, to není taky ideální varianta. Fakt si myslím, že si zasloužili už prostě přinejmenším o generaci mladšího a uměřenějšího, jo.
1: Ale to vidíme vlastně, to je problém spousty zemí, že jo, dneska, že došli politici.
0: No. Nějak ta fabrika, co dělá ty politiky, si dala neurčitý volno a nějak to moc nefunguje, no.
1: Šaňopin, vidíš, máme tady pozdrav ze Slovenska, my si pro vás
0: udržujeme
1: mosty, přijdeme a ukáže vám ten správný hodnotový smer. Len vás prosím, Pávka a Jourovou, dovtedy někde zamaskujte. No, my jsme se o tom s Honzou bavili ještě před vysíláním, že nepamatujeme, že by se něco takového stalo ze strany Česka, aby se projevila takováhle, já bych řekl, fakt až politická agrese. A vidíme, že vlastně to začalo před vašimi parlamentními volbami ze strany naší vlády i premiéra, dokonce i našeho prezidenta, vyhrožování, jestli nezvolíte správně, tak bude zle. Vy jste správně nezvolili, měli jste poslouchat. Vy jste správně ale nezvolili, tak teď to máte.
0: V podstatě, kdyby to Slováci nevolili vůbec, tak by nám to velmi usnadnili, protože my si tady musíme potom jako tu hlavu plnit vrázkama, aby někdo jako vyhrál.
1: Já mám takovou kasířskou otázku, kterou přidám, ale ještě ke Slovensku. No, my vidíme to, že jste odvolili nesprávně, tak naše vláda prostě to nemůže zastavit a tohle mstá, takže hned tak to neskončí. Ale jak někdo na Twitteru mi teď napsal, když máme teď demokratický a nedemokratický politiky a Petr Fiala je samozvaný demokrat a ostatní jsou nedemokrati, tak až se budou sčítat hlasy ve volbách, tak jestli se jedny ty správný označí za demokratický a druhý za nedemokratický a ty nedemokratický se automaticky odečtou, víš?
0: No, bude to jako barevná šaráda a jako já se upřímně přiznám teda, když tohle to načal, jo. Tak já jednak na rovinu říkám, že z Roberta Fica nepadám, na druhou stranu prostě musí se mu nechat, je to technolog moci, řemeslně, neskutečně zručnej, houževnatej. Samozřejmě taky je do značné míry problém, že ta politika už dneska je vedená hodně negativně typu a já vám všem dokážu a vy, co jste se mi smáli, tak vy půjdete první a vymetu to, jo. To je vždycky, ale to je problém u jakýhokoliv politika. To si řekněme, tohle platilo u Charles de Gaulle a mohlo se říct, ten to nemá zapotřebí, byl na straně vítězů na konci druhé světové války, všemi prostě, všichni se mu 2 kilometry před ním už klaněli a přesto to měl zapotřebí. Ale myslím si, že celý se to hraje. Bohužel, nebo bohudík, těžko říct, aby v podstatě se tady potom na demonstracích nechodilo a lidi se tady nehlásili k Ficovi, jo. Protože zase, my tím, jak to neprožíváme, a úplně si to uvědomím, že se spoustou slovenských přátel o tom bavím a říkám, hele, a oni mě logicky říkají, víš co, vy to tady taky přes Moravu to vidíte jakoby idealisticky, tak si ho vemte. Já si někdy říkám, že kuriozně tady levicové strany by nějakého Fica potřebovali a potřebovali by se opučit, ale myslím si, že tady se přesně hraje o to, aby se spousta lidí jako nezačala jakoby uměle zlížet a klanět Robertu Ficovi a nestal se takovou tou ikonou vlastně jakoby těch rebelů, kteří mají problém s tou stávající českou nabídkou. A ono kuriozně to vlastně málo kterýmu českýmu politikovi vadí, aby jako Fico nebyl nějakou ikonou pro mnohé česky protestně naladěné voliče, že se vlastně až tak nezbouzí, ale nejhorší je, že to zase odkašlávají ty československé vztahy, že si řekněme na rovinu, že prostě ta okopávaná se teďka potáhne nejméně 2-3 roky, než to zase jakoby vyšumí, protože si to budou vracet. Víš. A nestalo se to za Mečiara, nestalo se to, když se řešil zbytek majetku podělení federace. Nestalo se to, když se ještě řešili takový ty nebohý územní rozmíšky o jednotlivý osady, asi si mnozí pamatujou, kdy se řešilo, kdo teda, jestli budou v Čechách nebo na Moravě nebo na Slovensku. I tam se udržely dobrý vztahy. Naopak, když bylo potřeba, jak jsme si pomáhali naposled v energetické krizi a teď si to prostě úplně neskutečně zbláznivě jen kvůli zaslepnosti jednoho, dvou politiků, tří, kteří mají pocit, že na tom naberou nějaký body a že někdo možná pochválí. Fakt si to úplně vedeme do strašného rozvalu.
1: Když se u toho Roberta Fica platí pro Fialovu vládu úplně to samé jako pro Andreje Babiše a další, oni tady budujou tou nenávistí jeho kult. Přesně. Vzpomeň si na to, když Robert Fico před tím pařížským summitem jako snad tady jediný politik řekl, uvažuje se a jedná se v Evropské unii o tom, že by se vyslali vojáci NATO z Evropy na Ukrajinu. Okamžitě byl označený za dezoláta, Petr Fiala řekl, o ničem takovým se nejedná ani náhodou, odjeli do Paříže, tam výsledek z toho byl, jednali jsme o tom a náš premiér řekne, ale dohodli jsme se, jediný voják z jediné země EU na to nepůjde na Ukrajinu, načež Emmanuel Macron řekne, neřekl jsem to jen tak, přemýšlím opravdu vážně o vyslání pozemních vojsk, do toho se přidalo Pobaltí, teď se přidali Poláci a náš premiér z toho vychází buď jako lhář, nebo jako nevědomý politik, anebo jako obojí, což je úplně nejhorší. A vlastně lidi Češi můžou vidět, že ten zatracený Robert Fico měl vlastně v tomhle pravdu.
0: On to sice vyostřil, to si řekněme na rovinu, protože prezidentská kampaň, ale nejšílenější je, a to mě děsí úplně nejvíc, jo, že kéž by se to aspoň řešilo na ty mimořádný schůzi sněmovny, protože o tomhle se fakt má víc debata, ale ono v podstatě, když to vemeš potom zemi po zemi, tak vyjímá některých pobaltských států, které to mají teďka jako nějakou takovou jako mobilizační téma, aby se sjednotili, udrželi, protože jsou tam prostě velký ruský menšiny, který částečně se vydělovali sami vědomně, cíleně, částečně si řekněme na rovinu, že speciálně třeba Lotyši, Estonci je fakt vydělovali úplně šíleně a neakceptovatelně, to by prostě teoreticky už 21. 20. století, to pozdní 20. a raný 21. nemělo vůbec akceptovat. Došlo k tomu, tak teď se to nahání takovou tou jakoby válečnou atmosférou nebo mobilizační atmosférou, ale když to prostě vemeš u Macrona to je jednoznačně jenom, že prostě se chce být středem pozornosti a utíká od domácích průšvihů. Takhle, když půjdeš po řadě evropských státníků, tak je to úplně stejný téma, čistě v podstatě nemám vám co dát, tak vám budu něco hypoteticky křičet o vojně. No je to děsivý, protože vemeš to optikou, řešili to naši prarodiče, praprarodiče to prožívali, je to tak krátce o ty druhý světový, v případě některých států takový kousek od balkánských válek a tady fakt jen tak někdo prostě vykřikne typu a víte co, tak tam někoho pošlem. A ono to nějak dopadne, jo? Že ty lidi vůbec ty státníci nepřemýšlejí, co by to znamenalo, že by to znamenalo částečně v podstatě, že z těch lidí děláš chodící terče, že to už je de facto interpretovatelný, jakože se součástí toho konfliktu, že hlavně, a to je to nebezpečný, de facto legitimizuješ potom útok na civilní infrastrukturu uvnitř tvýho státu, jo. To je, proto já třeba jak na kancléři Scholzovi kolikrát nenechám nic suchou, já teďka to jeho dilema chápu, protože v podstatě on kdyby tam poslal obsluhu Taurusů, tak v podstatě říká, vy záškodníci jedni, můžete na území Německa nebo de facto v rámci jakýkoliv ambasády německý po světě provést cokoliv, protože se stáváme legitimními terči. Jo? A nevím, jestli na tohle to je jako řada států nastavená a ta společnost. A je to, už jsme si to, jak jsem studoval moderní dějiny a je to pro mě takový jako palčivý, protože se to i rodina hodně prožila. Jako prožili jsme to u první války, u druhé války, jak je nebezpečný a snadný ten konflikt spustit a pak ti politici najednou nejsou k mání. To jsou první, kteří se stáhnou a říká to často mnozí trefně, politici pak na tu frontu nechodí. A pravda je, že tady bych čekal teda uměřenost jako od vojáků, protože vojáci jsou ti první, kteří tam jdou a často první, kteří tam zařvou.
1: To myslím, že u nás neplatí. No, Vláďa, nebyla to nakonec od Babiše taktika, jestli myslíte složku, tak já bych skoro řekl, že částečně jo, asi si mohl odpustit to ošklivý slovo, ale jinak já si myslím, že pro něj to bude den titulků. Petr Koláček, dobrý večer. Pávek dal v týdnu Clintonovi řád. Neudílí se náhodou řády a vyznamenání jen 1.1. a 28.10. to bude asi ten nový řád a pořádek.
0: Je to zvyklost, ale jsou čestné výjimky. Pokud se to vlastně v úzovkách připraví v rámci těchto řádových dnů a pak se to udílí při nějaké příležitosti, typu řeknu hloupě, je příležitost, která se nabízí, nějaké události, nebo omlouvám se, že to řeknu tak přízemně, ten člověk šel zrovna kolem a byla to shodou okolností Česká republika, tak se mu to dává. Ale jinak samozřejmě zvyklost je, je to i jako násobně větší paráda, když se to dává v takzvaných řádových dnech, takže to máte jako absolutní pravdu. Ale řekněme si otevřeně, že ono to jako nesnižuje tu pozici a je to samozřejmě, tyhle řády jsou do značné míry i taková kotvička k tomu typu, jsme tady, počítejte s námi, oplaťte nám to nějakou partnerskou aktivitou nebo návštěvou nebo nějakým summitem. Takže řekněme si, že možná to bylo i takový jako trošku vypolstrování toho setkání, dramatického setkání Joe Bidena a Petra Fialy.
1: Hele, musíme jet. Vašek Medek, to Fialovo vyjádření bylo zcela symptomatická ukázka člověka s nízkým sebevědomím, co se bojí, že přiznání zásluh úspěšnějším by ho zastínilo. To jste káp na správný slovo hledně sebevědomí. On na to poukázal i Jan Hertzmann, který v rozhovoru pro Lidovky říkal, že vlastně ta reakce Petra Fialy, ne v tomto případě na ten rozhovor České televizi, ale ta reakce na ten průzkum Kantaru, který vystřelil ANO téměř ke 40%, tak místo, aby možná hledal chybu v sobě, tak vyzval k dalšímu boji proti mezinárodnímu populismu.
0: Já absolutně podepisuji, jenom řeknu jednu drobnost. Vemte si, jak by vás šokovalo, kdyby se objevilo souvětí typu beru ty čísla vážně a beru to jako velký apel, aby jsme dotáhli tohle a tohle. Beru to, vážení Češi, jako domácí úkol, děkuju vám. Vemte si, kdyby tohle vyšlo, tak vám garantuju, že za měsíc ta ODS má o 2% víc. A ještě si lidi ověřují, jestli to je stejný Petr Fiala, jestli se tam něco nestalo. A kdyby takovýhle pět věcí udělal po sobě, tak jsou ty preference ODS úplně někde jinde. Protože zase na rovinu, korektně, to nejsou preference pro Andreje Babiše. To jsou fakt preference proti Petru Fialovi. Podobně jako ve své době koalice Spolu dostávala ne preference pro Petra Fialu, ale proti a z únavy a z Andreje Babiše.
1: Jaroslav Bystriánský, upřesňující dotaz pro pana Holce. Jaké jsou série bankovek Petra Pavla? Nezaregistrovat, zda je to Pavel, nebo místo L bylo K? Já nevím. Mě to totiž nevzrušuje, protože já mám svoji zlatou měnu vlastní a náš prezident má jenom papír, takže šustivej.
0: A to doufám, že mluvíš teda o manželce, o té zlaté.
1: Samozřejmě, ale mě to cinká, moje vlastní měna. Spacer.
0: Takže příště u Holců.
1: Pozdrav Spacerovi. Martin Slabý může v tomto desetiletí doufat, že se objeví návrat reál politiky, jinak zdravím od Orlíka.
0: Taky krásná. Dneska jsou to samý zámořský destinace, moře střídá moře.
1: No, v tomto desetiletí, tak máme co 24, takže 6 let do konce desetiletí, že se zjeví reálný politik, opravdový, jako to bylo kdysi. Já se obávám, že ne, že to není jenom v Česku, tenhle ten trend a problém, že ne.
0: Ono jako nějaký velký vystřízlivní přijde, jo. Ale já vždycky říkám, jestli nám ještě ty reální politiky s realistickým očekáváním, realistickým programem dovolí online svět, což už je prostě chiméra, fenomén zdivočilosti sám o sobě a umělá inteligence, která se prostě propisuje do toho volebního konfliktu a bude se propisovat, protože už jsme se o tom taky bavili, že jo, Slovensko, Polsko už si prožilo umělý videa. A poznejte rozdíl a to je jenom otázka času. Já to čekám teďka při evropských volbách, jo, mimochodem, že tady se to už rozjede ve velkým. A to je opravdu tak bohužel provedený, že to vám, to už pak nevěříte naprosto ničem.
1: Já už se toho děsím tak, když jsem viděl to rozdvojení Danuše Nerudové v tom vědu, tak jsem myslel, že to je fake, ale tam je to člověče
0: reál. Inteligence.
1: Jiřina Ledvinková, pánové, velmi mě bavíte, zítra jdu rýt zahrádku. Skvělý nápad, víš, inspirace tebou, jenom nedělejte to kolem Strakovky, prosím vás, protože jak si posvěžoval premiér Fiala, mohla byste narušit plynulost veřejné dopravy. Tomáš Tvrdý, znovu, pane Holče, ve středu jste se zmínil o tom, že hradní slepice plní plána cca 110%, pokud na zemědělce Petra Pavla dopadne ta byrokracie, že by taky stávkoval. No, to je otázka. Já jsem dělal, zachytil z tu knížečku, co vydal Petr Pavel k prvnímu výročí.
0: A vůbec se ke mně nedostal. Já jsem o tom hodně stál, se přiznám, protože mě to dost zajímalo, jako co se všechno podařilo, protože já jsem toho nějak moc nezaznamenal.
1: Je teda výrazně útlejší, než bývalo zvykem, což se v souvislosti s Petrem Pavlem dá čekat, ale on tam má hezkou statistiku, kolik vajec za ten jeho první rok na hradě snesly hradní slepičky. No. A tak teď uvidíme, když jsou zemědělci i na hradě, těžko vlastně tady nevíme teda, kdo to je. Já jsem říkal, doufám, že takhle třeba nemluví o Janě Vohralíkový, nebo, ale...
0: Jsme národ receptáře.
1: Přesně.
0: Je to tak. No ale kdyby náhodou zjela někde viděl, tak prosím tě, seber ještě jednu pro mě, protože já si fakt chci počíst. Protože furt si říkám, že třeba blábolím z nevědomosti a přitom pan prezident maká jako opocenej, jen to ještě nedošlo ke mně. Takže já totiž nejsem úplně jako onlineová kreace, já na to nejsem, takže když to uvidím fyzicky, budu šťastný.
1: Ale nemusí se bát, není to žádný heavy metal, přečteš to velmi rychle.
0: Jo. Vojnámír to není, jo?
1: Ne.
0: Ani nějaká Jiráskova sada.
1: No, Vojnámír je teď v nemilosti.
0: Jo, vlastně, pozor. No, proti všem taky, ono si už nevybereš. Jako. Honzíková cesta, to je takový můj oblíbený pořad.
1: Zdeněk Vávra, dobrý večer, pánové. Aktuálně jsme v roce 44, nadsázka.
0: Doufejme, že ne.
1: Goebbels křičí o totální válce, Himmler, Göring si ještě něco nahrabat a východní fronta se nám hroutí. Pán s knírkem ztrácí kontakt s realitou, soumrak bohu přichází. Ježišmarja, to je temná vize,
0: Tohle už je teda úplně děsivá, mimořádná schůze sněmovny.
1: To je tak třetí hodina ráno ve sněmovně.
0: Ano, ale to by lidi probudilo. To jako...
1: Vito Nadaský, I didn't have sexual relations with that woman. Bill Clinton. Slavná věta.
0: No jo, no.
1: A jedna slavná věta jeho je taky, že kouřil trávu, ale nešlukoval to.
0: No, to se někdy těm kandidátům z masa a kostí prostě
1: stává. A on to, historická chvíle, je tady Jirka Maso.
0: Takže žije, pán. Žije. No tak to je paráda. Už mě chyběl teda. Pane Maso, zdravím vás.
1: Oblíbeného komentátora a vás taky, Petře. Proč jsou voliči ANO tak benevolentní a odpustili by i to, kdyby vyhodil Babiš Temelín do vzduchu? Já vás, Jirko, můžu ubezpečit, že by to neodpustili. Mě spíš překvapuje jiná věc. Vlastně co ještě nejsou schopní odpustit voliči Petra Pavla, no ty taky, ale tam už vidíme taky, že ta popularita a důvěryhodnost opadává, ale spíš u Petra Fialy, protože tam ta zrada programová je tak velká, že speciálně u ODS bych čekal já za sebe větší propad.
0: No, já to řeknu takhle, jo. Já si myslím, že ta benevolence tam taky není v momentě, pokud by se objevil někdo, kdo by měl mírnější styl, přišel s pár věcmi, ty opravdu před sebou táhl, snažil se dělat maximum, vysvětloval je lidsky, srozumitelně a neustále tam bylo to my, to znamená, díky tobě, daňový poplatníku, je tohle. Díky tobě, podporovateli, jsme pomohli a řešíme tyhle a věci a jsme prostě nějakou dobrou adresou v Evropě a solidní partner. Díky vám, přátelé, a teď si můžete doplnit hasiči, lékaři, učitelé, prostě se děje to a to. Pokora, to se obávám, že je bohužel slovíčko, do kterého se teda v koalici spolu úplně neskutečně kope, ale řekněme si na rovinu korektně, hele, Andrej Babiši taky nemá, u tom já okamžitě jsem je taky neviděl. Ono bohužel ty politici to okamžitě ztratějí. A plnit pár věcí, co jde, jo. Nikdo nečekal, že bude 100% věcí prosazených. Ale přijít, přepsat, pak to zahodit, rozbíjet tabu typu nebudu zvedat, zvedám, neustále říkat počkejte, jste v pořadí a v podstatě utíkat k zahraniční politice, to je jenom důvod, že naštvete vlastní domácí a otrávíte ty domácí i z titulu zahraniční politiky, protože v podstatě to stavíte proti sobě. Takže to je asi nejvíc, co já vytýkám, co si myslím, že vlastně jo a nadávat lidem a rozdělovat je jo, a nálepkovat. To se bohužel děje a mnohé to začalo bavit, takže se tom ještě štengrujou a to si myslím, že mimochodem nahání Andrej Babišovi a nejen jemu. Takže pokud se ptáte, kde je zakopaný pes, tak já si myslím, že fakt v tom, že někteří zapomněli úplně jako lidskost a takový ten nějaký srozumitelný sousedský přístup, prostě být vděčen a být pokornější.
1: Zdeněk Vávra, pánové, co myslíte, přijde zítra Bernd Posselt na hrad za Pepou, Řáté, GM nebo Lva? No, já bych za první řekl, že pokud by mu to chtěl Petr Pavel předat, nějakou vysokou státní medaili, že by asi sednul na motorku a sám za ním dojel do Bavorska, aby nemusel Bernd sem se trmácet. A jinak pokud jde řád TGM, Bentovi úplně nesedí, já bych spíš viděl něco z té zvířecí říše, ne?
0: No já se přiznám, já jsem se jako opravdu velmi bál a trošku mě to pak jako uklidnilo. To je naše hodná letuška, sličná, součástí týmu, pan L. A pak jsem se bál, že 28. října bude oceněn Verpolsot a to bych teda vnímal jako naprostej soumrak, protože mně už přišlo jako legrační to, jak se mu děkovalo jako za nezištnou pomoc Čechům při vstupu, při cestě do Evropské unie, když to byl ten, který vyzýval typu neberte je tam, hlasoval aktivně proti. Jakože se přepisuje spousta věcí a přepsala se v minulosti v dějinách, ale to mně přišlo jako bláznivý. Takže já doufám, že pan prezident to jako vyhodnotil tím, že řád Bílé lva, řád TGM, pak některé za zásluhy a pak je jízda motorkou Petra Pavla k vašemu domu přes státní hranici. Takže doufám, že to byla ta kompenzace, že má fotku prostě Petra Pavla na motorce a že to stačí.
1: Ty jsi mě oživil paměť, mám takovou asociaci. Vzpomeň si, když naši hokejisti vyhráli Nagano, tak Robert Záruba vykřik, přepište dějiny, ale on netušil, že dějiny se začnou přepisovat až za několik let a trochu jinak. Karla Barková, maso opět špatná otázka, srovnává myš a slona neuvěřitelné myšlenkové pochody.
0: A tak to bych rozhodně ne, jako každá otázka je legitimní, navíc slušně položená a to já si vážím, teda to bych chtěl ocenit všechny, že teda musím říct, že jsem velice rád chodím, protože teda fakt tady to je na úrovni, nejedou tady nadávky, respektujete se, úplně úžasný. Ježíš, takhle kdyby, tak to vám řeknu, že jsem měl možnost to kdysi sledovat, takhle kdyby probíhaly zasedání vlády. Tak, kde jsme, přátelé. Takže naopak jen houšť a jen pestřejších skupin.
1: Paní poslankyně,
0: jsem tě úplně genderově rozhodil.
1: Ne, nerozhodil. Ne, já jsem si, jak si říkal, kdyby takhle probíhaly jednání vlády, já jsem si vybavil, jak bylo to první dohodovací řízení, jestli si vzpomeneš.
0: Jo. Na tom strašně zásadní tématu. No,
1: a jak ano. Vycházela z toho jednání Markéta Pekarová Adamová a ta normálně měla v obličeji, tam se nehlo nic, ta zníšel takovej strach, jak byla naštvaná, že to muselo vypadat.
0: Ale... Aha, tady jsem se dozvěděl, že teda na publikaci nemám nárok ani ve snu.
1: Aha,
0: takže bych chtěl prosím pozvat, popřát a poprosit všem oblíbeným příjemcům férovky, kteří zastupují exekutivu, legislativu, hejtmany či zaměstnance kanceláře prezidenta republiky, prosím, pokud byste tam jeden klidně omačkaný, potrhaný, pod poznámkami, co všechno pan prezident udělal, jednu publikaci našli, prosím, pošlete to na adresu férovky. Budeme tady s tomi doslova státní svátek.
1: Ještě jednou, paní poslankyně Berenika Peštová, ještě se nám tam do prvního čtení tlačí novela lustračního zákona, dám pozměňovací návrh zrušit v celém rozsahu. Dle pana Vondry si to Pavel odpracoval, tak když on, tak všichni.
0: No. To... Přísná měřítka Alexandra Vondry.
1: Tam bych byl opatrný. Možná teď, pokud jde o Alexandra Vondru, tak to jeho kompro kremelský, to, aby se to nestahovalo i na něj za chvíli.
0: No, ne, musím říct, že jako ono mu bylo vidět, že mu je, že asi sám si uvědomuje, že je to fakt hodně spodina styl, jo, protože je to tam taky tak jako nějak vysvětloval tak jako obloukem, ale teda to bylo šílený. A nemůže mě nikdo opravdu jako vnímat, že jsem nějaký konfident, či tam je střed zájmu, protože já se přiznám, v dětství jsem se přejet králičího, já králíky nesnáším, takže pan Jan Dejsek mě prostě neuplatí králíky ani mrtvým, ani zmraženým, ani živým.
1: Hele, fakt...
0: Takže mě nemají.
1: Fakt ne? Nemáš tady složku svoji vlastní?
0: Teď začínají totiž tví oblíbenci, kteří vědí, jak na mě a začnou mě vždycky lámat těma krásnýma destinacema. Já jsem se to teďka nespamatoval. Z Novýho údolí, Bílejch Karpat, Beskyd, no. Krkonoš, Orlík, Lipno, teď Otava. No. Chcete mě vidět, plakat,
1: vidíš,
0: rozumím.
1: Otava, Míla Hver, zdravím z chaty na Otavě, no, vy si to umíte udělat hezký. Jo, skvělá práce, pánové. Vítek podezřele mlčí, asi něco na premiéra šije.
0: Jo.
1: Pozor, Vítek nemlčí, Vítek fakt jede. Potom, co teda vyrazil na to protipremiérský a protivládní turné, zachytil si to, že teď Vítek Rakušan se vyšláp na Ivana Bartoša a řekl, prosím tě, Ivane, nějak nám vázne ta digitalizace. Já se bojím, že se nestihne ten, on je to tuším v rámci digitalizace nějak stavebních povolení toho.
0: No.
1: A starostové jakoby... samozřejmě, jsou to starostové, takže to začíná tlačit. Tak Vítek, ten jede na všechny strany.
0: Ale já ti to řeknu takhle, dávám tomu 3 měsíce a budeme od Víta Rakušana slyšet. Já kdybych v té vládě byl, tak neděli by se tyhle věci, tohle bych nesnesl, tenhle ministr by odcházel, tohle by se změnilo. Jo. Nemůžu se s tou vládou naprosto stotožnit a mimochodem, kdo je premiér.
1: Jirka Maso, myslím, že volič Pětiká neodpouští chyby, chce výsledky.
0: No,
1: tak to určitě.
0: Bylo by to pěkný, bylo by to fajn, ale možná to je ten důvod, proč teda teďka vlastně sedí doma a začíná, a to je fakt teda jako revoluční, to nechci jakkoliv nějak posouvat a snižovat, ale to je fakt sociologický novum, že vlastně disciplinovaný voliči a nemalá část disciplinovaných voličů fakt jako aktivně zvažuje, že disciplinovaných voličů, který většinou volí středově, pravostředově, tak teďka zcela vážně jsou přesvědčeni a utvrzují se, že budou nevoliči. To je jako fakt šok a to je, ono teďka to není vhodný, proto se tomu sociologové jako příliš nevěnují, ale byly by doby, kdyby to plnilo titulky, kdyby se to rozvíjelo zleva zprava, kdyby se to vnímalo jako velká slabina stávajících sněmovních stran, zejména vládních, protože je to do značné míry depeklo, že takovýhle lidé, a to jsou mimochodem, to jsou právě hodně ti zemědělci, to jsou hodně ti lékaři, to jsou hodně ti učitelé, ještě úředníci k tomu. No, něco je fakt blbě, jo.
1: Ale zase se může stát, že tohle to bude jediný úspěch Petra Fialy, že z nemála voličů udělá nevoliče a to, co jsi zmínil, že tak by se to normálně řešilo v médiích, to by bývalo byla pravda před lety, když byla ještě u nás celku normální mediální situace, ale dneska mediální normální situace není, takže se tenhle ten problém především vládních stran neřeší.
0: Ale bude to pěkný průšvih.
1: Milan Franz, další, vidíš, koncesionář. Dobrý večer, pánové. Pozdrav z Neratovic pro skvělé
0: taky
1: komentátory.
0: Nejsou špatný, Neratovice. Taky nejsou špatný.
1: Karla Barková opět maso uhodil hřebíček na hlavičku. Takové výsledky práce, které po všechné vláda má a jak dopadají na obyvatele, rozhodně tedy žádným dobrodiním a úspěchem nejsou. Roman Petrla, holcovné na servis Alfy, kecán skvělá volba a kubáčkovné na pivo u rytí a při výletech.
0: Tak když bude dobře hořký, tak to teda děkuju. To děkuju, to já myslím, že Alfa vypadá dobře, já bych na servis nic nedával, takže se tak nějak 50-50 si to odnesu do lesu a strání a připiju si na vaše zdraví.
1: A dobře se to pije při rytí, že jo? Co?
0: No tak hele, když se tak opřeš a koukáš na to nebe a počítáš ty blížící se čápy, které ani neodlítly, to je panečku.
1: No, teď se,
0: ale po dobrým hořkým,
1: teď
0: hele,
1: se zamyslíš, podíváš se do nebe a spíš se blíží hele, 31. březen, což pro nás živnostníky znamená nejšťastnější den v roce.
0: Taky mě na mě došlo, to bude speciální pirátský vysílání, protože můj odhad je, jestli máš podobný stavy mysli jako já, pravidelně od doby, co jsem se stal živnostníkem, a to je sakra už dávno, že to ještě někde při vejšce. A tak to jsem anarchista. To jsem opravdu asi 2 měsíce anarchista, takže se připravte, to tady možná bude známka punku. To nemůžu vyloučit, že přijdu opravdu nejen skleslej, ale takovej, že prostě všechno, co zavání erárem institucí, prostě špatně.
1: Martin 666. Koho byste si dovedli představit jako dalšího našeho prezidenta?
0: Já vám řeknu takhle, já jsem kdysi, a mrzelo mě, že nebyl mladší a že nám to nebylo dopřáno, tak jsem si tak tajně myslel na pana Tigrida. Potažmo, mně by se ještě ve své době líbilo, kdybyste, pokud pamatujete, byla to vlastně přední soudkyně, právnička předtím, pak předsedkyně České národní rady, paní Burešová. A myslím si, že by nám to velmi ladilo, velmi sedělo, bylo by to příhodný a měli bychom konečně tu adekvátní ženu, protože byla to dáma na úrovni, nebyla rozhodně splašená, měla hodně odžito, že jo, asi možná znáte i v souvislosti s Janem Palachem, respektive hájením potom Palachovy rodiny. A ty byly za mě takový vysněný, no. Takže vidíte, ale bohužel byli, no, oba dva.
1: No já nevím, a vlastně u mě to i kvůli tomu, že já jsem vždycky k tomu prezidentovi našemu měl takový vztah, že jsem viděl, jak vlastně se začíná tlouct tahle ta funkce, z který se stalo takový jako monstrum vznášející se nad naším ústavním pořádkem a hlavně nad vládou. A i to za prvý, jak prezident často vstupuje do té podhradní politiky, za druhý, jaký očekávání od něj mají lidé, často úplně samozřejmě naivní, že to je nějaká nadpozemská bytost, která se neušpiní tou podhradní politikou, ale ono to tak nejde. A že jsem vlastně říkal, tak buď možná mít prezidentský systém, když vlastně vidím, nebo vidíme, jak se lidi dokážou teď pro tu prezidentskou volbu natchnout docela, která je personifikovaná, ta účast je slušná a já to chápu. No a nebo nakonec toho prezidenta možná nemít, ale já jsem vlastně vždycky k tomu měl takovej vztah spíš vlažnější, ale teď samozřejmě vidím, že ohledně prezidenta přituhuje a jak už jsme zavedli přímou volbu, tak nikdy není krok zpátky v politice samozřejmě. Tak
0: bohužel.
1: A teď i u Petra Pavla vidíme, že za mě prostě je vůbec ta funkce našem ústavním pořádku problém. Já to chápu, že to bylo takhle zavedený vlastně, že máme dvoukomorový parlament, vládu, prezidenta, že to bylo zavedený po 40 letech vlády jedné strany a byla obava, aby to nesklouzlo zase k vládě jednoho politika nebo jedné strany, tak se to rozmělnilo co nejvíc. To vlastně jde téměř, ale myslím, že za mě proto já se nikdy extra tolik prezidentskou volbou nebo prezidentem nežil.
0: Nenadchápáš se.
1: No,
0: já to beru prozaicky. No. Myslím si, že nás teďka čeká 9 let, protože to tady tak bývá a myslím si, že Petr Pavel už má nakročeno a ty vzkazy, který měl k mladým voličům a mimochodem zase už je ticho, to mě teda taky fascinuje, že se furt řešilo, že teda bude nějaký youtuber a bude nějaký komisař, emisar komunikující s mladými.
1: A to není sám Petr Pavel?
0: Nebo já Petr Kolář? Já jsem si trošičku myslel, že by to bylo třeba, že by to slušelo možná tomu panu prezidentovi, ale dělá to na mě dojem, že už jako cíleně s těmi mladými pracuje a už si tak jako dává vědět, hele, jsem tady, pamatujte, protože 4 roky utečou zbývající jak voda a myslím si, že už se tam v tom týmu rozhodlo, že to bude prostě na těch ještě 9 let, takže...
1: Možná to mohl, teď mě napadá,
0: 9 let budem hledat, no.
1: Vzpomeň si, jak nabízel místo účetní Danuši Nerudový a jak ona teď se opřela do těch videí, že by to mohl, víš, influencerku udělat na mladý.
0: Tak ona je pravda, že ona je připravena úplně na všechno, takže
1: byla bere jakoukoliv funkci.
0: Rozhodně by byla v tom krásná. Krásná a chytrá, to se mě líbí.
1: A taky mladá docela.
0: To o sobě řekne opravdu jenom pokorný a určitě chytrý člověk, protože o sobě řekne, že je chytrý, no, takže určitě by tam slušela.
1: Georgis Fasulis, volby se nám kvapem blíží, myslím proto, pane Kubáčku, že Fiala už moc neublíží. Možná slíbí Nutelu jen za kačku a aby zachránil svou kůži, vymyslí si velké spiknutí. To však dělají baby a ne muži, bude to jen jeho píseň labutí. Vidíš?
0: Řeknu vám můj nejoblíbenější žitý básníku. Vy byste měl mít vždycky úvodní slovo a pak ty prolegy vždycky u těch sněmoven, u těch schůzí. Já vám garantuju, že to by byly jedny z nejsledovanějších pořadů ČT24 a nejen další, protože to by si ty lidi opravdu sedli a počkali.
1: Uzik.
0: Ale měl byste to těžký teda u některých poslanců, poslankyň, jako tam někdy jako najít myšlenku, která by stala ještě za nějaké jako zbásnění, by byl hodně náročný.
1: Dobrý večer, my si připijím tramínem.
0: No jo, z Rokycan. Tam je taky úžasně. No ježiš, a tak tady pán Luis, ten je už úplně
1: ničný. Jo,
0: mé drahé Krkonoše.
1: Tak Krkonoš, oba jste zase skvělí, díky. Katkare z Ameriky, vidíš, tak to je
0: teďka smutná země. Já paní Kateřinu zdravím, držím jí palce, ale prostě Krkonoše jsou Krkonoše, hele. Ještě by tam mohly být nějaký Beskydy a Jeseníky jsou taky nádherné.
1: To možná přijde.
0: No a český Švýcarsko, no si nevybereš, Lužický, hele. Já jsem světoobčan, čili v každém pohoří českým.
1: Hele, a máme tady prezidenta Marek Eben Uzik.
0: Tak je. Jenže to... mi pak nemohl dělat ty taneční pořady, tak to by bylo potom těžký, no.
1: Martin Slabý, kdyby se předávala cena za největšího kryptobolševika z řad současných politiků, no, komu byste ji udělil?
0: No, to by bylo těžké.
1: Kryptobolševik...
0: To by bylo těžké.
1: No já prostě...
0: Zástupy, teďka,
1: zástupy bohužel jsou. Říkám bohužel, že mě to, že je to smutný, že se nám to vrací takhle. No, já mám jednu favoritku dlouhodobě, kde prostě to v ní vidím, že se to do ní slilo a to je prostě pro mě furt Markéta Pekarová Adamová. Tam je to stylem, obsahem, nebo možná spíš prázdnotou, ale
0: tam ta míra nenávisti je taková, no. Jakoby straší, jo, opravdu ta člověka poleje, no, já asi se přiznám, že asi je to děsivý, je to smutný, mrzí mě to, můžeme to říct ještě s tím, že můžeme porovnávat, že jsme toho čas prožili, já vím, že to bylo salonní, ale rozhodně my jako my bychom tyhle profese dělat nemohli, to my jsme měli u lopaty jasno, pokud bychom takhle uvažovali a touhle cestou jako nás to bralo a byla to pro nás vášeň, komentování politiky a řešení a přemýšlení o politice. A fascinuje mě, že jako teda Markéta Pekarová Adamová jako a přitvrzuje, nezná míru a fakt tam není žádná jako konejšivost, pochopení, pokora. A je to velká škoda z toho titulu, že mohla hodně udělat pro ženy mladého věku, pro kombinaci práce, kariéry, rozvoje, mateřství, pro Vysočinu, která je domovská, i jako fakt mohla udělat zásadní věci pro změnu jakoby takového vnímání poslanecké sněmovny a naopak ještě se spíš vzpomíná na takový ty starce, který tam byli zatvrzelí, protože byli ve výsledku moudřejší a otevřenější.
1: No to já pro vnímání poslanecké sněmovny myslím udělala, ale ne...
0: Ten dogmatismus je děsivý.
1: Ale ne v dobrým smyslu zrovna. No. Milan Červenka za prezidenta, moje volba je profesor Beran, jste skvělý. Díky, Zdeněk Vávra, prezident, jedině Jiří Kára. Žiro je Jiří Kára?
0: No podle mě nějaký král ječmínek, který teďka čeká někde.
1: Jo. Lenka Střelcová, říkal jste Jeseníky,
0: no, no jo,
1: tak Zlaté tý, hory, tak jasně, máš to tady.
0: Biskupská kopa, ježiš, tam je nádherný to místo, úžasný. No je teda, vy mě fakt lámete, vy mě opravdu lámete. Teďka fakt na mě jde úplně taková ta sklíčenost, že si říkám, co dělám tady. A ne s Krosnou někde,
1: no,
0: dívající se do hvězdního nebe.
1: Blíží se víkend, tak...
0: No má pršet, to máš pravdu, to je přesně. No jasně, to je klasika, hele. To si vždycky všimni, mě to přesně připomíná školu, vždycky bylo nejkrásnější září. To bylo nejlepší léto. To bylo nádherně idylicky nejteplejší rybníky. Teď je to v podstatě stejný, aby člověk si nezáviděl. Víkend takový si jaký s nějakej, často teda vítr, zima, déšť, hnus. Pondělí razíš to, že jo, natěšený, nablejskaný, rozdávat radost a smích. Zase lidem představit světovou domácí, krásnou tu tuzemskou politiku, někoho pochválit lidským slovem. Sluníčko nad tebou, idylka, trpíš už 5 minut prostě v ty tramvaji metru, natož než přijdeš na první zkusku. Říkáš si, odžiju, toto je dobrý, vydržím, úterý, středa nádherně, čtvrtek, ten proputinovský den, no. Tam se to začne lámat. Podvečer přichází déšť, aby tě namnadil. Pátek už je polohrůza a zmatek a prostě u dupoutě, než dojdeš domů. A sobota, neděle, autenticko, hnusno, zapáčovej seš, ani to není zima, ani to není jaro, hele, takže.
1: No.
0: Teď jste slyšeli dřeň a skrytou
1: no máme, pravdu o tom krutém vlastně světě. Vidíš, to je úplně...
0: Příště o počasí, hele.
1: Jo, končíme předpovědí počasí, hele. Vidíš, jak to má být? Máme všechny otázky zodpovězený.
0: Jo, počkej, to fakt tak krutě máme teďka, jo?
1: Máme.
0: My už ani nemotivujeme k dotazům, člověče. My už jedeme do počasí, jo. Už jedeme do rytí, hele, co bude příště. No,
1: každopádně... V úterý vlastně se nám to sejde, mimořádná schůze sněmovny, kurz správného posílání e-mailů. My budeme samozřejmě točit novou férovku, tak se na to těšíme ještě o to víc, že to budeme mít.
0: A máme pár jako, takových hutných témat a futbolujeme, kdy už je teda konečně dáme.
1: Takže budete mít férovku normální, klasickou, pravidelnou, úterní, kterou můžete poslouchat na platformě gazetisto.com a nebo Apple Podcastech a Spotify.
0: A bude krásný počasí, pamatujte na to. Sluneční brejle k poslechu.
1: Aha, Jiří Kára, Zdeněk Vávra ještě píše, Jiří Kára je slavný opilec a hrdina prvního virálu
0: jo,
1: v Česku.
0: To je tamten, tak to je, jo, tak tenhle.
1: To je Haškovský, to by byl haškovský prezident.
0: Jasně,
1: ale
0: no skárované, ježiš, no, no, jo, že mě to vidíš, já z něj ječmínka.
1: Každopádně, musíme všem poděkovat za skvělý dotazy, připomínky, verše.
0: A za ty vaše krásné destinace.
1: Za skvělý destinace,
0: vám je,
1: samozřejmě.
0: Přeju vám je a přeju vám, ať je zítra hezky a daleko vidět, protože nic nepotěší víc, než nádherný výhled na tu nádhernou naši krajinu, co máme. To je mimochodem, to si pečujme, to si držme, protože nakonec si myslím, že tam se potkáme, tam budeme čistit nervy, protože to už je jediná šance, jak udržet jako nějaký zdravý nadhled.
1: Za 4 týdny bude Férovka speciál znovu ve čtvrtek a jinak, jak jsem řekl, pravidelná férovka jako každý úterý s mimořádnou schůzí sněmovny.
0: A my si tam uděláme slovenskou relaci, protože musím ocenit naše slovenské bratry a sestry, že jsou tak báječní, že si říkají, aby se v Čechách úplně nenudili, když už si všechno tak nějak trošku rozhodili, tak my jim ještě dáme prezidentskou volbu, takže co vlastně, si říkám dobře, tak příští víkend už první kolo, pak si dáme 14 dní pauzičku, druhý kolo, takže bude co bilancovat.
1: No doufejme, že tentokrát Slováci zvolají správně, ne, že poslechnou.
0: Jo, já myslím, že my se nějak konečně trefíme jako... Ne, já to... jediný, co řeknu, protože na to hodně sázím i u nás, jděte k volbám. A beru to celoglobálně. Aby nemohl nikdo říct, že posílám jakékoliv vzkazy do Moraví.
1: A tomuhle já říkám hodnotový konec, opravdovej. Takže díky všem, mějte se a za měsíc bude Férovka speciál znovu, jak už je zvykem.
0: Držte se, plaťte daně, musíme to nějak přežít a bude to příště, to bude známka panku, vám garantuju, protože kapsy budou vysypaný. Hraje vám Radio Xaver.

0: Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
1: No to je naše zbraň, Xavere.
0: To je naše zbraň.
1: To jsme my.
0: My jsme lidi práce.
1: My jsme pěst dělnický tříd.
0: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
1: Jo.
0: No.
1: A my... No, měl byste nějakou domluvit?
0: No.
1: Co?
0: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
1: Nevymyslel, Xavere, já mě se řeknu, jste pěkná svině.
0: Vy mě nálepkujete.
1: No, jste pěkný kolaborant.
0: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
1: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
0: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
1: A neměl berli.
0: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
1: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
0: Jako smutečný.
1: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
0: Jako že byste pozůstalý a
1: já
0: tak.
1: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
0: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
0: je,
1: si,
0: je.
1: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
0: Dobře, ale pane hoči.
1: Já neříkám, že to udělali přímo... Ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
0: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
1: No je to vohavný, no.
0: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmíň 6. To tak je.
1: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
0: No, že bych si příště vzal jednu...
1: Vzal berlu?
0: Berličku. A jenom vás tak...
1: Tu, jo?
0: Jenom vás zkusil ťuknout.
1: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
0: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
1: No to je.
0: Je?
1: To je.
0: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
1: To je... já jsem... Ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje... Ale takže se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
0: guilty,
1: a k tomu se dostane?
0: Guilty pleasure?
1: Mm-hmm.

Další valná hromada, dopis stále bez reakce a konec Češky. V květnu roku 1998 křeslo ředitele Fondu národního majetku Roman Češka po 5 letech opouští. Písemnou rezignaci zasílá ministru financí a předsedovi prezidia Fondu národního majetku Ivanu Pilipovi. Již dlouhou dobu jsem zvažoval vzdát se z rodinných a osobních důvodů své funkce. Po tom, co se v poslední době dělo v parlamentu a po minulém jednání vlády, jsem se však definitivně rozhodl odejít, píše Češka v dopise ministrovi. Pilip k rezignaci Češky řekl, že se často o různé věci střetli, ale jeho práci nekritizuje. V srpnu se koná další valná hromada Mostecké uhelné, na které Fond národního majetku opět naráží se svými návrhy na změnu složení představenstva a dozorčí rady. Epien Group odpověděl, že stát mu navrhl své kandidáty pozdě a nebyla tedy možnost o nich diskutovat. 6členem představenstvu tedy byli potvrzeni všichni dosavadní členové, včetně 2 zástupců státu. Jedna důležitá změna se ale přece jenom stala. Předsedou představenstva se místo Klimeckého stal Koláček. Klimecký zůstává dále generálním ředitelem. Potvrzení představenstva můžeme chápat i jako určitou omluvu Fondu národního majetku za minulá nařčení managementu. Reagoval Koláček v médiích na fakt, že Fond národního majetku zástupce společnosti v představenstvu potvrdil. Fond národního majetku se rozhodně nikomu neomlouvá a na svých dřívějších prohlášeních trvá, odmítl Koláčkovu představu mluvčí Fondu národního majetku Miloš Růžička. Od údajného zaslání dopisu uplynulo téměř 5 roku. V září 1998 došlo k propojení podílů Newton a Invest Energy, který je údajně stále stejných 49,98% akcií. Ale i když se situace vítězstvím managementu Mostecké uhelné společnosti a ovládnutím jejich firmy poměrně značně uklidnila, stále bylo ovšem jasné, že stát se svým podílem spokojený není. A tak přišel na řadu další dopis, tentokrát přímo ministru Ivanu Pilipovi. Ten obdržel dne 3. prosince 1998 dopis od Invest Energy a Epienu, kde stálo. Pane ministře, patří nám 49,98% akcií Mostecké uhelné a jsme připraveni vašich 46,29% odkoupit za částku 650 milionů korun. Vláda ale tento návrh odmítá. 1999. Vláda dostává šanci na odkup. Nebo to bylo jinak? Ekonomická krize uvnitř Mostecké uhelné, zaviněná poklesem těžby v roce 1999, ještě stále pokračuje. Hospodářský výsledek Mostecké uhelné za rok 1998, ztráta 1 miliarda korun. Cena akcií padá dolů. Newton a Invest Energy se rozhodují dát vládě podle svých slov druhou šanci. Epien posílá ministerstvu průmyslu a obchodu nabídku na odkup státního podílu za 650 milionů korun. Za státní podíl nabízíme cenu, která odpovídá hodnotě akcií na burze plus určitou prémii. Jde řádově o stovky milionů korun, ale je to méně než miliarda. Kolik z těchto peněz, které připadnou Fondu národního majetku, půjde do agentury, záleží na státu. Zveřejňují 14. května Hospodářské noviny citaci zdroje blízkého Epienu. Ministr již návrh prodeje této společnosti podepsal a chce, aby byl materiál dodatečně zařazen na středeční jednání vlády, oznamuje o pár dní později mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Libor Vacek. Manažeři 25. května 1999 dokupují maličký podíl v podobě 4087 akcí Mostecké uhelné, což činilo 0,4%. Důvod je vám asi jasný. Když sečteme 49,98% a žádná celá 0,4%, vyjde nám o něco málo víc než polovina, tedy 50,2%. Co bylo ale podstatné, že podíl byl těsně nadpoloviční. To znamená, že tah byl na Invest Energy, která byla ze zákona povinna nabídnout menšinovým akcionářům, tedy zejména Fondu národního majetku, odkup akcií. V praxi to chodí tak, že jakmile někdo nashromáždí nadpoloviční balík akcií jakékoliv firmy, musí oslovit menší akcionáře s nabídkou odkupu akcií za jejich aktuální cenu na trhu. Tak tomu bylo i v případě Mostecké uhelné. Povinný návrh na odkup padl 9. června 1999.
I to je ale dnes předmětem spekulací. Opět není situace tak jednoduchá, jak se obě strany sporu snaží líčit. Jak už jsme si popsali, podle nejhlasitějšího kritika manažerů, bývalého vládce Fondu národního majetku Romana Češky, manažeři s oslovením minoritních akcionářů dlouho otáleli. A aby nebyla jejich snaha získat postupně rozhodující balík akcí příliš vidět, což by se jim mohlo pěkně prodražit kvůli potenciálnímu zdražování akcí, vymysleli manažeři důkladný systém, jak transakce zakrýt. O tom již byla řeč. Vytváří strukturu investičních fondů, kde byly akcie psány na jejich prověřené obchodní partnery. Na první pohled se tak zdálo, že jsou akcie rozdrobené. Ve skutečnosti je ale spolehlivě ovládali manažeři. Cena jedné akcie Mostecké uhelné byla v té době 128 korun. Celý podíl státu v podobě 46,29% akcí tak měl hodnotu 523 milionů korun. Teoreticky by tak stačilo, kdyby Newton a Invest Energy státu nabídli těchto 523 milionů korun. Nemuseli se bát, že by je s nabídkou někdo překonal, protože nikdo jiný v té době už o Mosteckou zájem nejevil. Naši investoři ale státu nabízí již jednou nabízenou částku 650 milionů korun. Zdroj blízký ministerstvu průmyslu a obchodu, které má ke státnímu podílu v Mostecké uhelné společnosti akcionářská práva, řekl, že rozhodnutí státu, zda využije nabídku odkupu, zatím není definitivní. Připustil však, že je pro stát výhodná, neboť Epien Group nabízí k základní ceně bonus 250 milionů korun, jež by měl putovat do hornické revitalizační agentury. Ta má podporovat zaměstnanost na Mostecku, kde je téměř pětina lidí bez práce. Píší tři dny před klíčovým jednáním Hospodářské noviny. Teď se dostáváme k dalšímu velmi důležitému momentu, kdy ministři v čele s tehdejším premiérem Milošem Zemanem jednají o tom, jak s nabídkou Epienu naložit. Klíčové jednání se odehrává 28. července 1999 během jednání vlády České republiky, kterého se kromě Zemana zúčastňují tehdejší ministr financí Pavel Mertlík z ČSSD, ministr průmyslu a obchodu Miroslav Gréger z ČSSD, ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla rovněž z ČSSD, předseda výkonného výboru Fondu národního majetku Michal Hrubý a ministr bez portfeje Jaroslav Bašta také z ČSSD. Audiozáznam z tohoto jednání dodnes existuje a je součástí spisu českých vyšetřovatelů z útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Poslouchám celou zhruba 20-minutovou nahrávku několikrát za sebou. Nemohu se zbavit dojmu, že celá řada výroků je naprosto zásadní a je vlastně velké štěstí, že se dochovaly. Panovala docela uvolněná atmosféra. Kdyby pánové tušili, jaké věci se kvůli jejich rozhodnutí později odehrají, určitě by jednání probíhalo mnohem dramatičtěji. Jedná se patrně v pozdějších večerních hodinách. Ministři toho už mají za sebou za celý den hodně. Nesešli se jen kvůli Mostecké uhelné. Ta byla jen jedním z mnoha bodů, který k projednávání navrhli ministři Gréger a Mertlík. Na základě audiozáznamu lze zcela přesně tehdejší zasedání vlády zrekonstruovat.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
3: Už jsme tu zas, Xaver.
2: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
3: Jo, čím?
2: Pak venku, sluníčko.
3: Jo?
2: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
3: Jo, a vidím, vy záříte.
2: Já zářím nad agendou.
3: Nad agendou,
2: no, jo? Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Ksever, já to nebyl.
2: A kdo to byl?
3: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejnej.
2: A co to?
3: Já kradu, já se beru, co můžu, to o mě víte.
2: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
2: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
2: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete,
2: dneska
3: takový
2: jo.
3: Krédo vznešený.
2: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
2: No tak mám to takhle v zádech.
3: Toto již nesmějí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
2: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
3: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
2: No tak tam to je jasný.
3: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
2: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane Holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
3: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
2: I Bolek byl.
3: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
2: Byl na Masaryčce to bylo, jo?
3: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
2: No, vy jste tam byl?
3: Nebyl. Já musím pracovat v Severé.
2: A co jste to za reportéra?
3: Já nejsem reportér už dávno, takže
2: ne.
3: Já musím se živit k Severé a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
2: Na Ukrajinu?
3: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň.
2: Já jsem posílal hodně na tu Ukrajinu.
3: No, víc než jsem.
2: No, a víte co, mně to přišlo rozpačité.
3: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
2: To
3: tak
2: říká.
3: Na mě, jo. Mezi elitou.
2: No tak mezi, no.
3: Takhle to na mě působilo, ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
2: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plných.
3: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
2: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
3: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
2: Problém každé kampaně.
3: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
4: Ve středu jsem to pochopil, v uhláku černá svět. Za okny bylo bílo, v kamnech se netopilo.